0: finále play-off o umístění bude domácí Olomouc hájit proti Karviné výhru z prvního zápasu 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Lhotkou a překážka na D2 před Blučinou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Osovou Bytýšku. Na kilometru 156 osobní auto srazilo zvěř. Na nehodu pozor na D1 i ve směru z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi na kilometru 176 havarovalo osobní auto, i tam je to s opatrností průjezdné. Na D2 z Brna do Bratislavy zvyšte opatrnost před odbočkou na Židlochovice. Na 10. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s nočním omezením za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na kilometru 38,5 opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno bude slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: S vámi je noční vysílání radiožurnálu, teď máme necelých 6 minut po 2. hodině a to je čas pro soutěž. Dnes a ještě zítra tu pro vás máme detektivní lahůdku a to právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. A najdete zde povídky od Františka Nýdla, Věry Mertlíkové, Vlastimila Vondrušky nebo Niny Horákové, ale také je tu i řada dalších autorů a kdo máte o detektivní příběhy zájem, tak právě teď můžete volat na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.
5: You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Mária Mena v nočním radiožurnálu a teď si pojďme připomenout dnešní výhru.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených ceností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Čas na soutěžení v nočním radiožurnálu právě nastal. Pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, tady Bohuš.
0: Bohuši, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, v rychlosti prolétnu pravidla. Budu mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a tak jako vždy, jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle jasné?
2: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Od roku 1526 patřil trůn v Českém království na vlastně dalších skoro 400 let Habsburkům. A dnes se ptáme, kterou dynastii vystřídal první zástupce Habsburků, tedy Ferdinand I. právě ve zmíněném 16. století. Za A. Přemyslovce, za B. Jagelonce nebo za C. Lucemburky?
2: Můžete mi to zopakovat, já jsem neslyšel vůbec.
0: Určitě, zopakuji to. Od roku 1526 patřil trůn v Českém království na v podstatě dalších skoro 400 let Habsburkům a dnes se ptáme, kterou dynastii vystřídal právě první zástupce Habsburků Ferdinand I. Mohli to být Přemyslovci, nebo Jagelonci, nebo zase Lucemburkové. Takže hledáme předchůdce Habsburků na českém trůnu.
2: Asi Lucemburkové.
0: Říkáte za C. Lucemburkové. A to vás bohužel zklamu. To není správná odpověď. Je mi to moc líto. Určitě to zkuste třeba ještě zítra. Bude příležitost.
2: Jo.
0: Díky, naslyšenou. Pojďme tedy zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyším vás.
0: Slyšel, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Láďo.
0: Láďo, slyšel jste otázku a možnosti?
3: Ano.
0: A víte správnou odpověď?
3: Bčko.
0: Říkáte Jagelonce, Bčko.
3: Ano.
0: Ludvík Jagellonský zemřel v bitvě u Moháče 1526 a Ferdinand I. měl za manželku Anu Jagellonskou, takže ano. Naprosto správná odpověď. Gratuluji.
3: Ano. Děkuji vám.
0: Není vůbec zač, poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: A vy ostatní budete mít příležitost, jak už jsem říkal, zítra ještě jednou naposledy soutěžit o právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. Tak nezapomeňte po druhé hodině ladit noční radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Někdyž byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Právě v těchto dnech, tedy během května, ale také i června, se rodí srnčí mláďata. Srny je přes den ukrývají před predátory ve vysoké trávě, tam ale srnčata ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci proto před začátkem sečí v brzkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Včera například kontrolovali travnaté plochy u Klabavy na Rokycansku.
2: Jedna z dobrovolnic, paní Jiřina, proč jste se rozhodla pomoct s vyhledáváním srnčat?
3: Určitě kvůli záchraně těch životů nevinných zvířata. Priorita.
4: Zatím máme dva zajíčky a co se týče srnčátek, tak zatím nic, takže hledáme dál.
2: Předseda spolku Stop sečení srnčat Plzeňsko a zároveň pilot dronu Roman Legát na termokameře sleduje, jestli na poli nejsou srnčata.
4: Budem doufat, že tady žádné nebude, tím pádem by se to nemuselo řešit.
2: Začínáte teda v kolik hodin?
4: Jak vidíte, v 5 hodin ráno za rozbřesku, dokud jsou ty kontrasty teplot nejvyšší, kdy teda je možné na těch dronech ty srnčata snáš dohledat.
2: Když se najde nějaké srnče, co s ním potom děláte?
4: Musí jít někdo s nějakým odchytovým keserem, kterým se to srnče odchytne, a pak jsou k dispozici přepravní boxy, do kterých se to srnče umístí a vynese se mimo tu sečenou plochu.
2: Jak dlouho se takhle používají ty drony k tomu vyhledávání?
4: Do tohle z toho oboru pronikly zhruba před nějakými 3 lety, kdy se to začalo v masové míře jako využívat, a samozřejmě tato technologie umožnila rychlejší, efektivnější práci.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak vy jste myslivec?
5: Ano, já jsem myslivec Václav Vitouš.
2: Co říkáte na tu technologii moderní, která se k tomu vyhledávání teď používá?
5: Ano, je to výborný, ty termovize se pořád zlepšujou, ale vzniká ten problém, že ráno přijede dronař, ale samozřejmě stroje pokračujou a sekají do večera. Pak ty srnčata tam stráví 12 hodin.
2: Loni našel spolek na polích v Plzeňském kraji 661 srnčat. Z Klabavy Julie Suchá, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme 2:30. Krátké zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušniny a střelivo. Po návštěvě firmy to uvedl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít například na plnění závazků vůči NATO. Po požáru a výbuchu v loděnici na newyorském Staten Islandu je 16 lidí zraněných, 3 z nich vážně. Uvedla to agentura AP. Úřady zatím neinformovaly o obětech. Na místě se hasiči snažili uhasit požár v uzavřeném prostoru přístavu, když místem otřásla silná exploze. Příčina incidentu se vyšetřuje. Slovinský parlament zvolil předsedou vlády expremiéra Janeze Janču. Pravicový konzervativní politik, který byl premiérem už 3x, se chystá vytvořit menšinovou vládu. Informovala o tom agentura DPA s tím, že by je měl sestavit do 2 týdnů. Nová vládní koalice se chce věnovat snížení daní, decentralizaci státu a omezení byrokracie. A vodáckou sezónu v Českém Krumlově omezila výměna mostu přes Vltavu u sídliště Plešivec. Lodě musí vodáci stavbou až do 18. června přenášet po pravém břehu. Pak by měli projet ve speciálním autobusu. Přestavbu mostu za 119 milionů korun financuje Jihočeský kraj. Hotovo bude do konce letošního roku. Sport. Lotyšské hokejisty posílí na mistrovství světa Eduards Trallmax. 29-letý útočník, který ještě minulou sezónu nastupoval za Kladno, se k týmu připojí po vyřazení farmářského týmu Detroitu Grand Rapids z playoff AHL. Trallmax v sezóně 2024-25 vyhrál kanadské bodování základní části Tipsport Extraligy. Lotyšský tým nastoupí v příštím utkání na šampionátu ve Švýcarsku dnes proti výběru Spojených států.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D35 za Pardubicemi a překážka na D1 před Humpolcem. Na dálnici D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové velmi opatrně u sjezdu na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 139 máme hlášenou zvěř na vozovce. Jde o srnu vlevo u středových svodidel. Na dálnici D1 z Brna do Prahy, z Prahy do Brna, čekejte překážku před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice a blokuje tam jízdní pruh pro pomalá vozidla. Na D1 z Prahy do Brna dál počítejte také s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 pracují silničáři v pravém pruhu a je to bez kolony. A pracuje se i na D5 z Prahy do Plzně. U Loděnice mezi 9. a 11. kilometrem a silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Ani tam se teď výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno bude většinou slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Češi začínají na penzi spořit pozdě a jsou příliš konzervativní. Tak to je názor odborníka, ekonoma Radka Moce, který byl hostem v našem vysílání. Pokud vás zajímají detaily, tak rozhovor najdete v textové podobě na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika. Tak se poučte a teď si pustíme kapelu YouTube.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Narušení vzdušného prostoru a dronové hrozby se pro pobaltské státy stávají nebezpečnou realitou. Chtějí proto spolu se Severoatlantickou aliancí vybudovat účinný, ale také cenově přijatelný systém obrany proti bezpilotním letounům. Tématu se budeme věnovat za pár minut v nočním radiožurnálu podrobněji.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Prezidenti pobaltských států vyzvali Severoatlantickou alianci, aby posílila obranu vzdušného prostoru regionu proti bezpilotním letounům. V posledních týdnech totiž Litva, Lotyšsko i Estonsko opakovaně čelili narušení vzdušného prostoru. Ve středu dokonce musela část Litevců kvůli dronové hrozbě do podzemních krytů.
1: O těch dronech jsem slyšel, ale neviděl jsem je.
2: Říká Dic.
1: V tom upozornění bylo jen napsané, mějte se na pozoru před drony. Já se v ohrožení necítím. Riga je daleko od hranic, ale pro bezpečnost Lotyšska to není dobré. Je tolik hrozeb, děje se toho tolik naráz.
2: Od března tohoto roku vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska opakovaně narušili ukrajinské bezpilotní letouny. Ty původně mířily na různé cíle na severozápadě Ruska. Rusko je ale metodami elektronického boje, tedy rušením a matením GPS signálu, přesměrovalo právě nad území pobaltských států.
3: Problém v detekci dronů spočívá v tom, že pro radary dlouhého dosahu, které běžně armády používají, je dron příliš malý. Radarový systém funguje tak, že vysílá signál a zpět přijímá odraz objektu. Dron má ale na rozdíl od letadla příliš malou odrazovou plochu. A i když se vrátí nějaký odraz, signál většinou bývá velmi slabý, takže ani nemusí projít filtrem při vyhodnocování dat.
2: Radary krátkého dosahu už na trhu jsou. Stejně tak akustické radary nebo pasivní radiolokátory. Je jich ale málo, jak popisuje Albert Spila, spoluzakladatel technologické společnosti DK Nejet.
4: Je to velký problém. Není mnoho společností, které produkují radary pro detekci dronů a vyrábí stovky, možná tisíce kusů ročně. Rozhodně ale ne tolik, kolik je potřeba. V Lotyšsku nemáme žádnou takovou společnost.
2: Detekovaný dron je ale potřeba zneškodnit. Bezpilotní letoun, který v úterý narušil vzdušný prostor v Estonsku, sestřelila rumunská stíhačka F-16 účastnící se mise NATO pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Jedna taková střela přitom může vyjít na 10 až 35 milionů korun. I šéf dronového centra Modrý Skyrish přiznává, že boj proti dronům je potřeba zlevnit. Například používáním takzvaných interceptorů, řekněme dronů stíhačů.
4: Například naše drony, které jsme loni dodali do dronové aliance, dokážou nést 3-kilogramovou zátěž a brzy to bude víc. Jeden stojí asi 1,5 tisíce eur. Proti tomu kus munice do dělostřelectva stojí třeba 10 tisíc eur. Pro vzlet dronu nepotřebuješ zařízení, které stojí 6 milionů eur. Nepotřebuješ k obsluze 4-5 lidí. Naše zařízení je také přesnější.
2: Cizí drony v Pobaltí zatím naštěstí nezpůsobily žádné škody na zdraví. Přesto už jednu oběť mají. Kvůli pomalé výstavbě protidronové obrany minulý týden padla lotyšská vláda. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Knihovna Václava Havla není v ohrožení, řekl to člen její správní rady. Letecká společnost American Airlines obnovila linku mezi Filadelfií a Prahou. Španělský fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City a dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo. Instituce ale čelí personální i finanční krizi. Část zaměstnanců odchází a podporu ukončuje i důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Kritice čelí především ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Omezení podpory zvažují i někteří další sponzoři. To ale podle Duška neznamená problém, protože knihovna má nové nabídky. Praha má nově 2. přímou leteckou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po více než 6 leté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO zároveň oznámila, že vláda bude usilovat o přímá letecká spojení také se Šanghají a Dillí.
3: U příletu prvního letadla z Filadelfie byl také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, který řekl, že není lepšího mostu mezi dvěma zeměmi než přímý letecký spoj. Linka z Filadelfie do Prahy poletí každý den až do začátku října. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Letos by linkou mělo proletět přes 57 tisíc cestujících, a to v obou směrech. Těm spoj výrazně ušetří čas i komplikace s přestupem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
1: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. 2 hlasy byly neplatné a 2 byly proti. Referenda se zúčastnilo bezmála 56% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
2: Sport.
1: Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci skončí po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Guardiola získal s týmem 20 trofejí.
5: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
6: Pep Guardiola v rozlučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke 3. místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí nákladní auto kvůli defektu na pneumatice a blokuje pruh pro pomalá vozidla, místo už je označené. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s nočním omezením za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na kilometru 38,5 opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. A pracuje se i na D5 z Prahy do Plzně. U Loděnice mezi 9. a 11. kilometrem zelničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Ani tam se teď už ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 5 minut po 3 hodině a pojďme do Maďarska. Nejdůležitějším úkolem pro tamní novou vládu je získat peníze ze zmrazených evropských fondů. Premiér Péter Maďar o nich má příští týden jednat v Bruselu. Finance jsou klíčové k tomu, aby mohl reformovat systém zděděný po Viktoru Orbánovi. Mluvit o tom budeme za pár minut podrobněji.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Maďarský premiér Péter Maďar ohlásil, že už příští týden chce dosáhnout dohody s Evropskou komisí o zpřístupnění části zmrazených fondů. Termín pro propadnutí peněz z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost je stanovený na konec května. Lídr strany TISA na těchto financích staví svůj plán na oživení maďarské ekonomiky. Jeho vláda se ale zároveň potýká se systémem, který zdědila po Viktoru Orbánovi.
1: His government, I would say, tried to control.
2: Orbánova vláda se snažila ovládat co možná největší část domácí ekonomiky. Vytvořila takzvanou třídu národních kapitalistů, tedy řekněme oligarchů.
3: Popisuje ekonom Gergé Medve Bálint z Korvínovy univerzity v Budapešti a Budapeštské univerzity.
2: Tito oligarchové byli zcela závislí na státních zakázkách a byli loajální vládě. Působili hlavně ve stavebnictví, energetice, telekomunikacích a velmi důležité bylo i bankovnictví. Problémem teď je, že není možné je ze dne na den odstřihnout. Bankovnictví nebo energetika musí dál fungovat, závisí na tom chod země. Takže velkou otázkou pro novou vládu teď je, jak odstranit oligarchy, ale zároveň udržet tyto segmenty ekonomiky při životě.
3: Maďarská ekonomika se v minulém volebním období ocitla dvakrát v recesi. Loni HDP rostlo jen o 0,3%. Premiér Maďar věří, že růst podpoří rozbitím systémové korupce, nastavením předvídatelného podnikatelského prostředí a zvýšením důvěry investorů. Hlavním impulzem má ale být obnovení přístupu k evropským fondům, které Evropská komise zmrazila kvůli problémům Orbánovy vlády s pravidly právního státu.
2: To je klíčové. Řekl bych, že to je nejdůležitější úkol nové vlády, aby se k těmto fondům dostala. Předchozí vláda v podstatě vyprázdnila státní rozpočet, takže do konce března plánovaný státní deficit dosáhl 91% celkového plánu na tento rok. Evropské peníze by zmírnily tlak na státní rozpočet a umožnilo by to nové vládě investovat do svých priorit. Pokud se nepodaří fondy Maďarsku znovu zpřístupnit, bude se Maďarova vláda muset spolehnout na externí půjčky. A tím se znovu spustí začarovaný kruh problémů s veřejnými financemi. A to je velmi bezútěšný scénář.
3: Dodává maďarský ekonom Gergé Medve Bálint z Budapešťské univerzity a Korvínovy univerzity v Budapešti. Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál s datem 23. května a řada z vás už možná vyrazila včera na chalupu nebo chatu užít si víkend. Ovšem atmosféru této tradiční sezónní rekreace si můžete připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině, vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě a o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
4: Ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová odstupuje. Rezignační dopis adresovaný prezidentu Donaldu Trumpovi zveřejnila na sociální síti X. Gabbardová odstoupení zdůvodňuje objevením rakoviny u svého manžela. O jejím odchodu se ale v posledních týdnech spekulovalo i vzhledem k jejím protichůdným vyjádřením ohledně americké války v Íránu. Trump už rezignaci své šéfky tajných služeb potvrdil s tím, že ve funkci zůstane do konce června. Po požáru a výbuchu v loděnici na New Yorkském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí je zraněných, většinou jde o hasiče a záchranáře, uvedla to agentura AP. Hasiči se snažili uhasit požár v uzavřeném prostoru přístavu, když místem otřásla silná exploze. Příčina incidentu se vyšetřuje. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy můžou vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Přijímací řízení si nastavují školy samostatné a ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Téměř polovina veřejných vysokých škol v Česku využívá jednotné testy společnosti SCIO. Podle České konference rektorů i firmy SCIO mají uchazeči výhodu, protože je můžou využít při přihláškách na více fakult. O případných změnách chce ministerstvo jednat přímo se školami. A kapela Jelen letos kromě velkých festivalů vyráží na vlastní rodinnou koncertní šňůru s názvem Jelen Fest. Chce tak přinést atmosféru svých koncertů přímo do regionů, hlavně k rodinám s dětmi. Jelen Fest začne 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních a vystoupí na něm třeba Děda Mládek Illegal Band, Tom Artway nebo Kateřina Marie Tichá.
2: Sport.
4: České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Kobarovicemi a omezení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před Humpolcem na 84. kilometru nepojízdné nákladní auto. Zastavilo ho defekt na pneumatice, blokuje pruh pro pomalá vozidla, v místě se vybočuje doleva. S omezením počítejte na D1 i ve směru z Brna do Prahy. Mezi odbočkami na Velké Meziříčí východ a západ na kilometru 144 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Práce mají být hotové do neděle. Ráno. A na D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s nočním omezením za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na kilometru 38,5 opravují vozovku, i tam je uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Ráno bude slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Máme necelé 4 minuty po 15:30 a v nočním Radiožurnálu uslyšíte Owl City s písní Fireflies.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Básník s harmonikou, muž mnoha tváří a jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu. Bob Dylan oslaví zítra 85 let a pořád koncertuje, přepisuje vlastní hity a odmítá nostalgii. Nejen za jeho tvorbou se za chvíli ohlédneme v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Slaví zítra 85. Stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k letčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmilová.
3: Kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz a osobních údajů. Izrael navzdory příměří opět útočil v různých částech Libanonu. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas proti Slovensku a dnes ráno a večer bude slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Každá 41. webová stránka s tématikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá, tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
5: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
3: Světový šampionát ve fotbale začne v Americe 11. června a hned v noci na 12. nastoupí česká reprezentace ke svému prvnímu utkání v základní skupině proti Jižní Koreji. Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla také 2 budovy na jihozápadě země, uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizballáh navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Podle Izraele hnutí klid zbraní porušuje. Libanonská vláda naopak upozorňuje na každodenní izraelské útoky v různých částech země. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod a investice na obou stranách. Očekává se například odstranění cel, a to zejména v zemědělském sektoru. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech. V Panenských Břežanech u Prahy si dnes lidé připomenou operaci Antropoid. Tamní památník národního útlaku a odboje připravil den Jana Kubiše, který s dalšími parašutisty provedli v květnu 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Zájemci budou moct výjimečně navštívit i Dolní zámek, kde krátce zastupující říšský protektor žil. Kromě toho návštěvníci uvidí přelet transportního vrtulníku a ukázky leteckého modelářství.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté v dalším zápase ve skupině na mistrovství světa nastoupí proti Slovensku. Utkání začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut. A fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava se v posledním kole nadstavby utkají o udržení šance na záchranu v šancelize. Tým, který prohraje, sestoupí do druhé ligy. V případě remízy spadne Ostrava, pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
6: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát, a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí, a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
3: Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a také odveta finále play-off o umístění Olomouc Karviná. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Při Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí nákladní auto kvůli defektu pneumatiky v pruhu pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 pracují silničáři v pravém pruhu. A kolona se teď netvoří. A pracuje se také na dálnici D5 z Prahy do Plzně. U Loděnice mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku opět v pravém pruhu. Ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno bude slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Dobré sobotní časné ráno přeji všem, co ladíte, stále ještě Noční radiožurnál, máme 5 minut po 4. hodině a dnes je 23. května. Sami přiznávají, že je často složité vyznat se v tom, co je pravdivá informace a co je takzvaný fake. Porazili ale 52 tisíc dětí z celé republiky, které se letos přihlásili do 3. ročníku olympiády mediální gramotnosti. U včerejšího finále jsme byli a vy o tom za okamžik uslyšíte.
4: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Běžně v tomto sále magistrátu sedí pražští politici. Včera je ale v měkkých křeslech vystřídali děti. Žáci základních škol nebo studenti nižších ročníků gymnázií mezi sebou poměřili síly v kritickém myšlení ve finále letošního třetího ročníku olympiády mediální gramotnosti.
1: Takže, jestli jste všichni připraveni, tak náš čas začíná teď.
2: První kolo, písemný test. Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií podle věku, tudíž i testy jsou různě složité, analyzují se v nich titulky nebo úryvky článků, rozebírají grafy nebo deep fake news.
3: Pro mě ty témata byly celkem známá, protože se ráda v tomhle prostředí pohybuju, často ho vidím i na svých sociálních sítích, mám takovýhle algoritmus už nastavený, to tam taky bylo jako jedna z otázek.
2: Hodnotí Veronika, studentka gymnázia Alojze Jiráska v Litomyšli, která se do finále dostala ještě se spolužačkou Alenou. Obě se shodují, že je pro ně důležité zprávy filtrovat a nevěřit všemu.
4: Určitě je to jako složitý v tom, kolik informací se na nás každý den valí ze sociálních sítí, ale je důležité nekoukat se jenom na jeden zdroj, ale ověřovat se to z více zdrojů.
3: Tak já mám nějaké kamarády, které to úplně nezajímá a přijde mi to trošku líto, že třeba i by uvěřili něco, co pro člověka, který se v tom pohybuje, prostě na první pohled naprostá pitomost. Právě proto si myslím, že tady to šíření povědomí o tom, co tom důležitý.
2: A potřebné, jak se ukazuje i pořadatelům ze školních kol letošní olympiády, totiž podle nich vyplnulo, že jen 11% dětí ví, která média jsou veřejnoprávní a problémy zaznamenávají i v jiných oblastech, říká za pořadatele Barbora Tlučková.
5: Ta práce se zdroji se dle našeho názoru podstatně zhoršuje kvůli nárůstu umělé inteligence, se kterou se žáci neučí pracovat tak, aby využívali pouze jako pomocníka, ale spíš to nahrazuje jejich právě kritické myšlení, což je něco, čeho i my se obáváme a proti čemu se snažíme právě olympiádu mediální gramotnosti postavit, protože chceme, aby děti měly možnost využívat internet a chceme i, aby uměli používat AI, ale nechceme, aby na ní byli závislí jako jediným zdroji jejich informací.
2: Umět rozklíčovat, která informace je pravdivá a která zavádějící nebo lež, je důležité i podle Reného Zavorala, generálního ředitele Českého rozhlasu, který je mediálním partnerem olympiády.
6: Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehršení informací zorientovat. Takže v tomto duchu tahle ten projekt opravdu má naši velkou podporu.
1: A vítězem v kategorii 1 je David Martiník.
2: A kdo jsou ti další? V druhé kategorii vyhrál Jakub Komárek a ve třetí Matěj Mlýnek. Vítězové celkem porazili 52 tisíc dětí z celé republiky, které se do třetího ročníku zapojily. Kristýna Vašíčková, Radio Žů.

0: Přírodní udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu. Dřevostavby, to jsou v Česku hlavně rodinné domy. Dlouhodobě je jich kolem 15%. Proč se víc nevyužívají třeba také u bytových domů nebo dalších budov? Téma otevřeme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika z písní Blízko zazněla v nočním radiožurnálu. A dřevostavby už jsou dnes běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím jich ale není tolik, jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je podíl dřevostaveb od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody hlavně udržitelnost dřeva a také možnost rychlé výstavby.
2: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
3: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
2: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantu. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
3: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
2: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
4: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
5: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Když to u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
4: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
6: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobého charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
4: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy, třeba v posledních třech letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
7: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
4: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
1: V uhelném dole na severovýchodě Číny 4 lidé zemřeli poté, co hladina oxidu uhelnatého překročila povolené limity. Uvedla to státní tisková agentura Nová Čína. Neštěstí se stalo v provincii Šanci. V dole zasahují záchranáři. Po několika hodinách se jim podařilo na povrch vytáhnout 157 pracovníků. Podle Nové Číny je 16 lidí v kritickém stavu. Dalších 90 lidí je stále uvězněných pod zemí. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění více než 50 osob. Snaží se tak zpomalit šíření eboly v regionu, uvedla to agentura AP. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. Laboratorně potvrzených bylo 82 infekcí a 7 úmrtí. Organizace ale eviduje téměř 750 podezřelých případů a přes 170 úmrtí. Situaci v zemi navíc komplikují ozbrojené konflikty a špatná dostupnost zdravotní péče. Stát by měl aktivně podporovat dobrovolné očkování, shoduje se většina Čechů v průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, kterého se v polovině května zúčastnila více než tisícovka respondentů. Se zapojením státu souhlasí přibližně 3/4 respondentů, včetně možných informačních a reklamních kampaní. Podpora je vysoká napříč voliči různých stran, nejvyšší je u lidí s vyšším vzděláním. A lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes referendu rozhodnou o stavbě dvou skladů o rozloze 6 hektarů. Majitel obchodního řetězce tam kromě nich chce postavit také parkoviště pro zaměstnance. Někteří místní se bojí například zvýšené dopravy nebo hluku. A v Těchařovicích na Příbramsku budou hlasovat o umístění větrných elektráren. Část tamních obyvatel je v obci nechce kvůli dopadu na okolní přírodu.
2: Sport.
1: Basketbalisté řeckého Olympiakosu porazili v Eurolize obhájce titulu turecké Fenerbahçe 79-61 a postoupili do finále. V něm se utkají proti Realu Madrid, který zvítězil na palubovce v Aténách nad Valencií 105-90. Finále se bude v řeckém hlavním městě hrát v neděli od 20 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Kuberovic a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice, blokuje pruh pro pomalá vozidla. Místo už je označené a vybočuje se. S omezením počítejte i na D1 ve směru z Brna do Prahy. Mezi odbočkami na Velké Meziříčí východ a západ na kilometru 144 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A práce mají být hotové do neděle ráno. A na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje na vozovce za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na 38. kilometru opravují vozovku. Pravý pruh je uzavřený, i tam se vybočuje. Projíždíte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno bude slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, zasedlo včera u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná. Reportáž uslyšíte za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Pohořelic do Brna dnes dopoledne vyjde pouť smíření. Vydají se na ně účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu. Pochod vede symbolicky proti trase vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Součástí včerejšího programu festivalu Meeting Brno bylo sousedské setkání Čechů a Němců pod širým nebem. Na Moravské náměstí ale přišli lidé i protestovat. Vadí jim, že pořadatelé pozvali sudetské Němce na jejich sjezd do Brna.
1: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
2: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
3: Seděl jsem tady a viděl jsem...
4: Kluky?
3: Ale to jsou doch Kinder, kluky. Viděl jsem dva kluky s t-shirt s dva jazyky.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti a tohle je jeden z aktů toho budování.
2: No a rozumíte těm protestům, co tady taky jsou?
5: Já osobně jim rozumím. Já si myslím, že mít jiný názor je naprosto v pořádku v demokracii, ať ho klidně mají. My máme ten názor, že bychom se měli smiřovat a hledat společnou cestu.
2: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty.
6: Je to jenom takový happening, který má vlastně ukázat, že jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly. Myslím si, že ta doba ještě nenazrála na to, aby jsme dělali takové akce v České republice.
2: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha. Sousedské setkání doprovázela hudba a vystoupení folklorních souborů.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
2: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou, kdo nejsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou, protože toto vlastně už je součást toho takzvaného srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tak prosím pěkně, to je to, čeho se tady přes 35 let česká společnost bohužel v některých svých částech děsí.
2: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: To byla zpěvačka Anastasia, ladíte noční radiožurnál. Za 10 minut v 5 začne ranní víkendové vysílání a s vámi by tou dobou měl být Štěpán Pokorný, ale teď ještě sport. Plavkyně Barbora Janíčková prožívá hodně úspěšné období. Pro rozmezí necelých 4 týdnů si vylepšila 2 osobní rekordy a na dubnových závodech v norském Bergenu splnila hned 3 kvalifikační limity na srpnové mistrovství Evropy v Paříži.
1: Hlavním cílem bylo určitě 100 kraulů, což je moje hlavní disciplína. Trošku jsem doufala v tu 50 kraulovou, ale že jsem k tomu přidala i tu motýlovou, to bylo takové jenom příjemné zpestření. Já jsem 50 motýla strašně dlouho neplavala, takže ten osobák byl docela už jako starý a hrozně dlouho se mi nedařilo ho překonat. Když se pak člověk k tomu vrátí, tak to potom jde s nás, není na ně takový tlak.
2: Vypráví česká plavkyně Barbora Janíčková, která si v Norsku vylepšila osobní maxima na 50 metrů motýlkem i volným způsobem, kde zaostala jen 14 setin za českým rekordem. Na těchto dvou tratích i na své hlavní kraulařské stovce se navíc kvalifikovala na srpnové mistrovství Evropy.
1: Ty časy byly rychlé, teda musím říct. Mně se tam plavalo moc dobře. Jediné, co mě trošku jako mrzelo, že třeba tam byla trošku menší konkurence. Vyplavávací bazén byl docela teplý, takže tam jsme se všichni docela tavili, ale tím, že jsem tam zaplavala dobře, tak člověka to i trošku navádí k tomu, aby na to měl jenom ty lepší vzpomínky, ale ten samotný bazén mě přišel prostě rychlý, když jsem v něm plavala, takže to bylo moc fajn.
2: V srpnu v Paříži bude Barbora Janíčková na 100 metrů kraulem obhajovat evropské stříbro.

0: Bro z roku 2024. Kvůli kolizi termínů naopak bude muset vynechat zmíněnou 50 motýlkem.
1: Mrzí mě to. Na druhou stranu prostě nedá se svítit a pořád to není moje hlavní disciplína. Zcela upřímně, myslím si, že bych možná postoupila do semifinále na tom 50 motýlku a vlastně vyčerpávat se tím úplně nechci. Chci si spíš pošetřit ty síly na tu 100 kraulovou. Cílem je určitě finále na 100 kraula. Velmi ráda bych byla ve finále na 50 kraula, ale prostě říkám, ta 50 to je u mě hodně takové jako proměnlivé.
0: O postup do finále se nejen Barbora Janíčková bude snažit v bouřlivé kulise pařížského plaveckého areálu, kde bude startovat poprvé.
1: Jsou vyprodané lístky na podle mě všechny dny, takže doufám v nějakou dobrou atmosféru. Já to mám strašně ráda. Já jsem člověk, co jako nenosí do kolorumu nebo na start sluchátka. Já právě hrozně ráda vnímám atmosféru těch diváků, jak oni dokážou pozbudit, jak to tam burácí, nebo jaké práce se světlama. Mě to hrozně baví. Je to super, když se fakt jako povzbuzuje, fandí a když ty tribuny řvou.
0: Těší se plavkyně Barbora Janíčková na atmosféru evropského šampionátu v bazénu, kde se konaly poslední olympijské závody. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Ukrajinské uprchlíky zřejmě čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Šéfka amerických zpravodajských služeb Thalesy Gabbardová rezignovala. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. A počasí ráno bude slunečné, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní, teď je to 90. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
1: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už zařazená na pondělní zasedání vlády. Po požáru a výbuchu v loděnici na newyorském Staten Island zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí je zraněných. Většinou jde o hasiče a záchranáře. Uvedla to agentura AP. Hasiči se snažili uhasit požár v uzavřeném prostoru přístavu, když místem otřásla silná exploze. Příčinu incidentu úřady vyšetřují. Šéfka amerických tajných služeb Thalesy Gabbardová skončí ke konci června ve funkci. Jako důvod náhlého odchodu uvedla nemoc manžela. Trump ji v posledních měsících kritizoval. Na její odstoupení reagoval oceněním její práce.
4: Gabbardová rezignaci oznámila prezidentu Trumpovi veřejným dopisem. V něm popsala, že jejímu manželovi lékaři diagnostikovali vzácný typ rakoviny kostí a ona se chce o něj starat. Je pátou členkou Trumpova kabinetu, která tomto funkčním období končí a v pořadí čtvrtou ženou. Bílý dům ji v posledních měsících stále více odsunoval na okraj. Klíčová rozhodnutí o Iránu či zatčení Nicolase Madura ve Venezuele dělal bez ní šéf CIA John Ratcliffe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Z Pohořelic do Brna dnes vyjde pouť smíření. Vydají se na ní i účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu. Pochod vede symbolicky proti trase vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Pouť skončí odpoledne na výstavišti, kde jsou sudetoněmecké dny, dodává Veronika Smyslová z týmu festivalu Meeting Brno.
5: Na pouť smíření máme v tuto chvíli registrovaných 1300 návštěvníků, kteří vlastně přijedou z Mendlova náměstí do Pohořelic, plus samozřejmě naši přátelé z Německa, kterých bude cca 1200. Velká část těch německých účastníků pojede zpátky na výstaviště, protože v 10.30 začíná oficiálně se zahájí sudetoněmecké setkání.
1: Sudetoněmecký sjezd v Brně bude i dnes provázet několik protestů. Dobrovolníci dnes uklidí okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 ráno na návsi v Deštném v Orlických horách rozvozem dobrovolníků na jednotlivá místa. Zajištěný je taky odvoz na Šerlich a pro všechny účastníky je připravená i jízda lanovkou.
2: Sport.
1: České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle účastní útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
6: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a vždycky ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili. Takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet.
1: Zápas Československo začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 u Humpolce a Beranova a omezení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před Humpolcem na 84. kilometru nepojízdné nákladní auto. Zastavil ho defekt na pneumatice a blokuje teď pruh pro pomalá vozidla. V místě se vybočuje. O kus dál na D1 ve směru do Brna se situace opakuje. Za Velkým Beranovem na kilometru 120 a další kamion s defektem pneumatiky. V tomto případě je zablokovaný pouze odstavný pruh. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje u Loděnice. Mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Zatím se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách čekejte většinou kolem 19. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
8: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste v 5 hodin 5 a půl minuty. Lidé v Rosicích u Brna se po 15 letech znovu můžou v horkých dnech schladit na koupališti. Areál po celkové rekonstrukci město otevře právě dnes. No a my vás tam za chvilku vezmeme v úvodu ranního víkendového radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Koupaliště v Rosicích u Brna dnes po velké rekonstrukci znovu otevře své brány návštěvníkům, láká na netypický tvar bazénu, brouzdaliště a zatravněné odpočinkové plochy. Samotné opravy začaly předloni, koupaliště ale bylo zavřené skoro 15 let.
1: Já mám přímo výhled z okna z bytna, tak se tam stavilo, takže já na to koukám celou dobu, takže o to víc se právě hlavně dcera těší.
2: Sdílí dojmy z opraveného koupaliště Jan. Když se přistěhoval, už bylo několik let zavřené.
1: Já teda tady žiju jenom 6 let, takže co jsem viděl, bylo akorát tamto zarostlé prostranství, tak jsou jako zvědavé, jak to bude vypadat.
2: Děti má na koupaliště v plánu vzít i paní Markéta.
3: My doma bazén nemáme, tak pravděpodobně se tam budeme podělat kvůli dětem aspoň.
2: Areálem koupaliště mě provází nezávislá starostka Rosic Andrea Trojanová.
4: Má takový netypický tvar, proto i novému koupališti říkáme zátoka, protože má tvar zátoky, je to jedna vodní plocha, rozdělena jenom pro plavce a neplavce na vodní hladině lanem.
2: Zakřivený nepravidelný bazén je skoro 130 metrů dlouhý. Většina ploch kolem vody je zatravněná, zhruba uprostřed bazén překlenuje lávka, u které teď stojíme. Čištění vody je tady na přírodní bázi. Vše se odehrává v nádržích pod našima nohama.
4: V podzemních nádržích je jednak dolomitický vápenec, přes který ta voda proudí, a jednak jsou tam takzvané biofiltry, na kterých narůstá biologický materiál, který potom z vody odbourává ty nežádoucí látky.
2: Rekonstrukce trvala 2 roky a městskou kasu stála přes 130 milionů korun. Plánovala se od roku 2012, kdy koupaliště zavřelo. Projekt podle Trojanové zbrzdila třeba nutnost vyřešit nejasné vlastnictví pozemků pod areálem koupaliště. Práce se dotkly i jeho okolí.
4: Tady přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka. Je tady stezka vybudovaná, která vede k zimnímu stadionu. Tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem.
2: Rosice dnešním otevřením předběhly většinu ostatních jihomoravských koupališť. Příští týden otevře třeba plovárna Louka ve Znojmě, koupaliště ve Vyškově a taky většina venkovních koupališť v Brně. Opravy finišují i na bazénu v Břeclavi, tam si lidé poprvé vykoupají v červenci. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál a teď počasí.
1: A čeká nás víkend jako stvořený pro výlety přes den po jasném ránu. Bude přechodně zvětšená oblačnost a taky nadprůměrné odpolední teploty. Teď ale ještě po ránu slunečno, postupně se začne hlavně ve východní části republiky tvořit kupovitá oblačnost, ale na večer se zase všude většinou vyjasní. Odpolední maxima 21 až 26 stupňů, v Čechách to bude až 28. A teplota na horách, ta se bude držet kolem 19 stupňů Celsia. Malinko tepleji čekáme na Šumavě a taky v Krušných horách, kde by mělo být až 23.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: The First Time a Damiano David na Radiožurnálu. Máme 5 hodin, skoro 20 minut. Jak se žilo na Valašsku? To dnes přiblíží program Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Těšit se můžete třeba na ukázky tradičních řemesel, jarních hospodářských prací i ochutnávku jídel připravených podle starých receptů. Teď pokračujeme dál na Radiožurnálu. Smutné zjištění čekalo ochránce přírody ve Žďárských vrších. Sokoly, kteří se tam loni vrátili po dlouhých desetiletích, přišli bohužel o všechna 3 mláďata. Postupně je ulovil vír. Ochránci to zjistili, když vylezli přímo k sokolímu hnízdu, aby ptáčata okroužkovali.
1: 3 takový exponovanější kroky. Není, v loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem. Dobrý, a tady ti mě teda vyšistí, tady se to je. Osmičkový, no.
2: Zoolog Petr Mikštejn jistí, regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč, popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
1: Kdyby náhodou tam ještě mám tady něco bylo, tak bychom tam nechali fotopast, aby jsme viděli.
3: Kroužky kleště.
1: Pěkné, to bych ještě došel zpátky.
3: Petře, už jdu, jo?
1: Ale ti to prázdno.
3: Prázdno.
1: Tady je výbržek z víra, od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
2: Takže kroužkovat se letos nebude.
1: To se populace neposílí. Tak ten je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
2: Oni se sokoly do Žďárských vrchů vrátili po 70 letech a tento pár úspěšně vyvedl 2 mláďata, připomíná Petr Mikštejn.
4: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu v kraji Vysočina. Takže uvidíme příští rok, máme tady všech skal dostatek.
2: Pásky a zákaz vstupu ke 4 palicím zatím zůstávají.
1: Ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to rušení zbytečně prostě nestresovalo.
2: Ještě pár dní klidů zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Radiožurnál.

0: sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: V Experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Pět hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušniny a střelivo. Po návštěvě firmy to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít třeba na plnění závazků vůči NATO. Ruský prezident Vladimír Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Vyzval ministerstvo obrany, aby připravilo možnosti odvety. Při útoku podle Putina zemřelo nejméně 6 lidí. Ukrajina prohlášení ruského prezidenta odmítá. Generální štáb ukrajinské armády označil ruská tvrzení o zásahu internátu za manipulaci. 80 let provozu lodní dopravy na brněnské přehradě dnes připomenou oslavy v Bystrckém přístavišti. Dopravní podnik připravil program, který začne v 11 dopoledne. Součástí budou plavby zdarma, prohlídky areálu lodní dopravy anebo vnitřku hráze. Sport. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovensku. Ve včerejších zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Humpolce i na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavená vozidla. Před Humpolcem na 84. kilometru stojí kamion. Má defekt na pneumatice a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. O kus dál na D1 do Brna stojí kamion za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 řeší také prasklou pneumatiku, tentokrát ale pouze v odstavném pruhu. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za Sadskou. Na 31. kilometru stojí nouzově osobní auto. I tam už silničáři dovezli světelnou šipku. Čekejte uzavřený odstavný pruh za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nebe projasněné a teploty většinou mezi 11 a 7 stupni Celsia. Přesně tak to teď vypadá v České republice. I když takové znojmo už má teplotu kolem 13 stupňů, CHEP aktuálně hlásí 10 na teploměru. V Plzni je kolem 11 stupňů Celsia a Ostrava má jasné nebe. A tam na teploměru vidíte většinou 9. Jinak dnešní ráno bude slunečné, postupně se potom začne hlavně ve východní části republiky tvořit kupovitá oblačnost. No a na večer se má opět skoro všude projasnit.
7: Nejvyšší teploty by měly být většinou od 21 do 26 stupňů, v Čechách může být až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
6: Foukat má podle meteorologa Štefana Hanžáka jenom slabý proměnlivý vítr. Zítřek nás taky čeká slunečný, odpoledne a na večer od severu bude přechodně oblačno a jenom výjimečně přehánky a zítra opravdu horko. Teploty budou stoupat až ke 30. Teď už je tu Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5.33 a pouštíme Robbieho Williamse.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Rytířský sál ve Frýdeckém zámku je do odvolání uzavřený. Na stropě se objevily praskliny. Následný průzkum prokázal, že dřevěná konstrukce je nahnilá a napadená houbami. Jak to ovlivní prohlídkový okruh, také to za chvilku uslyšíte na Radiožurnálu.

0: Frýdek Místek dočasně přišel o jednu z hlavních reprezentačních prostor v rytířském sále na tamním zámku. Město předává ceny významným osobnostem, vítá nové občánky nebo oddává snoubence. Ve stropě se ale objevily praskliny a muzeum Beskydce kvůli bezpečnosti rozhodlo sál do odvolání uzavřít.
1: Prosím. Nemusíte se bát, že nás
2: s ředitelem Muzea Beskyd Lukášem Lísníkem jsme teď vstoupili do rytířského sálu. Na první pohled bych si asi nevšiml ničeho, ale přece jenom tam v rohu ty štuky, tam to nějak praská. To bylo asi, co vás upozornilo, předpokládám.
1: Samozřejmě. Objevující nové praskliny nás upozornili, že se něco děje. Proto byl 21. dubna proveden firmou průzkum stropní konstrukce. A to ve dvou místech.
3: Do dřevěné konstrukce pravděpodobně zatékala voda. Dřevo začalo zahnívat a objevily se dřevokazné houby.
1: A v severovýchodní části štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
2: Hmm. Co zámecký okruh bude nějakým způsobem omezený?
4: Ano, rytířský sál nám omezil i zámecký okruh, který teď vlastně bude v kratším čase, ale my se budeme snažit ho teď rozšířit, a to expozici Frýdek a Místek, a návštěvníci můžou vlastně navštívit i naši ledovnu, která je umístěna v zámeckém parku.
3: Říká mi náměstkyně ředitele Muzea Beskyd Andrea Vlachovská. Podle zřizovatele muzea, kterým je Moravskoslezský kraj, nehrozí výraznější škody, například zhroucení stropu. Hejtmanství ale ještě čeká na kompletní zprávu o výsledcích průzkumu.
5: Pokud nemáme detailní zprávu, nelze přesně říct rozsah škod ani cenu oprav. Jisté je, že bude potřeba statické zesílení stropu a zásah odborníků na historické konstrukce.
3: Říká mluvčí kraje Miroslava Chleboňová. Kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Zatímco v centru Prahy nám teploměry ukazují většinou 12 stupňů Celsia, tak Šumava, aktuálně Březník, hlásí minus 2 stupně. Jinak se ale většinou hodnoty drží mezi 11 a 7 stupni a co je pro celou Českou republiku společné, tak to je projasněné nebe. Ráno bude slunečné, postupně se ale může tvořit kupovitá oblačnost, to hlavně na východě republiky. Na večer se bude všude znovu vyjasňovat. Teploty opravdu vysoké a letní, 21 až 26 stupňů. A v Čechách naměříme až kolem 28.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovicích na Chrudimsku se mění na obojživelnou oázu. Ochranáři tam před 3 lety odstranili meliorační trubky a vrátili do krajiny vodu. Proměnu jim pomáhá dokončovat stádo odolného plemene skotu. Na pastviny se teď vrátilo po zimní pauze.
1: V bývalé střelnici se teď blíží nákladní vůz naložený skotským skotem.
2: Počkáme jenom, až tam zapnou ještě zdroj.
3: Jo.
2: Pak je vypustíme.
1: No, hned na trávu.
2: Do Kochánovic se letos vlastně vrátilo 5 jaloviček, 3 dospělé krávy a 2 telátka.
1: Adéla Malinovská, spolek Pestré Polaví.
2: Ano.
1: Já jsem se vás chtěl původně zeptat, jak dlouho trvá, než si zvyknou na to nové prostředí. Oni si zvykli okamžitě.
2: Oni si zvyknou velmi rychle, hlavně když to ty zvířata znají, tak vědí, kam mají jít. A jinak, když přijedou někam na novou pastvinu, kde vidí, že tam je vlastně hodně té trávy, tak jsou většinou v klidu.
1: Do jedné stůní v areálu se teď noří vedoucí HKO Železné hory Vlastimil Peřina.
4: Jo, tady je.
5: Nedávno jsem do jedné živochytné pasti přes noc nalovil 12 čolků velkých na jednom místě. To je úplná rarita. Ty obojživelníci, ale i další druhy vášky a další druhy vázané na vodu potřebují, aby to zpátky nezarostlo tím lesem, aby to bylo posluněné, aby ta voda byla teplá. Takže máme 2 možnosti. Buď tu lokalitu budeme kosit, anebo sem zavedeme pastvu. Ta pastva je lepší, protože zvířata pastvou vytvoří nejrůznější přechodová stanoviště, někde spasou méně, někde více, některá rostlina jim chutná více, některá méně, takže je to velmi pestrá mozaika. Tu tady vlastně nám teď

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměťnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci i Češi. Dnes vyjde z Pohořelic do Brna pochod smíření. Izrael navzdory příměří znovu útočil v Libanonu. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. A počasí ráno bude slunečné, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty do 26, v Čechách až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, přes den zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a s němu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Festival dnes pokračuje, z Pohořelic do Brna vyjde pouť smíření, vydají se na ní i účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu. V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
8: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
9: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
8: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
10: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
8: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla i 2 budovy na jihozápadě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizbalah navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizbalah se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Podle Izraele hnutí klid zbraní porušuje. Libanonská vláda naopak upozorňuje na každodenní izraelské útoky v různých částech země. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
11: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
1: Středověký hrad Helvštín na Přerovsku se dnes promění na historický vojenský tábor. Areál památky hostí tradiční festival vojenské historie. Až do neděle nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo anebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů.
12: Sport. Čeští hokejisté si dnes můžou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Souboj s tradičním rivalem přinese více emocí, ale podle kapitána Romana Červenky spíš na straně soupeře.
13: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho. Ne?
12: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D1 před 9 kříži a překážka v Praze na jižní spojce. Na dálnice D1 z Prahy do Brna je teď neprůjezdná za Velkou Bíteší. Na kilometru 166 provoz blokují následky kolize nákladního a dvou osobních aut. Objíždí se přes parkoviště u čerpací stanice 9 křížů. Před odbočkou je ale kolona, která narůstá. Eventuálně můžete sjíždět už na Velkou Bíteš, zpátky se vrátíte u 9 křížů. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí nákladní auto kvůli defektu na pneumatice. Blokuje tam pruh pro malá vozidla, místo už je označené. A v Praze hlásíte překážku na jižní spojce ve směru z Černého mostu k Barandovskému mostu. Před odbočkou do Hloubětína leží na vozovce sražená zvěř.
15: Leží tady srnka na jižní spojce 500 metrů před sjezdem na Hloubětín. Leží přesně uprostřed. Svítí nízko sníčko a já jsem ji teďka skoro vůbec neviděl.
14: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno bude slunečné, postupně se začne hlavně ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: A my vám přejeme dobré ráno, 6 minut po 6. hodině. Vodáckou sezónu v Českém Krumlově dočasně omezila výměna mostu u sídliště Plešivec. Lodě musí vodáci v místě přenášet po pravém břehu. Dokdy omezení potrvá, tak nejen to uslyšíte za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Řidiči v Českém Krumlově budou u sídliště Plešivec do konce roku jezdit přes Vltavu po provizorní lávce. Jeho český kraj nechá stávající most vyměnit za nový. Tento týden začali technici s jeho demolicí. Kvůli pracem ale pod mostem neprojedou vodáci. Lodě teď musí přenášet několik desítek metrů po břehu.
1: Tam ať holky počkají a pomůžete jim s tím, ať to netahají, jo?
2: Je to na nic, je to docela dřina, dači bych si sjel ten jas, no jako.
3: Svoje lodě tady u mostu v Českém Krumlově museli přinášet i žáci střední průmyslové školy stavební z Plzně. Plné ruce má i jejich třídní učitel Michal Chocholatý.
4: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde.
3: Technici se do odstranění starého mostu pustili před pár dny. Právě kvůli demolici by při podplouvání konstrukce hrozil úraz. Vysvětluje za státní plavební správu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Protože jsme museli sáhnout k úplnému uzavření vodní cesty a průjezd tedy nebude po první fázi rekonstrukce možný.
3: Kompletní rekonstrukce mostu za 119 milionů korun zajišťuje jeho český kraj. Jak připomíná starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO, most je třeba vyměnit hlavně z preventivních důvodů.
6: Se jednalo o řešení mostu, které je poměrně rizikové, nedá se kontrolovat dostatečně dobře jeho stav. Ta předepjatá konstrukce je zalitá v betonu, tak se nedaly ty nosníky dostatečně kontrolovat.
3: Demolice původního mostu bude hotová v polovině června. Poté vodáci místem projedou, ale pouze ve speciálním tunelu. Starosta se přesto dopadů na turistickou nebo vodáckou sezonu nijak neobává.
6: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moc projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
3: Vedení města i kraje počítá s otevřením mostu v polovině letošního prosince. Příští rok by tak pod ním neměli vodáky potkat žádné komplikace. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Stovky policistů dnes budou dohlížet na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze. Utkání, které rozhodne boj o záchranu v lize, se hraje na Julisce od 14 hodin. Podle policie dorazí i tisíce fanoušků Baníku, proto budou v okolí stadionu posílená bezpečnostní opatření. 35 let Národního parku Šumava dnes oslaví v Kvildě na Prachaticku. Den Šumavy tam začne v 10 hodin. Návštěvníci můžou vyrazit na výstavy v obecním sále anebo si vyzkoušet podmalbu na sklo v místním muzeu.
2: Počasí.
3: A máme tu slunečné ráno s teplotami. Většinou mezi 11 a 7 stupni Celsia. Jinak na Šumavě bylo po ránu opravdu chladno, stanice Březník ta hlásila minus 2 stupně Celsia, ale ono to rychle půjde nahoru, protože nás čeká slunečný den, jenom na východě republiky se může odpoledne tvořit kupovitá oblačnost, ale k večeru se zase znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách to bude až 28 a na horách kolem 19, i když na Šumavě a v Krušných horách může být až kolem 23 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
5: A

0: Místo toho, aby hrál počítačové hry, několik hodin denně sedí u klavíru a trénuje. Student kroměřížské konzervatoře Jan Schulmeister za svůj talent před nedávnem získal cenu BBC Music Magazine Award. Mladého umělce dnes poprvé uslyší i návštěvníci festivalu Pražské jaro.
1: Takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
2: Vzpomíná 19-letý Jan Schulmeister na rozhodnutí stát se klavíristou. Souviselo to i s tím, že jeho otec je houslista. Hra na klavír pro něj není mechanickou záležitostí. I přesto, že interpretuje díla druhých, potřebuje v tom zažívat svobodu.
1: Bez svobody prostě to bychom byli muzikanti, v podstatě neoriginální roboti. Ten vnitřní výraz by nebyl třeba. Ono je důležitý si nějakou tu svobodu podložit v podstatě informacema, zkušenostma a znalostma, řekněme, o stylu, který hrajeme.
2: První ceny i absolutní vítězství si mladý umělec dovezl z více než 40 soutěží napříč Evropou i Spojenými státy. Schulmeisterovy úspěchy sleduje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík už od jeho dětství.
3: Krom toho, že je laureátem slavné Van Cliburn soutěže v Americe, její větve pro mladé hudebníky, tak také nedávno získal mi prestižní cenu BBC.
2: Na Pražské jaro ho pozvali, aby zahrál v rámci dopoledního matiné v Anežském klášteře.
3: A já bych řekl, že to skoro takovou tradicí, že my na tomto místě často uvádíme koncerty, často na Pražské jaro debutujících mladých hudebníků a oni krátce předtím, než se ten koncert koná, získají významnou cenu.
2: Na festivalovém debutu zahraje Jan Schulmeister skladby Johanna Sebastiana Bacha i Leoše Janáčka. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Americký lékař, který byl v kontaktu s pacienty nakaženými ebolou, je i dál bez příznaků. Informovala o tom fakultní nemocnice Bulovka. Muž je v izolaci po dobu inkubační lhůty, během které by se případné příznaky mohly objevit. Podle nemocnice nepředstavuje jeho hospitalizace riziko pro veřejnost ani běžný provoz. Do Česka muž přicestoval ve středu po léčení pacientů s ebolou v Africe. O jeho převoz požádala americká ambasáda. V uhelném dole na severovýchodě Číny zemřelo 8 lidí. Hladina oxidu uhelnatého tam překročila povolené limity. Uvedla to státní tisková agentura Nová Čína. Neštěstí se stalo v provincii Shanxi. Na místě zasahují záchranáři. Po několika hodinách se jim podařilo z dolu zachránit 201 lidí. Dalších 38 je stále uvězněných pod zemí. Ještě dnes a zítra se otevírají hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví. Pokračují dny soukromých hradů a zámků. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných prostor a některými objekty je provedou přímo jejich majitelé. Zapojí se třeba zámky Neustupov a Karlova Koruna, anebo hrad Houska. Součástí programu jsou taky večerní prohlídky, koncerty nebo výstavy.
4: Sport.
3: Mezi fotbalisty Dukly Praha a Baníku Ostrava se v přímém souboji rozhodne o sestupujících z šance ligy. Pražané skončili v tabulce lépe po základní části a tak jim stačí i remíza. Baník musí k udržení šance na záchranu vyhrát. Poslední tým rovnou sestoupí, předposlední půjde do baráže. Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a taky odveta finále play-off o umístění Olomouc Karviná. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Devíti křížů a překážka na D10 za Benátkami nad Jizerou. Dálnice D1 z Prahy do Brna je zablokovaná před odbočkou na Domašov. Na kilometru 166 havarovala dvě osobní a jedno nákladní auto. Objíždí se to přes parkoviště 9 křížů. Před odbočkou je asi kilometrová kolona. A pokud nechcete popojíždět, můžete to vzít na velkou bítež a zpátky se vrátíte u Devíti křížů. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce za Benátkami nad Jizerou. Na kilometru 31,5 leží na vozovce sražená srna. Na D1 z Prahy do Brna stojí před Humpolcem na 84. kilometru nepojízdné nákladní auto. A zastavil ho defekt na pneumatice, blokuje pruh pro pomalá vozidla a v místě se vybočuje. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje u Loděnice. Mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Zatím se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Před námi je víkend jako stvořený pro výlety, zahrádky i první letní opalování. Otevírá celá řada venkovních koupališť, zahajují sezónu a před námi tedy slunečný den. Ještě ráno bude slunečné, postupně, hlavně na východě republiky, může být i kupovitá oblačnost, ale na večer se bude znovu většinou vyjasňovat.
7: Nejvyšší teploty by měly být většinou od 21 do 26 stupňů v Čechách, může být až 28 stupňů v 1000 metrech na horách, by mělo být kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
6: Podle meteorologa Štefana Hanžáka bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Zítra nás taky čekají letní teploty na většině území. Neděle bude jasná až polojasná, odpoledne může být přechodně až oblačno, ojediněle se můžou objevit přehánky a nejvyšší teploty v neděli odpoledne 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď je tady Štěpán Pokorný, dobré ráno.
8: Dobré ráno, čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Právě tenhle duel byl ve Friburgu jako první vyprodaný. Rivalita se čeká nejen v ledišti, ale i na ledě. Pozvánka za chvilku v ranním víkendovém Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
9: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za pár.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek![

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
2: Čeští hokejisté dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Slovensku. Zatímco na zbylá utkání se ještě dají ve Friburgu koupit vstupenky, československý duel je už dlouho dopředu vyprodaný. Na ledě se očekává bitva dvou velkých rivalů.
3: Vím, že to Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
4: Připomíná asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous fakt, že ten tým, který zvítězí, bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. Půjde hlavně o to, který z celků se lépe vypořádá s emocemi, které derby dvou bývalých federálních partnerů přinese.
5: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
4: Upozorňuje kapitán Roman Červenka. Slovensko je v tabulce aktuálně o bod před českým týmem, hraje aktivnější hru než outsideri Slovinsko a Itálie, což by mělo českému výběru vyhovovat.
5: Já věřím, že to je dobře jenom z toho pohledu, jak hrajeme proti těm v uvozovkách slabším, no, že to prostě ty góly se nám nedaří dávat teďka. Já věřím, že vlastně s těma lepšíma soupeřema papírově bychom třeba mohli prostě uhrát lepší zápasy.
4: Věří Roman Červenka a pomoci by k tomu měla i divácká kulisa. Právě duel Česka se Slovenskem byl ve Friburgu velmi rychle vyprodaný.
6: To by bylo úžasný, že zatím ty atmosféry tady byly hrozně fajn. Za mě je to milý překvapení. Je vidět, ty čeští fanoušci vždycky udělají tu kulisu skvělou, takže věřím, že ještě se Slovákama, tak si myslím, že to bude paráda.
4: Těší se na atmosféru v hledišti Dominik Kubalík. Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. My vám ho nabídneme v přímém přenosu, a to i s reprezentačním golmanem Petrem Kváčou u mikrofonu. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu teď ještě jedna hokejová zpráva. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli v Colorado 3-1 ve finále západní konference NHL, vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights rozhodli 3 góly v poslední třetině. Vytáhnout jména lidí ze zaprášených archivů a dát jim tvář. I to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis. A my vám některé oceněné projekty muzeí teď představíme.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rous. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem. A bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Oderska. Pokračuje oceněný historik Zdeněk Orlita.
3: To město je samozřejmě zajímavé mimo jiné i tím, že do roku 1945 z velké části, skoro 95%, bylo teda tvořeno německým, sudetoněmeckým obyvatelstvem. Takže vlastně i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo zpracovat i dějiny 20. století, které vlastně vyšly česky nebo pro českého čtenáře poprvé od roku 1945.
2: Muzejním počinem je pak nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Slovo má jeho ředitel Jiří Junek.
4: Pardubický kraj je kolebku letectví, takže i jedna z těch expozicí právě věnovaná letectví, kde začínáme osudy Jana Kašpara, ale jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
2: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: 6 hodin a 45 minut. Dobré ráno s Radiožurnálem.
5: Podvodů spojených s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá. Kyberzločinci zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry anebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje. Podrobnosti k tomu přidáme ve zprávách o 7. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, letos zřejmě roztaje rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Teploty se dnes i na horách znovu dostanou vysoko, jak řekne i Naděžda Hávová.
6: Počasí.
7: Přesně tak, k tání sněhu určitě ty dnešní teploty přispějí. Aktuálně máme ale stále většinou mezi 11 a 7 stupni Celsia. 11 stupňů hlásí Cheb i Karlovy Vary. České Budějovice mají teplotu na 10 stupních Celsia. Pec pod Sněžkou aktuálně 7 stupňů, nahoře na Sněžce je to úplně stejné, tam je ale teď obloha oblačná. A Ostrava má jasno z 10 stupni. Před námi slunečný den, postupně se může, hlavně na východě republiky, tvořit kupovitá oblačnost, na večer se ale bude znovu vyjasňovat. Teploty budou stoupat až k 26 stupňům, v Čechách až k 28, no a na horách se má hodnota držet kolem 90-19.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Vzácná nemoc, která má ale vysokou úmrtnost, se znovu objevuje v Česku. Předškolák z Ostravska zemřel na záškrt. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Podle nich dítě nebylo očkované. Vakcinace proti této vážné nemoci je v Česku přitom povinná. Víc si teď o případu řekneme na Radiožurnálu s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ostravští hygienici nákazu záškrtem u chlapce potvrdili víc než před měsícem. Hned potom nařídili protiepidemické opatření pro celou rodinu. Z 5 sourozenců se onemocnění prokázalo u 3. Jen jedno dítě ale bylo očkované, říká mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
2: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky.
1: Stav chlapce se ale postupně zhoršoval. Koncem dubna ho proto lékaři převezli do pražské fakultní nemocnice Motol. Tam ale v pondělí zemřel. Dodám, že hygienici už letos potvrdili 9 případů záškrtu, jde ale o první úmrtí. Nemoc se do Česka vrátila v roce 2022 po necelých 30 letech.
0: A hrozí teď lidem nějaké riziko?
1: Velmi nízké. Hygienikům se totiž podařilo rychle vytrasovat všechny lidi, kteří přišli s rodinou do kontaktu. Potvrdila to hlavní hygienička Barbora Macková. Nejlepší prevencí je podle ní ale i tak očkování.
3: To, že jsme očkováni, právě zmírňuje ty příznaky. Zůstane to u toho nachlazení a probíhá ve velmi mírném režimu nebo v mírném režimu oproti tomu závažným komplikacím anebo tomu úmrtí.
1: Nemoc se nejprve projevuje jako silnější angína. Hygienici proto vyzývají rodiče, aby vakcinaci u svých dětí překontrolovali. A to je možné v mobilní aplikaci EZ Karta nebo u pediatra.
0: Anna Millerová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po třech letech se hokejisté Česka a Slovenska utkají na mistrovství světa.
2: Tehdy v Rize dali góly hráči, kteří jsou i letos na světovém šampionátu. Za Česko to byli Červenka a Sedlák.
1: Jestli to dokáží zopakovat, začneme zjišťovat v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Stát by měl podle většiny Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Srbským Bělehradem projdou další protesty proti prezidentu Vučičovi. Fotbalisty Baníku čeká klíčový zápas na Dukle o udržení v první lize. A počasí ráno bude slunečné, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty do 26, v Čechách až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: 3/4 Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál s víc než 1000 respondentů. Právě o podpoře očkování se teď přou koaliční partneři z hnutí ANO a SPD.
4: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
5: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
6: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
4: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Kyberzločinci zneužívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbale. Zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry nebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje. Varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá anebo přímo škodlivá, dodává Miroslav Lujka z Checkpointu.
7: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
2: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Srbskou metropolí Bělehrad dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Stávající svolávají studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu v Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí.
8: Pochody studentů a nespokojených občanů vyjdou z několika míst Bělehradu a spojí se na kulatém náměstí Slavia. K budově parlamentu se demonstranti nedostanou. Park na náměstí u Národního shromáždění okupují příznivci prezidenta Vučiče. Ohradili si jej kovovými zábranami a s tichou tolerancí policie do něj nikoho nepouštějí. Demonstranti chtějí konec 14-leté Vučičovy vlády a nové spravedlivé volby. Mateja a Michailo, kteří prodávají v parku u bělehradské pevnosti kávu, ale nevěří, že volby něco změní. Jejich spoluobčané prý rádi hodně mluví, ale k činu se moc nemají. Protestní průvody mají do centra srbské metropole dorazit podvečer. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř 2týdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. V hlavní soutěži letos soutěžilo 22 snímků. Porotu zaujali třeba režiséři Pedro Almodovar, Asghar Farhadi anebo Pavel Pavlikovský.
9: Sport. Fotbalisté pražské Dukly a Baníku Ostrava budou hrát v posledním kole ligové nadstavby o udržení šance na záchranu v nejvyšší soutěži. Baník k tomu, aby přímo nesestoupil z ligy, potřebuje zvítězit. Pražanům k jistotě baráže stačí i remíza, pokračuje kapitán Ostravy Michal Friedrich.
10: Uvědomuji si, v jaké jsme situaci, jsem kapitán a chci prostě ten tým v těch těžkých situacích táhnout, takže snažím se dělat, co můžu, aby jsme byli úspěšní v tom závěru sezóny, takže pokud můžu vystřelit, tak vystřelím. Když můžu dát gol, tak se snažím dát gol a snažím se samozřejmě hlavně bránit, skákat do střel a to jsou pro nás ty nejdůležitější věci.
9: Zápas Dukla Baník začne ve 14 hodin, stejně jako další souboje. Mladá Boleslav Teplice a Zlín proti Slovácku. V odvetě finále play-off o umístění bude domácí Olomouc hájit proti Karviné výhru z prvního zápasu 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ižů a překážka na D10 před Brodci. Dálnice D1 z Prahy do Brna je neprůjezdná za velkou Bíteší. Na kilometru 166 havarovalo vozidlo převážející auta. Objíždí se to přes parkoviště 9 křížů. Před odbočkou je asi 2-kilometrová kolona, hlavně kamionů.
12: Tak já jsem ujel tak za 10 minut, tak 700 metrů zhruba, tak ono to bude až 20 minut, si myslím. Husováci levej pluk je úplně prázdný, ale kamiony stojí.
11: Na D1 z Prahy do Brna nepřehledněte také odstavené nákladní auto před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí s defektem na pneumatice a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor za Benátkami nad Jizerou. Na 32. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za Sadskou. Na 31. kilometru stojí nouzově osobní auto. Silničáři to už označili světelnou šipkou. Čekejte uzavřený odstavný pruh za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Ráno bude slunečné, postupně se začne hlavně ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách bude až 28 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: My vám přejeme dobré ráno, 7 hodin, 6,5 minuty. Začínáte s námi sobotu 23. května. Jak jste slyšeli před malou chvílí, bude teplo, tak ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si den. My pokračujeme domácí politikou. Někteří odborníci z poradních orgánů vlády raději dávají výpovědi, než aby se přesunuli pod jednotlivá ministerstva. Proč a co na to kabinet? Probereme to za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na úřad vlády už přicházejí první rezignace na členství v poradních sborech. Kabinet totiž rozhodl, že některé agendy přesune pod ministerstva. Týká se to třeba lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky. Odborníci se proti tomu bouří, podle nich nebudou mít tyto obory takové slovo, jako měli doteď. Podrobnosti na Radiožurnálu a v našem studiu s Markem Sedláčkem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Rezignaci na členství v několika výborech Rady vlády pro lidská práva a taky pro rovnost žen a mužů už zaslala ředitelka Centra pro děti ohrožené domácím násilím Locika Petra Vinčová. Jiné organizace posílají na úřad vlády otevřené dopisy a požadují zachování toho současného stavu. Další ale čekají, jak se situace vyvine.
0: Jak změny vysvětluje šéfka úřadu vlády Tinde Bárta?
1: Odkazuje se na programové prohlášení vlády, ve kterém kabinet slíbil, že udělá všechno pro to, aby stát fungoval efektivněji. Slibuje ale, že vláda bude dál plnit roli koordinátora mezi jednotlivými ministerstvy. Například u zmocněnkyně pro lidská práva podle Barty zůstane dál i mezirezortní připomínkové řízení.
2: Tam ten její hlas je velmi důležitý. Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů všech rad premiér.
1: A úřad je prý připravený ohlídat i unijní závazky. Evropská unie totiž důsledně dohlíží právě například na ochranu lidských práv. Ředitelka úřadu vlády Barta plánuje, že se všemi občanskými společnostmi bude setkávat, aby jim všechno vysvětlila, obhájila a ujistila je, že ty agendy, které se přesouvají pro ně, dál zůstávají prioritou.
0: Marek Sedláček, díky.
1: Naslyšenou. Make good home.

0: Crazy Aerosmith na Radiožurnálu před zprávami. Sedm hodin a 15 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: Ukrajinské uprchlíky zřejmě čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která se týká systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to měsíc a půl. Návrh v pondělí projedná vláda. Dobrovolníci dnes uklidí okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Uklidme hřebenovku začne v 8:30 ráno na návsi v Dešném v Orlických horách rozvozem dobrovolníků na hřebeny.
2: Počasí. Na horách dnes bude příjemně a v nižších polohách bude horko. Po jasném ránu nás čeká přechodně zvětšená oblačnost, hlavně na východě republiky. Bude se tvořit kupovitá oblačnost, ale na večer se má opět znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 26 a v Čechách až 28 stupňů. Na horách se má teplota držet kolem 19 a Šumava a Krušné hory budou mít až 23 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Pro veřejnost se poprvé otevřel areál bývalého černouhelného dolu Frenštát v Beskydských Trojanovicích. Po demolici většiny budov a převodu pozemků na obec tam vzniká nový prostor pro školy, služby, ale taky pro inovační centra a firmy. To vše na ploše přes 35 hektarů. Projekt nazvaný CRK má před sebou první etapu a schánění potřebných dotací.
1: Za náma jsou vidět obě jámy dolu Frenštát, ta spodní jáma F4, její zásyp je prakticky dokončen.
2: Září rok 2023 a tehdejší závodní dolu Ivan Šimek ze státního podniku Diamo. Těžká technika právě zasypávala jámy dolu Frenštát v Trojanovicích, kde se černé uhlí z velkého ložiska nikdy nezačalo těžit. Konečně to tady bude žít, ale jinak než debatou o uhlí, shodují se dvě obyvatelky Trojanovic.
3: Pro nás dobře.
4: Hezké je to tam.
2: Jo?
4: Konečně.
2: No. Teď se tam dá na procházky, jak jsem se rozvěděl.
4: No, už to začíná.
3: No, nám to vyhovuje, ale pro nás je to výhoda, protože jinak bychom tady měli asi opravdu velkou změnu horšího.
2: Důl dnes připomínají vlastně už jenom dvě těžní věže. Až na výjimky, všechny ostatní budovy zmizely a kdo tu někdy byl, už to tady nepozná. Přes 20 nových staveb přibude v rámci projektu CRK. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
2: Obec mnoho let bojovala za likvidaci dolu. Jeho minulost ale mazat nebude, spíš naopak.
5: Například věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, a kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo odkomunikovat to, že je necháme a že je přetvoříme právě pro tu budoucnost. A že tady máme i třeba ten těžní stroj, protože to taky částečně k té naší minulosti patří.
2: Dvě těžní věže budou proto i dál symbolem této části Beskyd. Uhlí ale vystřídá úplně jiný svět. Počítá se v něm i s pivovarem. Z Beskyd Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: V Experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: plzeňské město ukryté v údolí, drsná krajina Krušných hor, těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 7 hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Stát by měl podle většiny Čechů aktivně podporovat dobrovolné očkování. Ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál, kterého se v polovině května zúčastnila víc než tisícovka respondentů. Se zapojením státu souhlasí přibližně 3/4 respondentů, včetně možných informačních a reklamních kampaní. Podpora je vysoká napříč voliči různých stran, nejvyšší u lidí s vyšším vzděláním. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění s více než 50 lidmi. Snaží se tak zpomalit šíření eboli v regionu, uvedla to agentura AP. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. Situaci v zemi navíc komplikují ozbrojené konflikty a špatná dostupnost zdravotní péče. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku se sešly zhruba 3,5 tisíce skautů z Česka i dalších evropských zemí. Dnes začíná hlavní program setkání Intercamp 2026. Do Česka se setkání vrátilo po 10 letech.
0: Sport.
2: Hokejisté Vegas zvítězili ve finále západní konference NHL v Kolorádu 3-1 a vedou 2-0 na zápasy. Český útočník Tomáš Hertl si žádný bod nepřipsal. To platí i o Martinu Nečasovi na straně Koloráda. Nečas se navíc rozhodčí v utkání dvakrát vyloučil. Série na 4 výhry se teď přesune do Las Vegas.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolona za Velkým Meziříčím má uzavírka po nehodě u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte se zdržením za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Ve 2-kilometrové koloně se zdržíte 15 minut. Další zdržení vás na D1 z Prahy do Brna čeká za Velkou Bíteší. Na kilometru 166 blokují průjezd následky nehody nákladního auta. Objíždí se přes čerpací stanici 9 křížů. Před odbočkou je asi 2-kilometrová kolona, zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozor také na překážku před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí nákladní auto a kvůli defektu na pneumatice. Blokuje pruh pro pomalá vozidla, místo už je označené. A na D5 z Rozvadova do Plzně hlásíte překážku za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 111 nákladní auto zasahuje do jízdního pruhu.
4: Ve odstavném pruhu je na čtvrkách. Samostatný taháč má za sebou trojúhelník, mírně zasahuje do pravého pruhu.
3: Nákladní auta vybočují doleva tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: A dnešní den i zítřek bude vypadat, jako by už tady bylo léto. Teploty zítra odpoledne budou stoupat až k tropické třicítce. Už teď po ránu se dostala teplota na Přimdě na Tachovsku na 15 stupňů Celsia. V Praze se v centru drží teplota kolem 14 stupňů. Stejné je to taky v Náměšti nad Oslavou. Tam je obloha polojasná, 12 stupňů má Ostrava, hlásí skoro jasno a Cheb 13 stupňů. A taky projasněné ráno. Ráno tedy slunečné, postupně se začne hlavně ve východní části republiky tvořit kupovitá oblačnost, ale na večer se má skoro všude vyjasnit. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 21 a 26 stupni. V Čechách naměříme až 28 a vítr má foukat jenom slabý proměnlivý. Ještě rychlý pohled na zítřek, neděle opět slunečná, jenom ojediněle se objeví přehánky, když bude přechodně obloha oblačná. Teploty mají zítra odpoledne stoupat k 25 až 30 stupňům. Tolik zprávy. Teď už je tu Štěpán Pokorný, dobré ráno.
1: V Praze dnes končí bezpečnostní konference Globsec. Experti na bezpečnost, zástupci NATO nebo odborníci na drony se shodli, že Evropa musí přidat. A to jak ve výrobě dronů, tak hlavně v urychlení jejich vývoje. Válka se totiž mění tak rychle, že než se z výrobních linek dostanou do ostrého nasazení, jsou zastaralé. Konferenci sledoval Jiří Chábera ze zahraniční redakce, který je teď ve studiu Radiožurnálu. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Experti se shodli hlavně na tom, že Evropu brzdí byrokracie a roztříštěnost zemí NATO a Čechám, tak i Evropské unie. Hlavním cílem pro obě organizace by mělo být zkrácení procesu mezi prototypem a možnou výrobou. To ostatně potvrdil i český prezident Petr Pavel, podle kterého by si NATO a Evropská unie neměly konkurovat, ale měly by se v obranných kapacitách doplňovat. Znepokojivá je podle Pavla hlavně nepředvídatelnost některých zemí NATO. Reagoval tak na nedávné výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o přesunech amerických vojáků. Napřed chtěl z Polska 4000 vojáků stáhnout, teď zase tvrdí, že tam pošle dalších 5000.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.
9: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Každý ráno v raním víkendovém radiožurnálu od Činasky. V Lotyšsku na dnešek chystají noc muzeí. Letošní ročník oblíbeného festivalu ale doprovází neobvyklá bezpečnostní opatření. Nejen Lotyši, ale taky Litevci a Estonci v posledních týdnech na vlastní kůži zažili, co obnáší nejvyšší stupeň varování před dronovou hrozbou. S tou musí preventivně počítat i muzejníci tento večer. Více si povíme se zpravodajkou radiožurnálu Kateřinou Havlíkovou, která je v Lotyšsku. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Je tedy noc muzeí v Lotyšsku ohrožená?
1: Ohrožená zatím není, nikdo totiž neplánuje kvůli těm událostem z posledních dní muzea vůbec neotevřít. Jen připomenu, že v úterý útočný dron nad Estonskem vlastně sestřelovaly spojenecké stíhačky. Ve středu museli obyvatelé části Litvy, včetně Vilniusu, vyhledat kvůli dronové hrozbě úkryt. Vydaná výstraha před drony narušila třeba i státní zkoušky tady v Lotyšsku. Lotyšská vláda, která nyní sice vládne v demisi, ale stále tedy vládne, doporučila, aby ten festival doprovázela určitá opatření. A ty už shrnuje ředitelka památníku a muzea Janice Lipkeho-Vrize Lolita Thompsone.
2: Pokud nám na telefony přijde varování, lidé by měli dodržet princip dvou zdí, najít prostor bez oken. My jako provozovatelé musíme po muzeu rozmístit navigaci a nápisy, aby se lidé odebrali do suterénu. Tam nemáme okna a navíc je to betonová konstrukce. Musíme také určit jednu osobu, která v případě potřeby bude všechny instruovat a navádět.
1: V případě koncertů nebo divadelních představení budou před vystoupením návštěvníci krátce informovaní, co se bude dít, pokud přijdou skutečně ty výzvy k vyhledávání bezpečí. Co je zajímavé, na to mě Lolita Thompsone upozornila, letos to bude poprvé, kdy návštěvníci třeba koncertů právě nebo představení budou na začátku vyzvaní ne k tomu, aby si vypli telefony nebo aby je přepnuli do režimu letadla, ale aby jenom vypnuli zvuky, aby dál vlastně mohli přijímat případné varování.
0: A co všechno tedy bude součástí dnešní muzejní noci?
1: Po celé té zemi se tento den v neobvyklých hodinách a často i s neobvyklým programem otevře 246 muzeí a kulturních institucí. Jen v Rize a okolí to bude 80 institucí. Budou otevřené třeba i skanzeny nebo naopak vojenská muzea v pevnostních objektech na pobřeží, což je velmi zajímavá muzejní kapitola. Budou také speciální tematické procházky městy. Otevřené budou třeba i hrady, a to včetně sídla prezidenta v Rize, kam se běžně nedá dostat, nebo třeba hradu Bauska, což je zajímavé pro Čechy, protože velký kus práce tam odvedli čeští restaurátoři. Navíc většina dopravců po Lotyšsku nabízí na dnešek jízdenky za poloviční ceny, aby vlastně ta muzeu nakt, jak se to tu říká, tak aby byla dostupnější, protože i když návštěvnost roste, tak stále nedosáhla čísel před pandemií covidu.
0: Kateřina Havlíková, naše zpravodajka, je v Lotyšsku. Díky a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava můžou dnes po 10 letech sestoupit do druhé nejvyšší soutěže o fotbale za chvilku. Je 7:45. Posloucháte Radiožurnál.
1: Praha má druhou přímou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po víc než 6leté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Podrobnosti k tomu řekneme ve zprávách v celou. A připomeneme taky 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výročí bude 27. května. Už na dnešek je ale v Praze připravená rekonstrukce operace Anthropoid. Taky k tomu víc v 8.
2: Počasí. Nad Českem dnes po ránu projasněná obloha, oblačnosti je trošku víc, snad jen v Krkonoších, Sněžka má právě teď 7 stupňů Celsia, Telč na Vysočině hlásí 11 stupňů, Plzeň kolem 13 stupňů Celsia a Ostrava nebo Beskydy mají skoro jasno, Ostrava 12 stupňů a na Lysé hoře v Beskydech je na 10 stupních teplota. Ráno tedy slunečné, postupně se začne hlavně ve východní polovině republiky tvořit kupovitá oblačnost, pršet by nemělo a na večer se má znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů a v Čechách můžeme naměřit kolem 28.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Zatímco o šampionovi fotbalové šance ligy je jasno, jméno sestupujícího týmu se dozvíme dnes. Titul už Slávy nikdo nevezme, pád do druhé nejvyšší soutěže hrozí Dukle Praha i Baníku Ostrava. Podrobnosti v ranním víkendovém radiožurnálu se Štěpánem Bémem ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na pražské Julišce to bude přímý souboj Dukly a Baníku. V jaké situaci oba kluby jsou?
1: V tabulce skupiny o záchranu jsou na tom dost podobně. Na posledních dvou místech mají stejný počet bodů. Jednoduše řečeno, kdo prohraje, sestoupí a kdo vyhraje, půjde do baráže o udržení v šancelize. V případě remízy sestoupí Baník, protože při rovnosti bodů rozhoduje postavení v základní části nejvyšší soutěže. A to má ostravský klub nejhorší ze všech. Pro Baník je to tedy jasné, musí vyhrát, což si jeho trenér Josef Dvorník pochvaluje.
2: Já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku, nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
1: Zápas Dukly a Baníku začne na vyprodané pražské Julišce ve 14 hodin. Přímý přenos najdete například na webu irozhlas.cz. Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za fotbalem.
0: To ale není jediný zápas fotbalové šance ligy v dnešním programu. Co ještě bude součástí pořadu s mikrofonem za fotbalem?
1: Ve stejný čas se ve skupině o záchranu utkají Mladá Boleslav s Teplicemi a Zlín se Slováckem, které má jistou baráž. O celkové sedmé místo proti sobě nastoupí v odvetě Olomouc a čerstvý vítěz domácího poháru Karviná. Úvodní duel vyhrála Sigma 3-1.
0: Štěpán Bém, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Sočer slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. Socer.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: Ukrajinské uprchlíky zřejmě čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Ministerstvo vnitra připravilo změny. Výbuch plynu v dole na severu Číny zabil desítky lidí. Česká hokejová reprezentace vyzve na světovém šampionátu Slovensko. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení u Meziříčí i Velké Víteše. A počasí ráno bude slunečné, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty do 26, v Čechách až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek anebo registrace ukrajinských vozidel. Cílem je podle rezortu posílení bezpečnosti Česka. V pondělí má návrh projednat vláda.
4: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
4: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
6: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
4: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Výbuch plynu v černouhelném dole ve městě Changchun na severu Číny nepřežilo nejméně 82 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z dolu evakuovali přes 200 lidí. Zatím není známé, kolik dalších lidí ještě zůstává uvězněných pod zemí. Severočínské město, kde se neštěstí stalo, je klíčové pro uhelný průmysl v zemi. Podle zpravodajské stanice CNN je zároveň taky známé pro špatné bezpečnostní podmínky v tamních dolech. Praha má nově druhou přímou leteckou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po víc než 6leté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zároveň oznámila, že vláda bude usilovat i o přímá letecká spojení s Šanghají nebo Dillí.
7: U příletu prvního letadla z Filadelfie byl také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, který řekl, že není lepšího mostu mezi dvěma zeměmi než přímý letecký spoj. Linka z Filadelfie do Prahy poletí každý den až do začátku října. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Letos by linkou mělo proletět přes 57 tisíc cestujících, a to v obou směrech. Těm spoj výrazně ušetří čas i komplikace s přestupem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: V Praze si dnes připomenou 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výročí bude příští týden, organizátoři už ale na dnešek připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů. V Lobětíně návštěvníci uvidí i rekonstrukci samotného atentátu, říká za pořadatele Helena Filipská.
8: Bude tady auto i s Heydrichem, bude tady Gabčík s Kubišem a bude se fázovat s výkladem historika kompletní atentát na Heydricha a pak se to projede v rychlosti v kuse. Dnes jsme vlastně to natáčeli do filmu a kvůli si tady zůstanou a to tady zopakujem pro veřejnost.
9: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Zápas začne ve švýcarském Friburgu v 16 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Slováci mají v tabulce skupiny o bod víc než Češi a na turnaji ještě neprohráli. Pokračuje asistent trenéra Jiří Kalous.
10: Vím, že to proti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále. A prostě je to velmi důležitý zápas.
9: A fotbalisté Dukly Praha nastoupí v souboji o udržení v šancelize doma proti Baníku Ostrava. Kdo prohraje, spadne přímo do nižší soutěže. Dukle stačí k baráži i remíza. Dále Mladá Boleslav hostí Teplice. Zlín se utká se Slováckem a Olomouc nastoupí proti Karviné. Všechny zápasy začnou ve 14 hodin.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 omezení za Meziříčím, nehoda u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení od Velkého Meziříčí. Kolona ze stého 45. kilometru popojíždí přes 20 minut k omezení na stém 50. a pultem. Až do zítřka tam v levém pruhu pracují silničáři. Na D1 o kus dál směr Brno budete brzdit i u sjezdu na Velkou Bíteš na stém 62. kilometru. Příčinou je větší nehoda u 9 křížů na kilometru 166,5. Dnes brzy ráno se tam srazil kamion se dvěma osobními auty. Dálnicí se dalo projet pouze přes přilehlou odpočívku. Národní dopravní informační centrum aktuálně potvrzuje, že už je průjezdný alespoň odstavný pruh. V Praze působí potíže omezení u letiště směrem od okruhu. Vzniká fronta za sjezdem z Evropské. Od Slaného se zpomaluje za odbočkou na Tuchoměřice na 3. kilometru. V obou případech se zdržíte okolo 10 minut. A jedete-li do hlavního města ze severu Ústeckou D8, zpozorněte na začátku Liberecké. Hned za nájezdem od Letňan je uzavřený levý pruh. V něm po celý tento víkend silničáři opravují povrch vozovky. Zdržení zatím je na řádech minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ráno bude slunečné, postupně se začne hlavně ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách bude až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Štěpán Pokorný.
2: Dobré ráno, 6 minut po 8 hodině. Přemýšlíte, co podniknout s rodinou o tomto víkendu. Stále se rozhodujete, kam vyrazit, tak my vám teď třeba trošku pomůžeme. Poznej svého farmáře, to je název akce, na kterou dnes mezi 10. a 16. hodinou můžete zajít do sadu v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Zblízka uvidíte traktory a další zemědělskou techniku, ale taky třeba dojení krávy na simulátoru. A ochutnat budete moci regionální potraviny. No a další tipy na sobotu i neděli najdete na webu radiožurnál.cz. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Víkendový Radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.

0: vyhodila.
1: Stát by měl aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i pomocí placených kampaní. Myslí si to 3/4 Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, kterého se v polovině května zúčastnila více než 1000 respondentů. Právě o očkování přitom ale nemají jasno ve vládě. Podle národní očkovací strategie by se měla zvýšit pro očkovanost. SPD to ale považuje za nátlak na občany. Podrobnosti s Markem Sedláčkem. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Voliči hnutí ANO jsou si v otázce očkování nejblíž z voliči opozice. Se státní propagací očkování jich souhlasí 82%. U koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, je to v podstatě stejně, tedy 83%. Dál výsledky popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
2: Ještě dodejme, že v případě hnutí STAN odpovědělo kladně 90% voličů. U Pirátů podpora dosahuje 85%. Se státní propagací očkování častěji souhlasí lidi s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Je jich víc než 80%. Naopak z lidí se základní školou odpovědělo kladně 69%. A z lidí se středním vzděláním bez maturity 63%.
1: Jak se ke strategii staví jednotlivé vlády? Strany.
2: Dokument z dílny minulé vlády podporuje i současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Motoristi žádají, aby nepovinná očkování dál zůstala dobrovolná. SPD je odpůrcem očkování mRNA vakcínami už od dob covidu. Povinná očkování ale podporují. Nicméně vymohli si třeba zrušení plánované informační kampaně.
1: Ve studiu ranního víkendového radiožurnálu Marek Sedláček. Díky a pěkný den.
2: Hezký den.

0: Festival Open House Praha otevírá desítky budov v centru města i okolí. Konkrétní budeme v 8.20 na Radiožurnálu. Je 8:45. Dobré ráno.
1: Stovky policistů dnes budou dohlížet na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze. Utkání, které rozhodne boj o záchranu v lize, se hraje na Julisce od 14 hodin. Podle policie dorazí i tisíce fanoušků Baníku, proto budou v okolí stadionu posílená bezpečnostní opatření. 80 let provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě dnes připomenou oslavy v Bystrckém přístavišti. Dopravní podnik připravil program, který začne v 11 dopoledne. Součástí budou plavby zdarma, prohlídky areálu lodní dopravy anebo vnitřku hráze.
2: Počasí. Česko čekají slunečné a také velmi teplé dny. Po jasném ránu dnes přijde přechodně zvětšená oblačnost, ale zase na večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni. V Čechách můžeme naměřit až 28. Teplo bude i na horách, kde by mělo být většinou kolem 19. Na Šumavě a v Krušných horách to bude až 23 stupňů a k tomu bude foukat jenom slabý, proměnlivý vítr.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Historické paláce, výjimečná díla současné architektury nebo třeba industriální památky. Pokud vás tenhle výčet zaujal, tak pro vás máme program na tento víkend. Festival Open House Praha totiž otevře přes 100 běžně nepřístupných budov a prostorů v hlavním městě. Kam se budete moct podívat, o tom si teď řekneme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Během dneška a zítřka se otevřou budovy v historickém centru i ve čtvrtích mimo turistické trasy. Lidé mohou navštívit třeba barokní jízdárnu v ulici Na Příkopě, kterou po letech chátrání čeká rozsáhlá obnova. Zájemci ale mají šanci vidět i rekonstrukci bývalého nádraží Praha Bubny na Centrum paměti a dialogu připomínající holokaust. Během festivalu bude přístupný taky Velký Strahovský stadion nebo Starý Královský palác na Pražském hradě.
0: Letošním tématem je vztah mezi péčí o architekturu a rozvojem města. Jak se to v tom programu projeví?
1: Na programu se objevují stavby, které si zachovávají svou původní roli a rozvíjí ji společně s městem. Lidé se tak můžou přijít podívat třeba do Hrzanského paláce, ve kterém vláda hostí státní návštěvy a původně v něm bydlel dvorní architekt krále a císaře Karla IV. Přístupný ale bude třeba i Tyršův dům, ve kterém dříve bydleli šlechtici a teď v něm sídlí Sokol.
0: No a pokud bych tam chtěl vyrazit, tak potřebuju si někde rezervovat vstup. Penky.
1: Není to potřeba, vstup do všech budov je zdarma a není potřeba se předem registrovat. Někde mohou lidé objekty procházet sami, ve většině budov ale budou organizované prohlídky. No a podrobnosti najdete na webu openhousepraha.cz.
0: Anna Millerová z domácí redakce, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po třech letech se hokejisté Česka a Slovenska utkají na mistrovství světa.
2: Tehdy v Rize dali góly hráči, kteří jsou i letos na světovém šampionátu. Za Česko to byli Červenka a Sedlák.
1: Jestli to dokáží zopakovat, začneme zjišťovat v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
6: Podvodů spojených s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá. Kyberzločinci zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry a nebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje. Varuje před tím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá anebo přímo škodlivá. Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla i 2 budovy na jihozápadě země, uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizbalah navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizbalah se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevírá městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let, radnice ho opravovala poslední 2 roky. Nový skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry.
3: Sport.
6: Basketbalisté Oklahomy vyhráli v San Antonio 123-108 a vedou tak ve finále západní konference NBA 2-1 na zápasy. Kdo v sérii na 4 vítězství postoupí, zahraje si o celkový titul proti lepšímu z dvojice New York Knicks a Cleveland. Oklahoma se pokouší trofej obhájit. NBA v posledních 7 ročnících vyhrál pokaždé jiný tým.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 u Velkého Meziříčí, také u 9 křížů. Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna se připravte na několik ať už výraznějších či menších komplikací. První vás čeká před Humpolcem na 84. kilometru. Stoupací pruh tam blokuje nepojízdné nákladní vozidlo, je označené světelnou šipkou a jsou to hlavně kamiony, co vybočují do pravého pruhu. O kus dál na úrovni Velkého Meziříčí zpomalují nákladní soupravy okolo kilometru 146, nesouvisle se sunou až k omezení na 150. a pultem. Silničáři tam uzavřeli levý pruh, osobní auta výraznější zdržení nenabírají. A D1 na Brno do Třetice na úrovni odpočívky 9 křížů odklízejí následky po nehodě. Na kilometru 166,5 je průjezdný stále pouze odstavný pruh. I tam jedou pomaleji, hlavně kamiony, osobní auta se zdrží jen velmi krátce. V Praze brzdí provoz omezení u letiště. Po D7 od Slaného popojíždí 15-minutová fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Z druhé strany, tedy od okruhu, se brzdí kousek za nájezdem z Evropské. Tam ztratíte přibližně 10 minut. A Liberecká do centra směrem z Ústecké D8 hned za nájezdem od Letňan vzniká kolona. Je to kvůli omezení a uzavřenému levému pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Před námi je víkend jako stvořený pro výlety, bude velmi teplo a teploty zítra odpoledne vystoupí až k tropické třicítce. Dnes po jasném ránu nás čeká přechodně zvětšená oblačnost a k tomu nadprůměrné odpolední teploty. Ta kupovitá oblačnost se bude odpoledne tvořit hlavně na východě republiky a na večer se má opět většinou vyjasnit.
9: Nejvyšší teploty by měly být většinou od 21 do 26 stupňů, v Čechách může být až 28 stupňů, v 1000 metrech nahoře by mělo být kolem 19 na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
8: Podle meteorologa Štefana Hanžáka bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. A ještě pohled na neděli. Ta bude jasná až polojasná odpoledne a na večer od severu přechodně až oblačná a jenom výjimečně se můžou objevit přehánky. Zítřejší odpolední teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
5: Dobré ráno v 8.34. Bývá to hodně pikantní duel, když se na mistrovství světa střetnou hokejisté Česká a Slovenská. Naposledy se to stalo před 3 roky. Češi vyhráli 3-2. Jak to bude vypadat dnes, tak na to už se za chvilku zeptáme olympijského šampiona mistra světa Martina Procházky.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté si dnes můžou zajistit na mistrovství světa ve Švýcarsku čtvrtfinále. Národní tým k tomu potřebuje v základní skupině vyhrát utkání, které je tak trochu speciální, protože soupeřem bude Slovensko. V ranním víkendovém Radiožurnálu jsme teď ve spojení s expertem Martinem Procházkou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Na úvod, ať v tom máme jasno, je to derby v tom pravém slova smyslu?
2: Dá se to tak říct a každopádně už to asi není takové derby, jako bylo po rozdělení republiky, kde je to opravdu to potom, když Slováci se dostali do té nejvyšší skupiny, protože oni museli začínat až ve třetím koši, myslím, v té skupině níže. Ale pak se probojovali a pak ty derby byly hodně často vyhrocené, bylo tam hodně takových emocí, negativních emocí, ale myslím si, že v dnešní době už to teďka je derby, takové to správné, vyhecované, kdy ty hráči se spousta se jich zná, hrají spolu samozřejmě tady u nás v extralize a nebo v zámoří, takže bude to spíš takové derby hodně vyhecované, ale ne, nemyslím si v nějakém smyslu v negativních emocích.
1: Právě když ty jsi byl reprezentantem, tak souboje Česka se Slovenskem byly vyhrocenější. Vybaví se ti nějaká konkrétní situace?
2: Určitě vybavuji se jich několik takových zápasů, kdy opravdu Slovensko, když se právě dostalo do té nejvyšší skupiny, tak často, když jsme na ně narazili, tak opravdu to bylo takový to předzápasový, až nevraživý, až to tam prostě opravdu bylo hodně takové ty narážky, dost zákeřní. Samozřejmě oni se cítili hodně ukřivdění tím, že právě nebyli hnedka po tom rozdělení republiky nasazení také do té nejvyšší skupiny, takže se jim ani na jednu stranu nedivím. Každopádně bylo to zbytečné, protože většinou, když oni byli v těch emocích, tak my jsme ty zápasy vyhrávali a právě jim to uškodilo v ty velké emoce, takové ty přemrštěné, jak se říká. Takže myslím si, že teď už se to samozřejmě v dnešní době sklidnilo a ta generace dnešních hokejistů už to takto vůbec nevnímá.
1: Pojďme do Friburgu na tu sportovní stránku toho zápasu, který nás dnes čeká v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Jaké očekáváš utkání?
2: Samozřejmě velmi, velmi kvalitní, určitě bojovné. Slováci tady předvádí vynikající hokej na tomto mistrovství. Zatím samozřejmě hráli teda s lehčími soupeři, když to řeknu, ale ty výsledky mají celkem přesvědčivé, kromě jednoho zápasu, kdy až na nájezdy porazili Slovinsko, v podstatě, kde my jsme taky se Slovinskem ztratili dva body, tak jinak celkem velmi dobře ten tým je poskládaný, mají tam výborného brankáře, samozřejmě hlava je a další. A spousta kluků, jak už jsem zmiňoval, stají u nás extraligy, tak samozřejmě i se zámoří, takže to utkání bude velmi vyrovnané, si myslím, bude to hezký hokej, plno emocí, samozřejmě soubojů osobních. Uvidíme, kolik bude padat branek, protože já bych si přál, aby takovéhle utkání bylo ještě, jak se říká, okořeněné brankami, takže doufám, že to tak bude.
1: Budeme to sledovat i s naším expertem Martinem Procházkou, který se teď připojil do ranního víkendového Radiožurnálu před hokejovým programem. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Zajímá vás, jak vypadají jinak nepřístupné památky zevnitř, tak dnes budete mít možnost to zjistit. Pokračují totiž dny soukromých hradů a zámků a právě o těch budeme mluvit v ranním interview Radiožurnálu v 8.50. Teď máme 8:45. A posloucháte krátké zprávy.
1: Po Hořelicích u Brna začne už za čtvrt hodiny pouť smíření. Průvod stovek lidí odtamtud vyrazí do Brna, tedy v opačném směru odsunu Němců po konci druhé světové války. Na místě je i náš reportér, přihlásí se ve zprávách o 9. Výbuch plynu v Černouhelném dole ve městě Changchun na severu Číny nepřežilo nejméně 82 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z dolu evakuovali přes 200 lidí. Zatím není jasné, kolik dalších ještě zůstává uvězněných pod zemí. Severočínské město, kde se neštěstí stalo, je klíčové pro uhelný průmysl v zemi. Podle zpravodajské stanice CNN je zároveň taky známé pro špatné bezpečnostní podmínky.
2: Počasí. Většinou tu máme jasné ráno, teploty se nám stále ještě drží kolem 11-12 stupňů Celsia, ale nad ránem bylo nejchladněji na Šumavě. Stanice na Březníku ta hlásila dokonce minus 2 stupně Celsia, ale rychle se oteplí. Čeká nás ještě po ránu slunečno, postupně se začne hlavně na východě republiky tvořit kupovitá oblačnost, na večer se opět vyjasní a teploty budou mezi 21 až 26 stupni, v Čechách můžou teploměry ukázat až 28. A odpoledne na horách bude kolem 19. Šumava a Krušné hory budou mít až kolem 23 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Až do neděle budou po celém Česku otevřené soukromé památky, včetně míst, kam se běžně nedostanete. Kromě toho je připravený i různý kulturní program nebo neobvyklé prohlídky. V čem jsou soukromé památky specifické a jak je náročné o ně pečovat, tak taky o tom teď budeme mluvit v ranním interview Radiožurnálu s Michalem Farníkem, prezidentem Asociace majitelů hradu a zámku a zároveň majitelem zámku Neustupov na Benešovsku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy asi 6 let vlastníte zámek Neustupov, ten najdeme na jihu Středočeského kraje. Jak náročnou rekonstrukcí památka prošla a jak je vlastně těžké zámek udržovat?
1: Tak my jsme začali úplně od samého začátku v tom roce 2020, kdy ten zámek byl staticky narušen, byl asi 40-50 roků nevyužíván a ta rekonstrukce byla náročná, protože nám se tam objevila dokonce dřevomorka, ty zdi byly staticky narušené, zatekalo dovnitř, takže ty první 2-3 roky jsme se starali o to, aby jsme ho víceméně dali do nějaké té základní kondice.
0: Co stálo za tím vaším rozhodnutím koupit zámek?
1: No asi takhle ten můj koníček a láska k historii, to, že mám rád hrady a zámky už od dětství, no a v tom pozdějším věku jsem si řekl, že budu chtít určitě zachránit nějakou kulturní památku, což po několika letech se mi podařilo a já jsem koupil zámek Neustupov.
0: Dnes se tedy ukazují soukromé hrady a zámky, tak kam byste nás dnes a zítra pozval?
1: Tak my už vlastně tradičně každým rokem v tuto dobu máme dny soukromých hradů a zámků, což pro veřejnost vlastně se otevírá skoro 20 českých hradů a zámků. No a pro tuto akci právě majitelé připravili, jak se zmínili, speciální akce, ale hlavně také to, že někde na některých těch památkách budou návštěvníky vlastně provázet přímo ti majitelé. No a já můžu zmínit například zámek Hrádek u Sušice, kde bude přímo provázet pan architekt Tlejsek, hrad a zámek Dolní Kounice, zámek Chýše, hrad Houska, hrad Kost, anebo je už zmiňovaný zámek Neustupov, kde budu dnes a zítra provázet také.
0: Vy budete osobně provázet, tak jaká je ta příprava?
1: Tak pro mě ta příprava není nějak moc složitá, protože jsem prohlídkový okruh se svým týmem tvořil a i dokonce napsal ten text a tím, že vlastně celý ten inventář do toho zámku spolu vytvářím, tak pro mě ta příprava není moc složitá. Co jsme připravili extra pro tento víkend je to, že zpřístupníme i gotické sklepení, které bylo uzavřené.
0: Pokračují tedy dny soukromých hradů a zámků, ty budou dnes a zítra otevřené. My jsme na Radiožurnálu mluvili s Michalem Farníkem, prezidentem Asociace majitelů hradu a zámku a zároveň majitelem zámku Neustupov na Benešovsku. Tak ať se všechno vydaří, díky a naslyšenou.
1: Děkujeme moc, naslyšenou.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Stát by měl podle většiny Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Úřady v kalifornském Los Angeles evakuovali 40 tisíc lidí, hrozí únik nebo výbuch hořlavé chemikálie. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením u Velkého Meziříčí. A počasí ráno je slunečné, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty do 26, v Čechách až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál, ve kterém v polovině května odpovídala víc než 1000 lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní politici hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%, říká Vojtěch Dufek z Medianu.
4: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů, 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
2: Pro podporu očkování jsou taky častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Právě začíná pouť smíření. Průvod stovek lidí vyrazí z Pohořelic do Brna v opačném směru odsunu Němců z města po konci druhé světové války. Účastníci tím symbolicky připomínají oběti tehdejšího pochodu smrti. Na zahájení průvodu dnes přijeli i účastníci sudetoněmeckého sjezdu, který je tento víkend v Brně na výstavišti. A sleduje to náš reportér Tomáš Kremr.
5: Pouť začne za malou chvíli projevy na pietním místě na okraji Pohořelic, kde je pohřbených 890 lidí, tedy jen část těch, kteří nepřežili tehdejší divoký odsun z Brna. Pomník stojící u silnice tu někdo pravděpodobně v noci na protest posprejoval červenými hákovými kříži, které se organizátorům nepodařilo úplně smít. A před malou chvíli tady byla malá potyčka mezi protestujícími a podporujícími. Ti se vtrhli s megafony a začali křičet na účastníky pochodu, že jsou fašisté. Policie antikonfliktní týmy ale nechala vyvést za hranici tohoto malého areálu. Těch protestujících je tady jen zlomek oproti účastníkům pochodu, kterých přichází vlastně stovky, přivezli je sem autobusy z Brna a další ještě přijíždějí. Odsud se pak lidé vydají právě zpátky do Brna zase na 30-kilometrovou pouť. Ti starší účastníci, hlavně z Německa, nasednou ovšem zpět do autobusu a pojedou na sudetoněmecké dny na výstaviště, které začnou za hodinu a půl. Z Pohořelic Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Kalifornské úřady kvůli úniku nebezpečných chemikálií evakuovaly asi 40 tisíc lidí z jižní části Los Angeles. Z nádraží letecké firmy uniká vysoce hořlavá a toxická kapalina. Kvůli stoupající teplotě hrozí přehřátí a výbuch. Podle vedoucího hasičů bude lepší, když toxická kapalina postupně vyteče. Zatím není jasné, kdy se evakuovaní budou moct vrátit domů. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová končí ke konci června ve funkci. Jako důvod náhlého odchodu uvedla nemoc manžela. Trump ji v posledních měsících kritizoval, na její odstoupení reagoval oceněním její práce.
6: Gabbardová rezignaci oznámila prezidentu Trumpovi veřejným dopisem. V něm popsala, že jejímu manželovi lékaři diagnostikovali vzácný typ rakoviny kostí a ona se chce o něj starat. Je pátou členkou Trumpova kabinetu, která tomto funkčním období končí, a v pořadí čtvrtou ženou. Bílý dům ji v posledních měsících stále více odsunoval na okraj. Klíčová rozhodnutí o Iránu či zatčení Nicolase Madura ve Venezuele dělal bez ní šéf CIA John Ratcliffe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
8: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí, a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
7: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení od Meziříčí, na D10 omezení u Bakova. Na D1 z Prahy do Brna narůstá kolona kamionů před Velkým Meziříčím. Aktuálně zpomalují už na 41. kilometru. Chvílemi jedou, pak zase brzdí až do zastavení. Typická nesouvislá fronta se sune až k omezení na kilometru 150,5. Tam se kvůli pracím silničářů projíždí pouze pravým pruhem. Osobní auta zvládají uvedenou trasu přibližně za půl hodiny. Nákladní soupravy jedou o mnoho déle. Na D10 z Prahy do Turnova před Bakovem na 52. kilometru vjedete do kratší fronty. Na 53. je omezení, více poví náš zpravodaj.
10: Zdržení do levýho jízdního pruhu Frézil, tam vozovka.
9: Na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy naberete zdržení za vrchy. Kvůli opravám vozovky se tam projíždí Kyvadlově a v obou směrech se sunou fronty zhruba na 10 minut. A ještě devítka na trase Mělník Praha za mostem na Štěpáně se srazila tři osobní auta. Jedná se o vážnější nehodu, na místo tak spěchají záchranáři, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme slunečno, postupně se začne hlavně ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. To byly zprávy. Teď už je tady experiment speciál, slovo mají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
11: Letecká meteorologická stanice na pražském letišti. Velmi unikátní místo, kam se málo kdo podívá.
12: Právě tady odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu měří a sbírají data, bez kterých by v podstatě nevzlétlo ani nepřistálo žádné letadlo.
11: My jsme se sem dneska s mikrofony Radiožurnálu dostali a tak vám tohle místo v následující hodině detailně představíme.
12: Vydáme se třeba i na jednu speciální zahrádku, kterou meteorologové tady na letišti Václava Havla mají. Pojďme na to. Experiment speciál začíná, hezký poslech Radiožurnálu přeje Ondřej Vaňura
11: a Martin Pařízek.
3: Experiment speciál.

0: 9 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál a speciální vysílání vědecko-technologického magazínu Experiment.
1: Jsme živě na letišti Václava Havla v Praze. Nejsme v odletové hale, ale na úplně jiném místě. Jsme na střeše zdejší meteorologické stanice.
0: Přímo před námi tak velmi zblízka vidíme dráhu. Teď, když se podíváme na horizont na jih, tak právě přistává Airbus A319 společnosti EasyJet, který k nám do Prahy míří z Londýna. No a samozřejmě, že tady ten provoz i teď v sobotu je velmi, velmi bohatý.
1: Nejsme tu sami, průvodkyní nám je paní Blanka Chalupníková, vedoucí odboru letecké meteorologie ČHMU. Dobré dopoledne.
2: Krásný dobrý den vám a samozřejmě i divákům Radiožurnálu.
1: Můžete nám víc tohle místo, kde teď jsme, popsat?
2: Tak dnes se nacházíme přímo na pozorovatelně letecké meteorologické stanice Praha-Ruzyně. A jak vidíte, ta stanice je velmi dobře umístěná tak, abychom měli velmi dobrý výhled jak na dráhu 3012, tak na dráhu 2406.
1: Mm-hmm. Takže ideální místo pro vás. Meteorologii se asi každý z nás spojí s tou běžnou předpovědí počasí, třeba i u nás na Radiožurnálu. Čím je ale specifická ta vaše letecká meteorologie?
2: Tak já bych hlavně chtěla upozornit, že nejdříve, než jakákoliv předpověď vůbec je vytvořena, tak právě potřebujeme tu leteckou meteorologickou stanici, naše pozorovatele letecké, kteří jsou zodpovědní za měření dat, kontinuální sledování dat a vlastně jsou schopni sestavit aktuální zprávy METAR, případně zprávu SPECI a informovat všechny na celém, dá se říct, světě, na všech letištích, jaké aktuální počasí na letišti Praha Ruzyně existuje. A z toho potom vychází meteorologové a mohou tvořit předpovědi.
1: No a v čem je specifická ta předpověď v tom letovém provozu?
2: Letecká meteorologie obecně a samozřejmě i letecké meteorologické pozorování je specifické v tom, že my používáme svůj jazyk, máme své zkratky a kódy. Podle předpisu jsme přímo povinni v těchto zkratkách a kódech komunikovat a samozřejmě i všechny naše zprávy a případně předpovědi jsou v těchto zkratkách a kódech publikovány.
0: No ty fity a tak podobně.
2: Ano, přesně tak, například.
0: My tady teď máme připravenou jednu zvukovou ukázku, kterou si pustíme.
3: Good afternoon, Ruzyny 8th. Oscar at 1300. ILS approach.
0: Co teď vlastně slyšíme, co to je?
2: Tak teď, pokud se nebudu mýlit, tak je to zpráva ATIS, což je specifická nahraná zpráva, která zase ve zkratkách a kódech, nebo takzvaně respektive ve zkrácené otevřené řeči, informuje všechny uživatele letecké meteorologie, případně leteckých meteorologických produktů a všechny uživatele letišť o tom, jaká je dráha v užívání, jaké jsou omezení na letišti Praha Ruzyně a samozřejmě ve zkrácené otevřené řeči i dekoduje zprávu METAR.
0: Takže tam se pilot vlastně dozví, i jaké je přímo na letišti v Praze počasí, jestli je jasno tak, jako to tady vidíme teď.
2: Ano, přesně tak. A nejenom pilot, ale i řídící letového provozu, kdokoliv, kdo se naladí na ATIS, tak si poslechne technické parametry a počasí, jaké na letišti Praha Ruzyně panuje.
1: Jak velkou oblast v okolí ruzyňského letiště sledujete?
2: To je možná velmi zajímavá otázka, protože pokud bychom měli srovnat synoptické meteorologii, letecké meteorologii, případně pozorovatele, tak synoptikové předpovídají celoplošně, ale nás to nezajímá. My jako letečtí meteorologové, případně pozorovatele, my se zajímáme pouze o perimetr 8 kilometrů, to je pro nás jako kdyby oblast letiště, potom máme další perimetr, dalších 8 kilometrů, který je jak takzvaně vzdálený, ale také případně, že se tam vyskytnou nějaké nebezpečné meteorologické jevy, informujeme o nich ve zprávě METAR SPECI a to je to, co nás zajímá. Takže třeba počasí, jaké je teďka v Komořanech, případně jaké je v Kladně, to nás vůbec nezajímá.
1: Ten v uvozovkách běžný meteorolog, tak rozumíte vaší řeči té letové, letecké meteorologii?
2: Samozřejmě musí rozumět, od toho jsou speciálně školeny, máme na to výcvikové prostředky, kdy ten člověk, který k nám nastoupí a ať už je to pozorovatel nebo meteorolog, tak on se opravdu musí naučit tenhle ten jazyk, který se zhruba skládá z 3500 slov, zkratek a je povinen pouze v tomto duchu komunikovat.
0: Jak jste se k téhle práci dostala? Je to rodina, co vás přitáhlo?
2: Ano, Nemýlíte se, pocházím z plachtařské rodiny a strávila jsem své dětství na letišti v Holešově, kde jsem navíc potkala své drahé kolegy, které vlastně mám dneska i doposud jako v pracovním poměru, nebo které vlastně řídím a se kterými se potkávám.
0: U řady povolání se říká, je to poslání. Platí to i o letecké meteorologii, nebo obecně o meteorologii?
2: Já bych řekla, že je to určitě poslání, že člověk, který nemá vztah k letectví úplně a nebaví ho to, tak není proto tak nadšen, jako jsme my všichni ostatní, kteří v této oblasti se pohybujeme a třeba i letectvím žijeme.
1: Blanka Chalupníková, pro tuto chvíli moc díky. Meteorologové tady na letišti také tak trochu zahradničí, pravidelně totiž vyráží na zdejší zahrádku, no a oni uslyšíme v magazínu Experiment už za chvíli.

0: Zleva dobrý, zprava letadlo. I tak vypadá každodenní cesta leteckých meteorologů a pozorovatelů do práce, tedy přesněji na jejich pozorovatelské stanoviště tady na Pražské Ruzyni, odkud na Radiožurnálu vysíláme celý dnešní Experiment speciál.
1: Svou meteorologickou zahrádku mají na volném prostranství mezi oběma drahami, tak aby dobře viděli do všech stran. A právě tam se zbíhají naměřená data o počasí, která jsou nezbytná k bezpečnému vzletu i přistání.
2: Po pojížděcí ploše přejedeme vzletovou a přistávací dráhu a dostaneme se k meteorologické stanici.
3: S Pavlem Pačesem, technikem Českého hydrometeorologického ústavu, teď vyjíždíme na letištní plochu, ale pravidla silničního provozu tady neplatí.
4: Tady platí, co řekne dispečer.
5: Máme to 1-4 na hotelu přednost Krajenovi, co jede na Limu.
4: Rozumím, provoz se ohlídáme.
3: Takže dáme přednost letadlu.
4: Musíme dát přednost letadlu, který teď právě pojíždí ze stojánky na práh dráhy 3.0, odkud bude vzlítat. Teď nás miné.
5: Dráhu 3.0.
4: S dostatečným odstupem za ním můžeme projet.
3: Dojeli jsme vlastně až na konec letiště, my ho teď máme po pravé straně. Tady jsou všechny přístroje, které potřebují meteorologové.
4: Tím, že jsme na letecké meteorologické stanici, tak musí být ty systémy zdvojený, ale měří vlastně úplně stejně.
3: Tady jsou přístroje, řekla bych, moderní, ale pak i ty klasické. Když bychom se podívali tady do té budky nahoru.
6: V tuto chvíli stav na suchém teploměru je 15,8 stupně Celsia.
3: Robert Řehák odečítá teploty.
6: Na vlhké máme přesně 11 stupňů Celsia.
3: Ale vidím, že ten jeden teploměr je namočený do nádobky.
4: Technicky je úplně stejný, akorát, že má ochlazovanou tu baňku s tou rtutí. Tomu se říká vlhký teploměr. Ta suchá vlhká teplota slouží pro výpočet vlhkosti a tlaku paru.
3: Když počítám 1, 2, 3, 4, možná 15 přístrojů zhruba, tady velký barel, kolem kterého je takový věnec.
4: To je váhový srážkoměr, to znamená, že on pozná, když na to něco kape a všechno, co mu přibyde v té jeho nádobě, tak zváží a pošle do systému a tím nám řekne, kolik srážek napadlo.
3: K měření tlaku se používají přístroje, které jsou kousek vedle, takže tady jdeme k takovému stožáru s krabicí.
4: Tlak se měří zase elektronicky. Teď jsme otevřeli takový koncentrátor dat, kde na stožáru je tato ústředna, do které jsou přivedeny jednotlivá čidla, teplota, vlhkost a tady je ten tlakoměr samotný, směr a rychlost větru, sluneční svit a data z jednotlivých čidel se koncentrují do datové zprávy, která se posílá zase do systému.
7: Teď ze zahrádky jsme přišli k nám na stanici, takže pojďte nahoru, jak vidíte, okna po všech stranách s výhledem na celé letiště.
3: Lenka Pačesová, vedoucí letecké meteorologické stanice, mě tady zve po nějakých asi 30 schodech nahoru. Vidím tady spoustu dat ze 6 míst, 2 drah.
7: Plus ještě teda ta meteorologická zahrádka. Tady je možno vidět, z jakého směru fouká, kolik to měří přímo na tom stanovišti právě v tuto chvíli.
3: Teď vám tady něco pípá.
7: Jo. Takhle ten systém upozorňuje, připravit si zprávu METAR si podává po půl hodinách.
3: Paradoxně, když to tady takhle zapípalo, tak Lucie Fenslová se zvedla, odchází od počítačů a jde na terasu.
8: My si fyzicky ověříme, že ta data souhlasí s tím, co se aktuálně venku děje.
3: Takže když se rozhlédnete?
8: Tam vidíme vzadu Kladno, takové paneláky, to je 12 kilometrů. Vidíme, že je střední oblačnost.
3: Jak to vypadá ve srovnání s těmi daty, co vám naměří přístroje?
8: To jsou vlastně výstupy z ceilometru nad každou tou dráhou a vidím, že to měří momentálně v nějaké výšce 8000 feetů. To je oblačnost střední.
3: To odpovídá.
8: Ano.
3: Takže co jste teď poslali řízení letového provozu?
7: Že fouká z 0,30 stupňů, že je dohlednost nad 10 kilometrů. V trendu je momentálně nosik, což znamená, že není očekáváno výrazná změna počasí.
3: V opačném případě letečtí meteorologové okamžitě vydávají upozornění. Z Pražské Ruzyně Eva Kézrová, Radiožurnál. Experiment speciál.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 9:30. Krátké zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb, pachatelé podle něj zatím hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Srbským Bělehradem dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Zvolávají ji studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu v Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod a investice na obou stranách. Očekává se třeba odstranění cel, a to hlavně v zemědělském sektoru. Cílem je taky snížit závislost na Spojených státech. Středověký hrad Helvštín na Přerovsku se dnes promění na historický vojenský tábor. Areál památky hostí tradiční festival vojenské historie. Až do zítřka nabízí šarmířské souboje, pouliční divadlo a nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Sport. Britský závodník George Russell vyhrál kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady. Hned za ním skončil jeho spolujezdec z Mercedesu a lídr šampionátu 19-letý Kimi Antonelli. Ze 3. místa vyrazí do zkráceného závodu loňský mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren. Sprint odstartuje v Montrealu v 18 hodin našeho času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolona od Meziříčí i v okolí Rohlenky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá zdržení od Velkého Meziříčí nejen pro kamiony, ale i pro osobní auta v levém pruhu. První část nesouvislé fronty začíná zhruba na stém 43. kilometru a okolo půl hodiny se jede k omezení před osovou Býtýšku na kilometr 150,5. Tam je zabraný levý pruh. Na D1 směr Vyškov čekejte kratší zdržení i při průjezdu Brnem. Zpomaluje se mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. I za Brnem popojíždí fronta, a to od sjezdu na Svitavy z kilometru 203, rozjíždí se za Rohlenkou. A hodně ucpaná v obou směrech je tradičně i souběžná silnice 430 mezi odbočkou na Pozořice a Rohlenkou. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se chvílemi tvoří ať už kratší či delší fronty za Rudnou. Někdy okolo 6., někdy až 8. kilometru. U Loděnice je omezení, více poví náš zpravodaj.
5: 9,5 kilometru. Je to svedený do levého jízdního pruhu. V pravém jsou silničáři.
4: A D7 před Prahou od Slaného kolona na bezmála 20 minut od sjezdu na Tuchoměřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Obloha je zatím většinou slunečná, postupně se začne hlavně ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte magazín Experiment. Dnes jsou s vámi ve speciálním pořadu Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
6: Ano, za hezkého počasí dělají průměrně 50 zpráv denně, když je ošklivo, tak se nezastaví.
7: I to platí o odbornících Českého hydrometeorologického ústavu pracujících tady na letišti Václava Havla v Praze.
6: Právě o nich je dnešní speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment. Ve druhé půlhodině probereme například to, co se děje, když se blíží bouřky.
7: No a představíme si i speciální přístroj, takzvaný transmisometr. Bude toho ale mnohem víc. Hezký poslech od Ondřeje Vaňury
6: a Martina Pařízka.
8: Experiment speciál.
9: Kocour se schoulil na tvůj klín, unohom spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž výmíč,

0: 9 hodin a 37 minut, tady je Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Celý díl vysíláme z letiště Václava Havla v Praze.
1: Konkrétně ze zdejší letecké meteorologické stanice. S námi je ve vysílání teď zdejší pozorovatel Pavel Pačes. I vám dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Co vaše práce vlastně jako pozorovatele vůbec tady na letiště obnáší?
2: Práce pozorovatele na nejen letišti v Praze, ale na všech letištích i regionálních Praha, Vary, Brno, Ostrava, které jsou, patří pod odbor letecké meteorologie ČHMU, obnáší monitorování, měření a monitorování leteckých meteorologických prvků a meteorologických jevů, které se reportují v podobě meteorologických zpráv, pravidelných a mimořádných METAR speci.
0: Vy tedy řešíte, když to řeknu laicky, to aktuální počasí. Neděláte přímo ty předpovědi, výhledy do budoucna, ale co se děje ve chvíli, když se sem blíží bouřka?
2: Pokud se k letišti blíží významný meteorologický jev, což bouřka je, která sebou nese nebezpečné meteorologické jevy, tak ve vzdálenosti 20 km od letiště, pokud se vyskytují, již ve zprávách reportujeme výskyt k oblačnosti, takzvané kumulonimby, a pokud se ten kumulonimbus s tou bouřkou přiblíží k letišti na vzdálenost blíže než 16 km, reportujeme, že je to vzdálená bouřka od letiště, a pokud se přiblíží na vzdálenost 8 km a méně, tak je to bouřka na letišti, a ve všech meteorologických zprávách a v hlášení ATIS, jak už jste vysílali, posádky dostanou informaci, že se v blízkosti nebo na letišti vyskytuje bouřka.
1: Kdy je ten okamžik, kdy ta bouřka už ohrožuje letový provoz?
2: Ona, ta bouřka, ohrožuje letový provoz v podstatě v okamžiku, kdy se vyskytuje, protože nejedná se jenom o provoz přímo na těch drahách, ale ta letadla se k té dráze musí nějakým prostorem přiblížit a po vzletu nějakým prostorem se vzdálit. Takže ta bouřka je nebezpečná nejen pro vzlétávající a přistávající letadla, ale je letadla, která letí v prostoru a v podstatě posádky mají povinnost se bouřkám vyhybat.
0: Co přesně v takových situacích potřebuje od vás vědět pilot?
2: Od nás pilot potřebuje vědět, že se vyskytuje oblačnost typu CB a že již ten kumulonimbus je doprovázen těmi bouřkovými projevy, což znamená výboje, intenzivní srážky, kroupy, nárazy větru a podobné věci. Ta zpráva se potom vlastně koncipuje podle toho, jak ta bouřka ovlivní ty jednotlivé meteorologické prvky, to znamená směr a rychlost větru, nárazy větru, intenzivní srážky, dohlednost.
1: Ono konec konců, ta práce dnes vypadá jako velmi klidná. Zažíváte ale nějaké krizové momenty?
2: No, krizové momenty zažíváme v okamžiku, kdy třeba dojde k výpadku některých částí meteorologického systému, kterým je letiště osazeno v podobě čidel.
1: To máte za sebou konec konců?
2: To máme za sebou, stalo se to 4.1.2024, kdy...
0: To víte přesně.
2: Víme, pamatujeme si to. Kdy do stanice udeřil blesk a v podstatě to na 4 dny zneschopnilo ten meteorologický systém, a pak musíme přejít na postupy, které jsme zažili v podstatě v začátcích. Zhruba před 20 lety se načítala data prostě manuálně.
0: Takže analog.
2: Analog, a sestavovali se ty zprávy manuálně.
0: Vy tady pracujete už přes 30 let. Baví vás ta práce?
2: Baví, jinak bych tady nepracoval.
1: Teď na vás zrovna útočila vosa, tak pozor. Říká tady pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu na letišti Václava Havla Pavel Pačes. Děkujeme. No a po písničce vám představíme jeden z přístrojů, který při práci využívá. Jinde ho jen tak nenajdete, jmenuje se transmisometr a v podstatě určuje, jestli jsou letadla při snížení viditelnosti schopná ještě přistávat, anebo ne.

0: Můžeme je vidět z letadla, ale většina z nás si jich na letišti vůbec nevšimne. A přitom nenápadné sloupy na začátku a konci přistávací dráhy jsou zásadní pro zjištění dohlednosti.
1: Speciálních přístrojů, které se používají jen na letištních plochách, mají tady v Praze narozeně celkem 6. Bez jejich dat by například za snížené viditelnosti letadla vůbec nemohla přistávat. Dávají totiž pilotům informaci, jak daleko na dráze uvidí.
2: Vezmeme to tak, že bychom to vzali za den, že teď se obávám, že nás nepustěj, a vzala bych vás přímo na 30.
3: Vedoucí letecké meteorologické stanice Lenka Pačesová teď terénním autem zkušeně po vedlejších cestách jede až na práh dráhy 3.0 a tady už se musíme přihlásit řízení letového provozu.
4: Rozuměvěch, Meteo 1, dobrý den. A věžko povolte od hangáru S k transmisometru dráhy 3.0. 3.0 povoleno, Meteo 1.
3: Tady, abychom mohli vůbec vystoupit, jsme si museli obléknout vestu a musím říct, že tady pěkně fouká.
2: Ano, většinou na meteorologické zahrádce si myslíte, že nefouká, ale přijdete do toho otevřeného prostoru těch dráh a ten vítr je kvůli neovlivněnému proudění kolikrát silnější.
3: A tady tedy je přístroj, který nikde jinde není, než jenom na letištní ploše.
5: Přesně tak, najdete je jenom na letištích, protože to jsou přístroje, které jsou schopny určovat na základě přepočtu hodnotu dráhové dohlednosti.
3: Doplňuje Blanka Chalupníková, vedoucí letecké meteorologie Českého hydrometeorologického ústavu. Já tady musím říct, že ten transmisometr bych já úplně přehlídla. Jsou to vlastně dva sloupy od sebe zhruba 25 metrů. Jsou samozřejmě označené červeno-bílou barvou a na jejich vrcholku je trubice, kdy evidentně ty dva sloupy dívají se jakoby na sebe. Proč jsou dva?
2: Protože jeden je přijímač a jeden je vysílač.
3: A co si mezi sebou posílají?
2: V podstatě paprsek z toho vysílače je vyslán do přijímače a po té cestě zjistí, jaká je prostupnost toho ovzduší.
3: Ale dneska nepracuje, protože je krásně vidět vlastně až na konec této více než 3-kilometrové dráhy.
5: Když si všimnete, ten sloup číslo 1 má na hlavici ještě umístěný přístroj, kterému říkáme PVD, neboli detektor počasí. Pokud je dohlednost na 10 kilometrů, měří PVDčko, ale ve chvíli, kdy ty dohlednosti začnou padat pod 2 kilometry, automaticky začíná měřit transmisometr.
3: Tady máme takový vlastně bílý sloup z mého pohledu, který dokáže změřit výšku oblačnosti.
2: Dostaneme se do vnitřku toho ceilometru, kde je...
3: A tady vidím takové zrcátko.
2: Ano, vypadá to jako zrcátko, ale není to v podstatě sklíčko. Takže otevřu to, vidíme, pod sklíčkem je umístěná čočka, která vysílá paprsek vzhůru přímo do nebe a vlastně měří 3 až 4 vrstvy oblačnosti.
3: Takže princip toho přístroje je v podstatě jednoduchý, že odráží to, co vidí, ale je potřeba, aby dobře viděl.
2: Nesmí mu v cestě v podstatě nic vadit. Musíš zkontrolovat všechny pavučiny, neboj se vytřít rukou.
3: Lenka Pačesová teď novému kolegovi vysvětluje, jak funguje tento přístroj na měření oblačnosti.
2: Od exkrementů ptáčkům, protože rádi se dají na ten okraj tady. V podstatě ten přístroj naruší. Tady se dej bacha, protože občas to neto. Jo.
6: Nedobře, jo.
2: Nedobře, takže si to vždycky vyzkoušej, než odjedeš.
3: Od meteorologických přístrojů na dráze 3.0 v pražské Ruzeni Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 9 hodin a téměř 52 minut. Stále na Radiožurnálu posloucháte Experiment Speciál, který pro vás dnes vysíláme z meteorologické stanice na letišti Václava Havla v Praze. A teď možná za chviličku za zvuku i přistávajícího Boeingu 737, který letí k nám sem do Prahy z Osla. Je to pravidelná linka.
1: S Blankou Chalupníkovou, šéfkou letecké meteorologie na Českém hydrometeorologickém ústavu. Teď probereme budoucnost tohoto oboru. Ještě jednou dobré dopoledne.
2: Ještě jednou krásný dobrý den všem posluchačům Radiožurnálu.
1: Jak moc vám víc a víc pomáhají moderní technologie?
2: Pomáhají nám velice, řekla bych, protože samozřejmě i my jdeme tou cestou umělé inteligence, samozřejmě nám pomáhají technologie ve vylepšování přístrojů, zejména zmenšování leteckých meteorologických přístrojů a hlavně co se týče jejich přesnějšího měření, což je pro nás absolutně zásadní. A pokud jsme se tady bavili v předcházejícím vstupu o transmisometrech, tak pro nás je opravdu důležité vědět, na kolik metrů ta dráhová dohlednost je přesně stanovena.
0: Vy jste se v tomto ohledu inspirovali v Hamburku, jak konkrétně, protože ty vize jsou už mnohem dál.
2: Jednak bych chtěla říct, že kolegové z hamburského letiště jsou naši spříznění kolegové a byli jsme tam pozváni právě, abychom tam i zjistili nebo načerpali jejich zkušenosti a budoucnost, velmi pravděpodobná budoucnost letecké meteorologie obecně se týká automatizace a tedy i automatizace stanic a samozřejmě i produktů leteckých meteorologů.
1: Bude podle vás v budoucnu předpovědi a informace pro piloty tedy připravovat nějaký AI agent?
2: Já bych asi neřekla AI agent, to už je příliš nadnesené a hlavně možná bych zde použila velmi pěkné sousloví paní doktorky Drábové, kterou jsem měla velice ráda, která říkala, že umělá inteligence je zatím velice umělá a moc inteligentní také ještě není. Takže já se nebojím agentů. Rozhodně nám bude umělá inteligence a třeba metody strojového učení pomáhat, ale vždy tady bude nutné mít ten lidský faktor.
0: Teď nás tady míjí právě Airbus EasyJetu.
2: Tak to pak je
1: lidský faktor, že zkrátka bude vždycky potřeba.

0: Vždycky bude potřeba podle mě ten lidský faktor, aby tu ať už předpověď, případně jakýkoliv jiný produkt z letecké meteorologie vycházející od kolegů ze stanice či ze služebny, tak aby byl překontrolován.
1: Vy také učíte na vysoké škole, konkrétně na Univerzitě obrany v Brně. Jaký je mezi studenty zájem o leteckou meteorologii?
0: Já se tam pohybuju jen velmi málo, ale samozřejmě mám velmi ráda své studenty, protože ten zájem je obrovský a zrovna tahle ta problematika je nesmírně pro ně lákavá a vlastně Univerzita obrany vychovává naše elitní stíhací piloty, takže je logické, že oni se s leteckou meteorologií musí velmi podrobně seznámit a k tomu všichni kolegové i já snad přispíváme.
1: Je zkouškové období, tak které předměty teď zkoušíte?
0: Já nezkouším, naštěstí, ale samozřejmě moje parketa je letecké meteorologické zpravodajství, takže to je moje profese. Obecně já jsem původně letecký meteorolog, takže toto je moje profese a i když jsem nahlídla, protože jsem musela, tak jsem malinko nahlédla do té problematiky pozorovatelské a přístrojové, tak i tomu samozřejmě se věnují, ale jinak naštěstí neskouším.
2: Blanka Chalupníková, vedoucí odboru letecké meteorologie Českého hydrometeorologického ústavu, byla naším dnešním průvodcem tady po meteorologické stanici a letišti Václava Havla. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, děkujeme za pozvání a přijďte zas.
2: Z pražské Ruzině se loučí a hezkou sobotu při poslechu Radiožurnálu přejí Martin Pařízek
1: a Ondřej Vaňura.
3: Experiment speciál.

0: Radiožurnál je 10 hodin. Připravili jsme pro vás další zprávy. Památník obětí odsunu v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Policie pachatele hledá. Výbuch plynu v dole na severu Číny zabil desítky lidí. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas proti Slovensku. Na D1 z Prahy do Vyškova popojíždí kolony od Velkého Meziříčí i v okolí Rohlenky. A čekáme slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty do 26, v Čechách až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Potvrdil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před letošní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
2: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
0: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců. Stovky policistů se připravují na fotbalový zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. Přímý souboj o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin. Podle odhadu policie by na zápas měli dorazit i tisíce fanoušků Baníku, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Pražská policie připravila standardní bezpečnostní opatření. Budou to standardně jak policisté z kriminální služby, pořádkové služby, tak i z dopravní. Na místě budou i kolegové z antikonfliktního týmu, jejichž hlavním úkolem je předcházet případným problémům.
0: Výbuch plynu v černouhelném dole ve městě Changchun na severu Číny nepřežilo nejméně 90 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z dolu evakuovali přes 200 lidí, zatím není známé, kolik dalších ještě zůstává uvězněných pod zemí. Severočínské město, kde se neštěstí stalo, je klíčové pro uhelný průmysl v zemi. Podle zpravodajské stanice CNN je zároveň taky známé pro špatné bezpečnostní podmínky v tamních dolech. Lékárny v Německu by měly brzy začít očkovat nebo provádět krevní odběry. Cílem je snížit úbytek kamenných poboček.
4: V Německu je momentálně nejnižší počet lékáren od konce 70. let a reforma by to podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové měla napravit. Nelékaři by tak v lékárnách mohli například očkovat proti tetanu, provádět krevní odběry nebo za některých okolností vydávat léky na předpis přímo, bez předložení lékařského receptu. Zákon kritizují lékaři, ještě ho projedná horní komora německého parlamentu, Spolková rada. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotníků plánuje tak český ministr zdravotnictví a nestraník za hnutí ANO Adam Vojtěch. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. 5letá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
5: Pod Krušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
6: Sport. Čeští hokejisté v pátém skupinovém zápase na mistrovství světa nastoupí proti Slovensku. Utkání začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 20 minut. A fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava se v posledním kole nadstavby utkají o udržení šance na záchranu v Šancelize. Tým, který prohraje, se stoupí do druhé ligy. V případě remízy spadne Ostrava. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
7: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát. Já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
6: Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a také odveta souboje o 7. místo mezi Olomoucí a Karvinou. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 na trase Praha-Vyškov před Velkým Meziříčím zpomalují kamiony na 141. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdí za sjezdem na Meziříčí východ na kilometru 147. Odtud k omezení na kilometr 150,5 jedou přibližně půl hodiny. Na průtahu Brnem se jede pomaleji mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na výjezdu z města dál směr Vyškov. Popojíždí kolona těsně za sjezdem na Svitavy z kilometru 203. V dalším úseku mezi kilometry 207 a 207. 219. Jede v levém pruhu vozidlo silničářů, ve středovém pásu provádějí údržbu zeleně. Na trase ztratíte zhruba půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova na úrovni Bakova na 52. kilometru kolona na 10 minut. K omezení těsně za exitem 53 zabraný je tam pravý pruh. D10 ve směru z Turnova do Prahy a fronta před omezením u Staré Boleslavy. Zastavíte za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru. V Praze brzdí provoz omezení u letiště v obou směrech kolony na 15 minut a na jižní spojce z Barandovského na Černý most teď aktuálně nehoda za Lanovým. Blokovaný střední pruh fronta od Spořilova přibližně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Obloha je zatím většinou slunečná, postupně se začne hlavně ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se pak znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je tu Vladimír Kroc se svým hostem.
9: Všichni hosté jsou pro mě výjimeční, ale ti dva dnešní ještě o něco výjimečnější. Ředitel a šéf-dramaturg projektu Meziploty Robert Kozler, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A patron festivalu režisér Václav Marhoul, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: No, nebýt klíšťové encefalitidy, nebylo by festivalu Meziploty. Dá se to takhle vystihnout ve zkratce, nebo je to příliš zjednodušení?
10: Tak možná to ani zjednodušení není. Je pravda, že v roce 1988 jsem dostal klíšťovou encefalitidu a ta mě dovedla až, jakoby bych řekl, k takovému vnímání souvislostí a hlubších souvislostí, než jak jsem byl do těch 18 let zvyklý, protože vám to vlastně zasáhlo ne celý mozek. Hmm. Takže potom po dvou letech jsem se jaksi klíšťové encefalitidy zbavil úspěšně a nastoupil festival Meziploty.
9: Co bylo cílem úplně tím prapůvodním?
10: Tak tam bylo jiný období, jo. Byla jiná doba, kterou já bych si osobně strašně přál, kdyby zase ten vítr se sem jaksi zavál. Byly všeobecně objímající idealismus okolo nás. Jo. Až bych řekl, že to bylo v takový jako euforii, síle. A já, jak jsem byl 18-letý kluk, tak já jsem se zrovna nejlíp neučil, se přiznám. A měl jsem jako potřebu udělat něco, co by jako prospělo té společnosti, jo. Což je jako zajímavý, že to teď takhle můžu říct zpětně. A no, nic lepšího mě nenapadlo, než navštívit ředitele Zdeňka Bašního tehdy a požádat ho, že by se mi líbilo, kdyby jsme mohli realizovat festival, který se bude jmenovat Meziploty, to, že jako jinak se jmenovat určitě nebude, a přímo tehdy tedy ještě v léčebně Bohnicích.
9: Kdy do projektu vstoupil Václav Marhoul a proč?
11: No, já jsem v podstatě takhle aktivně vstoupil do projektu teprve před 3 lety, protože festival Meziploty strašně krutě zasáhl covid. Festival Meziploty do té doby byl jeden z nejúspěšnějších festivalů na území České republiky. Je to festival, který se svojí náplní, poselstvím, svojí misí absolutně vymyká. Je to rarita i v evropském prostoru. A já ho poprvé registroval v roce 2000, pokud se nemýlím, kdy Praha bylo takzvané Evropské město kultury. A já jsem byl pouhým konzumentem, účastníkem, ale ve chvíli, kdy Robert dával dohromady jakoby vlastně ten první ročník po covidu, tak to byl smutek. To musím říct, to byla pro mě taková deprese, protože ještě ke všemu nevyšlo počasí a vlastně ten areál byl úplně prázdný, 10 000 lidí zmizelo, teď nás tam bylo tak jako pár a teď pár stánků se tam někde krčilo pod těmi stromy a já jsem se Robertovi nabídnul, že mu pomůžu ten festival znovu postavit na nohy a dostat ho do dob bývalé slávy. Což si tedy troufnu říci, že se minulý rok podařilo.
9: Letos se festival Meziploty v psychiatrické nemocnici v Pražských Bohnicích koná příští víkend 30. a 31. května a my si o něm budeme z hosty radiožurnálu Václavem Marhoulem a Robertem Kozlerem dál povídat.
12: Host radiožurnálu.

0: Scenárista, režisér, herec, filmový producent, podnikatel, kulturní organizátor, manažer Václav Marhoul a ředitel a šéf-dramaturg projektu Meziploty Robert Kozler jsou hosty Radiožurnálu. Co znamená, Václave, že jste patron projektu?
1: No, patron znamená jako, že pokud už mě někdo vůbec přisuzuje jako nebo mé osobě nějakou vážnost, tak dejme tomu pokud, najdou se tací, který by to absolutně popírali, no tak samozřejmě to potom hraje, neskromně řečeno, jakousi úlohu ve smyslu jednání, dejme tomu, s těmi partnery toho festivalu, protože samozřejmě všechno stojí peníze, má to nějaké náklady a já jsem Robertovi hlavně jakoby patron pomáhal, řekněme, v přístupu k určitým potenciálním finančním partnerům, kteří by dokázali ten festival prostě znovu nějakým způsobem teda dostat na to výsluní. A takže asi v těchto dvou sférách to funguje stejně jako, že Robert asi určitě dosvědčí i to, že pro nás je absolutně důležité ve stejném, řekněme, módu chápání věcí, že tu záštitu uděluje prezident republiky, pan Petr Pavel.
0: Jak je to pro vás důležité, taková záštita?
2: Pro mě je důležitá vůbec jako podpora i Václava. Teď se teda dostanu k panu prezidentovi.
1: Pardon, a ještě naší kolegyně Jitky Čvančarové. Tu musíme zmínit. Jitka Čvančarová je druhou patronkou.
2: Mm-hmm. A z loňska teda je potřeba připomenout.
1: Je to Vilma Cibulková, ano.
2: Pro mě to bylo až dojemný, jo, protože pan prezident vlastně už tu podporu, jak Václav tady řekl, udělal projektu před 3 lety. S tím, že v tom sále toho divadla vlastně se octly ty bejvalí donátoři projektu Meziploty, umělci, zástupci neziskových organizací, ale i odborníci na duševní zdraví a včetně vlastně těch bejvalých dvou ředitelů, což byl Zdeněk Bašný a Martin Holý, a vznik takovej, jako bych řekl, spontánní večírek, jo, takový oslavný jako na něco, co není, ale snad znova bude. A musím říct, že jsem si tehdy teprve jako rok poté, což bylo loni, kdy ten festival opět byl to, co má být, to znamená tisíce lidí nadšených z různých produkcí dorazili na ploty, tak tam jsem si jako uvědomil, jakou pan prezident má skutečně vážnost a velkou sílu. Že jeho hlas není jenom takovým tom, jak známe ty tichý záštity, kterých každý vždycky rozdává, jak na běžícím pásu, tak tady to mělo skutečně hluboký význam. Jo. I to, že se loni, a doufejme, že tak bude i letos, což už víme, že bude, v podstatě na festival sám i osobně dostaví. Letos tedy s paní prezidentkou Čaputovou.
0: Už jsme prozradili něco z programu a k paní prezidentce Čaputové se ještě vrátím, ale když mluvíme o těch hlavách státu, jak se chystáte připomnout nedožité 90. prezidenta Václava Havla?
2: To tady mám přímo napsaný. My jsme v podstatě se rozhodli, že v divadle Za plotem, což je divadlo, teda, který existuje v rámci nemocnice v Bohnicích, uděláme takový jakoby repertoárový, když bych to řekl velmi zjednodušeně, cyklus poctu vlastně Václavu Havlovi, který by se tedy letos dožil 90 let. A vystoupí divadlo Maná Vršovické, který tedy bude hrát hru Protest. Pak, čeho si moc vážím, že tam vystoupí divadlo Na druhém tahu. Dřív to bylo divadlo Na tahu Andreje Kroba. A ty tedy vystoupí s hrou Vernisáž. Ale kromě toho vlastně budeme i v rámci dramaturgie mít takový jakoby vsuvky hudební pro poctu Karlovi Krylovi, jo, protože si myslím, že bychom ten festival měli taky jaksi prodemokraticky uchopit.
0: Václave, budete i letos moderovat sérii debat Tuláci po hvězdách?
1: Ano, budu a budu ho společně moderovat právě s Jitkou Čvančarovou. Pro nás to s Jitkou není žádné novum, protože my to máme dlouhodobě vyzkoušené. My jsme s Jitkou moderovali vlastně v rámci kampaně pana prezidenta Petra Pavla diskuze s občany po celé České republice. Jsme jezdili vlastně až 3/4 roku, jestli si dobře pamatuju, takže pro mě s Jitkou to není novum. Takže Jitka do toho určitě vnese jakoby ten ženský pohled, kterého já zase nejsem úplně přesně jakoby schopen. A ta témata všech těch 4 hostů, které budeme mít v rámci teda cyklu Tuláci po hvězdách, což ještě zastavím u těch tuláků po hvězdách, jestli dovolíte. Tuláci po hvězdách, to mě napadlo ve chvíli, když jsem přemýšlel o tom, jak to vůbec nazvat, jakoby ten náš blok toho programu, a vzpomněl jsem si na ten uchvatný román Jacka Londona, Tulák pohvězda, který vlastně se absolutně vymyká z jeho standardu jako spisovatele, příběh jakoby té uvolněné mysli, která je schopná opustit to tělo a opravdu se toulat po hvězdách a mít ideály jako a prožívat jako opravdu silné emoce. Takže z toho to vzniklo, takže ano, máme to, budeme to moderovat. My v sobotu 30. tam máme naprosto úžasnou ženu, kterou já chovám v hluboké vážnosti, a to je reportérka, válečná reportérka České televize Daria Stomatová. Tu máme od 16 hodin a od 18 hodin máme dalšího naprosto úžasného člověka, původem aplikovaného psychologa Maroše Vaga, ale který dnes jako se vlastně věnuje jakoby těm ne úplně zcela, řekněme, zakolejeným, ne vykolejeným, ale zakolejeným jakoby vlastně přístupem k lidské duši, a vůbec byť ta jeho odbornost je jeho profesí daná, ale on hodně se poučuje, dejme tomu, ze zkušeností jeho amerických šamanů a tak dále. Nicméně je důležité dodat, že on sám o sobě netvrdí, že je šamanem. Jo. To je jako velmi specifické, mnoho lidí vám to bude tvrdit, a že mají všichni ty klíče od těch vrat, jako který se jmenují Bůh. Tak takhle to s ním opravdu není, je to velice inspirativní a je to jiná cesta. No a v neděli 31. o 14. hodin máme pana prezidenta společně s paní prezidentkou Čaputovou, a obecně ta témata, která budeme řešit, jsou vlastně jakoby veskrze úvahová, možná bych dokonce řekl až intelektuálně laděná, protože pro všechny to téma je duševní zdraví, štěstí, smysl života, je to i otázka smrti, jakým způsobem je chápaná v našem civilizačním okruhu, co pro nás znamená, jaká je symbolika. Takže vlastně je to všechno tímto způsobem dohromady. Není to žádná politika a nebude.
0: Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty jsou zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler a patron akce Václav Marhou.

0: Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty jsou zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler a patron akce Václav Marhou. Adam Karlík z kapely Divokej byl řekl, festival Mezi ploty máme rádi, vždy to byl tak trochu jiný festival s jinou atmosférou. Kdo dál k další příští víkend v Bohnicích mimo jiné vystoupí?
1: Tak těch interpretů je více než 100 na 10 scénách, což jsme rádi. A tímto jim děkuji. Poprvé v historii vlastně vystoupí na festivalu skupina Lucie, což vzniklo vlastně ve spolupráci s Tomášem Belkem, který teda mimo jiné taky výrazně festivalu Mezi ploty, to je textař, abych tady uvedl, pomáhá.
0: Takže nebude chybět ani letos 100 zvířat.
1: Takže nebude chybět ani 100 zvířat, dokonce Tomáš tam nebude chybět ani s Lukášem Pavláskem, s jejich zajímavou interpretací hudební team building, což jsem ještě v životě neslyšel něco takového, všem doporučuju. Ale pro děti zvou na Kašpárka v rohlíku, Xindla X, Kateřinu Marii Tichou, Michala Hrůzu, jsem Adama Myšíka, Marpa, No Name. Prostě myslím si, že tam letos zažijete skutečně hudební výkvět, ale i ten divadelní, protože bych se tady mohl dotknout Ester Kočičkové z Nastojáka, Spitfire Company a tak dále a tak dále. Nebo tam Batukády, úžasná věc, brazilské rytmy, když už se tady bavíme tak trochu i o duševním zdraví, tak si myslím, že tohle je věc, která vám velmi, velmi všem prospěje. Srdečně tímto zvu, je to tedy příští víkend.
0: Ano. Jak funguje relaxační zóna s aktivitami proti každodennímu stresu, kterou taky nabízíte?
1: No tak my kromě tohohle nabízíme i řadu konzultací vlastně s odborníky, ale i peer konzultanty. Peer konzultanti jsou lidé, kteří si prošli vlastně duševním onemocněním, ať už je to schizofrenie nebo závislosti. A vlastně přes tu svoji nemoc ještě k tomu rozhodli pomáhat druhým lidem. Jo. Takže tohle si velmi vážím. A relaxační zóna, to už je z toho názvu patrný. Jo. Jde o to, že v tom festivalu taky je dobré se někde s těmi dětmi sám ze sebou mít možnost zastavit, vydechnout, naučit se různé cviky, jak vlastně v tom každodenním stresu vůbec svoji mysl umět ovládat, jo, což já se přiznám, to je teda můj velký problém.
0: To bych se v našem rozhovoru ještě rád vrátil, ještě krátká otázka na Václava Marhoula. Kromě toho spolu moderování Tuláku po hvězdách, máte tam ještě nějaký další úkol?
2: No, nemám, prosím. Nemám. Já jsem své úkoly ohledně realizace festivalu splnil předem a teď už mě čeká opravdu jenom se připravit společně s Jitkou Čvančarovou na to, aby jsme teda se přesně vydefinovali ty otázky, jakým způsobem to budeme víst, ale já bych ještě doplnil Roberta v rámci toho programu. Je to výjimečné v tom, jako takhle, Robert tady vyjmenoval všechny ty kapely a tak dále, ale což takových festivalů je hodně, to je pravda, jako lidi chodí na mnoho hudebních festivalů a tohle není hudební festival. A vedle toho divadla a vedle těch doprovodných programů, tak tam je ještě jedna strašně důležitá oblast a to jsou ty neziskové sektory. Jsou ty neziskovky. To znamená organizace, které se nějakým způsobem čistily solidarity, empatie, soucitu, ale ne takového toho falešného soucitu, ale prostě věnují všem lidem, kteří jako trpí nějakým duševním onemocněním nebo by to o tom chtěli něco vědět. Takže jako v tom je to taky jako výjimečná záležitost, jo, že lidi se vlastně obeznámí s celým tím neziskovým prostorem, který je důležitý a myslím, že si troufnu tvrdit, že je důležitější, protože ta doba je pro mnoho lidí tak strašně těžká a to, co na ně doléhá, jako čemu jsou vystaveni těm stresům, tlakům, informacím, sociálním sítím, tak se vlastně ukazuje, že to téma toho duševního zdraví začíná být jako v podstatě na stejné úrovni jako prostě ta, řekněme, v uvozovkách klasická medicína. A ta lidská duše je prostě křehčí, než dokáže být ta nejkřehčí kost jako v těle.
0: O chystaném letošním ročníku festivalu Mezi ploty si s organizátorem a patronem této akce, tedy Robertem Kozlerem a Václavem Marhoulem, budeme povídat i po zprávách.

0: Vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než stovka umělců. Divoký byl, Lucie, No Name, Marpo, 100 zvířat, Ksindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: 10 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Ukrajinské uprchlíky zřejmě čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která se týká systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík třeba vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní, teď je to 90. Návrh v pondělí projedná vláda. Podvodů spojených s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá. Kyberzločinci zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry nebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje. Maruje předtím společnost Checkpoint Software Technologies a podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění více než 50 lidí a snaží se tak zpomalit šíření eboli v regionu, uvedla to agentura AP. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. Situaci v zemi navíc komplikují ozbrojené konflikty a špatná dostupnost zdravotní péče. A sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, letos zřejmě roztaje rekordně brzy. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna. Sport. Lotyšské hokejisty posílí na mistrovství světa Eduard Trámax. 29-letý útočník, který ještě minulou sezónu nastupoval za Kladno, se k týmu připojí po vyřazení týmu Grand Rapids z playoff AHL. Trámax loni vyhrál kanadské budování základní části typ Sport Extraligy. Lotyši nastoupí ve 12:20 proti Spojeným státům. Ve stejný čas se utká Dánsko se Slovinskem. V 16:20 budou hrát Švýcaři proti Maďarsku a Česko proti Slovensku. Po 8 hodině začnou duely Norsko-Švédsko a Rakousko-Německo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka u Popovic a zdržení před Meziříčím. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete těsně za exitama 15 Velké Popovice. Hned na začátku připojovacího pruhu stojí porouchané nákladní vozidlo označené světelnou šipkou. Nájezd od Popovic je tak o něco obtížnější. D1 dál na trase na Brno se ucpává už před sjezdem na Meziříčí západ. Jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu zpomalují kousek za odpočívkou Kochánov za čerpací stanicí šel na 39. kilometru. K omezení na kilometr 150,5 se jede více než půl hodiny. A D1 do Třetice za Brnem směr Vyškov nabíráte už jen kratší zdržení mezi sjezdem na Svitavy a Rohlenkou. Levým pruhem tam v delším úseku projíždí vozidlo silničářů. Na D10 z Turnova do Prahy se sune fronta od sjezdu na Hlavenec z 16. kilometru k omezení u Staré Boleslavy. D10 v opačném směru, tedy na Turnov, se plní před Bakovem. Na 53. kilometru je omezení fronta zhruba z 51. A v metropoli dvě nehody na jižní spojce z Barandovského na Černý most za Lanovým je blokovaný prostřední pruh, kolona od Spořilova, a druhá těsně před Barandovským mostem směr Smíchov, fronta téměř od Vídeňské také na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Obloha je zatím většinou slunečná, postupně se začíná hlavně na východě tvořit kupovitá oblačnost a nejvyšší odpolední teploty budou 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte víkendového hosta Radiožurnálu Vladimíra Kroce.
4: Robert Kozler a Václav Marhoul jsou hosté Radiožurnálu. Jak si sami pro sebe vysvětlujete, že se kolektivní duševní zdraví rapidně horší?
5: No, myslím si, že to je daný několika faktory, a já teda včera jsme zrovna shodou okolností s Václavem si na to téma volali, aby se vlastně definovali, což vlastně řeší Václav sám, já mu do toho nezasahuju vůbec otázky pro pana prezidenta. A já jako začínám být v poslední době přesvědčený, že to, co jako ovládá společnost, jak je nastavená, zdali jako je nastavená, jak bylo v 90. letech ještě zvykem za Václava Havla, do tolerantního chování, nějaký schopnosti pomoci a tyhle ty lidský vlastnosti zcela zásadní pro naší existenci byly vlastně jakoby neupozaďované, ale vlastně jako privilegované. Když to v tuhle chvíli mám někdy pocit, a teď se nechci dotýkat jenom politiky, ale myslím si, že na to hodně bych klad důraz. To velmi negativně, to, jak současně vlastně vůbec tito lidé, pánové, hovoří. Jo. Já se nebavím o tom, co říkají, ale jak působí. Velmi negativně působí na ty děti, protože děti vlastně tohle vidí na ČT24, jo, nebo slyší kdekoliv jinde a to má neblahý vliv, protože každý mladý kluk potřebuje nějaký idealismus, potřebuje toho svého otce.
4: Nejenom kluk, ale i holka.
5: Přesně no. Tak, který ukáže jako tu cestu a řekne, hele, hochu, je dobrý za něčím si stát, pro něco žít, pro něco existovat, být nějak přínosný, což vlastně pro mě, jako organizátora a autora teda projektu Meziploty, Václav tady zde sedící jako plně splňuje, jo, a já jsem strašně rád a musím to tady říct, že on je patronem festivalu Meziploty, protože to vlastně teď odpovídá i na ten váš dotaz.
4: A souhlasíte s tím, že tedy zejména mladí lidé mají čím dál větší problémy s psychikou právě absencí těch vzorů?
6: Tak jsme toho svědky, no bohužel, no je to prostě je to tak, jako já si nemyslím, že je správně jakoby dneska tu mladou generaci nazývat sněhovými vločkami. Já si myslím, že to není úplně fér, jako protože ty lidi čelí úplně, ale absolutně úplně jiným výzvám, než jsme čelili my nebo jejich rodiče a častokrát se to setkává ze strany jako těch starších generací s nepochopením a právě s nedostatkem jakoby soucitu nebo empatie se vlastně na chvíli vcítit do pozice těchto lidí v tomhletom věkovém rozmezí, kdy prostě ty starší lidi absolutně nechápou, jakoby, co se na ně v tu chvíli valí ve chvíli, kdy se teprve, řekněme, ten jejich charakter a ta duše formuje. A my jsme tady prostě svědky toho, že hlavně děti, řekněme, okolo 12. 13. roku jsou jakoby vlastně těmi největšími oběťmi, jako a do toho samozřejmě nejsem sociolog, ale myslím si, že obecně se mohu, myslím, celkem jasně stotožnit s tím, jako že sociální sítě je prostě opravdu jako fenomén, ze kterým to funguje jako dobrý sluha, špatný pán. A jako ty sociální sítě, to duševní zdraví těch dětí opravdu neuvěřitelně negativně jakoby ovlivňují, protože potom v tom kolektivu tam jsou ty pojmy jako sociální vyloučení, jako předsudky, v podstatě jako někdy rasismus, šikana a tak dále, to všechno ty lidi zasahuje. A samozřejmě potom jako, no, ještě jednu větu, pardon, obecně ta naše společnost jako za posledních těch 20 let, si troufnu říct, neuvěřitelně zhrubla. Ta úroveň komunikace a prostě padla jakoby na to pomyslné dno a my jsme prostě svědky jako neuvěřitelných vulgarismů jako i z úst našich politiků ku příkladu, arogance, vulgarity, nějakého pocitu jakoby nadřazenosti, to všechno vede k tomu, že lidi se vlastně od toho nějakým způsobem distancují, zároveň se k tomu musí nějakým postavit a platí tady samozřejmě úměra. Čím jste citlivější duše, tím víc to prožíváte. Pokud jste člověkem, který ho zajímá jít večer do hospody a dát si pivo, no tak jako to hodíte za hlavu a řekněte, Pepo, přines mi ještě jednoho drska a potom je vymalováno a je to úplně jedno. Ale těch citlivých lidí je tady hodně a hodně lidí to prožívá a to je vlastně to součástí taktéž.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Nejen o festivalu Meziploty, na který jste zváni do psychiatrické nemocnice Bohnice o posledním květnovém víkendu, si dnes povídáme s Robertem Kozlerem a Václavem Marhoulem. Václav, vy jste v týdnu dokončil svůj hollywoodský film. Jak to, že jste letos, ani letos tedy tu účast na Meziploty neodmítl, když jste byl takto zaneprázdněn?
1: No, tak zaneprázdněn jsem byl hodně, ale víte co, to je jak s kmotrem. Prostě dostal jsem nabídku, kterou nelze odmítnout, a platí to jak pro ten můj první americký film, tak to platí pro festival Meziploty. Každopádně čas je otázkou jeho organizace a já jenom v rámci toho natáčení filmu, kdy jsem opravdu Robertovi nebyl schopen jako mu pomáhat, to byl akorát ten minulý listopad a prosinec, kdy já jsem žil a pracoval v Los Angeles, kde jsem ten film natáčel, ale jo, máte pravdu, já jsem ten film vlastně tento týden dokončil. Lidi se mě často ptají, kdy to uvidím, a říkám, já se hluboce omlouvám, já jsem jenom režisér, nejsem producent, to je všechno jeho parketa, takže já na to vám nevím.
0: A co tady o svém čtvrtém celovečerním filmu můžete teď prozradit? Už je znám název?
1: Ano, název teda jako bych říkat neměl, ale já si vlastně myslím, že zrovna tohle bych říci mohl. Film se jmenuje Confession, neboli Doznání. A je to komorní psychologický příběh, je to věc, která je hodně dialogová a měl jsem tam 8 herců, z čehož teda bylo 5 herců v podstatě Oscarových nebo nominovaných na Oscara, ale já můžu vlastně jmenovat jenom jednoho z nich, což je herečka Jennifer Jason Leigh, kterou, jestli jste viděli nebo posluchači viděli ten film od Quentina Tarantina 8 hrozných, to je ten zimní western, tak ona tam hraje tu naprosto šílenou a vykolejenou vražednici. Ale potom tam hraje velká hvězda Rob Lowe, který u nás v Čechách není až tak známý, ale v Americe je to opravdu veliká hvězda. Štáb byl taky americký, já byl jediný Čech. No a mně se tam pracovalo prostě velmi dobře, čemuž dodávám, že bych v Americe nikdy žít nechtěl.
0: A v čem je ten film protikladem Nabarvenému ptáči, jak jste se vyjádřil? Právě tím, že je to dialogový.
1: Je to dialogovka, ano, přesně tak. Protože Nabarvené ptáče trvá 2 hodiny 50 minut. A pokud byste se vzal do ruky stopky, tak byste naměřil 9 minut cirka. Tady se vlastně tak 95% toho filmu mluví. Je to prostě, je to absolutní opak. Jako
0: takže je rozhlasová hra s obrázky.
1: I tak by se to dalo nazvat. Ano, přesně tak.
0: A zatím tady neprozradíte, nebo říkáte, že to ani nevíte tu premiéru.
1: Já nemůžu říct víc. Jako. Já bych samozřejmě mohl o tom filmu hovořit dlouze přesně o tom, kdo je, co je, jak je, o čem to je, kdo v tom hraje, jak to bylo, když jsem natáčel, co se s tím bude dít dál. To všechno nějakým způsobem vím, ale prostě rozhodnutí producenta je z mnoha důvodů na to uděleno to informační embargo a já musím poctivě a trpělivě čekat, než se to embargo zruší.
0: Ani vy, Roberte, jste jako kamarád z Václava nic jiného nevytáhl?
2: No, já jsem hlavně šťastný z toho, že vlastně vůbec jako se tohle celé povedlo, že Václav natáčel v Americe a mu držel palce, ptal jsem se, jak se daří, když tam tehdy v listopadu byl. A pro mě vlastně je to takový jako štěstí, když se Václavovi vede, ono se vede i tak trochu mě, takže já k tomu musím říct to takhle jako zjednodušeně, no, jestli se to dá.
1: Ale chápat. Vytáhl ze mě víc, protože mezi čtyřmi, já jsem schopen o tom hovořit, jako, ale musí to být jenom opravdu jako čistě.
0: Tak dobře, my vyčkáme, až přijde ten správný čas.
1: Do médií to nejde, to se omluvím.
0: Václav Marhoula, Robert Kozler jsou hosty Radiožurnálu.

0: organizátor a zakladatel Robert Kozler a taky manažer, v tomto případě taky spolumoderátor Václav Marhoul. Daří se ten základní cíl téhleté akce destigmatizace duševních nemocí?
1: No, já bych řekl, že v míře vrchovaté teda, jo, jakože v podstatě letos tam těch diskuzí a těch témat bude snad na 60. Já bych skoro se bál, aby jsme jaksi nepřebobtnali, až že upozadíme ten kulturní program samotný, protože je strašně důležitá ta harmonie mezi těma věcma, aby se doplňovaly.
0: No, mě napadla otázka, jestli těch 10 scén a víc než 100 účinkujících, jestli to vlastně není příliš bombastická akce, to prostě jednotlivec není schopen obsáhnout. Navíc není to, to je jenom ten kulturní program.
1: To je ale i včetně právě těch diskuzí, jo, různých panelů a relaxačních zón, o kterých jsme tady mluvili, samozřejmě i vystoupení divadel, které jsou určeny nejenom dětem, dospělým, stand-upovým komikům a komikům, hudebním zónám, které na jednu stránku vlastně cílí na nezávislost, pro lidi, kteří mají rádi nezávislou hudební scénu, zároveň pro lidi, kteří mají rádi mainstream hudební. A i tam vznikne scéna rodinné hudební scény, kde vlastně zase budou hrát kapely a účinkující, které mají v oblibě jak děti, tak jejich rodiče, aby se to jaksi takhle jako celé pospolu spojovalo a do toho vám tam vstupují ty různé debaty a zejména teda tuláci po hvězdách Václava Marhola a Jitky Čvančarové. No, bude to velké tak jako každý rok.
0: Zeptám se, co vás osobně drží příčetné. A napadlo mě, jestli by vlastně nebylo někde osobozující, kdyby nastal opak.
2: Co mě drží příčetným ve smyslu mého duševního zdraví? No, já musím říct, že jsou to hlavně teda moje koníčky. A já patřím mezi ty šťastlivce, pro který jejich práce je jejich koníčkem. Jo. To znamená, já jsem u filmu, bože, opravdu už nějakých 50 let, věřte nebo nevěřte.
0: Nevěřím.
2: Je to tak. V 15 letech, když jsem nastoupil do Čemlis na střední průmyslovou školu filmu, je to opravdu 50 let u filmu. A já prostě film miluju. Já ho prostě miluju. Je to moje práce, dělám jí celý život a je to zároveň můj koníček, jako co si přát více. Ale vedle toho je samozřejmě spousta dalších koníčků, což je, dejme tomu, hraní v divadle Sklep, jako, dejme tomu, čas od času. Je to určitě jít se zahrát s kamarády fotbal s naším týmem Sklepovský Sršání. Je to jet na vodu, je to o tom jet nahoře, prostě zaležovat si, je to o tom, že někdy prostě to všechno hodím za hlavu a vemu si úžasnou knížku a prostě si čtu. A tak dále, a tak dále. A vůbec se nevyhýbám tomu, abych dennodenně sledoval politiku, abych dennodenně sledoval jak to tuzemské, tak to světové dění. Mnoho lidí mi říká, Václav, jak to vůbec můžeš vydržet, jak to uneseš. Ale to je právě jakoby ten balanc toho duševního zdraví, protože já se nechci uzavřít do bubliny a nevidět, neslyšet, nemluvit, nechci být v pozice těch třech asijských opiček, které všechny znají, jakože ruka přes pusu, ruka přes ucho a ruka přes oči. A takhle jako opravdu jako žít nechci, jo. Takže vlastně je to nějakým způsobem jakoby v té náplni toho života aktivním, jako bych řekl, jo. A to mě, přátelé, děti, bože, všechno, to je konglomerát, to je prostě mozaika všech věcí a samozřejmě, bože, přiznávám, já určitě nejsem člověk, který má na všechno recept. Častokrát se dostanu do situace, kde já jsem zdeprimovaný, kde nemám sílu, kdy prostě mám pocit, jako, že vlastně všechno je špatně a nic se mi nedaří a jak se říká lidově, v angličtině je to fuck up, jako opravdu všech fuck upů futral. Jasně, že tím procházím taky, jako jo, to je úplná jistota. Jako já bych v životě o své neřekl, že jsem stoprocentně ze všem jako v souladu a jsem neuvěřitelně jako happy takzvaně. To určitě ne, ale beru to tak, že vlastně i ty prohry životních, jakože jich bylo opravdu tucty, tak mi vlastně nějakým způsobem pomáhají se poučit jako a tu chybu neopakovat. Jako no.
0: Robert Kozler a Václav Marhoul nás pozvali mezi ploty do Bohnic na příští víkend. Ať se vše vydaří podle vašich představ. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy už má Martin Matějka.
2: Po Hořelicích na Vrděnsku neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži památník obětí odsunu. Na jihu Kalifornie unikly do okolí nebezpečné chemikálie, úřady evakuovaly 10 000 lidí a připravují se na katastrofu. Hokejisté Česka se na mistrovství světa utkají se Slovenskem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona před omezením u Velkého Meziříčí. A čekáme slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty do 26, v Čechách naměří až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb s tím, že pachatele hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. A pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Letos je jeho součástí poprvé i sjezd sudeckých Němců. A ve víkendu v radiožurnálu o tom budeme mluvit chvíli po zprávách. Úřady v kalifornském okrese Orange County evakuovaly kvůli úniku nebezpečných chemikálií na 40 000 lidí. Vysoce toxický a ohřlavý metyl metakrylát unikl z nádrží v letecké technologické firmě. Cisterny kolabují a kvůli stoupajícím teplotám hrozí taky přehřátí a výbuch tisíců litrů látky, která v nádržích zůstává. Podle vedoucího hasičského sboru Craiga Covey tamní úřady nikdy nečelili ničemu podobnému.
4: Máme 2 možnosti a východiska. To první je, že nádrž praskne a všechny chemikálie vytečou do okolí. Na to jsme připraveni. Vytvořili jsme bariéry, aby nevytekly do blízkých kanálů, řek a do moře. Věřte nebo nevěřte, tohle je ten nejlepší možný scénář. Druhá možnost je, že to celé vybuchne. Zdůrazňuji, že nejde o nic předčasného. Tohle se opravdu stane.
2: Hasiči nádrže chladí vodou a tím se snaží získat čas na nalezení cesty, jak únik opravit. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského měla mít možnost získat plnohodnotné členství v Evropské unii. Uvedl to v dopise reagujícím na německého kancléře Friedricha Merce. A ten navrhl, aby Ukrajina dostala status přidruženého členského státu. Ukrajinští zástupci by mohli zasedat v evropských institucích, neměli by ale hlasovací práva. Unie by taky měla možnost přidružené členství Ukrajiny zrušit v případě, že by země neprovedla potřebné reformy. Zelenský to označil za nespravedlivé. Kyjev by podle něj neměl uvnitř bloku hlas. Část karibuny s výběhy pro slony zůstane dnes ve zlínské zoologické zahradě uzavřená. Zoo se tak rozhodla po pátečním útoku samce slona afrického Jacka, po kterém uhynula samice Ulu. Podle mluvčí zahrady Romany Mikešové samice samici napadl z dosud neznámých důvodů. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské Zoo Šosto. Zoo si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických. Jejich chov je v Česku vzácný.
5: Sport. Čeští hokejisté nastoupí v 5. zápase na mistrovství světa proti Slovensku. Svěřenci trenéra Radima Rulíka mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší umístění pro postup do čtvrtfinále. Slováci jsou s týmovým věkovým průměrem 25 let nejmladší na turnaji. Na soupisce mají také 9 hráčů z české Tipsport Extraligy. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A ve fotbalové šance lize proti sobě na nastoupí v duelu o udržení Dukla Praha a Baník Ostrava. Kdo prohraje, spadne přímo do nižší soutěže. Dukle stačí k baráži i remíza. Baník musí vyhrát, protože v případě rovnosti bodů rozhoduje to, kdo byl v základní části poslední. Dále Zlín bude hostit Slovácko, Mladá Boleslav Teplice a Olomouc nastoupí proti Karviné. Všechny zápasy začnou ve 14 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Šmejkalkou, další pak u Měřína. Na D1 za Prahou směrem do Brna popojíždí zatím kratší fronta před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se u nájezdu od Benešova na 21. kilometru. O mnoho delší zdržení naberete o velký kus dál za sjezdem na Měřín. Zhruba na 137. kilometru brzdí nákladní soupravy a sunou se krokem až k omezení za velkým meziříčím na kilometr 150,5. Chvílemi zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Na D1 v Brně i za městem směr Vyškov už se naopak provoz uklidnil, všechny kolony se rozjely. A pojďme do Prahy. Na jižní spojce kousek před Barandovským mostem odklízejí následky po vážnější nehodě. Půlhodinová fronta se sune od nájezdu z Vídeňské. Na spojce komplikace i v opačném směru, tedy na Černý most. První část kolony popojíždí od Spořilova, druhá pak od sjezdu do ulice v Korytech. Za Lanovým mostem stále řeší kolize 4 osobních aut v středním pruhu. A na hlavní části Pražského okruhu z letiště k D1 za Jesenicí čekejte zdržení. Fronta na 10 minut se sune k omezení na 79. kilometru. Uzavřený je tam levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Obloha je většinou slunečná, postupně se začíná hlavně na východě tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří až 28, na horách většinou kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den, zdravím vás. 6 minut po 11. hodině ve zpravodajském servisu víkendového radiožurnálu samozřejmě musíme pokračovat. V Brně pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajského sdružení. Akce je součástí multižánrového festivalu Meeting Brno. Tak tam pojďte s námi, protože máme tam svoji reportérku a ta nám to přiblíží všechno víc.
3: Víkendový radiožurnál
7: a Patricie Strouhalová.

0: Na brněnském výstavišti před malou chvílí oficiálně začaly Sudeto německé dny. Ty jsou součástí festivalu Meeting Brno. Už v 9 hodin ráno vyšlo několik stovek Čechů i Němců na pouť smíření z Pohořelic do Brna. No a hlavním bodem toho programu je setkání krajanů na výstavišti v pavilonu P. Prezentuje se Sudeto německá kultura, organizace a spolky. No a je tam i naše reportérka Vlasta Gajdošíková. Tak vás už vítám. Dobrý den. Popište ten ruch kolem sebe.
1: Tak Sudeto německé dny zabrali jeden z největších pavilonů na výstavišti, a to pavilon P. Ten je rozdělený na tři části. V jedné jsou stánky, kde se prezentují různé spolky, tam jsem právě já. V další je gastrozóna s občerstvením a v třetí části je prostor s pódiem, stoly a lavicemi pro 76. sjezd Sudeto německého krajanského sdružení. Do areálu se dostanou jenom předem registrovaní účastníci. Já sama jsem byla svědkem, jak organizátoři nevpustili dovnitř staršího muže z Česka, který registraci neměl. Před vstupem do samotného pavilonu musí každý projít bezpečnostní kontrolou. Lidé by neměli mít zavazadla větší než formátu A4. Na zahájení by měla tedy hrát hudba a budou také vystupovat sudetoněmecké folklorní soubory, které už se tady připravují v zákulisí. Je tady taky hodně německých a rakouských médií, která sjezd budou pokrývat.
0: Sjezd sudeckých Němců už od čtvrtka doprovázejí protesty lidí, kteří poukazují na oběti nacistů a varují před zpochybňováním poválečného pořádání. Ozvali se kritici i dneska?
1: Tady v areálu výstaviště jsem zatím nic podobného nezaznamenala. Protesty ale podle úřadu městské části Brno-Střed odpůrci akce plánují na dnešní odpoledne poblíž areálu výstaviště. Už v noci ale někdo pomaloval hákovými kříži památník pochodu smrti v Pohořelicích, kde začínala pouť smíření. Policisté hledají pachatele, hrozí mu až 3 roky vězení. Na startu pochodu bylo několik desítek protestujících, byl to ale jen zlomek ve srovnání se stovkami účastníků pochodu. Přijeli tam i účastníci sudetoněmeckých dní, protože to ale jsou většinou starší lidé, tak pochod neabsolvují nebo necelý a autobusy je převezly zpět do Brna na výstaviště.
0: Sudetoněmecké dny ale nejsou jedinou akcí, která právě teď o víkendu na výstavišti je. Je tam i festival asijské popkultury Anime Fest. Kdo by tam měl zavítat?
1: Tak obě ty akce jsou prostorově oddělené a účastníci Sudeto německého sjezdu vcházejí nebo výjíždí přímo k pavilonu P přes 7. bránu z Bavarovy ulice anebo přes pavilon G2 z ulice Hlinky. Návštěvníci Anime Festu chodí hlavním vstupem anebo bránou číslo 4. Poznáte je snadno, většina z nich je oblečená v roztodivných kostýmech inspirovaných japonskými komiksy. Areál výstaviště oba prostory tedy v areálu výstaviště odděluje plot a na všechno dohlíží i bezpečnostní agentura. Nutno také říct, že Anime Fest je co do počtu návštěvníků mnohem větší akce. Loni na ně přišlo asi 14 000 lidí, zatímco sudetoněmecký sjezd má kapacitu v nižších tisících účastníků.
0: Reportérka Vlasta Gajdošíková živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Díky naslyšenou.
1: Ráno se stalo, pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Je teplo, je slunečno, s teplotami opravdu letními a takový bude podle meteorologů celý tenhle týden. Pro někoho ideální čas opravdu už vyrazit k vodě. Tak proto i my ve víkendovém radiožurnálu půjdeme na dvě koupaliště. Na obou místech totiž máme svoje reportéry.

0: plavky ze skříně, možná, že už jste je taky vyndali. No, v každém případě, pokud se chystáte k vodě, tak samozřejmě tašky plné ručníků, no a první odvážlivci už teď zkoušejí teplou vodu. Se slunečním počasím v Česku postupně otevírají totiž letní koupaliště. Třeba ve Volyni na Strakonicku už se návštěvníci opravdu koupou. Je tam i naše reportérka Kristýna Valšíny, tak vás vítám a zdravím do Volyně. Byla jste už ve vodě? Dobrý den.
1: Já musím se přiznat, že jsem si netroufla. Netrouflo se ani spousta dalších lidí. Zatím je tady pouze pár plavců. Ten důvod je jasný. Voda má totiž aktuálně kolem 11 stupňů Celsia. Koupaliště totiž čerpá každý týden čerstvou z řeky Volyňky, která má kolem 8 stupňů. Už večer by ale podle provozního koupaliště Vlastimila Jirzy mohla být díky slunečnému počasí o dost teplejší. Prvorepublikový plavecký bazén je zároveň kulturní památkou a když je v létě hezky, navštíví ho stovky lidí za den a nevadí jim ani ta chladná voda. Koupaliště má i své štamgasty, kteří se sem chodí koupat skoro každý den a některé kabinky se dědí z generace na generaci. Vlastimil Jirza doufá, že letošní sezóna bude lepší než ta loňská, která podle něj byla nejhorší za 23 let, kdy tady působí. Zabrat dala pracovníkům i zima. Kromě nízkých teplot škody způsobily i nutrie, které poničily přívod vody i elektřinu.
0: Tak děkujeme, Kristýna Varšiny z koupaliště ve Volyni. Teď míříme do Plzně, tam už je totiž od začátku týdne otevřený venkovní bazén na Slovanech. Odtamtud se teď bude hlásit do vysílání další z našich reportérů. Je to Jan Markup, zdravím i vás. Těch 11 stupňů, které mají ve Volyni, co se týká teploty vody, jak je to právě v bazénu na Slovanech? Dobrý den.
2: Dobrý den, no tak nejen do Volyně, ale do dalších míst můžu směle říct, že teplota vody tady na Slovanech má něco málo přes 26 stupňů Celsia, takže všichni ti se,
0: kteří se dneska
2: hlásí, pochopitelně přesně pochvalovali. No možná to souvisí i s tou návštěvností, která už je od rána docela hezká. Teď ve vodě přede mnou plave zhruba 30 plavců, další lidé jsou na lehátkách nebo na trávě, na dekách, takže s návštěvností tady asi dneska a možná po celý víkend nebudou mít vůbec žádný problém. Co je zajímavé, tak před 14 dny to tady vypadalo, ale úplně jinak. On totiž ten venkovní bazén zakrývala taková konstrukce s nafukovací halou. To bylo nutné demontovat, bazén se vypustil, opravily se vypadané dlaždice, posekala tráva a ten areál byl připravený na letní sezonu. Pro letušek tu mají jednu novinku, takovou drobnou, ale docela důležitou. To jednu stranu bazénu totiž lemuje lavice na sezení nebo opalování, jak kdo chce. Dřív byla tmavá, no a na rozpáleném slunci se člověk mohl ještě, když se natře olejem, doslova smažit. No ale pro letošek je tu světlé dřevo, takže i v tom horku by to tady mělo být daleko, daleko příjemnější.
0: Tak děkujeme, Jan Markup, jinak co se týká počasí, tak ty nejvyšší denní teploty dneska 26 stupňů, někde v Čechách dokonce až 28, no a zítřek nejvyšší nedělní teploty dokonce až 30 stupňů. Tak díky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou. Radiožurnál.

0: Vítek.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. Kdy přesně, tak to vám řekneme v našich dalších zprávách.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Posloucháte Radiožurnál v 12. Naše zprávy má pro vás už Martin Matějka.
3: Vláda loni vydala meziročně méně peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávka nebo platba veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny. Současná vláda tvrdí, že nelze jednoznačně vyčíslit dopady zaměstnanosti Ukrajinců. Podle posledních údajů, který zveřejnila minulá vláda, odvedli Ukrajinci jen za třetí čtvrtletí do roku 2025 do státního rozpočtu 8,2 miliardy korun. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. A prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená, případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí, na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Podle zprávy železnic odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. A dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. A Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. A v hlavní soutěži letos soutěžilo 22 snímků. Sport. Pardubičtí basketbalisté vyhráli po druhé za sebou v Brně a vyrovnali semifinálovou sérii NBL na 2-2 na zápasy. Brněnskou porážku neodvrátil ani autor 33 bodů David Jelínek. V sérii zatím ani jednou nezvítězil domácí tým. Celek, který dříve vyhraje 4 zápasy, nastoupí v souboji o titul proti Nymburku. Série mezi Pardubicemi a Brnem bude pokračovat v pondělí večer utkáním na východě Čech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 kolony před Šmejkalkou i na úrovni Meziříčí. Na D1 na trase Praha-Brno čekejte 2 zdržení. První kratší kvůli zúžení na Šmejkalce. Fronta jen na pár minut od nájezdu z Benešova z 21. kilometru. Druhé o mnoho delší naberete kvůli omezení před Osovou Býtýškou. Kolona v obou pruzích začíná před sjezdem na Velké Meziříčí západ na 41. kilometru a sune se krokem až na kilometr 150,5. Tam zůstává zabraný levý pruh. Ucpávat se začíná i průtah mezi Říčím silnice 602, fronta aktuálně od Orlenu. Na D10 z Prahy do Turnova zpomalíte před Bakovem na 51. kilometru. Okolo čtvrt hodiny pojedete k omezení na 53. V pravém pruhu tam stále pracují silničáři. Příjezd do metropole Ústeckou D8 komplikují následky nehody ve Kbelské směr Hloubětín. Před odbočkou na Vinoř projedete pouze jedním pruhem a zdržení od sjezdu na Březiněve téměř půlhodinové. I Libereckou do centra se sune fronta, tam je to kvůli omezení. Za nájezdem od Letňan je uzavřený levý pruh. A na jižní spojce před Barandovským mostem řeší vážnější kolizi. Průjezd obtížný, kolona se tvoří za nájezdem od Vídeňské, je na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Obloha je zatím většinou slunečná, postupně se začíná hlavně na východě tvořit kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhal.
0: Ještě k tomu prachu saharskému, který zítra přijde do Česka a mohl by zmírnit to očekávané vedro. Není to žádnou novinkou, protože když se podíváme do statistik, tak v ovzduší v Česku se už letos ten saharský prach objevil jak v únoru, v březnu, pak i v dubnu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

O fotbale teď ve vysílání víkendového radiožurnálu. Před stadionem fotbalistů Manchester City vyroste socha trenéra Pepe Guardioli. Pod jeho vedením totiž získali víc než polovinu trofejí svojí historie. Další už nepřidá, protože se rozhodl z klubu odejít. I o tom bude řeč.

0: 10 let a 20 trofejí, taková byla éra fotbalového trenéra Pepe Guardioly v Manchester City. Španělský kouč po sezóně anglický klub opustí. Citizens už oznámili, že po něm pojmenují jednu z tribun stadionu a před ním mu postaví sochu. Fanouškům dá Guardiola s Bohem v zítřejším posledním kole Premier League.
1: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
2: Říká skoro až poeticky v rozlučkovém videu Guardiola. Velká osobnost fotbalu. Tak velká, že se španělský kouč stal tématem několika tiskových konferencí napříč Evropou. Třeba trenér Anglie Thomas Tuchel mluvil s novináři původně o nominaci na mistrovství světa. Stejně přišla řeč na Guardiolu, kterého Tuchel vychválil.
3: Je jeden z těch úplně nejlepších. V Barceloně udělal fotbalovou revoluci tím stylem, kterým jeho tým hrál. Potom všechno převrátil vzhůru nohama v Bundeslize. A pak přišel sem do Anglie a překonal snad každý rekord. Je to neskutečné.
4: Outstanding.
5: A treble of trophies that's never been won before.
2: A tady je jen pár rekordů Guardioly v Manchesteru City. První 100-bodová sezóna v historii Premier League. Nejvíc gólů v jedné sezóně, 4 ligové tituly v řadě. A k tomu navíc dovedl City k vytouženému premiérovému triumfu v Lize mistrů. Úspěchem je vlastně i to, že stál v čele elitního týmu tak dlouho, myslí si barcelonský trenér Hansi Flick.
6: 10 let v jednom klubu na této úrovni, to je neuvěřitelné. Ne. Vždycky říkám, Pep je nejlepší trenér na světě. Ukazoval to každou sezónu z těch 10 let. Moc si vážím toho, že se známe. Přeju mu, ať si odpočine a snad se vrátí. Mladý je na to dostatečně.
2: 55-letý Pep Guardiola je jedním z těch fotbalových velikánů, se kterým by každý chtěl mít nějakou svoji vzpomínku nebo příhodu. Jednu má i náš expert, Pavel Horvát.
7: Když jsem po zápase vycházel ze šatny, měl jsem kolem sebe omotaný ručník a potkal jsem Pepa Guardiolu a tak jsme se jako podali ruku na rozloučenou a to je můj největší zážitek a velmi si to vážím, že vůbec jsem se v takovéhle situaci s ním mohl setkat.
2: Guardiola sice oznámil, že zůstane součástí Manchesteru City jako globální ambasador, i tak je to podle Horváta smutný moment.
7: Jednou to asi přijít stejně muselo, stejně tak jako končil Jürgen Klopp, tak si myslím, že na Guardiolu by měla být u Citizens postavená socha. Tyhle ty lidi prostě překročili normálně hranice toho našeho normálního fotbalu a klobouk dolů a já si myslím, že si odfrkne a ještě nám někde ukáže, kde má kozel rohy.
2: Kdy a kde to bude, na to si musíme počkat. Na lavičku Manchesteru City se podle Sky Sports přesune italský kouč Enzo Maresca a bude mít skoro nesplnitelný úkol nahradit Pepa Guardiolu. Adam Procházka, Radiožurnál.

Ve vysílání víkendového radiožurnálu vás teď za chvilku vezmeme do Lužických hor. Tam je totiž nově památník poslednímu chodci, agentovi chodci, tedy člověku, který převáděl v době studené války lidi přes hranice. No a nejen to, tak kdo byl Bedřich Lorenc, další reportáž víkendového radiožurnálu na vás už čeká.

0: se otočil a směřoval zpátky do Německa, tak jejich hlídka zahlédla a na 80 metrů po něm spustila palbu a zasáhla ho do nohou a do boku. Na rotách se tradovalo, že poraněný agent jim nabízel peníze, když ho nechají jít, a ten jeden z pohraničníků, Teník se jmenoval, neunesl tíhu situace a dorazil ho spoutaného zblízka střelou.
1: Popisuje historik Martin Pulec. Bedřich, nebo chcete-li Friedrich Lorenz, pocházel z česko-německé rodiny ve Varnsdorfu. Po komunistickém převratu odešel i s rodinou do Bavorska. Jako agent zahraniční tajné služby překračoval hranici, převáděl lidi a sbíral informace.
2: Jsem tady poprvé a je to zvláštní pocit. U nás v rodině se o téhle kapitole vůbec nemluvilo. Říkalo se jen, že Friedrich zahynul na hranicích, a to v té době nebylo nic neobvyklého.
1: Svěřuje se Martin Bruckner, Lorenzův prasynovec, který přijel i s rodinou z Bavorska. Na odhalení památníku dorazila i 102 roku stará paní Anna Langrová.
3: Jak já si ho pamatuju, jako takový rošťák, který chodil se mnou do jedné třídy.
1: Památník možná posledního agenta chodce stojí v lese na břehu Hamerského potoka pod horou Luž, nedaleko místa, kterému se říká U svatého Jána. Z Lužických hor Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Polední publicistiku na Radiožurnálu a na Plusu připravuje dnes a moderátor Tomáš Pavlíček. Jaká témata to dnes budou? Předpokládám, že se začne v Brně. Dobrý den.
1: Ano, samozřejmě, já navážu vlastně na tu předchozí písničku. Bude to nějaká podaná ruka, ale také to bude o tom, co vlastně ta podaná ruka vyvolala. V Brně právě teď probíhá takzvaná pouť smíření, tedy připomínka 81 let starých událostí, kdy byli tamnější Němci odsunuti k rakouským hranicím. A to je součást festivalu Meeting Brno, stejně jako sjezd sudetských Němců poprvé na českém území, což vyvolalo prudkou reakci jak na politické scéně, tak mezi občanskými spolky. No a my dáme prostor se k tomu vyjádřit dvěma hostům. Prvním bude Petr Drulák, předseda spolku Svatopluk, který už na jaře požádal sudetské Němce, aby od sněmu v Brně upustili. A oslovíme také Petra Daniela Kroupu, filozofa, někdejšího politika a disidenta. No a další výbušné téma. Stát chce vykrýt nedostatek peněz v rozpočtu ministerstva obrany tím, že prodá výrobce výbušnin a střelivin Explosia. Pozvali jsme si k tomu prezidenta a výkonného ředitele Asociace obranného průmyslu Jiřího Hinka.
0: Tak děkujeme. Pozvání tedy k publicistice od moderátora Tomáše Pavlíčka. Teď ještě Nirvana a potom přesně ve 12 hodin ve vysílání Radiožurnálu i Plusu uslyšíte hlavní zpravodajskou relaci. Dobrý den.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
2: Na výstavišti v Brně se sešli sudetští Němci na svém sjezdu poprvé, ho pořádají v Česku. Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona kamionů před Velkým Meziříčím z kilometru 141. A postupně se tvoří kupovitá oblačnost, odpolední teploty do 26, v Čechách naměří až 28 stupňů. Je sobota 23. května. Na u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Na brněnském výstavišti začal 76. sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Krajany do Brna pozvali organizátoři multižánrového festivalu Meeting Brno. V pavilonu P se prezentuje sudetoněmecká kultura, organizace a spolky. Je tam i reportérka Vlasta Gajdošíková.
4: Sudetoněmecké dny zabrali skoro celý pavilon P, jeden z největších na výstavišti. Dovnitř se dostanou jen předem registrovaní účastníci, kteří projdou bezpečnostní kontrolou. Na program se přihlásilo 1500 zájemců z české veřejnosti a kapacita je naplněná. Němců je také zhruba 1500. V jedné části pavilonu jsou stánky, kde se prezentují různé spolky, v další je gastrozóna, kde vystupují muzikanti s harmonikou a folklorní soubory, a třetí část je prostor pro 76. sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Před chvílí na místo dorazil mluvčí sdružení Bernd Posselt v obklopení ochranky. Odpůrci konání sjezdu plánují odpoledne protesty v okolí výstaviště, především na posledním kilometru pouti z vymíření z Pohořelic do Brna. Z výstaviště Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Součástí sudetoněmeckých dnů a festivalu Meeting Brno je taky pouť smíření. Dopoledne se na ně vydali stovky lidí. Jdou asi 30 kilometrů z Pohořelic do Brna v opačném směru vyhnání Němců po konci druhé světové války. Ráno se setkali u památníku obětí odsunu.
5: A nehýbat se a nemrkat, a tři.
6: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Je tu mnoho lidí z Německa, někteří vůbec poprvé.
7: Dojatá Claudia Rabenstein, jejíž rodina byla vyhnána. Mrzí, že se tohle ve světě stále děje. Setkání přijala podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
8: Oni za to nemůžou, to je jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neměla.
7: Na pár desítek protestujících dohlížela policie, která taky vyšetřuje, kdo v noci na kříže a památník nasprejoval červené hákové kříže. Tomáš Kremer, Radiožurnál.
2: 3/4 Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál s více než 1000 respondentů. Právě o podpoře očkování se přou koaliční partneři z Hnutí ANO a SPD.
9: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
10: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
9: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
11: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
9: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde třeba o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. V pondělí má návrh projednat vláda.
12: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
13: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
12: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
14: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou nepřátelé. podnikatelé. Oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
12: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Páteční výbuch plynu v čínském černouhelném dole ve městě Changchun nepřežilo nejméně 90 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z ní vysvobodili dalších skoro 250 lidí. Podle agentury Nová Čína překročila hladinu oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
15: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Úřady na severovýchodě Demokratické republiky Kongo zakázaly smuteční obřady a shromáždění nad 50 lidí. Chtějí tak zpomalit šíření eboly. Děje se to po čtvrtečním útoku na léčebné centrum. Rozhněvaný dav tam zapálil několik izolačních stanů po tom, co jim zdravotníci nevydali tělo příbuzného k tradičnímu pohřbu. Světová zdravotnická organizace eviduje v oblasti téměř 750 podezřelých případů a skoro 180 úmrtí. Tisíce fotbalových fanoušků Baníku Ostrava dorazily do Prahy. Policie přijala bezpečnostní opatření a sleduje jejich cestu na stadion Dukly Praha na Julisce. A tam se oba fotbalové týmy střetnou v boji o udržení v lize. Na místě je reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana.
16: Tak fanoušci Baníku o sobě dávají dost hlasitě vědět, ale jsou ale poznat podle triček, kde mají napsáno právě Baník Ostrava nebo Chachaři na výjezdu. Celou dobu je doprovází policie, teď se ozvala výzva, aby se nezahalovali tváře a nepoužívali pyrotechniku, jinak proti jim policie zakročí, ale podle policejního mluvčího zatím celý pochod, celá ta akce probíhá bez problémů. Z pražské Julisky Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: A víc o zápase řekneme ve sportovní části zpráv. A v Česku se postupně otevírají první koupaliště, slunce a letní teploty dnes přilákaly lidi třeba do venkovního bazénu v Plzni na Slovanech. Je tam i reportér Jan Markup.
17: Venkovní areála na Slovanech od rána navštívilo zhruba 400 lidí. Určitě to bude od zahájení provozu tento týden největší návštěvnost. Plavci tady mají k dispozici 50-metrový bazén, lehátka a taky novou dlouhou lavici na sezení a opalování s nově světlým dřevem, které se na sluníčku nebude tolik rozpalovat. Venkovní areál je o víkendu otevřený od 9 do 20 a pak ve všední den už od 6:30 do 21 hodin. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.
18: Sport. České hokejisty čeká po dvoudenní pauze pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovákům. Souboj s tradičním rivalem ve vyprodané hale ve švýcarském Friburgu přinese více emocí. Podle kapitána Romana Červenky ale spíš na straně soupeře.
19: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
18: Utkání Česko-Slovensko uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Dukly Praha nastoupí v souboji o udržení v šancelize doma proti Baníku Ostrava. Kdo prohraje, spadne přímo do nižší soutěže. Dukle stačí k baráži remizovat. Dále Mladá Boleslav hostí Teplice. Zlín se utká se Slováckem a Olomouc nastoupí proti Karviné. Všechny zápasy začnou ve 14 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 z Prahy do Brna kolona kamionů od sjezdu na Velké Meziříčí západ z kilometru 141. Osobní auta zpomalují až kousek před omezením na stém 50. kilometru. Přímo v Brně se jede pomaleji mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. Na výjezdu z města směr Vyškov se chvílemi zpomaluje v okolí Rohlenky. V levém pruhu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo silničářů. Od Holubic z kilometru 210 už pojedete plynule bez zdržení. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem řeší nehodu v pravém pruhu, kolona od sjezdu na Pankrác popojíždí 20 minut. A před omezením u letiště v obou směrech zdržení také až na 20 minut. Od Slaného fronta od sjezdu na Tuchoměřice od okruhu z odbočky do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
2: Dlouhé zatím většinou slunečná, postupně se začíná hlavně na východě tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří až 28, na horách většinou kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů a zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší nedělní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď začíná polední víkendová publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
20: Pomáhá sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně smíření, anebo spíš oživuje protiněmecké nálady? Hrozí reálně prolomení tzv. Benešových dekretů, jak varují odpůrci sněmu? A měl by stát prodat výrobce výbušnin a střelivin explozii? Z Pohořelic na Brněnsku se dnes vydali do Brna asi 2000 lidí na takzvanou pouť smíření, připomínající divoký poválečný odsun německého obyvatelstva. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, který na akci promluvil, ocenil, jak řekl, stavění mostů tam, kde byly hluboké příkopy. Souběžně se v Brně koná první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území Česka, což ministr označil za historickou událost. Festival Meeting Brno, který sérii akcí včetně sjezdu zastřešuje, ale vyvolává rozporuplné reakce. Samotný památník pochodu smrti Pohořelicích v noci na dnešek někdo pomaloval hákovými kříži. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Naším hostem ve vysílání je bývalý náměstek ministra zahraničí, politolog, předseda spolku Svatopluk Petr Drulák. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Tak spolek Svatopluk už před časem vyzval Bernda Posselta, co by představitele sudetoněmeckého Landsmannschaftu, aby přehodnotil to rozhodnutí uspořádat toto setkání v Brně či kdekoliv jinde v České republice. Co vás k tomu vedlo?
21: Já se domnívám, a nejenom já, že tato akce poškozuje česko-německé vztahy. Oni byly dobře nastaveny a v roce 1997 se obě vlády dohodly na tom, že uzavřeme tu velmi bolestivou minulost a budeme se dívat do budoucnosti. Sudetoněmecké sdružení je tu proto, aby minulostní otázky otevíralo. To není dobré.
20: Prosím vás, ale proč si myslíte, že to opravdu poškozuje ty vztahy? My jsme viděli, že třeba u společného dlouhého stolu se symbolicky setkali sudeční Němci a Češi, byla tam folklorní vystoupení dětí i dospělých z obou stran, předávali se sudetoněmecké kulturní ceny pro české, německé, další spisovatele, historiky a tak dále. Neukazuje to, že z velké částky se jedná spíš o kulturní festival?
21: Kulturní stránka toho festivalu je nesporná a je v pořádku. Nicméně uvědomme si, že sudetoněmecké sdružení není ryze kulturní spolek. Oni mají jasnou politickou agendu, je to politický spolek, proto také na to setkání přišly těžké váhy německé politiky. Bavorský premiér a německý ministr vnitra. A ten jejich základní požadavek se skrývá za termínem právo na vlast. Právo na vlast, to v mezinárodním právu neexistuje a sudečtí Němci chtějí, aby ho Česká republika uznala a z toho pak budou vyvozovat nejspíše další požadavky.
20: A to myslíte, jaké tedy požadavky další?
21: Mohou to být požadavky právní, majetkové a další, protože oni vlastně donedávna měli majetkové požadavky ve svých statutech, to zrušili. A zůstalo tam právo na vlast a odpor k takzvaným Benešovým dekretům. Takže nelze si myslet nic jiného, než že se jednalo o taktický krok k tomu, aby se tyto požadavky pak vrátily v době, kdy to bude příznivější.
20: Tak oni sami popírají, že by usilovali o ty majetky v České republice a my víme, že Ústavní soud České republiky i Mezinárodní soudní instituce potvrdili, že tyto dekrety jsou neměnné, ale z dnešního pohledu jsou takzvaně vyhaslé. To znamená, že podle nich nelze zakládat žádné nové právní vztahy ani nikoho vyvlastnit, ale zároveň na jejich základě nelze zpětně vymáhat majetky. Čili není to v tomhle případě už naprosto uzavřená záležitost?
21: Pokud by to byla naprosto uzavřená záležitost, tak proč se neustále objevují hlasy na zrušení Benešových dekretů?
20: Já souhlasím s tím, že je správné. Od koho se ozývají? Kdo je vznáší?
21: No samozřejmě sami sudetští Němci. Sám Ben posledně několikrát říká, jak mu vadí Benešovy dekrety. Takzvané Benešovy dekrety, to je i tohle trochu chybné označení. Jedná se o zákony, které byly řádně schváleny československým parlamentem. Pokud je to uzavřená otázka, nechme je být na pokoji. A pak je to v pořádku. Co potom ale znamená to právo na vlast? Oni by to měli vysvětlit.
20: Tak ale když tedy posloucháte, co říká Bernd Posselt, tak on současně zdůrazňuje, že nejde o majetky, nejde o přehodnocení těchto záležitostí, ale o nějaký morální apel, aby ten princip kolektivní viny jaksi v tom evropském prostoru už nefungoval. Čili v tomhle smyslu to nechápete?
21: Ne, rozhodně ne, protože samozřejmě Bernd Posselt je velmi zkušený politik, dokáže věci podávat tak, aby nevyvolávali odpor, ale my jsme přece ty otázky minulosti v té deklaraci uzavřeli. Tam samozřejmě i česká strana vyjádřila lítost nad těmi nevinnými oběťmi, protože samozřejmě zejména v té divoké fázi toho odsunu byly nevinné oběti. My jsme se k tomu vyjádřili, Němci se k tomu vyjádřili a je to uzavřeno. Takže proč tohle nadále rozvíjet, pokud tu není nějaká další skrytá agenda?
20: A není to opravdu uzavřeno tou česko-německou deklarací a pokud někdo tohle říká, tak ale to podle nich, tedy podle sudeto-německého krajanského sdružení, nezakládá žádné právní a další otázky?
21: V okamžiku, kdy se začnou zpochybňovat ty takzvané Benešovy dekrety, tak samozřejmě se ty právní otázky mohou znovu objevit. Takže nechme to být, přestaňme to řešit, bavme se o folkloru, bavme se o tom, co chceme dělat v budoucnosti v sousedství, to je fajn, ale o tom není sudetoněmecké sdružení.
20: No a nemyslíte si, že to, co zatím probíhalo a co se ještě chystá v rámci tohoto sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, tak je podanou rukou ke smíření, tedy že účastníci uctili památku obětí holokaustu, chystají se také připomenout oběti nacistických perzekucí proti studentům v Kounicových kolejích a poprosili o odpuštění.
21: Já bych nečekal taky, že sudetští Němci na tom sjezdu budou dělat něco jiného, protože oni už zaznamenali obrovské vítězství tím, že tam ten sjezd se vůbec koná. Že se koná, to byl jejich dlouholetý cíl, dlouholeté přání. Česká strana to odmítala, říkala, že to je nevhodné. Teď se jim tedy povedlo za spolupráci těch aktivistů to uskutečnit. Tak samozřejmě, že letos už to nebudou dál tlačit. Ale samozřejmě, když jsme v diplomacii a v mezistátních a mezinárodních vztazích, tak se vždycky musíme ptát, co bude ten další krok. A to uvidíme za rok, za dva, za tři.
20: Takovýk bývalý náměstek ministra zahraničí, politolog, předseda spolku Svatopluk Petr Drulák. Díky, naslyšenou.
21: Děkuji, naslyšenou.
20: A na druhé lince je filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Jak vy byste zatím hodnotil průběh festivalu Meeting Brno, jehož, jak jsme řekli, součástí je i sjezd sudeto-německého krajanského sdružení?
1: Já se domnívám, že se neděje nic, co se nedalo očekávat předem. Bylo jasné, že organizátoři setkání Čechů se sudetskými Němci, že budou se snažit o co nejpřátelštější projevy a že odpůrci tohoto setkání, že budou v blízkosti Artusit. Ta folklorní či kulturní stránka věci, tak tam myslím, že byla asi tak nejmilejší z celé té akce.
20: No ale nepodcenili podle vás organizátoři festivalu Meeting Brno ten potenciál toho, jaké nálady může sudeto-německý sjezd v Česku vyvolat? Třeba zástupce německé menšiny v Česku Martin Zingel řekl, že vnímá nejsilnější antiněmecké nálady za poslední desítky let a podle něj to vyvolalo jednoznačně samotné konání sjezdu a teprve potom dodal, že vláda tu negativní reakci ještě posílila.
1: No, víte, některé bolestné stránky česko-německých vztahů je nutné otevřít a to vyvolá určitě určitou vlnu nepřátelských nálad, ale já myslím, že tato vlna brzy pomine. Víte, já jsem se hodně angažoval při přípravě česko-německé deklarace, ve které šlo o to uzavřít ty vzájemné tlaky a nároky zejména z německé strany rušení dekretu prezidenta Beneše. A tato věc byla uzavřena. Ovšem v té deklaraci se zároveň zcela jasně předpokládá, že budou probíhat nějaké společné akce, ve kterých jednak na historické úrovni se bude hledat společné poznání těch událostí, vysvětlení těch vzájemných křivd, ke kterým došlo, na prvním místě samozřejmě ty nacistické křivdy a selhání těch českých Němců, abych nemluvil jenom o těch žijících v Sudetech, protože ti Němci žili také v Praze a ve městech. A zkrátka dobře, předpokládalo se, že bude k takovýmto setkáváním docházet. K tomu účelu byl také zřízen Česko-Německý fond.
4: Ale ne, můžu vás přerušit, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale přece jenom taková ta setkávání, proč ne, ale pokud se koná přímo sjezd sudeto-německého krajanského sdružení tady v Česku, není to přece jenom něco jiného, nedá se brát to konání sjezdu jako provokace, jako pokus o přepisování dějin, jak říkají někteří kritici?
1: To myslím, že je úplný smysl, protože ti, kteří dnes tvoří sudetoněmecký landsmannschaft, tak to jsou synové či vnukové lidí, kteří se vlastně v průběhu 40. let účastnili těch tragických událostí. Tohle jsou už lidé jiné generace a ti, jak jsme viděli, nemají zájem vyvolávat nějaké negativní reakce, ale chtějí opravdu otevřený o těchto věcech a česká strana musí si uvědomit, že prostě se naši tvůrci
4: Tak to spojení, já se velice omlouvám, ale to spojení nám trošku pokulhává, jestli byste mohl třeba popojit o kousek dál.
1: Ano, provedu.
4: Ano, teď to je lepší. Takže já položím další otázku. Myslíte si, že sudeční Němci opravdu odmítli majetkové nároky, jak jsme o tom teď mluvili s Petrem Drulákem, protože sdružení se opravdu nevzdalo požadavku na zrušení takzvaných Benešových dekretů? Čili nemyslíte si, že kdyby byly zrušeny, tak se otevírá možnost dožadovat se vrácení majetku soudní cestou?
1: To já myslím, že už je zcela uzavřená záležitost a ti, kdo si jsou toho dobře vědomi, jsou právě představitelé sudetoněmeckého landsmannschaftu, na prvním místě Bernd Posselt. To, co od nich nemůžeme očekávat, že budou ty Benešovy dekrety chválit, protože samozřejmě z hlediska moderního chápání práva jsou tyto dekrety těžko obhajitelné, ale musíme vidět prostě situaci, ve které vznikaly a z české strany samozřejmě trvat na tom, že se rušit nebudou.
4: No ale když tedy i sudeční Němci podle vašeho názoru vědí, že tyto otázky se nedají otvírat, tak proč stále o tom zrušení Benešových dekretů mluví?
1: No já myslím, že jim by stačilo, kdyby z české strany zaznělo, že ty dekrety byly špatné. Podobně jak se kdysi vyjádřil Karel Schwarzenberg, který v důsledku toho prohrál prezidentské volby. Zkrátka z dnešního hlediska ty dekrety by neobstály a vůči mnoha Němcům českým byly nespravedlivé, protože se týkali nejenom těch, kteří podporovali nacismus a kterých byla většina, ale týkali se i té menšiny, která s nacismem nechtěla mít nic společného.
4: No a když to celé uzavřeme, myslíte si, že s ohledem na to, jaké vášně v Česku to způsobilo, takže akce přispěje ke smíření Čechů a Němců, jak organizátoři zamýšleli, nebo ne?
1: Já se domnívám, že ano, ale víte, na té nejnižší úrovni, ty lidi, kteří se v Brně prostě setkali, řekl bych i mnozí z těch odpůrců, když vidí ty obyčejné konkrétní lidi, tak na téhle té úrovni myslím si, že už takové ty nehoráznosti, které padají do veřejného prostoru, zaznívat nebudou. Ono se to těžko říká, když se tomu člověku díváte do očí.
4: Filozof a politolog Daniel Kroupa byl naším hostem. Děkuji. Naslyšenou.
1: Já také děkuji. Naschledanou.
4: Stát uvažuje o prodeji pardubického výrobce výbušnin a střelivin Explosia, řekl včera premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Firmě se podle něho extrémně daří, z pětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. Vláda dostala nabídku na koupy z Francie, dodal Andrej Babiš.
5: Pred Macron se na mě obrátil, že by v podstatě francouzská státní firma měla zájem o Explosii. Samozřejmě je tady řada dalších firm, které mají zájem o Explosii. No a pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
4: Řekl to premiér s připomínkou, že podle něho chybí smluvní vztah mezi Explosií a Českou armádu. On osobně by byl pro prodej Explosie a jediným kritériem při rozhodování by měla být cena. Do roku 2002 patřila Explosia do skupiny Agrofert Andreje Babiše. My jsme teď ve spojení s Jiřím Hinkem, prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak Explosie, která mimo jiné vyrábí výbušninu Semtex, se za to čtvrtstoletí, kdy od Agrofertu převzal stát, dostala z dluhu do vysokých zisků. A už předloni to bylo rekordních 442 milionů. Letos čeká vedení podobný výsledek. Daří se firmě tak dobře jenom kvůli vysoké poptávce způsobené válkou?
6: Tak určitě poptávka způsobená válkou je hnacím motorem pro celý obranný průmysl, taky Explosie, ale předpokládám, že vedení Explosie pracuje dobře a i proto se ty Explosie daří.
4: Vy jste řekl, že bez střelného prachu se v Česku nevyrobí ani jeden náboj. Tak jak je Explosia důležitá pro domácí výrobce zbraní a střeliva?
6: V době míru existují výrobci střelného prachu na různých místech světa, ale my se musíme připravovat na situaci, na krizovou situaci, kterou může být i válka. A v době, kdy nastane krizová situace, tak vlastně jediný dodavatel střelného prachu by právě byla Explosie. Myslím tím jediný dodavatel střelného prachu pro české muničky, ať už v oblasti malorážové munice, tím myslím náboje do pistolí, samopalů, pušek, kulometů, ale i velkorážové houfnice, kanóny.
4: No, jak jsme slyšeli, Andrej Babiš, tedy bývalý majitel Explosie, by osobně byl pro její opětovnou privatizaci. Vy se na to díváte jak?
6: Tak já jsem toho názoru, že stát by neměl podnikat a i výroba střelného prachu, prodej střelného prachu, ale nejenom střelného prachu, ona Explosie vyrábí jak střelný prach, tak takzvané samospalitelné moduly, což je, řekněme, zušlechtění toho střelného prachu do vyšší kvality, ale i trhaviny, jak už jste zmiňoval, Semtex. Vždycky privátní sféra umí lépe podnikat, to je z roky osvědčená pravidlo, ale zároveň tím, že je to strategický výrobce, by mělo být zagarantováno, že potenciální nový majitel třeba nekoupí jenom trh a výrobu tady zavře, investuje ve své zemi, ale tím dostane do nepříjemné situace právě ty firmy, které jsou na dodávky střelného prachu navázány. Takže není to jenom prodejme za nejvyšší cenu, ale zagarantujme další rozvoj Explosie, řekněme nějakou masivní investicí. Já bych ještě chtěl jenom dodat, že my hned vedle Explosie máme tak Synthesii, která vyrábí nitrocelulózu, která je klíčová pro výrobu střelného prachu. A z té nitrocelulózy, která se v České republice vyrobí, odhaduji, že to takových 6-7 tisíc tun, pouze jenom zlomek umíme zušlechtit do střelného prachu. Kdyby přišel nový investor, který masivně nainvestuje do Explosie, tak samozřejmě je to win-win, i stát na tom vydělá potom na daních.
4: No a jak by tedy mohl prodejce tedy stát, jak si to nastavit tak, aby se nestalo to, co říkáte, že by se ta výroba přesunula třeba někam úplně jinam?
6: Tak existují případy ze světa, kde státní podniky, které, řekněme, neprosperovaly špatně, ale postupu zahraničního investora nebo tuzemského investora, abych to nejenom nezobrazoval na zahraničního investora, razantním způsobem vstoupili na zahraniční trhy a stát si tam ponechal nějaký kontrolní balík, zlatou akci, místa v dozorčí radě. Jde to vždycky zajistit, je potřeba na tom pracovat.
4: No, premiér Andrej Babiš se včera při návštěvě Explosie pozastavil nad tím, že firma nemá smluvně upravené vztahy s českou armádou. Je to podle vás problém? A poprosím o stručnou odpověď.
6: Není, česká armáda neodebírá přímo z Explosie, ale prostřednictvím munice, čili výrobců nábojů, dělostřeleckých nábojů, s těmi má smluvní vztah a oni nakupují z Explosie.
4: Tak tolik Jiří Hynek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: No a publicistika hlavních zpráv s datem 23. května je u konce. Nás velmi těší, že jste si ji naladili i v tomhle slunném dni. Tomáš Pavlíček děkuje za celý tým, který připravoval, tedy editorku Kateřinu Pospíšilovou, produkční Ivanu Šulcovou a mistra zvuku Pavla Vondráka. Kdybyste chtěli tento nebo další pořady Českého rozhlasu třeba vzít sebou k vodě nebo na výlet, tak se to dá jednoduše přes portál Můj rozhlas. Přeji vám hezký den.
7: Radiožurnál posloucháte ve 12 hodin a 30 minut. A zprávy má pro vás Martin Matějka.
8: Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu, zasáhla i 2 budovy na jihozápadě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizballáh navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo musí kvůli epidemii eboli ve své zemi do 3týdenní izolace, aby mohli odcestovat na mistrovství světa do Spojených států. Sportovci stanici ESPN to řekl šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědný za průběh šampionátu. Reprezentace Konga se připravuje v Belgii. Přípravný program v rodné zemi kvůli ebole zrušila. Epidemie krvácivé horečky v Kongu vypukla v květnu. V souvislosti s aktuálním ohniskem nákazy zemřelo už nejméně 177 lidí. Ještě dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. A 80 let provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě dnes připomínají oslavy v Bystrckém přístavišti. Součástí programu jsou plavby zdarma, prohlídky areálu lodní dopravy nebo vnitřku hráze. Sport. Hokejisté Dánska hrají na mistrovství světa proti Slovinsku. Ve švýcarském Friburku to sleduje reportér František Kuna.
22: Zatím 0-0 mezi Dánskem a Slovinskem. Dánové aktivnější, Slovinci s českým brankářem, rodákem z Mostu se slovinským pasem Lukášem Horákem v brance. 0-0 tedy aktuálně v 9. minutě. V podobném čase se hraje i v Curychu. Lotyšsko, Spojené státy také 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na D1 zdržení od Meziříčí i v okolí Rohlenky. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte kolonu kamionů. Začíná za sjezdem na Velké Meziříčí západ na 142. kilometru. Osobní auta brzdí kousek před omezením na kilometru 150. Na dálnici D1 za Brnem směrem na Vyškov trvá kratší zdržení mezi sjezdy na Svitavy a Slavkov. Levým pruhem pomalu projíždí vozidlo silničářů a provádí údržbu zeleně ve středovém pásu. Na silnici 35 zpozorněte na příjezdu do Chrastavy směrem z Liberce. Zasahují tam u nehody 2 osobních vozidel. Projedete bez výraznějšího zdržení. A 35 ještě jednou na trase Liberec Turnov před omezením v Hodkovicích se chvílemi zpomaluje, v obou směrech nabíráte 5 až 10 minut. Silnice 12 Praha Kolín u odbočky na Bilany zasahuje množství záchranářů u nehody osobního auta. To skončilo mimo komunikaci.
25: Nevypadá to tam úplně dobře, jo. Jsou tam policajti, jsou tam hasiči, čeká se tam na odtah a ty hasiči zasahují pak hodně do pravýho pruhu, to znamená, že se tam jako pak prudce vybočuje.
24: A v metropoli před omezením u letiště v obou směrech zdržení až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách měří až 28, na horách většinou kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Mám pro vás i další informaci ze sportu. Dobré odpoledne. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen potvrdil, že díky těm chystaným změnám pohonných jednotek bude ve Formuli 1 závodit i v roce 2027. Pilot Red Bullu to uvedl v rozhovoru pro deník The Telegraph.
23: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
23: I o víkendu.
10: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Sokoly ve Žďárských vrších přišly o 3 mláďata. Ochránci přírody se jim od začátku března snažili zajistit klid před turisty a lezci, a tak k vrchu 4 palice úplně zakázali vstup. Sokoly se tam vrátili poprvé loni po dlouhých desetiletích, jenomže malá sokolí ptáčata postupně ulovil vír. Ochránci přírody to potvrdili, když vyrazili na skálu a doufali, že zbylo alespoň jedno mládě k okroužkování.
2: Tři takový exponovanější kroky. V loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem.
3: Dobrý, a tady ti mě teda vyšistí tady za to, jo?
4: Zoolog Petr Mikštajn Jistý, regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč, popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
2: Kdyby náhodou tam ještě
3: mám tady
2: něco bylo, tak bychom tam nechali fotopast, aby jsme viděli.
5: Kroužky kleště.
2: Pěkné, to bych když tak došel zpátky.
5: Petře, už jdu, jo?
3: Ale ti kleště.
2: Prázdno.
5: Prázdno.
2: Tady je výbržek z víra, od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
4: Takže kroužkovat se letos nebude.
2: To se populace neposílí. Tak to je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
4: Oni se sokoly do Žďárských vrchů vrátili po 70 letech. A tento pár úspěšně vyvedl 2 mláďata, připomíná Petr Mikštajn.
6: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu v kraji Vysočina. Takže uvidíme příští rok, máme tady těch skal dostatek.
4: Pásky a zákaz vstupu ke 4 palicím zatím zůstávají.
2: Ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to hrušení zbytečně prostě nestresovalo.
4: Ještě pár dní klidu zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Radiožurnál.

No málo kdo z českých hokejistů může opravdu říct, že dostal nabídku hrát za reprezentaci jiné země. Z toho současného národního týmu se to týká Michala Kempného, už je to ale pár let zpátky. Před dnešním zápasem mistrovství světa právě proti Slovensku vám o tom sám český obránce ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli řekne víc.

0: hokejové mistrovství světa
1: na Radiožurnálu.
2: No a na mistrovství světa v hokeji se bude hrát utkání, ve kterém nastoupí dohromady polovina hráčů z Tip Sport Extraligy. Češi nastoupí proti Slovákům, na mistrovství světa to bude vzájemný zápas po třech letech. 9 hráčů ze slovenské soupisky působí v Česku. No a se slovenským hokejem má z mládeže zkušenosti i český obránce Michal Kempný.
3: Náhodou, když jsem hrál právě ve Skalici, tak jsem dostal nabídku jako hrát za slovenský národák, kterou jsem samozřejmě odmítnul. Tím, že mamka vlastně měla bratrance v Trenčíně, tak já jsem měl nějaké jakoby rodinné předky na Slovensku a tehdy se o mě v Česku jako nic moc jako nevědělo a jsem byl tak trošku schovaný jakoby ve Skalici.
4: To bylo, když Michal Kempný začínal s dospělým hokejem. Vedla k tomu cesta přes mládež Skalice a také přes hranice mezi Českem a Slovenskem.
3: Tím, že jsem studoval jakoby školu v Horoníně, tak jsme hledali vlastně, kde se posunout. Já jsem hrál 9. třídu v Horoníně a rozhodovali jsme se, kam do dorostu, že jo? Protože extraliga v Česku nejbližší byla Brno, Znojmo, Zlín, takže na Slovensku se hrál. Tehdy to bylo jako docela, musím říct, kvalitní soutěž a měl jsem to vlastně nejblíž domů, takže jsem dojížděl každý den. Mohl jsem studovat školu a proto jsme zvolili Skalici, no. Bylo to jakoby nejbližší extraliga dorostu.
4: Pendlování hokejisty Michala Kempného mezi Českem a Slovenskem a mezi školou a hokejem trvalo 3 roky, nebo 3 sezony. Z Hodonína do Skalice je to 12 kilometrů. Když Kempný nakoukl do Ačka, mohl potkat třeba Zsigmunda Pálfyho, slovenskou hokejovou ikonu.
3: Trénoval jsem už i s Ačkem a odehrál jsem 2 zápasy za Skalici. Hrozně mladý kluk a tím, že jsem mohl strávit jakoby nějaký čas s ním na ledě, pro mě speciálně. Myslím, že v té době jako ta Skalice jako taková měla velmi silný manšaft.
4: Byla to sezona 2007-2008, kdy byl Kempný na ledě s Pálfym, který se po 12 sezonách v NHL a roce bez hokeje vrátil do Skalice. V té době Michal Kempný mezi dospělými teprve začínal. Přes mládež Komety Brno a druhou ligu dospělých, tedy třetí nejvyšší, se pak propracoval do extraligy. O brněnské tituly přišel, když hrál NHL. Stanley Cup pak získal s Washingtonem. A také přišly 2 medaile s národním týmem na mistrovství světa. Bronz a zlato. Tehdy ve Skalici se rozhodl správně.
3: Jsem Čech a když už teda, tak se prosadím v českým národňáku a věřím, že jsem udělal dobře.
4: V současné sestavě Slovenska nikdo ze Skalice není. Tým před měsícem sestoupil z nejvyšší soutěže. Utkání světového šampionátu Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po třech letech se hokejisté Česka a Slovenska utkají na mistrovství světa.
2: Tehdy v Rize dali góly hráči, kteří jsou i letos na světovém šampionátu. Za Česko to byli Červenka a Sedlák.
1: Jestli to dokáží zopakovat, začneme zjišťovat v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Čeští hokejisté nastoupí do toho dnešního zápasu mistrovství světa proti Slovensku se 7 obránci a 13 útočníky. Vedle brankářské trojky Petra Kváči zůstanou na tribuně bek Jan Ščotka s útočníkem Janem Mandátem. Po rozbruslení to novinářům řekl asistent hlavního kouče Jiří Kalous. No a ten pátý zápas česká skupinové fáze ve Friburku začne v 16 hodin a 20 minut. No a vy to samozřejmě na Radiožurnálu slyšíte.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
3: Mladinka, světová herečka. Já už dopředu vím, že to tak nebude.
4: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
3: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
4: Dokumentární portrét Janžurka.
2: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
3: Že já jsem to hned neházela do koše.
4: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
6: Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě, hrozí mu 10 let za mřížemi. Ruské údery na Ukrajinu nepřežili 3 lidé, v okupované Luhanské oblasti narostl počet obětí pátečního útoku. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas proti Slovensku. V Praze před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. A postupně se tvoří kupovitá oblačnost, odpolední teploty do 26, v Čechách naměří až 28 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích, informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná žena chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 5 lidí, přes 60 dalších utrpělo zranění, informovala o tom zpráva Chersonské oblasti. Ruské úřady zase informovaly o dalších mrtvých ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti. Páteční útok na tamní internát nepřežilo 10 lidí a dalších 38 je zraněných. Podle okupačních úřadů záchranáři v troskách pátrají po dalších 11 pohřešovaných. Ruský prezident Vladimír Putin z úmyslného útoku na civilisty obvinil Ukrajinu a označil to za teroristický čin. Podle Kyjeva jde o manipulativní výroky a ukrajinská armáda prý na budovu nezaútočila. Německo rozšíří kompetence lékáren, lidé se v nich budou moci třeba nechat naočkovat. Návrh zákona už schválil spolkový sněm. Cílem opatření je snížit úbytek kamenných lékáren.
8: V Německu je momentálně nejnižší počet lékáren od konce 70. let a reforma by to podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové měla napravit. Nelékaři by tak v lékárnách mohli například očkovat proti tetanu, provádět krevní odběry nebo za některých okolností vydávat léky na předpis přímo, bez předložení lékařského receptu. Zákon kritizují lékaři, ještě ho projedná horní komora německého parlamentu, spolková rada. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotníků plánuje také český ministr zdravotnictví a nestraník za hnutí ANO Adam Vojtěch. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Dnes ve francouzském Cannes končí jeden z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos se své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy.
9: Festival v Cannes dnes uzavře svůj 79. ročník. O hlavní ceně Zlaté palmě rozhodne porota vedená korejským režisérem Parkem Chan-wookem. Domácí francouzská kritika výrazně favorizuje americký snímek Paper Tiger, papírový tygr, režiséra Jamesa kdo je. Zatímco ostatní světoví kritici dávají přednost buď ruskému filmu Andreje Zvjaginceva Minotaur, anebo snímku polského režiséra Pavla Pavlikovského, který se jmenuje Fatherland, Otčina. Z Cannes Pavel Sladký, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští hokejisté nastoupí do pátého utkání skupiny mistrovství světa proti Slovákům. Zápas začne v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď hrají Dánové proti Slovincům. Ve švýcarském Friburgu je u toho reportér František Kuna.
11: Po první třetině je to 0-0 mezi Dánskem a Slovinskem. Slovinci dali gól, ale byl nohou. Video to potvrdilo. Ve druhé skupině vede Lotyšsko nad Spojenými státy 1-0 a pokud utkání skončí vítězstvím Lotyšska, ocitnou se Američané v průběžné tabulce mimo postupové pozice do čtvrtfinále aktuálně. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
10: Ve fotbalové šance lize se rozhodne o tom, kdo sestoupí přímo do druhé ligy. Baník Ostrava musí na stadionu Dukly vyhrát. Pražanům stačí remíza. Dále se v Mladé Boleslavi představí Teplice a Zlín se utká se Slováckem. V odvetném souboji o 7. místo nastoupí Olomouc proti Karviné. Sigma úvodní duel vyhrála 3-1. Všechny zápasy začnou ve 14 hodin.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 zdržení za Meziříčím, omezení za Kývalkou. Na D1 z Prahy do Brna se krátí kolona před omezením u Osové Býtýšky. Výrazně se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Velké Meziříčí východ na 47. kilometru a do zúžení na kilometr 150,5 se jede přibližně půl hodiny. Na D1 dál na trase do Brna spozorněte za Kývalkou. Na kilometru 183,5 hlásíte práce silničářů.
13: Ustavím průmu. Sečou trávu a kamiony musí kvůli tomu pěkně vykončovat do nového.
12: V centru Prahy čekejte potíže Věčné ulici. Kousek před odbočkou do Legerovy blokují levý pruh následky střetu dodávky s osobním vozidlem. Místo je zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem. Fronta od křížení se Štěpánskou je na 10 minut. A na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný čekejte zdržení do 10 minut z odbočky na Horoměřice. Provoz z opačné strany, tedy od Slaného, už se uklidnil, kolona se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří až 28, na horách většinou kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: A moc ráda, dobrý den. My už za chvíli ve víkendovém vysílání Radiožurnálu si připomeneme 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To výročí bude 27. května, ale už na dnešek v Praze připravili rekonstrukci operace Anthropoid, tak za chvilku s naším reportérem živě.
7: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Lidé si dnes připomínají 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů a taky oblečení a v Hloubětíně před chvílí začala veřejná rekonstrukce toho samotného atentátu, která je spojená s filmovým natáčením. My tam máme reportéra, Mikuláš Vochovská je už s námi i ve vysílání víkendového radiožurnálu, tak popište, jak to tam vypadá. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tu rekonstrukci dnes uspořádali filmaři, kteří tady včera ten samotný atentát natáčeli. Film nebude sledovat pouze akci Antropoid, ale také vypálení obce Ležáky. Tady u vozovny Hloubětín vystavili kulisy, které připomínají Prahu za druhé světové války. Chodí tady i herci v dobových kostýmech. Viděl jsem nejen každodenní dobové oblečení, ale i německé uniformy. Ještě připomenu, že útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se stal na křižovatce ulic v pražské Libni. Jenže podoba celé toho místa se od roku 1942 zásadně změnila a původní ostrá zatáčka dnes již neexistuje. Podle filmařů je to právě tato ulice na obrátce, která je nejpodobnější té, kde k útoku skutečně došlo.
0: A přesně ta rekonstrukce tedy, jak byste ji mohl popsat, jak vypadá?
1: Tak organizátoři ten dnešní program rozdělili do několika částí. Nejprve historici vysvětlí okolnosti atentátu a jeho význam, potom pro lepší představu herci udělají tu samotnou rekonstrukci zpomaleně a historici budou postupně popisovat, v jak složité situaci tehdy parašutisté byli a k jakým chybám došlo. Připomenu, že Heydrich byl zasažen v Libni granátem, potom co Gabčíkovi selhala zbraň. Připravená je potom také rychlá rekonstrukce útoku jako celku a to hlavně proto, aby lidé viděli ten atentát, jak pravděpodobně nejspíše vypadal.
0: Tak děkujeme moc. Mikuláš Pochovská pro vysílání radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

No možná, že posloucháte radiožurnál, jste na cestě k vodě, my ve víkendovém radiožurnálu už jsme se taky tak trošku smočili, dokonce jsme byli u vody, která má jenom 11 stupňů Celsia, ale za chvilku vás vezmeme na další splováren, bude v Hranicích. V té naší reportáži víkendové uslyšíte, co všechno musí splnit budoucí plavčíci, i to, že se tam na kurzy v posledních letech hlásí víc žen než mužů.

0: K vodě půjdeme. I letos na letních koupalištích a plovárnách budou vypomáhat brigádníci. Zájemci o pozici plavčíka musí před tím nástupem ale absolvovat potřebný kurz. Ten zahrnuje jednak výuku vodní záchrany, první pomoci a taky plavecké průpravy. No a na plovárně v Hranicích na Přerovsku letos vyškolili 30 lidí z celé Moravy.
1: Koukejte se na ní, srovnejte ji, ať je v rovině.
2: Instruktor vodního dozoru Zbyněk Kovářů má právě v bazéně 10 dvojic. Většinou tvoří mladé ženy a dívky. Nacvičují záchranu z vody.
3: Je to fenomén poslední doby, kdy se k této práci převážně hlásí dívky. V dřívějších dobách tomu bylo naopak, ale dívky se zřejmě nebojí a jsou připravené tuhle práci zkusit a zajišťovat bezpečnost návštěvníků. Velmi často se stává, že dívky bývají ve vodě šikovnější než kluci, i když samozřejmě ty silové dispozice k tomu takové nemají.
2: Svoji kolegyni figurantku právě ke kraji bazénu přitáhla absolventka střední policejní školy.
4: Kateřina Lajgotová ze Zubří. Dá to zabrat, ale já mám celkem dobrou fyzičku, mám natrénované, takže pro mě to zase tak asi náročné není. No.
2: Kurs Kateřině zaplatil provozovatel koupaliště v Zubří. Platit ho nemusel ani 20letý Karel Ondruch. Na koupališti v Čechách na Přerovsku už pracoval 2 roky v pokladně. Teď chce být plavčíkem.
5: Budu venku a jako bude mě to bavit víc.
2: Domluvenou brigádu v Čechách má i Jan Havelka.
6: Obec mi to proplatila s tím, že pokud bych u nich pracoval jenom tyhle prázdniny, tak si doplatím půlku a jinak mi proplatí za 2 roky kurzovné.
2: Součástí kurzu je i test ze zdravovědy a první pomoci. Umělé dýchání na figuríně nacvičuje
7: Julie Nádvorníková
8: a Ada Kubašová.
7: 30krát stiskneme hrudník a pak máme 2 dechy
8: do ambuvaku.
7: Ano. Obnovujeme kurz po 2 letech.
2: Plavčíka u vody podle Zbyňka Kovářů žádná technika, kamery nebo poplašné systémy nikdy nenahradí.
3: Nemůžou mít tu spolehlivost, co má zkušené oko záchranáře.
2: Letošní kurz úspěšně zvládli všichni účastníci. Další v Hranické plovárně budou požádat zase až příští rok. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál. Usínám, chtěl.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Horská samota zasypaná sněhem.
2: Na Vánoce nikdo nesmí být sám.
3: Myslíte?
1: Jeden výstřel a příliš mnoho podezřelých.
4: To přece nemůže být pravda.
5: Láska nebo žárlivost. Něco si řekli a hotovo. Mrtvej ve vteřině.
6: Co si o tom myslíte, vrací?
7: A vrha byste představit nechtěl?
8: To byste ho zabila. Cože?
9: Teď se natahu já.
1: Detektivní film Případ pro lyžaře.
10: Všechno je jinak.
1: Zítra večer na ČT1.
11: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
12: Tady je Radiožurnál, je 1:30. Odpolední zprávy a Martin Matějka.
13: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která připomíná odsun po druhé světové válce, řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Pachatele podle něj zatím hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Podvodů spojených s blížícím se mistrovství světa ve fotbale přibývá. Kyberzločinci zakládají webové stránky s falešnými obchody se suvenýry nebo podvodnými sázkovými platformami. Chtějí přitom ukrást peníze i osobní údaje. Varuje předtím společnost Checkpoint Software Technologies. A podle ní je každá 41. registrovaná doména s tématikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod a investice na obou stranách. Očekává se třeba odstranění cel, a to hlavně v zemědělském sektoru. A cílem je taky snížit závislost na Spojených státech. A v Rosicích u Brna se dnes po rekonstrukci otevřelo městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let, radnice ho opravovala poslední 2 roky. Nový skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku, vodu v něm čistí přírodní filtry.
14: Sport.
13: Dánští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Slovinsku. Ve švýcarském Friburgu je u toho reportér František Kuna.
15: Zatím je to 0-0 ve 32. minutě. Slovinci dali jeden gól, který ale neplatil. Bylo to nohou v první třetině. Ve druhé skupině v Curychu vedou stále Lotyši i přes střeleckou převahu Američanů 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 zdržení od Meziříčí a překážka v Brně u sjezdu na Mikulov. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna na úrovni Velkého Meziříčí se dojíždí do kolony zhruba na 147. kilometru. K omezení na 150. a pultem se jede téměř půl hodiny. Na D1 při průjezdu Brnem směrem na Vyškov se sune kratší fronta od sjezdu na Mikulov. V připojovacím pruhu na kilometru 194 teď navíc stojí hasiči, zasahovali u menšího požáru do dávky. Na D8 z Ústí do Prahy popojíždí fronta od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru. Na 8. hlásíte nehodu.
18: V odstavnou pruhu stojí asi 2 nebo 3 osobní vozidla, nějaký motorky.
17: Některá vozidla vybočují do levého pruhu, proto vzniká kratší zdržení. A v Praze v Liberecké směrem do centra se sune kratší fronta od nájezdu z Letňan. Je to kvůli omezení a uzavřenému levému pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách měří až 28, na horách většinou kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší nedělní teploty 25 až 30 stupňů, na horách naměří kolem 22 a na Šumavě 25 stupňů Celsia. Zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
12: Dobrý den, a je tady další víkendový tip. Je na příští neděli, tedy na 31. května. To se v Zámeckém parku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku po roce zase sejdou folklorní pěvecké soubory. Lidoví zpěváci a zpěvačky v krojích dorazí tentokrát i s kosami a v časných ranních hodinách posečou tamní louky. Setkání pojmenované Kosecké písně zpestří snídaně v trávě a taky soutěž o nejlepšího sekáče i sekáčku.
16: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
16: I o víkend.

Letošní bitva o udržení ve fotbalové šancelize je hodně dramatická. Dnes se na pražské Julisce v přímém souboji rozhodne, jestli se stoupí pražská Dukla anebo ostravský Baník. A my sledujeme fanoušky i hráče a vy s námi můžete být u toho už za malou chvíli. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Fotbalisti Baníku Ostrava můžou po 10 letech znovu zažít sestup z České ligy. Aby si ponechali naději na udržení, tak dnes musí vyhrát na pražské Julisce nad domácí Duklou. No a podpořit slezský klub dorazilo hodně fanoušků a to všechno sleduje i náš reportér Lubomír Smatana, který teď už je s námi ve vysílání. Lubo, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá?
1: No tak kdyby fotbalisté Baníku hráli tak dobře a tak organizovaně, jako tady pochodovali fanoušci Baníku, tak to asi mají velkou šanci vyhrát, protože se sešli na Flemingově náměstí, byli asi 3000 a pomalinku postupovali na Julisku. Podle policejního mluvčího to bylo všechno spořádané, zatím policisté neřešili žádné problémy. Fanoušci skandují, přivezli si sebou svůj slovník, pestrý a neopakovatelný tady v Českém rozhlase Radiožurnál a v podstatě se velice v klidu těmi několika vchody na tom malém stadionku Julisky dostali dovnitř. Teď tady už vlastně většina fanoušků tam je. Je docela vtipné sledovat, že jsem tady zahlédl i několik fanoušků Dukly v těch jejich žluto-hnědých nebo žluto-červených dresech. Úplně se tady chudáci ztrácejí v té bílé záplavě z Ostravy.
0: Tak děkujeme, to byl Lubomír Smatana. To utkání šance ligy mezi Duklou Praha a Baníkem Ostrava začne vlastně ani ne za půl hodiny, přesně ve 14 hodin. Kdo zvítězí, bude bojovat o záchranu v baráži proti týmu ze druhé ligy, kdo prohraje, tak ten přímo sestoupí a Dukle stačí k účasti v baráži i remíza. Celý duel samozřejmě odvysílá v přímém přenosu naší digitální stanice Radiožurnál Sport. Předzápasové informace teď má pro nás sportovní reportér Mikuláš Jáša. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, ta sestupová matematika, o které jste slyšeli ze studia, je opravdu jednoduchá, jenom doplním, že Dukle, aby se dostala do baráže, tak stačí jakákoliv remíza, protože po základní části šance ligy skončila výše než Moravskoslezský klub. V závěrečném nastavbovém kole šance ligy na sebe narazí týmy s nejvyšším počtem bezgólových zápasů v tomto ročníku soutěže. Dukla i Baník nedali gól v 17 utkáních. Klub z pražských Davids, tak ten má navíc nejhorší útok v aktuálním ročníku nejvyšší české soutěže, že dal jenom 23 góly. Takže se asi úplně nedá očekávat nějaká velká přestřelka. Vyprodané utkání, které rozhodne o tom, kdo přímo sestoupí do druhé nejvyšší soutěže, si nenechala ujít ani legenda Baníku Milan Baroš v bílém dresu a šále fandí v tom nejtvrdším jádru ostravského klubu. Zápas bude řídit Karel Rouček a začne zhruba za 15 minut, stejně jako přímý přenos na webu irozhlas.cz. Z Julisky Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

V Bělehradě bude dneska odpoledne asi taky hodně horko, nejenom kvůli těm letním teplotám, které tam jsou. Srbským hlavním městem totiž projde několik protestních pochodů, které se potom spojí v jednu demonstraci proti vládě prezidenta Vučiče. A my se do Bělehradu právě proto už za chvíli vydáme a spojíme se s naším tamním zvláštním zpravodajem.

centru Bělehradu, tedy hlavního města Srbska, dnes asi bude docela hlučno. Do ulic má totiž podle organizátorů vyrazit zhruba 100 000 lidí demonstrovat proti vládě prezidenta Alexandra Vučiče. Ten je u moci už 14 let a poslední roky čelí pravidelným protestům. Odstartovalo to neštěstí ve městě Novi Sad, kde v listopadu 2024 zahynulo 16 lidí po zřícení nádražního přístřešku. Dnešní demonstraci svolala do Bělehradu studentská hnutí a my tam máme našeho zvláštního

0: byl vlastně včera nebo předevčírem nalezen mrtvoly muže, který byl zabetonovaný v barelu v lese. Tak trochu to připomíná české 90. 90. léta. Je to už vlastně čtvrtý protest studentů, který zorganizovali od té tragédie v Novém Sadu. Ovšem to studentské hnutí už vlastně není jenom takovým občanským protestem. Podle některých komentátorů z novin už to je takový zrod politické síly před volbami, které možná budou ještě letos. V jedné soukromé televizi Vučić slíbil, že by měly být volby letos na podzim.
1: Kde ty teď jsi? Na které ulici Bělehradu? Protože předpokládám, že už jsi mezi demonstrujícími, že ti už ulicemi procházejí, protože slyšíme tu zvukovou kulisu za tebou.
0: Zatím ještě neprochází, zatím se shromažďují. Já jsem teď na náměstí Republiky před Národním muzeem, což je v samém centru Bělehradu, a to je vlastně jenom jedno ze čtyř míst, odkud vyjdou takové pochody. Tady zatím se shromáždilo několik, řekněme, stovek lidí, mají tady prapory nebo vlajky srbské, ale také vlajky svých různých sdružení z různých měst. To znamená, že to nebudou jenom demonstranti z Bělehradu a nejsou to jenom studenti, jsou tu i lidé střední generace nebo i starší generace. A zatím tady nabízejí občerstvení, jak slyšíme, hraje hudba a jsou tady také prodejci vlajek, placek, vuvuzel, takže asi bude tady docela hodně hlučno. Potom odsud a ještě z dalších tří míst se vydají ty pochody do dalšího širšího centra na náměstí Slavia, což je takový velký kruhový objezd s fontánou uvnitř, kde už byla ta předchozí shromáždění, a odhaduje se, že by tam mohlo přijít až 100 000 lidí. Jel jsem také kolem vlastně parlamentu, kde je park, který je ovšem zabraný příznivci Aleksandra Vučiće. Tam bylo docela hodně policistů a také policejní vozy. Nevím, jestli chtějí zabránit střetu s těmi zdejšími demonstranty protivládními, nebo jestli je chtějí jenom doprovodit, aby také projevili svůj názor. To zatím ještě nevíme.
1: Demonstruje se proti vládě prezidenta Aleksandra Vučiće v Bělehradu. Je u toho náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Další informace od něho ve vysílání víkendového radiožurnálu. Zatím tedy díky a naslyšenou.
0: Hezké odpoledne, naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Nové zprávy má Martin Matejka.
2: Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. Na jihu Kalifornie unikly do okolí nebezpečné chemikálie, úřady evakuovaly 10 000 lidí a připravují se na katastrofu. Fotbalisté Dukly hrají v Šancelize o záchranu. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy popojíždí kolona před nehodou na 8. kilometru. A postupně se tvoří kupovitá oblačnost, odpolední teploty do 26 v Čechách měří až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků a Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou a vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný, a už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
2: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 000 korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá vrchní soud v Praze a celou kauzu podrobně popisujeme na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Úřady v kalifornském okrese Orange County evakuovaly kvůli úniku nebezpečných chemikálií na 40 000 lidí. Vysoce toxický a hořlavý metylmetakrylát unikl z nádrží v letecké technologické firmě. Cisterny kolabují a kvůli stoupajícím teplotám hrozí taky přehřátí a výbuch tisíců litrů látky, která v nádržích zůstává. Podle vedoucího hasičského sboru Craiga Covey tamní úřady nikdy nečelily ničemu podobnému.
4: Máme 2 možnosti a východiska. To první je, že nádrž praskne a všechny chemikálie vytečou do okolí. Na to jsme připraveni. Vytvořili jsme bariéry, aby nevytekly do blízkých kanálů, řek a do moře. Věřte nebo nevěřte, tohle je ten nejlepší možný scénář. Druhá možnost je, že to celé vybuchne. Zdůrazňuji, že nejde o nic předčasného. Tohle se opravdu stane.
2: Hasiči nádrže chladí vodou a tím se snaží získat čas na nalezení cesty, jak únik opravit. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí, na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Správa železnic čeká, že odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin.
0: Sport.
5: Fotbalisté Dukly Praha hrají v posledním kole Šanceligy v přímém souboji o udržení proti Baníku Ostrava. Dukle stačí remíza, Baník musí pro záchranu vyhrát. Na vyprodané Julisce to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
6: Klinic. Dukla teď útočí ve 3. minutě utkání za bezgólového stavu 0-0. Velká převaha fanoušků Baníku tady na Julisce. Mladá Boleslav Teplice, Pavel Petr.
7: 3. minuta utkání, stav 0-0. Tomáš Perutka, Zlín, Slovácko.
8: Hraje se 3. minuta utkání, stav mezi Zlínem a Slováckem je 0-0. Duel o 7. místo Olomouc Karviná sleduje Adam Kodet.
9: polovině čtvrté minuty hraje Sigma Olomouc s Karvinou bez gólu 0-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
5: A hokejisté Dánska hrají na mistrovství světa proti Slovinsku. Ve švýcarském Friburgu je u toho reportér František Kuna.
10: Na začátku třetí třetiny vede Dánsko nad Slovinskem 2-0, ve druhé skupině nerozhodný stav Lotyšsko-Spojené státy 1-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D11 u Peček, zdržení na D1 u Meziříčí. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové teď velice opatrně za sjezdem na Pečky. V okolí 37. kilometru se na vozovce válí kusy blatníku. Na D1 z Prahy do Brna trvá zdržení v koloně od sjezdu na Velké Meziříčí východ. Krokem jedoucí fronta kamionů začíná zhruba na 47. kilometru. Osobní auta brzdí téměř do zastavení kousek před omezení na stém 50. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru je po nehodě zabraný pravý pruh. V koloně z 10. kilometru strávíte přibližně 10 minut. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy zpozorněte těsně za nájezdem od Brandýsa. Na 10. kilometru hlásíte nepojízdný autobus.
12: Ten autobus má roztrhanou pneumatiku, je to tam asi zhruba na 500 metrech, skoro ve dvou pruzích. Ty zbytky té gumy a ty kordy a lidi z toho autobusu jsou vyskákaný za svodidlama přímo pod mostem a není to tam absolutně zatím nějak označený, musel se dostat před chvíličkou.
11: A D10 v opačném směru, tedy z Prahy do Turnova, kolona z 5. kilometru k omezení u Brandýsa je téměř na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní a teploty od 21 do 28 stupňů. Tolik zprávy. Ladíte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobré odpoledne a už za chvíli uslyšíte, co nejzajímavějšího zaznělo právě v rozhovorech s hosty Radiožurnálu v tom uplynulém týdnu. Jednak Libor Bouček ve studiu přivítal Vojtěcha Dyka, zpěváka a znovu po čase i seriálového herce. Byla tady i návrhářka paní Liběna Rochová a lyžařka a snowboardistka Starledecká. Tak i je za chvíli uslyšíte.
0: Víkendový Radiožurnál
13: a Patricie Strouhalová.

0: Na olympiádě před 8 lety předvedla Ester Ledecká nevídané, vyhrála zlatou medaili na lyžích i na snowboardu, o 4 roky později přidala další medaili a i letos hrdě reprezentovala Česko na hrách v Itálii a tenhle týden byla tady hostem Radiožurnálu. No tak jak se žije s očekáváním, že po každé přijde něco výjimečného a v čem a jak se chce ještě zlepšovat? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z těch prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
2: Jo, já jsem byla docela jako... jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička a já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako že on nemusí úplně vyhrát, on má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje, jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to a já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam než v tomhle, strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to, takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě takhle jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říkám, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
1: Vážně, měřila si úplně všechno. I v tomhle
2: ano, všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
1: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
2: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel... To je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina. Tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako ne zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve třech jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato v lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi tři od dalších
1: sportů. Tak to nezavírej, ale.
2: Já to ještě nezavíral. Nikdy.
1: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
2: Jasně. No,
1: zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny, mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na ně, ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
2: Těžko říct, ale každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to jako, já bych nejradši vyhrála každý závod, tak, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přes to nemusí vyjít, tak jako minimálně snižujete tu šanci, že to nevyjde.
0: Na hopíle a snazi překonávat překážky mluvila tenhle týden na Radiožurnálu lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká.

0: Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, přezdívaný Kat českého národa. Jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas. Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii a ve studiu Radiožurnálu o něm tenhle týden mluvil historik Vojtěch Kincel z Akademie věd, spoluautor dokumentárně publicistické série Kat K.H. Frank. Proč se Frankovi přezdívá vrah od psacího stolu? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Ono se mu nikdy nepodařilo prokázat, že by on sám někoho osobně zabil nebo byť jenom udeřil, ale přesto svým rozhodnutím a podpisem posílal tisíce lidí na smrt. Co to bylo za člověka?
2: Je to velmi zajímavé ho sledovat z hlediska jeho nacistické kariéry. Jak jste řekl, nikdy nikoho nezabil. Dokonce se ani nepodařilo soudu prokázat, že by v případě zadržení a věznění studentů 17. listopadu 39 někoho byl, což byla snaha z hlediska obžaloby ukázat. A ukázalo se, že nikoliv. A byl to člověk, který na jedné straně dokázal podepisovat rozsudky smrti a vedl ty lidi opravdu jako na popraviště, a nebo je posílal na roky do vězení a většinou se z koncentračních táborů třeba nevrátili. Ale současně to byl člověk, který měl mimořádně velký cit a byl jako velmi nakloněný své rodině. On měl první rodinu, která se mu rozpadla, manželství se rozpadlo, protože se věnoval hlavně politické kariéře, ale pak měl druhou v roce 1940, vzal si Karolu Blaškovou, s tou měl další tři malé děti mezi lety 40 až 44 a na nich velmi lpěl. On sám byl vlastně samotář a ta rodina pro něj byla bezpečné zázemí. Je to zvláštní nevyrovnanost toho člověka.
1: Byl vyšinutý?
2: To nemůžeme říct. A on sám, to je zajímavé, že obhajoba. Kamil Ressler se snažil hrát i na tuto notu, že vlastně K.H. Frank nenese odpovědnost za to, co páchal, stejně jako další nacisté, protože prostě to byl davový blud. Frank se ale postavil v soudní síni a řekl, že tento bod obhajoby s ním nesouhlasí a že je naprosto normální, že rozhodně není jako vyšinutý anebo blázen. Takže to Resslerovi dost zboural, ale jak se ukázalo, on prostě měl tu rodinu svoji rád, ale ostatní byl ochoten vraždit.
1: A propo obhajoba takového člověka, tak to je téma samo pro sebe a samo o sobě. On to byl advokát ex offo. Na čem tu obhajobu zkoušel postavit?
2: Byly tam různé body, vůbec ale první to, že se stal ex offo K.H. Franka, je hrozně zajímavé, protože tehdy soud i advokátní komora porušili platné předpisy a on v tom seznamu advokátů, kteří měli postupně být přidáváni k těm soudním procesům, tak byl hluboko pod čarou. On vlastně vůbec neměl být tím advokátem, ale protože mluvil skvěle německy a protože byl velmi čestný advokát, tak mu přiřadili tento proces, protože Československá republika obecně stála o to, aby ten proces probíhal spravedlivě, respektive tak, aby dodržel všechny ty parametry. Což si mimochodem přijel prohlédnout také Robert Jackson, hlavní americký žalobce v Norimberku. Takže proto ex offo a proto Kamil Ressler. Ale on postavil ty své body té obhajoby na tom, že Karl Hermann Frank vlastně nikdy nikoho osobně nebyl. Snažil se prokázat, že byl sice součástí toho nacistického vedení, ale že plnil rozkazy, což byla běžná obhajoba i třeba v Norimberku. Podařilo se mu ale zvrátit některé body obžaloby, takže například neudal Alojze Eliáše, tak jak se obžaloba snažila prokázat, že to byl K.H. Frank, kdo poslal Alojze Eliáše, ministerského předsedu, na popraviště, tak to se nepodařilo prokázat, tedy byl zbaven tohoto bodu obžaloby. Současně třeba defraudace anebo dalších věcí, nebo třeba vypálení ležáků, kde se nepodařilo prokázat, že by K.H. Frank přímo jako na tom participoval. My dneska teda máme jeden dokument, který ukazuje na to, že rozhodl už den před vyhlazením, že ti obyvatelé budou popraveni. No.
1: On i ten následující osud Kamila Resslera byl zajímavý.
2: Ano, protože
1: jak dopadl?
2: Vlastně po roce 1948 sice v advokaci ještě nějakou dobu působil, ale pak z ní musel odejít a fakticky už se jako neúčastnil dalších procesů. Ale to můžeme vidět nejenom u obhájce, tedy Kamila Resslera, ale také u soudce Vladimíra Kozáka. O něm po roce 1948 už nemáme prakticky žádné informace, ten byl úplně odstaven. Ale velmi zajímavý je Jaroslav Drábek jako hlavní prokurátor, protože ten v březnu 1948 opouští Českou Slovenskou republiku, odjíždí do Washingtonu, stává se významným rozhlasovým reportérem Hlasu Ameriky a vrací se do republiky až v roce 89 a v roce 97. Už tedy rok po své smrti dostává in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Starší posluchači si jeho hlas určitě pamatují z vysílání ne tak často rušeného Hlasu Ameriky, který měl tu zpravodajskou relaci v českém jazyce vždycky po 21. hodině večer s tou nezaměnitelnou znělkou a sloganem This is the Voice of America.
0: Tolik moderátor Jan Pokorný a historik Vojtěch Kincel, a pokud vás téma zajímá, pusťte si podcastovou sérii Českého rozhlasu Kat K.H. Frank.

0: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Právě Martin Matějka.
1: Ukrajinské uprchlíky zřejmě čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která se týká systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík třeba vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní, teď je to 90. Návrh v pondělí projedná vláda. Stát by měl podle většiny Čechů aktivně podporovat dobrovolné očkování, ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál, kterého se v polovině května zúčastnila více než tisícovka respondentů. Se zapojením státu souhlasí přibližně 3/4 respondentů, včetně možných informačních a reklamních kampaní. Podpora je vysoká napříč voliči různých stran, nejvyšší u lidí s vyšším vzděláním. A úřady na severovýchodě Demokratické republiky Kongo zakázaly smuteční obřady a shromáždění nad 50 osob. Chtějí tak zpomalit šíření eboly. Děje se to po čtvrtečním útoku na léčebné centrum. Rozhněvaný dav tam zapálil několik izolačních stanů po tom, co jim zdravotníci nevydali tělo příbuzného k tradičnímu pohřbu. Světová zdravotnická organizace eviduje téměř 750 podezřelých případů a skoro 180 úmrtí. Sport. Dánští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Slovensku. Ve Friburgu to sleduje František Kuna.
2: Dánové právě porazili Slovince 4-0. Ve druhé skupině se ještě v Curychu hraje. Lotyši tam vedou nad Spojenými státy 7 minut před koncem třetí třetiny 2-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: A hned po zprávách uslyšíte na Radiožurnálu vstupy ze 4 zápasů fotbalové šance ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kamiony od Meziříčí, na D10 delší zdržení od Horních Počernic. Na D1 na trase z Prahy do Brna před omezením u Osové Býtyšky se délka kolony mění. Dle intenzity provozu se občasně krátí, pak zase narůstá. Teď aktuálně na kamerách vidíme, že kamiony zastavují na úrovni Meziříčí zhruba na 45. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdí až těsně před zúžením do pravého pruhu na 50. Na D1 přímo v Brně směrem na Vyškov čekejte silnější provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Pokud vyrážíte z Prahy po dálnici D10 na Turnov, připravte se až na půlhodinové po pojíždění v koloně, a to od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru. Příčinou je omezení před Brandýsem. Na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný naberete 5 až 10 minut navíc ve frontě z odbočky na Horoměřice. Pomaleji se jede do zúžení u letiště. A Liberecká směrem z D8 do centra 10-minutová kolona se sune z úrovně Letňan do omezení. Až k nájezdu z Davídkovy ulice je průjezdný pouze pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní a teploty od 21 do 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: A je tady sport. Ve fotbalové šance lize se totiž rozhoduje o tom, kdo se stoupí. Přímý souboj pražské Dukly s ostravským Baníkem v posledním kole skupiny o záchranu sleduje Jaroslav Plašil.
5: 32. minuta utkání. Dukla drží remízu 0-0, která by ji dávala ještě naději bojovat v baráži o účast příštím ligovém ročníku. Za těchto podmínek by šel dolů Baník. Jak to vypadá v souboji? Boleslav Teplice, poví Pavel Petr.
6: Je tady Mikuš, 33. minuta, stav nerozhodný 0-0. Tomáš Perutka, Zlín, Slovácko.
7: 33. minuta, Zlín vede nad Slováckem 1-0. Zápas o 7. místo Olomouc Karviná vidí Adam Koret.
8: 33. minuta, končí, Sigma vede nad Karvinou 2-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Paní Liběna Rochová je módní návrhářka, která má velmi úspěšnou výstavu modelů v Moravské galerii v Brně. Soutěžila s ní taky o cenu interiér roku. Jak se podle ní proměňuje český design, kdy se potká móda s architekturou a proč je pro ní důležitá práce s emocí i tichem v prostoru? Liběna Rochová byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Jak vás osobně těší ten obrovský zájem? Já se přiznám k tomu, že jsem tam už dvakrát jel, zjistil jsem, že v pondělí je zavřeno. A minul jsem to. Ale je to jednoznačně věc, kterou nechci minout. Ale jak vás těší ty počty těch lidí a ty reakce zejména?
2: Počty lidí mě samozřejmě těší, protože je to celý můj život, nejen tvůrčí. A že vlastně komenty návštěvníků, když se s nimi setkávám, tak mě prostě dojímají. Dojímají, protože se tam reflektuje, co jsem si uvědomila, se tam reflektuje to, že celý život vlastně pracuju poctivě, naplno, a jako kdyby se to prolínalo potom do těch objektů a šatů. Utrzuji se v tom, že když člověk jde bez kalkulu poctivě naplno v jakékoliv práci, tak se to musí prolnout a musí to být cítit. Jsou krásné v knize, tam v návštěvníku jsou, musím říct jednu zmínit, nebo pár vět. Slečna psala, že byl pro ní zážitek a po traumatické smrti rodičů při autonehodě ztratila vlastně smysl života. A na téhle výstavě našla pokoj v duši. A já jsem si uvědomila, že to, co bych ráda předala, to, aby z té práce byla cítit ta osobnost toho člověka, ta oddanost té práci. A taky samozřejmě ta výstava je i ve světě velmi dobře, i v evropském kontextu si troufám říct, je výjimečná. A to jsou reakce zahraničních návštěvníků. Obrovský díl na to má architektka Magdalena Rochová, která udělala překrásný baráky v baráku, nádhernou expozici.
1: Ostatně byla z toho nominace na interiér roku a další nominací, ocenění, několik
2: teďka
1: nominací.
2: Teďka čerstvě na Puls mezi tři favority.
1: A to příjmení není shoda jmén?
2: Je to, ano,
1: to jsem mi nechtěl říct.
2: Je to dcera, která, jak vždycky říkám...
1: Vaše dcera ještě.
2: Moje dcera, ano, moje dcera. A jak říkám, jablko se fakt neodkutálo daleko od stromu a je to úžasný člověk, i obdivuju, velmi respektuji, máme nádherný vztah a na té výstavě, ten náš krásný vztah na té výstavě je cítit. Taky Andrea Běhounková, kurátoři, a Jan Králíček, kurátor, jako úžasná práce, nádherná symbioza.
1: Jak je z vašeho pohledu důležité uchovávat to užité umění, když si dovolím použít to označení pro to, co vydáte, to užité umění, jak je to důležité uchovávat ho a vystavovat?
2: No, díky za otázku. Já jsem si uvědomila, když jsem věnovala, začalo to všechno tím, že jsem 150 modelů svých kolekcí, co jsem měla na nábřeží tady ukryto v šatně, jsem věnovala Moravské galerii, něco Umprum muzeu a něco Etnografickému ústavu při Moravském zemském muzeu. Pan ředitel Jan Pres mě oslovil, abychom udělali retrospektivu, mě nabídl a já jsem říkala, proč to je zbytečné, co jsem udělala, já se neohlížím, udělala jsem to, jsem ráda, že to je oceněný, že to bylo, ale proč vystavovat, mě to připadalo, jsou daleko důležitější věci, které si zaslouží pozornost. A pak jsem viděla, že tam chodí studenti, že vlastně ty látky, z kterých ty modely jsou, jsou výjimečné, nejsou běžně vidět, pak ty oděvní formy, pak to zpracování. A viděla jsem tam studenty, jak to zkoumají, tak jsem řekla ano, tak je to důležitý aspekt, které vaší otázce, ano. Protože to je stopa času. Oděv je odraz doby. A je to stopa času. Patří k užitému umění, jako je porcelán, sklo. Oděv je vlastně odraz doby.

0: Asi každý si z nás stánky od Bratrů Nedvěrů někdy zpíval u táboráku. Vojtěch Dix je ale zjevně chce zaspívat v O2 aréně. Tak jak vznikl ten nápad na projekt písně, které nás formovaly a co ho na písních Nedvědů fascinuje? Vojtěch Dix byl hostem radiožurnálu a Libor Bouček se ho ptal i na jeho novou roli v televizním seriálu Inspekce.
1: Byla docela dlouhá televizní pauza, jsem se díval.
2: Byla, no.
1: Že jo? No. To nepřicházely nabídky, nikdo nevolal?
2: Nepřicházely nabídky, ale já jsem prostě si řekl, že... Nebo takhle, no, tak já se prostě tím herectvím vlastně baví. Mě to teda, musím říct, baví stále. Možná mě už teďka v tuhle chvíli baví víc ještě to divadlo, že mám fakt jako rád, když vznikne něco takového... takový z toho gruntu, jak se tak říká, hereckýho. A tak si vybírám ty věci, protože si říkám, že jako není čas dělat ptákoviny. Tak zrovna ty listy u Inspekce to bylo celkem na první dobrou, protože ty scénáře byly pro mě skvělý. Mě fakt jako mám pocit, že to mě přesvědčilo hned, že bych do toho mohl a měl jít. No.
1: Jak moc tam člověk pozná to, co mohl sledovat na zpravodajských platformách, ty kauzy. Jak moc je to inspirováno, či jak moc je to věrné tomu?
2: Jo, tak to je věrný, velmi, protože to je inspirovaný vyloženě konkrétníma případama. Každý ten díl má nějakou svoji kauzu, takže jenom abych to přiblížil, je to o GIBSu, o generální inspekci, takže mě to jako fascinovalo tenhle ten svět, protože jsem upřímně řečeno vůbec vlastně jako netušil, že to nějak existuje, což je vlastně dobře, protože když o tom GIBSu nevíte, tak je to vlastně dobře, jo, protože to je prostě kontrola nějakých státní správy, vlastně dalo by se sboru, takže jsem o tom taky netušil, jako asi většina lidí, a pak jsem si začal ale opravdu i na ulici všímat, že jsem se dozvěděl, že jsou to prostě třeba jako chlapíci a ženštiny, který prostě chodí oblečený jako ajťáci do kanceláře nějaký, ale ono je tam prostě skrytá taková jako skrytý pracoviště a tak si tak jako pozoruju lidi kolem sebe, říkám si, jestli ty nejseš z GIBSu, chlapečku.
1: Fakt to tak mám.
2: No mám třeba tebe, mám zkouklýho už od začátku, říkám si, do prčic, kdo ho jsem nasadil.
1: 15 let té služby a konečně mě někdo odhalil, tak já se budu pomalu loučit. V rámci přípravy se spotkal i s těmi, kteří pracují v té inspekci.
2: Ano, ano, měli jsme i schůzku s panem generálním ředitelem, tak to bylo zajímavé, protože musím říct, že on podle mě to miluje, tu práci vlastně, tak já jenom se obávám vždycky, aby potom nevzniklo taková jako GIBS GIBSu, jo? Aby to nebylo prostě ještě inspekce druhá, tý inspekce, že takhle potom bychom mohli být jakoby do nekonečna jít, až bychom všichni byli opravdu nějaký agenti generální inspekce.
1: Neměl trošku ten ředitel obavu svěřit informace hercům některé, protože víš, že najednou pak tak asi neřekl úplně všechno.
2: Rádi, nemohl říct, nemohl. Ale některé principy třeba nám řekl tak jakoby pod stolem, to mě teda jako fascinovalo, ale to samozřejmě taky nemůžu říct. Myslím si, že on nám řekl jenom to, co by opravdu mohl říct. Ne. Není to člověk, který by si tady dělal reklamu na to, že je generálním ředitelem. Je to velmi ale sdílný pán.
0: Tak trošku tajemný byl ve studiu radiožurnálu tenhle týden herec Vojtěch Dix.

0: školství, sociálních služeb, vědy, tak já jsem byla v šoku. Já jsem žvíkala svůj steak u večeře, vůbec jsem netušila, že mě budou vyhlašovat, takže opravdu to bylo pro mě velké překvapení. I to ocenění té veřejnosti, která vůbec téma nezná, která pojmenovala, že to je důležité vůbec o něm něco dozvědět, takže jsem pyšná. Celý svůj tým, že to je zásluha lidí kolem mě, kteří ze mě udělali to, co jsem.
1: Steak vystydl a vy jste musela jí děkovat.
0: Já jsem ještě žvíkala, protože jsem čekala, že vyhlásí někoho úplně jiného, takže jsem byla konsternovaná a vedle mě stál člověk, který vlastně jako jeden ze dvou mužů byl vyzdvihnut na této ženské seanci a byl to člověk, který byl obětí trestného činu, dlouhodobého zneužívání a za svoje jako celoživotní vysvětlování tématu dostal také ocenění, takže bylo chvilku velmi zvláštní, když jsme stáli vedle sebe člověk, který hájí zájmy vlastně i pachatelů trestné činnosti a oběť, ale velmi jsme si rozuměli a on mě šokoval tím, že říkal, jak je skvělé, co děláme za práci, protože každý napravený člověk znamená o jednu oběť méně a to je vlastně celý smysl mojí práce.
1: Ještě jeden člověk říkal něco podobného o vás a doplnil k tomu ještě jednu větu. Říkal, tak tu si rozhodně sem musíš vzít. Tykal mě, byl to Petr Čtvrtníček. Jak důležitý je Petr směrem k těm, kteří jsou odsouzení a co jste společně vlastně dělali?
0: Petr je naprosto skvělý člověk. On se mnou začal spolupracovat ještě, když jsem byla ředitelka ve Světle nad Sázavou. Fascinovaly ho hudební aktivity vězňů. Tenkrát do Světle přijeli kuřimáci zahrát nějaký koncert a složili písničku o žluté stužce, o důležitosti návratu do společnosti. A Petr, když to viděl, tak říkal, v takový kapele bych chtěl hrát.
1: A tak jsme se seznámili.
2: Tak to byla Gabriela Slováková, šéfka probační a mediační služby. Jinak celé rozhovory Libora Bůčka a Jana Pokorného si můžete poslechnout na našem webu, na YouTubeovém kanálu a nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas a kdekoliv posloucháte podcasty. I příští týden se samozřejmě můžete těšit na další hosty, třeba herečku Vandu Hübnerovou, která teď je v divadle La Fabrika, vzpomíná a bude vzpomínat na svého tatínka, a to skrze humor a kabaret.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Po třech letech se hokejisté Česka a Slovenska utkají na mistrovství světa.
3: Tehdy v Rize dali góly hráči, kteří jsou i letos na světovém šampionátu. Za Česko to byly Červenka a Sedlák.
2: Jestli to dokáží zopakovat, začneme zjišťovat v 16 hodin a 20 minut.
3: Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
0: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
1: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dobrý večer!
5: Maroš Kramář,
6: Vladimír Kořen,
7: Miroslav Hrabě,
8: Michal Dalecký,
9: Pavel Cejnar
10: a Jitka Boho.
11: Tady vybruje ahev společně s tou vodou.
12: Ladič pijan.
13: Každý pořad má mít svýho maskota.
14: Pardál, nebo co to je?
15: Hát.
16: Hát.
15: Já jsem hrál žábu.
17: Vše, co jste kdy chtěli slyšet.
18: Začíná další díl Zázraku přírody.
5: Premiéra dnes večer na ČT1.
19: Radiožurnál je 15 hodin. Je Matýka má aktuální zprávy.
20: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řeka. Srbští studenti svolali do centra Bělehradu demonstraci proti prezidentu Vučičovi, čekají se desítky tisíc účastníků. Fotbalisté pražské Dukly hostí Baník Ostrava v přímém souboji o záchranu v Šancelize. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova čekejte zdržení v koloně od sjezdu na Horní Počernice ze 3. kilometru. A postupně se tvoří kupovitá oblačnost, odpolední teploty do 26, v Čechách měří až 28 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
20: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání a k tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání, ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
21: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
20: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Srbskou metropolí Bělehrad dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Svolávají studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí.
22: Pochody studentů a nespokojených občanů vyjdou z několika míst Bělehradu a spojí se na kulatém náměstí Slavia. K budově parlamentu se demonstranti nedostanou. Park na náměstí u Národního shromáždění okupují příznivci prezidenta Vučiče. Ohradili si jej kovovými zábranami a s tichou tolerancí policie do něj nikoho nepouštějí. Demonstranti chtějí konec 14-leté Vučičovy vlády a nové spravedlivé volby. Mateja a Michailo, kteří prodávají v parku u bělehradské pevnosti kávu, ale nevěří, že volby něco změní. Jejich spoluobčané prý rádi hodně mluví, ale k činu se moc nemají. Protestní průvody mají do centra srbské metropole dorazit podvečer. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
20: V pražském obecním domě dnes zazní Dvořákův violončelový koncert a v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaroho zahraje Filharmonie Oslo s norským solistou Trulsem Mekrem. Dirigovat bude Klaus Mekele, kterého umělecký šéf festivalu Josef Třeštík považuje za finský zázrak.
23: On je šéf-dirigentem dvou orchestrů a do toho nastupuje jako šéf-dirigent Chicago Symphony. A jeho kalendář je plný, podle některých možná i přeplněný, a získat ho pro koncert je pro každého pořadatele nejen u nás, ale i ve světě skoro nemožný úkol, tak já mám velkou radost, že se nám povedlo ho získat a přijede s Filharmonií Oslo a Trulsem Mekrem na Pražské jaro.
0: Sport.
6: Fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava bojují o záchranu v šancelize. Domácím stačí k zajištění baráže remíza. Baník potřebuje vyhrát. Na vyprodané Julisce je reportér Jaroslav Plašil.
7: Domáci ale prohrávají a v době, kdy za chviličku začne druhý poločas tohoto zápasu 0-1. Mladá Boleslav Teplice, Pavel Petr.
8: Před začátkem druhé půle platí nerozhodný stav 0-0, jak je tomu utkání a Zlín Slovácko, to už řekne Tomáš Perutka.
10: Právě začal druhý poločas, po první půli vede Zlín nad Slováckem 1-0. Utkání o sedmé místo mezi Olomoucí a Karvinou sleduje Adam Kodet.
12: Na malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním vede Sigma nad Karvinou 2-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
6: Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Spojené státy 4-2. Dánsko vyhrálo nad Slovinskem 4-0 a Češi nastoupí v 16:20 proti Slovensku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 zdržení od Meziříčí na D10 za Radonicemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvá omezení před osovou Býtýškou na kilometru 150,5. Je tam uzavřený levý pruh a kolona převážně kamionů se sune pravým pruhem z úrovně Velkého Meziříčí. Zpomalují v okolí z tého 45. kilometru. V osobním autě brzdíte až těsně před zúžením na stém 50. Dálnice D10 a trasa z Prahy do Turnova dlouhá kolona od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru popojíždí bezmála půl hodiny až na konec omezení za Starou Boleslav na 15. kilometr. Na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný zpomaluje provoz omezení u letiště. Z odbočky na Horoměřice ztratíte přibližně 5 až 10 minut. A Praha ještě jednou, teď příjezd ze severu, Liberecká ulice do centra a za nájezdem od Letňan víkendové omezení, průjezdný pouze pravý pruh, popojíždí se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost. K večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách měří až 28. Na horách většinou kolem 19. Na Šumově a v Krušných horách 23 stupňů. A zítra čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší nedělní teploty 25 až 30 stupňů. Na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
19: A teď je to přesně 6 minut po 15. hodině. Dobré odpoledne. Zdravím vás z vysílání víkendového Radiožurnálu. To téma, které teď společně otevřeme, se bude týkat přísnějších podmínek, které pravděpodobně čekají ukrajinské uprchlíky tady v Česku. Ministerstvo vnitra už dokončilo návrh zákona, který jejich pobyt tady upravuje. Jaké to jsou, tak to se dozvíte.
14: Víkendový Radiožurnál.

0: Ukrajinské uprchlíky v Česku čekají pravděpodobně nové povinnosti. Měnit by se měl systém takzvané dočasné ochrany, ale i humanitárních dávek. Cílem je podle rezortu vnitra posílení bezpečnosti Česka. Opoziční zástupci chtějí o těch změnách debatovat, vyčítají ale vládě, že o ukrajinských uprchlících mluví nenávistně. Návrh v pondělí projednají ministři na pravidelném zasedání.
1: Zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny je podle dubnových dat ministerstva vnitra v Česku. Ti využívají takzvanou dočasnou ochranu. Teď se chystá zpřísnění. Změny by se měly dotknout například humanitárních dávek. Aby žadatel dostal, bude muset být pracovně aktivní. Výjimku mají dostat děti a mladší 18 let, starší 65 let nebo vážně nemocní. Hnutí SPD chtělo vyplácení dávek úplně zrušit. To ale podle předsedy Tomia Okamury nejde.
2: Být na mě, tak ty dávky bych zrušil úplně samozřejmě. To nám ale nechce dovolit Evropská unie svým nařízením.
1: Návrh má zároveň upravit i podmínky dočasné ochrany. Doplňuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky. Návrh zároveň zpřesňuje podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu.
1: Právě podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu kritizuje ředitelka konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty Andrea Krchová.
4: V roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
1: Předkládaná novela řeší podle Krchové spíš technické věci. Mezi to patří povinné technické prohlídky pro ukrajinská vozidla. Podle Rezlera bude potřeba vozidla registrovat.
3: Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice. Nově příchozí, kteří obdrží dočasnou ochranu, budou tuto povinnost muset splnit do 6 měsíců.
1: Opoziční zástupci jsou zatím ve svých vyjádřeních opatrní. Poslanec pirátské strany Samuel Volpe nechce předjímat, jestli novelu podpoří.
5: Chceme tomu věnovat všechnu tu potřebnou pozornost, aby nám tam vlastně nic neuniklo a věděli jsme, že to má ten tížený vlastně výsledek.
1: Bývalému ministru vnitra Vítu Rakušanovi z hnutí STAN zasvadí způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
6: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou nepřátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
1: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Potíže se stavbou stanu, ale i dlouhá cesta, tak to provázelo účastníky prvního dne mezinárodního skautského setkání Intercamp. Na bývalé vojenské letiště v Ralsku na Českolipsku se nastěhovalo 3,5 tisíce skautů. A my vás tam právě za chvíli v dalších minutách v reportáži vysílání víkendového radiožurnálu vezmeme.

0: V Ralsku na Českolipsku odstartovalo jedno z nejvýznamnějších setkání evropského skautingu. Jak jsem říkala před chvilkou, tak zhruba 3,5 tisíce skautů z různých zemí táboří na letišti v bývalém vojenském prostoru. Setkání Intercamp se do Česka vrátilo, tipli byste si? Po 10 letech je správná odpověď.
1: Tak to beru.
2: Tady vznikl lidský řetěz zavazadel.
1: Ale oni z vás lepší.
2: A kolik vy máte těch zavazadel, to je neuvěřitelné.
3: Hodně.
2: Vy jste přijeli na měsíc sem, ne?
3: My jsme se znamená
1: hodně
3: věcí.
1: Ale i tak.
3: Hej, tohle je moje krosna.
2: Jo. A to jste se vyšli všichni do té jedné dodávky, jo, to ne, víte.
3: Vlakem, autobusem.
2: Říká Roza Smutná z Nojemského 13. oddílu.
3: Českou republiku.
2: Můžu si tady nahrát, jak spekulujete nad stavbou toho stanu?
4: Jo, je to velmi tragické.
2: Ten stan už dostává pomalu tvar, ale ten tvar není úplně asi, jak ten výrobce předpokládal, že jo? Skupina Splaňan u Kolína a teď to celé spadlo. Takže tady bude muset nastoupit nějaká rychlá oprava.
3: Honza, tady.
2: Takže tady Honza, to je opravář stanu, teda jsem pochopil. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Takže zaseklý zip a to brzdí celou výstavbu tady tohohle stýdla, jo?
5: No, moc to nejde, no. Dobře.
2: No, tak možná budete spát venku, tak to nevadí.
6: Jsou naši skaučtí sběratelé.
7: Mluvčí skautu Barbora Trojak mě přes improvizované náměstí vede k improvizovanému skautskému muzeu.
6: Pro každou akci si připravují speciální expozici.
2: Aha, takže tady kromě toho, že tady jsou vystavené různé věci, tady historický stan i s modelem skauta, tam různé šátky, fotografie samozřejmě, přeskyp na pásek.
8: Pak je tady pár nějakých fenoménů českého skautingu, jako třeba krabička poslední záchrany.
2: To je fenoménem českého skautingu.
8: Ano, takový je vynález Jaroslava Foglera.
7: Říká průvodce Bobr.
8: Je to vlastně časopis, ne ještě mladý, ale ještě malý hlasatel.
2: Číslo 6 z roku 1935, tak tady vznikla slavná KPZ-ka.
8: No, tady už jsou různý variace, jednak starý znak moderní, co se dneska prodávají.
7: Účastníky z Česka, Belgie, Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí čeká plnění různých úkolů v mezinárodních týmech. Na programu jsou ale také koncerty, výlety a další zábava. Z Ralska Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál 15 hodin a 30 minut. Jsou to další zprávy a s nimi Martin Matějka.
2: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích, informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná žena chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Francie se rozhodla zakázat izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup na francouzské území. Informoval o tom šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot na platformě X. Dodal, že se přidává ke svému italskému protějšku a vyzval Evropskou unii, aby uvalila sankce na Ben-Gvira. A Barrot tak reagoval na přístup izraelského ministra ke členům flotily, kterou zadržela izraelská armáda při cestě do pásma Gazy. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo musí kvůli epidemii eboly ve své zemi do 3týdenní izolace, aby mohli odcestovat na mistrovství světa do Spojených států. Sportovní stanici ESPN to řekl šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědný za průběh šampionátu. Reprezentace Konga se připravuje v Belgii. Přípravný program v rodné zemi kvůli ebole zrušila. A sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, letos zřejmě roztaje rekordně brzy. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíce sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu let 1999 a 2000, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna.
3: Sport.
2: České hokejisty čeká 5. zápas na mistrovství světa. Ve Friburgu nastoupí proti Slovensku. Utkání začne v 16:20. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou společný přímý přenos. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Slovinsko 4:0 a ve skupině A Lotyšsko zvítězilo nad Spojenými státy 4:2. A hned po zprávách se vydáme na stadiony fotbalové šance ligy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na pražském okruhu za Lochkovem, extra dlouhé zdržení na D10 za Horními Počernicemi. Na hlavní části pražského okruhu směrem z letiště, kde jedničce teď velmi opatrně na výjezdu z Lochkovského tunelu na Radotínském mostu zhruba na 11. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku v pravém pruhu.
5: Leží roztrhaný kusy pneumatiky patrně z nákladáku a nějaký jedno nebo dvě auta se tam zahlí tom pravém pruhu. Tak je to tam poměrně nebezpečný, kamiony tam vybočují.
4: Na dálnici D10 na výjezdu z metropole směr Turnov vjedete do kolony těsně za sjezdem na Horní Počernice na 3. kilometru. Bezmála hodinu se budete sunout na konec omezení za Starou Boleslav na 15. kilometr. Zvažte náhradní trasu po staré silnici 610. Průtah Brandýsem je vcelku volně průjezdný. A teď přímo do Prahy, příjezd ze severu Liberecká ulice směr centrum. Za nájezdem od Letňan trvá víkendové omezení. Průjezdný pouze pravý pruh. Zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách měří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ladíte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: A teď ještě slíbený fotbal, nejdřív ten klíčový souboj Dukly s Baníkem Ostrava o to, kdo přímo sestoupí a kdo bude mít naději na záchranu díky baráži. Na pražské Julisce je Jaroslav Plašil.
6: 76. minuta utkání, Baník míří za nadějí, protože tady vede 3:0 a vypadá to tedy na přímý sestup pražské Dukly. 76. minuta utkání, Dukla prohrává s Baníkem 0:3. Teď jdeme na zápas Mladá Boleslav Teplice za Pavlem Petrem.
7: 75. minuta, domácí prohrávají s Teplicemi 0:1. Zlín Slovácko, u mikrofonu Tomáš Perutka.
8: 77. minuta, Zlín vede na Slováckém 1:0. Utkání o 7. místo Olomouc Karviná a Adam Koret.
9: Na konci 74. minuty vede Sigma pohodlně nad Karvinou 3:0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
11: Dávno už vím, že už
10: že chodím já tě.

Bojnická zoologická zahrada, tak to je rozlehlý park, který leží přímo pod pohádkovým zámkem. Její součástí je ale i oblast, kam se veřejnost vůbec nedostane. Je tam rehabilitační stanice, no a zraněná nebo osiřelá zvířata tam ušetří a vrátí je zpátky do přírody. My se do Bojnic vydáme zítra, bude to po 9. hodině v zápisníku zahraničních zpravodajů. Ale za chvíli vám ve víkendovém radiožurnálu řekneme něco víc o medvídětech, o která se tam právě starají. Coldplay posíláme.

0: Slovenskou zoologickou zahradu v Bojnicích letos proslavila trojice osiřelých medvíďat. Jejich záchranu sledovali na sociálních sítích statisíce lidí, jenomže za branami nejstarší a také nejnavštěvovanější zoologické zahrady na Slovensku se odehrává i mnohem méně viditelná práce. Záchrana zraněných, pašovaných anebo osiřelých zvířat z celé země.
1: Bojnická zoo je rozlehlý park, který leží přímo pod pohádkovým zámkem. Její součástí je ale i oblast, kam se veřejnost vůbec nedostane. Rehabilitační stanice a právě tam začátkem roku přivezli tři osiřelá medvíďata. Byla podchlazená, vyhladovělá a bez sacího reflexu. Veterináři tehdy vůbec nevěděli, jestli přežijí první dny. Vedoucí úseku šelem Nina Mokrá u medvíďat byla od samotného začátku.
2: Nastupil velmi prísný 24-hodinový režim, kdy jsme se snažili vysloveně napodobnit medvědicu.
1: I navzdory maximálnímu úsilí jedno z medvíďat nakonec nepřežilo. Medvědí slečny Lada a Vesna, jména jim lidé vybrali v hlasování na sociálních sítích, mezitím dál rostly. Později k nim přibyla ještě třetí malá medvědice Zora. Ta byla zachráněná z Národního parku Velká Fatra. A aby toho nebylo málo, mezitím stanice přijala i mládě jezevce. Pro tým Bojnické zoo podle ošetřovatelky Niny Mokré žádná novinka. Záchrana volně žijících živočichů je tu každodenní rutina.
2: Jazvěca jsme teda těž ještě nemali, ale nakolko už jsme byli rozbehnuté při těch medvěďoch, tak to už v tom zabehnutom režime už nebyl taky problém, lebo se v podstatě len pridal.
1: Příběh medvíďat upozornil na práci, kterou Bojnická zoo dělá dlouhodobě. Rysy odchovaní v Bojnicích dnes žijí v Chorvatsku, Itálii i Francii. Zoo se podílela také na návratu bažantů Edwardsových do vietnamské přírody, což je druh, který prakticky vymizel. A chová i pár kriticky ohrožených kočkodanů. Výjmenovává mluvčí Andrea Klasová.
3: Máme záchytné centrum, kde máme různé zhábané živočichy, takže fungujeme na takýmto spôsobom, keď sa niekto niečo nelegálne chová, alebo sú nevhodné podmienky, alebo cez hranice niečo ide, čo nemá ísť, ak sú to živé zvieratá, tak to všetko končí u nás.
1: Zoo ale nepomáhá jen exotickým druhům. Společne s Tatranským národním parkem se podílí i na výskumu kamzíka tatranského nebo rysa karpatského. Zraněná či osiřelá zvířata tady rehabilitují a vracejí potom zpátky do přírody. Z Bojnic, Bára Vránová, Radiožurnál.

Jak víte, díky našim sportovním komentátorům mezi fotbalisty Dukly a Baníku Ostrava se rozhoduje o prvním sestupujícím z šance ligy, takže na pražskou Julisku za chviličku zase půjdeme.

0: Fotbalisté Dukly jsou blízko sestupu z šance ligy. V tom závěrečném kole nadstavbové skupiny o udržení prohrávali při našem posledním vstupu s Baníkem Ostrava 0-3. Jak to na Julisce vypadá teď, znovu řekne náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Baník Ostrava je blízko od toho, aby si alespoň prodloužil sezonu v tomto případě, protože vede 3-0 v nastavené době, 5 navíc minut ještě dal týmům rozhodčí Rouček, ale Dukla dnes hraje zápas, který je z kategorie těch nevídaných, 3 vlastní góly, 0-3. Pražská Dukla opustí nejvyšší domácí soutěž v den, kdy tady byli vyznamenáni hráči, kteří se postarali o velký úspěch před 40 lety, kdy Pražská Dukla se probila do semifinále tehdejšího poháru vítězů poháru, pak ztroskotala na tehdy famózním Dynamu Kyjev.

0: Ne. Pokud jsme zapli správně včas stopky Radiožurnálu Sport, už pouze 50 sekund dělí hráče a také fanoušky ostravského Baníku od toho, aby se mohli radovat, aby byl stvrzen výsledek 3-0, který znamená, že ostravský Baník se dostane do baráže o udržení se mezi elitou. Připomenu branky, 36. minuta, všechny byly vlastní, tu první si dal Pursitidis. Na něj bohužel navázal Traoré, bohužel z pohledu pražské Dukly, no a Penksa, ten uzavřel to skóre 0-3 z pohledu pražské Dukly. Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že...
1: A teď Pavel Petr, reportér Mladá Boleslav a Teplice.
2: Mladá Boleslav Teplice v nastaveném čase 0-2 a teď je právě konec tohoto duelu. Hosté se tedy mohou radovat ze stříbodového zisku. Míříme na utkání Zlín Slovácko. Tomáš Perutka.
3: Toto utkání před malou chvíli skončilo, konečný výsledek Zlín Slovácko 1-0. Jediným střelcem tohoto duelu je domácí obránce Kolář, který se prosadil v 10. minutě. No a teď je zápas o 7. místo mezi Olomoucí a Karvinou a Adam Kodet.
4: Olomouci už je dohráno a 6500 diváků a několik dalších navíc vidělo jednoznačné vítězství Sigmy Olomouc 4-0. V první půli skórovali Šturm a Barát, ve druhé střídající Rusek a pak také v 82. minutě Lurving hlavou z rohového kopu Michala Berana. Takže 4 góly vsítila Sigma. Karviná sice dala 2, ale ani jeden pro offside neplatil, takže nakonec to 7. místo v tabulce vybojovala Olomouc. Karviná ale končí, i když poražená, tak šťastná v této sezóně, protože ovládla před několika dny pohár MOL Cup. Sigma tedy vítězí nad Karvinou v souboji o 7. místo 4-0, celkově 7-1 v tom dvojzápase. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Martin Matějka.
5: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Důlní neštěstí v Čínském dole nepřežilo nejméně 90 lidí. Fotbalisté Dukly Praha sestupují do druhé nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova popojíždí více než hodinová kolona od sjezdu na Horní Počernice. A postupně se tvoří kupovitá oblačnost, odpolední teploty do 26 v Čechách měří až 28 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která připomíná takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
7: Udalost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
5: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců. Vláda loni vydala meziročně méně peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávka nebo platba veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny. Současná vláda tvrdí, že nelze jednoznačně vyčíslit dopady zaměstnanosti Ukrajinců. Podle posledních údajů, který zveřejnila minulá vláda, odvedli Ukrajinci jen za třetí čtvrtletí roku 2025 do státního rozpočtu 8,2 miliardy korun. Páteční výbuch plynu v čínském černouhelném dole ve městě Changchun nepřežilo nejméně 90 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z něj vysvobodili dalších skoro 250 lidí. Podle agentury Nová Čína překročila hladina oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
8: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Ještě dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupova, Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy.
6: Sport.
9: Fotbalisté Dukly Praha sestupují do druhé nejvyšší soutěže. V Šancelize na Julisce podlehli po třech vlastních gólech 0-3 Baníku Ostrava, který zabojuje o záchranu v baráži, stejně jako Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1. Teplice vyhráli 2-0 v Mladé Boleslavi a Olomouc si vítězstvím 4-0 nad Karvinou zajistila 7. místo. České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Friburgu zápas se Slovenskem. Na světovém šampionátu se oba týmy utkaly naposledy před 3 lety. Tehdy v Německu vyhráli Češi 3-2. Obránce národního týmu Michal Kempný očekává speciální atmosféru.
10: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
9: Zápas Česko-Slovensko začne zhruba za čtvrt hodiny v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 šňůra kamionů od Meziříčí na D10 dlouhá kolona od Radonic. Na D1 z Prahy do Brna před omezením u Osové Býtýšky na kilometru 150,5 nabírají zdržení hlavně kamiony po pojíždí od Velkého Meziříčí ze stého 47. kilometru. Osobní auta zpomalují až před zúžením na stém 50. Na dálnici D10 na výjezdu z metropole směrem na Turnov silničáři odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi své Myslicemi a Starou Boleslaví. Přetrvává kvůli tomu dnes extra dlouhé zdržení od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru.
12: Já v tom ještě furt stojím a už tady jsem hodin. Teď jsem se dostal za tu stavební četu, takže teďka jedním pruhem pojedu až do Staré Boleslavy, což jsou 4 kilometry a zase stojíme.
11: Výrazně si pomůžete, pokud už v Praze zvolíte náhradní trasu po silnici 610 na Kbely, Dřevčice a Brandý se Starou Boleslav. Průtah městem je průjezdný bez potíží. A v Praze ještě zůstaneme. Liberecká do centra zůstává ucpaná od nájezdu z Letňan. Je to kvůli zúžení vozovky. Průjezdný je tam pouze pravý pruh. Omezení je víkendové, tedy čekejte ho i během zítřka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší nedělní teploty 25 až 30 stupňů, na horách naměří kolem 22 a na Šumavě až 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začíná hokejové studio před zápasem Česko-Slovensko na světovém šampionátu. Slovo má moderátor Radiožurnálu Sport Adam Weidenthaler.
13: Pěkné sobotní odpoledne, ano, je tady pátý zápas českého národního týmu na aktuálním světovém šampionátu a je to zápas velmi zajímavý, možná ten vůbec nejzajímavější pro českého fanouška, protože Češi změří síly se Slováky, a to konkrétně v přímém souboji aktuálně o druhé místo ve skupině.
0: Hokejové mistrovství světa.
6: Radiožurnál Sport přímo u ledu.
13: Nakrátko ale ještě ve studiu, a to s olympijským šampionem a čtyřnásobným mistrem světa Martinem Procházkou. Hezký den.
14: Hezké odpoledne.
13: A spolu se mnou je tady ještě redaktor Krištof Kousal. Dobrý den.
15: Krásný den.
13: A máme přímo na místě taky dva reportéry, Petra Kadeřábka a Františka Kunu. A František Kuna má na komentátorském místě Radiožurnálu Sport taky jednoho exkluzivního hosta. Tak Františku, prosím, představ a o úvodní slovo.
16: Hezké odpoledne. Před zápasem Československo se hala plní, fanouci mají ve svých rukách mobilní telefony a tak nějakým způsobem osvěcují halu. Já mohu jen malou lampičkou posvítit na Petra Kváču, českého hokejového brankáře. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
16: Vy jste se rozhodl s námi spolu komentovat, tak na co se víc těšíte, na hokej nebo na tu vaši novou pozici?
17: Tak asi na obojí se těším, protože to bude pro mě taková nová zkušenost. Uvidím ten hokej zase trošku jinak a budu si ho moc trošku okomentovat, nebo budeme se tady o tom rovnou povídat a těším se na dobrý hokej, že dneska uvidím.
16: Vy jako dítě, když jste ještě měl čas na ten hokej koukat a nehrál jste ho, tak zkoušel jste si třeba komentovat něco?
17: No, tak když tak vzpomínám s rodičema, tak my jsme byli takový tiší spíš doma, že jsme fakt jenom koukali a hltali ten hokej minutu za minutou, ale doma teďka s manželkou to občas komentuju, no, ale...
16: Dobře, tak teď Československo, derby, vy jste ročník 1997, 4 roky po rozpadu federace jste se narodil, pro vás mladší hráče, oproti třeba Romanovi Červenkovi, jak moc velké je to derby?
17: Tak pro mě je to speciální, protože vlastně moje manželka je Slovenka, takže tam ta rivalita je a ten příběh znám, takže pro mě je to taky hodně speciální zápas.
14: Potkali jste se díky hokeji?
17: Prosím?
14: Jestli jste se potkali díky hokeji?
17: Ano, ano, ano. Když jsem působil v Třinci, tak jsme se tam poznali vlastně přes spoluhráče a od té doby jsme spolu, takže takový doma máme takový vždycky popichování trošku.
14: A je tady?
17: Ne, není tady, je doma.
14: Takže komunikujete na dálku. Československo za malou chvíli v přímém přenosu radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Blíží se také předzápasový rozhovor reportéra Petra Kadeřábka s českým útočníkem Jakubem Flekem, který má spoluhráče v dresu soupeře, vy taky, Martin Faško Rudáš a Servác Petrovský, který ale 13. útočník, tak mohl jste nějak poradit?
17: Jo, bavili jsme se vlastně s Ondrou Pavelcem, probírali nájezdy, to se probíráme vlastně i s golmanama, takže se ptali, jaké finty nebo jak většinou jezdí nájezdy nebo něco takového, protože se snažíme připravit úplně na všechno, takže tam jsem trošku poradil, protože Martina znám hodně dobře i z nájezdů, máme proti sobě v Liberci soutěže, takže jsem trošku poradil, tak uvidíme.
14: Říká reprezentační brankář Petr Kváča, který dnes bude spolu komentovat přímý přenos zápasu Československo. Martin Faško Rudáš je takový malý pravák. Jsou tihle hráči pro golmana ještě vy, když chytáte v tom klasickém gardu, řekněme, protivnější?
17: Trošku jo, vlastně na tu stranu, kam má tu hokejku, tak my jako leváci, golmani máme tu lapačku, kde je víc toho místa, takže dole většinou střílí dolů. A je to takové nepříjemné, on má ještě takovou dobrou ránu, takovou přesně do toho místa, tak to se hůř chytá, ale je to prostě pravák, je to hodně specifický jako na každého praváka.
14: Když se podíváme na tabulku skupiny B, tady ve Friburgu najdeme český tým na třetím místě, Slováci mají o bod víc, jak moc se všechny řeší tohle?
17: Vůbec.
14: Čekal jsem to.
17: My se opravdu soustředíme i na meetingách, na veškeré přípravě se soustředíme na ten zápas, na náš výkon a ty body vůbec nepočítáme a snažíme prostě vyhrát každý zápas.
14: Konec konců vy vlastně setrvání tady ve Friburgu pro čtvrtfinále máte ve svých rukou.
17: Přesně tak.
14: I kdyby se případně nepovedlo bodovat s Kanadou, tak případné vítězství dnes proti Slovensku toho českému národnímu týmu hodně pomůže. Jaké to je pro vás vidět tu zaplněnou halu z jiného místa než ve výstroji na střídačce?
17: Je to dost zajímavé. Ještě tady vlastně kolem nás, jak jsou další média, tak je to inačí. A
14: je to daleko? Jsem zvyklý to mít.
17: Zvyklý jsem mít to v bráně kolem sebe, takže jiná perspektiva. A to je tady hluk. Těším se na to. Bylo to hodně zajímavé pro mě dneska.
14: Je tu poměrně velký hluk, tak se nechceme teď překřikovat místním DJem, proto dostává slovo studio v Česku.
13: Děkujeme za to, to byl František Kuna spolu s Petrem Kváčou, třetím brankářem národního týmu, který je tedy aktuálně připravený na to, aby pomáhal právě Františkovi a Petru Kadeřábkovi v spolukomentování toho zápasu Československo. Začíná se za 8 minut. Jaká je teď příprava, Martine Procházko, na samotný zápas, co se tak 8 minut před samotným duelem děje? Stíháš se ještě protahovat, ještě zavazuješ brusle nebo co konkrétně?
15: Já myslím, že už teďka hráči už jsou v celé té výstroji připraveni. Přece jenom teďka už tam možná v této chvíli jsou i trenéři, že tam padají poslední pokyny, poslední nějaké takové informace, motivační věci, protože si myslím, že teďka už je takový ideální čas, protože pak už často vidíme hráče, že už stojí nějaké 3 minuty před začátkem vazování, stojí už vlastně v tom vestibulu vlastně mimo kabinu a tam už se nějakým způsobem sami soustředí. Takže teď si myslím, že opravdu přichází ty poslední pokyny od trenéru.
13: Česko zatím se 3 výhrami, 1 ztráta v utkání se Slovinskem. Slováci mají 4 výhry, ale taky se Slovinskem trošku škobrtli, tak je to takový kolorit tohoto šampionátu, že silné týmy často ztrácejí body. Dnes jsme ostatně viděli, kterak zase Spojené státy americké zaváhaly a odevzdali všechny body Lotyšům.
15: No, stávají, právě tady ty zápisy stávají. Evidentně to prostě mají všechny týmy podobně. Kanada taky porazila Slovinsko 3-1 až, takže dá se očekávat, že prostě není to tam úplně třeba z té strany favorita úplně na 100%. Každopádně nám se to stalo tak, že jsme ztratili zbytečně 2 body. Jo. Myslím si, že tady opravdu to byla škoda, protože by se měli teďka úplně jiné možnosti v postavení v tabulce.
18: Slováci tedy zatím bez porážky, možná to vypadá trošku hrozivě před zápasem s Českem, ale Slováci mají za sebou jenom ty papírově slabší soupeře. Připomeňme, Slováci 4. tým z letošních olympijských her, z toho týmu ale Slovákům zbylo jenom 6 hráčů, takže tam tolik možná hrozit nebudou.
13: Zajímavost od Krištofa Kousala, dostaneme se k tomu za chviličku, ale teď Petr Kadeřábek, který má na rozhovor jednoho z českých reprezentantů přímo u ledové plochy. Petře.
19: U mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport stojí Jakub Flek. Jakube, když se podíváte na tribuny, jak se těšíte na to československé derby?
20: Těším se moc, doufal jsem v to, že bude hodně lidí, je to narvaný prasknutí, takže super.
19: Je to pro vás o to víc motivovanější zápas, že tam máte 2 spoluhráče z klubu?
20: Na to nekoukám, koukám jenom čistě na soupeře a nezabývám se úplně tím, kdo proti ně hraje. Samozřejmě je to i trošku výhoda, že kluky znám, znám jejich návyky, ale nekoukám na to, kdo proti mě stojí na ledě.
19: Jakube, jak to vypadá v české kabině? Je ta namotivovanost teď největší zatím z těch zápasů na mistrovství světa?
20: To si netroufnu říct, myslím si, že ta namotivovanost je furt stejná. Dneska je to trošku umocnění tím, že hrajeme s našima sousedama, takže asi možná o trošku víc, ale nevidím v tom nějaký extra rozdíl.
19: Jakube, se daří a doufejme, že po zápase spolu uděláme rozhovor po vítězném utkání.
20: Domluveno.
19: Říká Jakub Flek, už za pár minut začne souboj mezi Českem a Slovenskem na mistrovství světa.
13: To byl Petr Kadeřábek, my jsme dál ve studiu s redaktorem Krištofem Kousalem a olympijským šampionem Martinem Procházkou. Martine, ty jsi zažil tu éru bezprostředně po rozpadu Československa, tak jaké to byly zápasy, když si to tak vybavíš? Skutečně tam bylo o motivaci postaráno možná o dost víc než v těch dnešních zápasech, protože ruku na srdce drtivá většina reprezentantů, kteří se dnes setkávají, už jsou narozeni třeba po roce 1993.
15: Je to tak, jak říkáš, oni už to nemají tak společně, jako jsme měli my. Každopádně tím, že po tom rozpadu Slováci šli až do skupiny C a museli si to vybojovat, tak opravdu tam v nich byla obrovská křivda. Oni to cítili velmi špatně prostě a ty zápasy, které potom, když postoupili do skupiny A a byly právě mezi námi a nimi, tak byly hodně vyhrocené, až někdy kolikrát nepříjemné, ať v prostředí na tréninkách nebo před zápasem. No, nebylo to nic přímo, nebylo to žádné pošťuchování ze srandy, ale bylo tam fakt opravdu taková ta nevraživost. Často právě Slováci byli velmi emotivní, byli přemotivovaní. Takže nám trenéři říkali, hele, hoďte to za hlavu, neřešte to, protože oni se opravdu s tím svým motivací nebo tím přemotivováním, oni se vlastně kolikrát o ty utkání přišli, protože byli opravdu velmi podrážení.
18: My to utkání často rámujeme jako federální derby a jako zápas, který má trošku větší náboj. Já jsem vlastně nikdy to neuměl úplně přesně vysvětlit, proč mám ten pocit, že Slováci možná to hrotí trošku víc než Češi. Tohle je asi to vysvětlení, že jo. Oni se to museli vybojovat.
15: Přesně tak. Oni prostě tím, že IHF dalo až do té skupiny C, tak museli 2 roky o to bojovat, aby se vrátili. Myslím, že se to povedlo hned během 2 let, což měli samozřejmě velmi kvalitní hráče. Tam byl Žikmu Palfi, další Šatan, prostě byli tam spousta výborných borců. Ale ta křivda tam právě byla díky tomu, že spadli do toho Cčka. No. Takže pak samozřejmě, když nastoupili do A, tak bylo logické, že jsme jim nevonili, jak se říká. No.
13: Teď už Palfi, Šatan nebo Bondra v týmu ale nefigurují. Je tam 6 hráčů z olympijského turnaje v Miláně. Češi mají 8. Jak cítíš, řekněme, kvalitu obou kádrů? Jsou na tom Češi třeba papírově lépe navzdory tomu, že v tabulce ztrácí 1 bod za Slovenskem. Ale na druhou stranu Slováci měli o něco lehčí los.
15: Lehčí los, ale já se bojím říct jedno slovo, bo je to velmi vyrovnané. Já bych řekl, oba dva ty týmy jsou opravdu hodně vyrovnané, mají tam spousta jak zkušených hráčů, tak i mladých hráčů, dostávají prostory ty mladí kluci, takže to utkání bude za mě velmi vyrovnané. Myslím si, že když se dostaneme k typu, tak remíza asi mě nemine říci.
18: Já nebudu typovat, chtěl jsem jenom k tomu doříct, že Slováci mají zajímavý ten kádr v tom, že je tam 7 hráčů z nižších amerických soutěží. Je tam hodně mladých, nadějných slovenských hokejistů, těm dal prostor Vladimír Orsák v tomhle výběru a je to společně s Američany nejmladší výběr na celém šampionátu, takže tam určitě perspektiva do budoucna a můžeme říct generační obměna taky velká na Slovensku.
13: Ale Češi mají 28 let v průměru, tak to vypadá, že bude stáří proti mladým.
15: Jo, tak říkám, máme tam taky hodně zkušených kluků, ale máme tam taky mladíky, že jo, už jsme se o nich bavili, obránci, ať tam je Tomáš Galvas, ať tam je Cibulka, ať tam je prostě Alšer, samozřejmě dá se takhle pozbírat taky pár hráčů u nás, takže myslím, že to bude spíše takové velmi vyrovnané bojovné utkání ze spoustou soubojů, bude tam, možná tam bude pár strkaníček, uvidíme, jak se to utkání bude vyvíjet, to si myslím, že bude taky záležet.
13: To říká Martin Procházka, olympijský šampion, kterému zatím děkuju za úvodní slova ve studiu Radiožurnálu Sport. Martine, díky.
15: Děkuju.
13: Mluvil taky Krištof Kousal, i tobě díky za přípravu.
18: Těšíme se na slyšenou.
13: No a my se vydáváme už do švýcarského Friburgu, kde je všechno na spadnutí zhruba za minutku. Začne utkání Česko versus Slovensko. Komentovat budou Petr Kadeřábek, František Kuna a taky náš speciální host, brankář národního týmu Petr Kváča.
16: Hezké odpoledne ze švýcarského Friburgu. Minuta zbývá do začátku zápasu Česko-Slovensko. Na turnaji je to pro oba týmy v pořadí pátý zápas, co mají Češi a Slováci společné, kromě toho, že bydlí na stejném hotelu, je i to, že ztratili body proti Slovincům. Češi získali bod, Slováci dva body za vítězství po samostatných nájezdech. V prvním českém útoku dnes nastupují Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Martin Kaut. Trenéři trochu proházeli sestavu. Druhá lajna Kubalík, Flek Tomášek, ta třetí Melovský, Bliml, Voženílek. Ve čtvrté zůstávají Šmelař, Černoch a Beránek. Ti spolu hrají od začátku šampionátu. 13. útočníkem dnes Michal Kovarčík. Mimo sestavu, kromě našeho hosta Petra Kváči, ještě obránci Jan Ščotka a také Jan Mandát. Na 7 obránců tedy nastupují Češi. Petr Kváča u mikrofonu při své premiéře, jakožto spolukomentátora. Dobrý den ještě jednou.
17: Dobrý den.
16: Tak jdeme na to. Začíná zápas Česko-Slovensko. Lukáš Sedlák už se bude pomalu sklánět na úvodní vazování a jakmile stihne hudba v zaplněné hale ve Friburgu, která je plná českých a slovenských fanoušků, začne zápas dvou rivalů, kteří se naposledy na světovém šampionátu utkali proti sobě před 3 lety. Hozeno, Češi vyhrávají úvodní vazování a Kempný dává Hronkovi na obrané modré čáře. Protečovaný kotouč za slovenskou branku, kam jde golman Hlavaj, rozehrává po plexisklepu směrem k modré čáře, tam ale kotouč nedoputoval a hraje se v obraném rohu Slováků, kde už je slovenská obrana připravená, kotouč do středního pásma, který nedoputoval k Pospíšilovi a nakonec může hrát Roman Červenka. Přihrává obráncům Kempný na levém kruhu, dává na pravý kruh pro Hronka, ten jde do středního pásma přes pravé hrazení. Češi jdou dopředu, protečovaný kotouč Hlavaj jde znovu z branky, tentokrát rozhrává backendem a ve středním pásmu mohl hrát Pospíšil, ale chybná přihrávka Slováků. Těží z toho Cibulka, který dělá tyčku na pravé straně útočného pásma, přihrávka na modrou nakonec nepřichází, za branku už ano, tam je Jakub Flek, z pravého rohu si přikopl pravou nohou kotouč a dává ho k modré čáře. Výměna mezi českými beky, Hájek nalevo dává za branku, kotouč projíždí až k Flekovi, ten do něj backendem šťouchnul po Tomášek, pomáhá napadat v útočném pásmu. Končí první minuta zápasu, Slováci s pukem, stav zápasu 0-0.
19: Kmec rozváží kotouč, zvrací za branku, rychlá kombinace. Liška si bere puk mezi obranými kruhy, ale po ose hřiště nepřihrál. Teď si ještě vyměňuje s Kochem kotouč, Kmec jej vyveze do středního pásma po levé straně názvě za českou branku. Tam bude první Ticháček, kombinuje s Voženilkem, který stojí v pravém, u pravého mantinelu z pohledu Slováku, ale ti se nedostali ke kotouči a Marek Alšer může hrát s Blimlem, ten rychle kombinuje s Ticháčkem. Ticháčkovi na chviličku utekl ten kotouč z čepele a tak nemohl přihrát Melovskému. První zákrok hlava je, kotouč k němu doputoval, po minutě a půl je stav Československo zatím 0-0.
16: Petr Kváča je tu s námi, tak vaše první glosa, máte prostor.
17: Tak je to hodně rychlé. To komentování, jak tak poslouchám tady, já jsem tady vedle vás. A na ledě, myslím si, že ty první minuty budou hlavně o tom se trošku oťukat navzájem, zjistit, jak ten soupeř je nastavený na ten zápas a pak využít toho, některé toho zaváhání.
16: Daniel Voženílek prohrává buly v útočném pásmu a Slováci mohou dopředu. Sýkora na levé straně útočného pásma. Nahození za českou branku, tam je první Galvas, který je popostrčený, ale nevadí mu to a tak může přijít kotouč k modré čáře. Hrají Češi. Na levé straně útočného pásma už je Galvas, dostává se do úhlu, nahazuje, ale kotouč míří do pravého rohu, projíždí k mantinelu, kde mohou hrát Slováci. Chromiak se snažil získat kotouč lob k české obraně. Hronek musí do obraného rohu, ale jeho přihrávka je prudká, nepřesná, ale nepíská se zakázané uvolnění. Někdo ten kotouč tečoval, Češi střídají, Slováci také. 2 minuty za námi, stav 0-0. Teď ale Slováci se provinili proti pravidlům, zakázané uvolnění a český tým se přestěhuje do útočného pásma. Začala nám 3. minuta, Česko-Slovensko 0-0. Petr Kváča s námi na komentátorské pozici. Slovenský golman Hlavaj už si osahal dvakrát kotouč, jak je to důležité?
17: Je to hodně důležité, ale spíše pro toho golmana lepší, když ta střela trošku letí, než když je to nahození z toho středního pásma. Takže je lepší, když je tam střela.
19: Černoch bojuje o kotouč v útočném pásmu, ale znovu prohrávají Češi Buly a tak musí před Petrovským rychle spěchat dozadu Cibulka. Dobrá přihrávka od Kempného, kterou ale Chmelař nezpracoval. Je tady možnost pro Petrovského. Ten je z levé strany a vypálil pod lapačkou. Propadl Kořenářově kotouč, ale nakonec skončil mimo tři tyče. Kempný může uklidnit hru, zajede za branku, zabrzdí a bude hledat svého spoluhráče. Kdo jim bude, to se dozvíme až ve chvíli, kdy naskočí první útočná formace, tedy Červenka, Sedlák a Kaut. Kaut najíždí po pravé straně, ale Kempný hledá spíše Sedláka, který protočoval sám pro sebe do pravého útočného rohu. Přišel mu na pomoci Kaut, ten brzdí, hezky oklamal napadajícího Petrovského, jenže jeho předávka na Alšera nebyla úplně přesná, ještě zabojoval Hájek. Alšer najíždí v sedranku, Alšer, jeho rána a hlava si připisuje těžký zákrok. Řekl bych, že to měl teď Marek Alšer až moc blízkou branky, ale velmi dobře se teď předvedl mladý český bek, který se vůbec nebál postoupit až do předrankového prostoru. Hra už teď mezi modrými čarami. Kaut se otáčí na středovém kruhu, vypálí, protože nemá podporu svých spoluhráčů. Kotouč pleskl zadní mantinel. Gajdošej vyvazuje a Faško Rudáš jede zprava, najíždí mu tam ještě Martin Pospíšil, ale ten Kotouč směřoval až k pravému mantinelu z pohledu bránících Čechů a Ticháček. Může nahrát o mantinel Flekovi, ten je dostatečně rychlý, takže vynuloval offside a teď bude bojovat ještě za mantinelem. Kotouč vypadl mezi obrané slovenské kruhy. Mešár ho mohl vyvést, ale zamotal se mu mezi bruslemi a tak může v klidu odcouvat na obrané kruhy Hronek. Rychlá přihrávka Ticháčkova nebyla úplně přesná, Jakub Flek ale míří ještě do pravého útočného rohu, společně s Božnílkem vybojovali pro Hronka. Hronek napřehuje, pálí do klubka Těliště, Flek zblízka dorážka, hlavaju zákrok. Velká šance poté, kdy Hronek pálil do dvojice českých hráčů stojící před brankou. To je přesně to, na co upozorňovali čeští trenéři. Boženílek v obraném pásmu ale teď prohrál s okuliarem souboj, ale vrátil se do něj Hronek a teď to bylo jak od pařezu. Se odrazil okuliár, tohle byla rána od Hronka, ještě si tam něco vyříkává, je přerušeno po 4 minutách a 10 vteřinách, stále platí 0-0, ale Petře, velmi dobré šance českého týmu.
17: Musím říct, že ano, kluci parádně napadají a pak z toho vznikají ty šance a parádně se kluci natlačili do té brány. Super prostřelení od Filipa do brány a pak ty dorážky. Hlavaj byl připravený, ale přesně tohle chceme předvádět co nejvíckrát, protože ta pak ta šance je samozřejmě větší.
16: Pazování v obraném pásmu českého týmu po levé ruce Josefa Kořenáře. 5. minuta začíná, stav 0-0 mezi Českem a Slovenskem. Týmem přenosu radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Melovský vyhrává Buly ke kruhům, kde je Blimila, ale zamotal se mu kotouč pod bruslemi a tak mohou hrát Slováci. Chromiak je v levém rohu. Cibulka se ho snažil natlačit na mantinel, ale neúspěšně. Puk je na modré, Kmec může nahodit, kotouč míří za branku českého týmu. Probouzejí se čeští i slovenští fanoušci, hrají ale Slováci. Rosadič udržel pásmo, Češi za brankou, Cibulka dává do levého rohu, kam musí spěchat obrana národního týmu a třeba i Boženílek čeká na to, až kotouč vypadne. Vypadl za branku, kde je Slovák Sýkora, toho brání Melovský a přichází mu pomáhat Kempný. 2-2 je teď situace, Slováci doplnili ten souboj, Čedrle přišel pro puk a teď na další dobu Slováci v útočném pásmu, ale už bez puku a ve střední třetině může něco vymyslet Melovský, ale o kotouč přišel. Slováci nahazují a musí vyklidit útočné pásmo, končí 5. minuta zápasu Česko-Slovensko, zatím stále 0-0.
19: Kempný mezi obranými kruhy na ose hřiště hledá, komu by přihrál a našel Beránka, který po pravé straně jede do útočného pásma, Černocho podporuje, nahrává za branku, Chmelař natlačil na mantinel Kňažka, ale přišel o kotouč a Kok může rozehrát. Dává doleva, protočovaný kotouč míří za Kořenáře, ten pomáhá svým bekům. Hájek může hrát pod pravým kruhem, rychlá kombinace s Černochem na krátkou vzdálenost a Chmelař se snaží napadat Kocha, nebyl úspěšný a tak je tady protiútor, který vede slovenský tým nahození před branku, kde už se zdálo, že by se mohli Slováci dostat k kotouči, Petrovský ale nespracoval a tak může hrát Alšer. Jeho vysoký oblouk rukavicí zpracoval Beránek, byl atakován Kňažkem, ale nebude se vylučovat. Koch tak může v klidu rozehrát. Kotouč spěchá na Pospíšila, tedy Martina Pospíšila, Gajdoš, Lichtindovský bek nahazuje na Kořenáře a ten lapil nahození za červenou čárou do své lapačky. Je znovu přerušeno, končí 6. minuta. Slovensko hraje s Českem zatím bez branek 0-0.
16: Petr Kváča je s námi na komentátorské pozici. Tak už se i Josef Kořenář dostává
17: do akce. Teď už měl i zákrok předtím. ona je to z té plné rychlosti tam, to bylo 3 minutky 4 zpátky. Když je takhle golman osahá, kde správně stojí, i když ho to jenom škrtne a lidí to ven, tak hnedka se cítí líp, teďka už chytil do lapačky, tak super. Jen tak pokračovat, dávat si pozor na ty volný prostor před bránou.
1: Vozeno v českém obraném pásmu, Hronek vyváží Kotouč, už je u červené, dává na levý mantinel pro červenku, ten žabičkou posílá Kotouč před branku, jenomže tam byl Slovák Gajdoš a pospíšil muže do středního pásma, ale zastavil ho Sedlák, získal Kotouč, ale pak u něj zase přišel, pospíšil, dává před sebe, ale chybně, ani česká rozehrávka do střední třetiny není přesná od Galvase a tak hrají Slováci za vlastní brankou, jenomže dobře napadá třeba i Kaut v pravém útočném rohu, je tam s červenkou, ale Slováci jsou hodně drsní a důrazní, Gajdoš jmenovitě Kaut, ale vybojoval Kotouč, dává ho backendem k modré čáře. Galvas si přehodil z backendu na forehand a pálí, rána sražená do ochranné sítě. Dobrou práci tam odvedl Filip Mešár, který klekl do té rány. První čas na úpravu ledové plochy v 7. minutě přerušeno. Československo 0-0. Spolu s námi je tu Petr Kváča. Přijde vám, že už se to trochu vyrovnalo?
17: Prosím?
1: Jestli vám přijde, že už se to trochu vyrovnalo.
17: Jo, už si myslím, že teďka to bude takový vyčkávání, že každý tým, jsou to, pro každý tým jsou to důležitý body a bude chtít pracovat na tom svém systému a bude se čekat opravdu na tu mini chybu nebo na to, kdo bude víc takový průbojný v tom útočném pásmu. Teď jsme viděli tady na pravé straně parádní vybojování Kotouče, hnedka to šlo nahoru, pak Galvasovi kličky na modré čáře a dostat ten puk na bránu, bohužel neprostřelil, ale tohle si myslím, že je ta cesta, jak dostat Slováky pod tlak a vytvořit si potom před brankovým prostoru ty dorážky a ty větší šance.
19: Mě docela fascinovalo, jak Roman Červenka přebrusil slovenského obránce, 40-letý sprinter tady předvedl, že je pořád rychlý.
17: Jo, tak to je Roman tohle umí, on má výborný skluz a prostě chce dát ten gol za každou cenu, takže myslím, že to taky potom rozhoduje, jak ten člověk prostě to chce a my chceme opravdu dneska hodně vyhrát.
19: Hazování po levici brankáře hlava je, uklidováče ta už opustila hrací plochu 6,5 minuty. Je za námi, 3-2 je to na střeli ve prospěch českého týmu na goly, ale zatím 0-0. Tomášek vyhrává, boli posunutí na tykáčka, rychlá kombinace, Kubalík pálí z první bez přípravy nad kruhem, ale Kotouč minul slovenskou branku a nakonec vyplaval přes zadní roh až do obraného pásma Čechů. Tady je Hronek, hraje vlevo, po mantinelu protečoval Kubalík, jenže to bylo ještě před červenou čárou, anebo se Kotouče vůbec nedotkl a tak Hronkova přihrávka byla dlouhá, je z toho další zakázané uvolnění, ale asi tohle to chceme po Filipu Hronkovi, aby hledal kolmice, my jsme spolupráce.
17: Určitě a chceme rychle obracet tu hru nahoru, protože než se ta soupeřová obrana zase dá dohromady, tak tam vznikají ty prostory, takže Filip viděl, zkusil to, ale zase. To opakování je to nejlepší v tom zápase, co může být.
1: Hazování v obraném pásmu českého týmu, 7. minuta 0-0. Hronek lobuje až do slovenského brankoviště, ale jen těsně vedle něj a taky z toho zakázané uvolnění českého týmu, který si tak může zase trochu oddychnout, protože hráči nemohou střídat. To je už dlouho trvající pravidlo při zakázaném uvolnění a tak se opakuje hazování po pravé ruce Josefa Kořenáře. Centři už začínají být připraveni, David Tomášek se sklání na vazování v obraném pásmu. V 7. minutě tedy stále 0-0 mezi Českem a Slovenskem. Tomášek posílá Kotouč k mantinelu, už se dostává do českého rohu. Hronek musí do souboje s Liškou, puk ale mají Češi. Flek našel Kubalíka, ten v útočném pásmu zleva doprava zase Flekovi, který o mantinel přihrává bekům, jenže nakonec se z toho puk za slovenskou brankou. Kubalík ho má v levém rohu, backendem dává na modrou. A je tam z toho šance pro Kubalíka z levého kruhu. Ten vypálil hlava i vyrazil Kotouč. Ještě Tomášek dorazil jednou rukou na backhand. Těžká pozice, ale Slováci nakonec získávají Kotouč, ale pak o něj lacině přicházejí po dobré práci Kubalíka s Flekem. U pravého mantinelu už ale Češi neudrželi pásmo a Cibulka spěchá, rozhoduje u Kotouče první. Slováci nemohou střídat, byť mířili ke střídačce. V 8. minutě tak dál platí stav 0-0 mezi Českem a Slovenskem.
19: Dobrý pohyb.
17: Super přenesení zase hry na modrou čáru. Dominik si tam parádně sjel, také možnost to dostat z tý modrý na toho najíždějícího útočníka, protože většinou ta obrana je konsolidovaná dole, takže ty prostory tam vznikají nahoře a zase je to je to změna, je to jiný úhel na toho golmana než od té modré čáry a vznikají tam jiné dorážky zase, kluci zase pracují dobře před brankovým prostorem.
19: Uvidíme, jaký obrazec nám předvede Milovského útok, ale Milovský prohrává Buly, ale Kotouk se nedostal do středního pásma. Kempný jej dobře zastavil, Boženílek dává dole levého útočného rohu. Puk vyběhl Cibulkovi, ale na protilehlé straně u modré čáry až do středního pásma. Nakonec Slováci mohou hrát, Češi by se vystavili do postavení mimo hru. A tak Slováci mohli vystřídat, tady je možnost pro Radivojeviče rozehrát na Čedrleho, který míří do levého útočného rohu. Sýkora mu pomáhá, ale Kempný vyjede jako vítěz tohoto souboje, vede Kotouč doleva, tam ho přenechává Boženílkovi, rychle je přehrání zprava doleva na Hájka, ten kombinuje s Boženílkem, ten už je v útočném pásmu, pádí to!
16: Daniel Boženílek nádherně trefil zápěstím, jen co převzal Kotouč do útočného pásma, tak nad lopačku překonává brankáře Hlavaje a v 9. minutě na jím začátku je Daniel Boženílek prvním střelcem derby tady mezi Čechy a Slováky. Češi vedou 1-0.
17: Super, to byla fantastická rána skrz nohy beka, to je pro golmana obtížné to najít, protože jim musí jít hlavou trošku níž a když to ještě ten hráč parádně schová, teď se na to můžeme podívat znova, mezi nohama to prostě nevidí golman, ten release toho puku z té čepele a když je to dobře umístěný, tak i z takovýhle vzdálenosti je to prostě nechytatelný.
19: Ono to bylo metr a půl za modrou čárou.
17: No, relativně, přesně tak. A i tak je to gól, ale výborně to udělal Daniel, parádní přihrávka, prostě střela. Takže vedeme 1-0 a jedeme dál.
19: Petr Kváče viditelně rozradostně nausmívá se.
17: To je parádní vstup, 10 minut za náma, 9 a trošku vás to uklidní ten gól.
16: Pokračujeme v Hozeno, Češi vedou 1-0, ozve se hlášení střelce, ale Češi už mohou s Kotoučem vymýšlet středem kluziště nějakou akci, přihrávka dopředu na Beránka, ten protečoval a jde napadat Gajdoše, souboj 1-1, ale Slováci to zdvojili a i proto má Kotouč za brankou Štrbák, ten brzdí, dělá kličku napadajícímu Černochovi, který jde za pukem znovu přes pravý mantinel, jdou Slováci dopředu, ale ta teč byla ještě u modré a tak se píská zakázané uvolnění, dobře postavená česká obrana u modré čáry, beci tam byli včas a teď mohou čeští fanoušci oslavit a znovu se na kostce nad ledem prohlédnout ten gólový zásah Daniela Voženílka. Vazovat se bude v útočném pásmu na levé straně z pohledu českého národního týmu na ledě úvodní formace na vazování se tak sklání Lukáš Sedlák, za sebou má Galva se s Hronkem. Čekáme na Buly v útočném pásmu českého týmu. 9. minuta, 1-0 pro Česko. Slováci vyhrávají Buly a opravý mantinel mohou dopředu Kňažko. Poslal Kotouč k červené, tam je Sedlák, dává doprava. Hronek naznačil střelu, ale nakonec přihrál Kautovi na brusle, ten nespracoval. A hrají Slováci, Petrovský posouvá Kotouč do útočného pásma. Sedlák u červené vlevo, dává po červené zleva doprava na Kauta, ten už je ve třetině, přenechal za sebou Červenkovi. Červenka na pravém kruhu, pálí rána, sražená do ochranné sítě. To byla pozice podobná, odkud pálil Daniel Voženílek.
17: Přesně tak a myslím, že kluci teďka viděli, že Daniel z toho dal góla, tak to budou zkoušet. A fantastická rána, myslím, že to možná bylo i tečované od toho beka. Ale jen tak dál, tlačit se do brány, hodně střel a snad tam padne dokonce třetin ještě jeden.
19: Teď se o to pokusí Tomáškův útok s Kubalíkem a Flekem. Tomášek půjde na Buly, proti němu Martin Pospíšil. Souboj polovice, brankáře hlava je ještě urovnávání hráčů tak, aby stáli dle předepsané, dle pravidel. Nakonec ale vyhrávají Slováci, Kotouč, Kňažko nahazuje do středního pásma, odkud se snaží prodrat Faškorudáš do útočného pásma, ale byl tam jen chvilku, nakonec vyhození do středního pásma, malé zaváhání od Kňažka, které ale Kubalík nevyužil a tak se musí znovu Češi vracet do obraného pásma, kde to udělal velmi dobře Galvas, jeho přihrávka nebyla přesná, trefila brusly jednoho ze Slováků a tak se musí vracet do souboje do levého obraného rohu. Přichází na pomoc ještě Kubalík a také Hronek, ten vše uklidnil a nakonec Kotouč vypadl od zadního mantinelu do lapačky brankáře Kořenáře, který uklidňuje hru, přerušuje.
17: Ale viděli jsme tam zase, Pospíšil tam dojížděl, trefil už i po odpískání Tomáše a to už je takový, chcete být agresivní a i tohle vlastně, i po té hře je tohle taková ta mentální hra, že vlastně mu nedají ani prostor, protože vědí, co je, co umí za kličky a jak umí rozehrát puk, takže to se viděli i tu situaci předtím, že ho chtěl dohrát co nejvíc, aby prostě viděl, že je na ledě.
16: Říká Petr Kváča, který zná Tomáše Galvase z klubové úrovně. Teď v hazování Slováci vyhrávají boli v útočném pásmu. Češi vedou v 10. minutě 1-0. Rána od modré mimo branku projíždí až k modré čáře na levou stranu, kde je Rosandič. Rána z prostředka modré čáry od Okuliara. Kotouč v pravém rohu už u modré. Slováci znovu. Gajdoš naznačil střelu. Přidávka na modrou doprostřed. Okuliarova rána. Kořenář vykopává pravým betonem, ale Češi už mohou dopředu. Amelovský dává kotouč na červenou Blimlovi. Ten už je v pásmu. Pálí přes beka znovu, ale trefil Gajdošovi brusle. Hraje se za slovenskou brankou. Bliml bojuje o kotouč, ale půjde napadat ještě do rohu také Melovský. Dobře to dělá i Boženílek. Melovský vybojoval, na modré má spoluhráče Ticháček, míchá s pukem, dává na mantinela, rychlá výměna znovu Ticháček, teď ale nestihl přihrát, nahazuje tak za branku. Kotouč na jistotu, který přeskočil hokejku Blimlovi, a napadá ještě Alšer, který udržel pásmo pro český tým a teď se vydal do role útočníka, ušetřil nějaký čas, ale Češi ve většině střídají a tak mohou hrát Slováci na malou chvíli. Hrivík za vlastní branku předává kotouč pro Rosandiče. Začala 11. minuta zápasu. Česko vede nad Slovenskem 1-0. Hraje Rosandič. Rozjíždí se středem koziště velmi volně, ale parťáky už má rozjeté. Nakonec přihrál ale na paty. I tak mohou Slováci do útočného pásma. Sýkora daleko nedoputoval a hraje Černoch. Kotouč má na červené vlevo. Už v útočném pásmu přibrzdil, vypálil. Hlavaj posílá kotouč do rohu a mohou hrát Slováci. Teď chvíle klidu na českých holích. Puk má Cibulka v obraném pásmu. Končí 11. minuta. Česko Slovensko 1-0.
19: A jak mezi obranými kruhy nabírá rychlost, před ním jde Beránek, ale jakoby ho tlačil před sebou, tak si to rozmyslel, najel doprava, nahodil za branku, ale tam nebyli. Češi šli střídat a Sýkora může přejet červenou čáru, nahazuje pro Četrleho do rohu, ale tam bude první Hájek, který přenechává Hromkovi. Ten posunul doprava, kde nebyl úplně připravený Kaut, a tak se Kok vydal až do levého útočného rohu. Sýkora byl namazán na mantinel a tím Slováci o kotouč přišli. Teď už s ním pílí vpřed po pravé straně Sedlák. Zajíždí za branku, vede kotouč jednou rukou, přidává ještě Kemplému. Kemplý objíždí branku. Tohle je škoda. Jen pár centimetrů chybělo k tomu, aby Kemplý po obětí branky zasunul do odkryté části branky kotouč. Teď se musel vrátit pro puk zpět do obraného pásma. Dává Kautovi. Ten je vpravo v útočném pásmu a posouvá na Sedláka. Sedlák objíždí branku, tam byl Červenka, ale byl to Kubalík, ale ten puk nakonec jel na slovenské hole. Ty už jsou Slováci v útočném pásmu, ale pouze za cenu postavení mimo hru. Je tedy za námi 12 minut, Češi vedou 1-0, ale viděli jsme i první velké šance Slovenska a pak další možnost českého týmu.
17: Jo, tak Slováci se udrželi vlastně na puku trošku déle než předtím. Měli tam nějaké střely od modrý, ale Pepa se je parádně našel a občas už si ten golman jenom klekne, protože těch hráčů je tam před váma tolik, že musíte věřit ty svým pozice, a na Pepovi bylo vidět, že tam je. A pak tady byly ty velké šance, nevím, jestli to golman Hlavej chytil, nebo jestli tam mu pomohl nějaký obránce, ale já bych chtěl ještě vyzvihnout to, že když vlastně Slováci mají puk pod kontrolou a vyjíždějí s ním, tak máme super rozebraný ty hráče do toho útoku a hnedka z toho můžeme těžit zase dopředu, že budou tam hnedka takový ty kontry rychlí. Každý hráč má toho svýho ve středním pásmu a viděli jsme to, že ty Slováky jsme zastavovali ještě u té modré čáry a hnedka jsme z toho zase mohli vyjet. Takže tomhle jenom vydržet a pokračovat a hodně berem potom sílu, že se musí tlačit furt do těch plnej.
16: Říká reprezentační brankář Petr Kváča, který dnes spolu komentuje s námi přímý přenos radiožurnálu digitální stanice Radiožurnál Sport. Česko vede nad Slovenskem po necelých 12 odehraných minutách 1-0. Jediným střelcem zatím Daniel Boženílek, který se trefil na začátku 9. minuty. Teď se bude vhazovat ve středním pásmu po slovenském offsideu, blíž tedy k brance Josefa Kořenáře. Čekáme na to, až se zavřou vrata za slovenskou brankou, končí úprava ledové plochy a signál je jasný směrem k rozhodčím, můžeme pokračovat. Centři pomalu, ale jistě připraveni. Andrej Kolár a proti němu David Tomášek na vhazování. Ještě ale chvíli čekáme, Čárový má kotouč položený na tom červeném puntíku a nejspíš ještě možná i třeba televizní přenosy zdržují tohle vazování, ale už můžeme pokračovat. 1-0 pro Česko, Kolár versus Tomášek, úspěšnější český centr Alšer dává v obraném pásmu zprava doleva, Ticháček rychle dopředu, doleva na Kubalíka, ten byl do pásma, nahodil za branku, tam jsou Slováci ale dříve u kotouče. I tak dobré české napadání a Kubalík v pravém rohu
1: nezískal Kotouč. Ten vypul před branku Slováků a u modré čáry už ve střední třetině je Ticháček, dává backendem mezi kruhy Alšerovi, ale ten musí spěchat. Naznačil kličku a pak přidává backendem v rámci obrané třetiny. Lob do středního pásma od Tomáška na Fleka u pravého hrazení, nakonec slovenské nahození do českého rohu, kde je Ticháček a backendem posunul na Alšera, který se snažil ještě ten Kotouč získat, ale nakonec se bude hrát v českém obraném rohu v levém. Ticháček musí rychle za pukem, ale dobře se zorientoval a předal za branku pro Alšera. Ten oklamal napadajícího Nauše a může hrát ve středním pásmu na červené vpravo. Boženílek už je v pásmu, bere to po mantinelu, otočil se do jízdy vzad, je v pravém rohu, dává na modrou, poměrně těžká pozice, kterou ale Češi zvládají. Nakonec se ten puk dostává už do středního pásma. Okuliar může hrát, končí 13. minuta, Češi vedou nad Slovenskem 1-0.
2: Liška spěchá do útočného pásma doprava, ale byl sloněn hájkem. Cibulka ale nepřesně přihrála Melovského a tak Slováci zůstanou v útočném pásmu. Okuliar bojuje s Cibulkou, Lišku ale přeskočil v rohu kluziště na chvilku Hájek, přesto hraje Hrivík, vyjíždí k modré čáře nalevo, dává za branku, kde je Okuliar, souboj s Melovským padá, ale nebude se vylučovat, ještě se zapojil do souboje Liška, vyváží k pravému mantinelu, oklamal malinko Melovského, vyjíždí k modré čáře, vrací zpět pro Hrivíka za branku, tam by měl být Cibulka, na chviličku byl, ale přihrál jen do rohu kluziště, kde Hrivíka tlačí na mantinel Hájek, s Okuliarem zase svádí souboj už u mantinelu vlevo. Cibulka posune puk do středního pásma, Blimlien přejede červenou čáru, nahodí a vystřídá. Přetížená pětice českých hráčů na ledové ploše, Jiří Černoch už naskočil s Kmelařem a s Beránkem. Kotouč ale směřuje na Sýkoru, Slováci volí teď trošku změnu taktiky a volí kolmé přihrávky na najíždějícího hráče na modré čáře. Teď se jim to vyplatilo a zůstávají v útočném pásmu. Ráno od modré čáry neprošla, ještě ale pozor na dorážku, Kristián Pospíšil měl před sebou poloodkrytou branku, ale netrefil skákavý Kotouč na ledové ploše. Znovu Slováci v útočném pásmu. Adam Sýkora míří doleva, dává na modrou čáru Rosandiš, napřahuje, pálí, rána prolétla, pleskla. O zadní mantinel ještě Beránek u pravého mantinelu se snaží napadat rozehrávku Čederleho, ten dává za branku, tam si ale věděl rady Tomáš Galvas, který posunul doprava, k Mlazovi se trošku zamotal, puk pod bruslemi a pak Černoch vyhodil a mohlo to být zakázané uvolnění, jenže Faško Rudáš zpracoval ten puk a už spěchá do útočného pásma, objíždí s pukem na hokejce českou branku, míří doprava, kde přenechává puk Mešárovi. Mešár posunul na Koka, Kok pálí, vyražený Kotouč od brankáře Kořenáře, ale stále zůstává Kotouč na slovenských holích. Největší tlak Slovenska v dosavadním průběhu utkání, souboj Hronka s Faško Rudášem podle rozhodčích dopadl bez faulu, Hronek se vrací znovu do souboje, ještě mu přichází na pomoci Alšer, ten ustál velký souboj a červenka protečuje. Bude to zakázané uvolnění, 15 minut za námi, Češi vedou 1-0, ale tohle byly velikánské šance Slovenska.
17: Už ten snaží se hrát to, co my, to hřiště je širší než v extralize, než většina v extralize, zase nahoru. Někoho to trefí, teď jsme viděli, že to trefilo někoho do brusle, vypadne to vedle toho golmana. Pro golmana strašně těžký potom zareagovat. Pak tady vidíme, že Pepa se tam pak přesunul na tu druhou šanci, takže by to měl. A snaží se zjednodušit tu hru, protože vědí, že dobře bruslíme, dobře to rozebíráme.
1: Hozeno, ale nakonec přerušeno. Buly v obraném pásmu českého týmu, Češi vedou na Slovenskem 1-0. Do konce první třetiny zbývá odehrát necelých 5 minut. Další buly tedy po pravé ruce Josefa Kořenáře. Sedlák dává Kotouč pod sebe, ale mohou hrát Slováci. Okuliar u levého mantinelu otočil se, dává do rohu puk, kde musí bojovat Sedlák s Hrivíkem. Hrivík tam obejmul Sedláka, povolil ho k zemi, ale znovu se nevylučuje. Zatím čekáme na první přesilovku. České vyhození je prudké natolik, že končí zakázaným uvolněním v polovině 16. minuty 1-0 pro Česko. Je tady s námi i dál Petr Kváče, český reprezentant. Golman. Jak je důležité třeba udělat několik zakázaných uvolnění za sebou a odpočinout si?
17: Ono, ten čas není úplně tak dlouhý a ty rozhodčí apelují na to, ať je to rychlý, ale když prostě vidíme, že ta obrana nekonzistentní, tak je to lepší, když se to trošku zdrží nebo trošku se zase sjedou na tom hazování a zase vodnuli začínají.
1: Znovu Buly v obraném pásmu českého týmu. Kotouč má Hronek v rohu, lobuje k červené čáře. Tam jsou ale Slováci a Koch u červené. Už v útočném pásmu otevřel se mu prostor. Koch zprava vypálil backendem po ledě. Kořenář chytá, puk je v rohu. Spěchá k němu Kaut a získává ho o mantinel posunu do středního pásma, kde jsou ale dřív Slováci a Kňažko. Může situaci uklidnit, dává zprava doleva. Slováci mohou rozehrát. Koch jede hodně pomalu, přihrál nakonec mezi vlastní kruhy a hodně zahuštěný prostor se teď snaží držet Češi ve středním pásmu. Kňažko na červené je z toho nahození za branku. Kořenář nejde pro puk, bylo to příliš prudké. Tomášek zastavuje v rohu. Kempný má puk a může posunout za branku, což také udělal pro Alšera. Ten křížem našel u červené Fleka, který se otočil s pukem. Už je v pásmu Klička na střed. Ještě další předávka na Kubalíka. Ten dělá Kličku pravého hrazení, míří do rohu, dává za branku. Tam je Tomášek. Předávka přední. Flex zpracovával, bruslí rychle zakončoval, ale minul branku. Češi pokračují dál v tlaku, teď na pravé straně útočné třetiny a Kubalík nakonec nedostal ten kotouč a Češi budou bojovat. 3,5 minuty před první pauzou, Češi vedou 1-0.
2: Cibulka spěchá ještě do rohu kložiště bojovat o kotouč, na pomoc mu přichází také Flek a Slováci ne a nevyhodit, alespoň do středního pásma. Teď už se jim to podaří, Gajdoš stojí osamocen s kotoučem za brankou, golmana hlava je. A teď už vyjede, nebo přenechá kotouč Rosandičovi, ten nabírá rychlost mezi kruhy, zajíždí do středního pásma, rychlé nahození o zadní mantinel, ale tohle bude zakázané uvolnění, to protože Cibulka byl na levém kruhu opravdu o poznání rychleji, ale Čedrle tam ještě vypálil směrem na Kořenáře, byť ten puk tam nedošel, tak to samozřejmě budí na ledě emoce.
17: Jo, tak tohle, ale to jsou takové ty mentální hry po tom pískání, což se taky dělá se to, většinou se to dělá, ale já bych chtěl tady vyzvednout vlastně Michal, jak dával tu křižnou přihrávku na Jakuba, použili jsme tu celou šířku toho hřiště a pak vlastně z té šířky to zase smrstit před tu bránu, viděli jsme tam šanci, Jakub Flek tam byl krásně před bránou, škoda, že mu to trošku uskočilo, ale jsou tam okýnka, tam jsou, jenom je využít.
1: Češi vedou 1-0, 3 minuty a 13 sekund před koncem první třetiny. Melovský na Buly v útočném pásmu backendem posouvá k modré čáře. Tam je šance na to udržet třetinu. Povedlo se, Kubalík dělá kličku, Blimo dělá kličku na střed. Nakonec ten kotouč ale skončil v rohu Slováků, kde je Chromiak, backendový pas do rohu na Rosandiče. Ten má před sebou trochu prostoru, dává v červené čáře, ale dobře tam zastavil situaci Hájek. A Melovský už je v útočném pásmu. Dává pod sebe na Ticháčka, který ještě Melovskému křižní pas před branku zleva doprava na Blimla. Nebyl přesný, Slováci ho špičkou hole poslali mimo hokejku českého útočníka. Teď už puk za českou brankou. Ticháček v levém obraném rohu dává backendem za branku, ale dostal pod tlak Hronka. Češi se štěstím vyváží puk do středního pásma. Černoch u červené, bere to zprava. Dostává se k mantinelu, trochu zvolnil po přechodu modré čáry a Beránek mu pomáhá zabojovat. Jenže karlovarská dvojice přišla o kotouč a ve středním pásmu může hrát slovenská reprezentace a o kotouči si říká Gajdoš, už ho dostává a posouvá kotouč do útočného pásma českého týmu. Tam je červenka, přeskočil mu kotouč hůl, Sedlák už vybojoval puk, ale ten zapadl na střídačku. 2 minuty a 8 sekund před koncem první třetiny, Češi dál vedou nad Slovenskem 1-0. Čas na úpravu ledové plochy a tak máme v přímém přenosu trochu času i na našeho hosta, reprezentačního brankáře Petra Kváču.
17: Je to zatím, musím říct, že super zápas. Myslím, že si nedarujeme centimetry ledu ani jeden druhý tým, ale zdá se mi, že Slováci tam mají trošku okýnka před tou bránou. Kluci to tam parádně využívají, Kuba Flek tam teďka měl na konci tu šanci. A já jsem se chtěl vrátit ještě jednou, jak tady vlastně Filip Hronek vyhazoval to zakázané uvolnění. Bylo to trošku dál, ale když trošku máte v hlavě, že tam máte třeba Kubu Fleka, takovýho rychlíka, tak toho občas chcete využít, že chcete překvapit ty obránce, který jenom stojí na té modré čáře a když Kuba do toho kopne, tak to jsou rakety a může i vlastně přerušit to zakázaný a můžete mít zadarmo to pásmo, což se opravdu hodí někdy.
2: No ta pasáž vlastně teď patřila Slovákům, vyjma té jedné šance, kde jich řekl, že Slováci přidali, dokonce i přestříleli už Čechy, vedou 7-6 střely. Jak je důležité i pro brankáře tohleto přestát a nechat to ten náskok pro český tým?
17: Já třeba z mý pozice, když jsem v bráně, se snažím tu každou situaci brát a nekoukat vůbec, Slováci přidali, protože prohrávají o gol a jako golman to chcete úplně odstranit a chcete se soustředit fakt na každou ránu zvlášť a tohle jde úplně mimo vás a myslím, že Pepa to má úplně stejně.
16: Bazování v obraném pásmu českého týmu. Češi vedou 1-0, 2 minuty a 5 sekund před koncem první třetiny. Cibulka v levém rohu backendem ometl Kotouč o zadní mantinel na Kauta, ten ještě prodlužuje, ale je to zakázané uvolnění českého týmu. U Kotouče byl první Maxim Štrbák a hra se vrátí před českého golmana Josefa Kořenáře. Česká pětice si může na malou chvíli oddechnout, ale opravdu rozhodčí dbají na to, aby se rychle pokračovalo ve hře, aby to zakázané uvolnění se nestávalo výhodou, co se týče času. Navazování se chystá Lukáš Sedlák, proti němu Martin Pospíšil, to vše po pravé ruce Kořenáře, přesně 2 minuty před první

0: Ano, ale tohle je v rámci hry, chcete šáhnout pro ten puk, ten hráč leží, to není nic, ale myslím, že rozhodčí to nechávají trošku volněji, vědí, že oba dva týmy do sebe půjdou a myslím, že to prospívá i tomu hokeji, ale přesilovku by to asi chtělo. Trošku by se ta hra tím narušila a zase by vznikaly jiné situace potom a teďka jsme viděli, že i tady Martin to chtěl nahazovat z toho rohu do té brány. Myslím, že je to ta jednoduchost teďka, kterou chtějí Slováci na nás vyvinout všechno do brány, aby se tam dostali k nějaký dorážce.
1: Tím Martinem byl Faško Rudáš, který spoluhrál z Liberce. Už ale hra pokračuje v hození ve středním pásmu, na hození za kořenářovou branku. Kempný vyhazuje do středního pásma. Tomášek měl chviličku, zdálo se, na vrchna k okuliárem, ale ten je dostatečně rychlý. Čeští fanoušci ho znají z jeho působení v Hradci Králové. Teď ale už předávka pro Hrivíka, ten nahazuje za branku, kam spěchá obránce Kmec, ale velmi dobře to udělal Marek Alšer a Kubalík je ve středním pásmu, nastřelil puk pro Fleka. Tohle nemůže být zakázané uvolnění, jako to mluvil před chvílí Petr Kváč, a Flek je prostě raketa a vyrušil zakázané uvolnění, jenže Slováci byli přeci jen šťastnější v boji o kotouč. Hrivík ale už je dlouho na ledě a tak nahazuje kotouč za českou branku. Začíná poslední minuta první třetiny. Češi vedou po Vožilnilkově brance z 9. minuty 1-0.
2: U kotouče Bliml u červené, lob za slovenskou obranu, ale Slováci mají dost prostoru na rozehrávku a tak je z toho nakonec nečekaná chyba a rozehrávka, která se dostává až do brankoviště slovenského týmu, a hlava je raději hru přerušil. Teď Slováci podcenili situaci při rozehrávce z vlastního obraného pásma a tohle je bude v útočné třetině v podstatě zadarmo pro český národní tým, který ještě čeká na to, až si Marek Alšer sebere hokejku, kterou ztratil za českou brankou, a bude se vazovat v útočném pásmu národního týmu. Na vazování půjde Matyáš Melovský. Ještě to chviličku potrvá, chybí mu zhruba metr k tomu, aby dojel přímo na ten puntík, už se tak stalo. Bude v útočném pásmu na levé straně u českého týmu.
0: Můžeme vidět, že kluci se možná domluvili, nějaký signál, je minuta do konce, něco z toho ještě vytěžit může být.
2: Bliml připraven na střelu, Melovský vyhrává Blimlovi, ten posouvá kotouč nalevo, Galvas jde do role útočníka, ale nakonec získává kotouč, snaží se ho dát asi za branku, což se nakonec nedaří, pak už ano Melovskému, stále se hraje v levém útočném rohu, Voženílek vyjíždí na levý kruh, přidávka na modrou, Hronek napřahuje, pálí, rána sražená do rohu, Voženílek jde za pukem, posledních 22 sekund třetiny, Voženílek za brankou, tlačen dvěma Slováky, Melovský bere volný kotouč, dává zase Hronkovi na modrou čáru do prostředka, ten naznačil střelu, vypálil až po delší době, ale kotouč se dostává do středního pásma a tím první třetina skončí, posledních 9 sekund, Češi vedou 1-0 a za malou chvíli zazní klaxon, ještě ale Voženílek v útočném pásmu na mantinelu vyjíždí k modré čáře, křižný pas na Černocha, ten už ale přichází o kotouč a končí první třetina. Ještě Šarvátka, do které se zapojuje třeba i Tomáš Galvas, postavou nevelký, Rosandič ho tam rukou trochu odstrčil. Každopádně náš přímý přenos s přímým komentářem bude pokračovat za nějakých 17 minut. Po první třetině platí dílčí skóre Česko-Slovensko 1-0.
3: Říká jeden z našich reportérů František Kuna, komentuje spolu s Petrem Kadeřábkem a taky Petrem Kváčou, tedy mužem, který je součástí národního týmu v roli aktuálně třetího brankáře. Utkání Československo, páté pro oba týmy, na MS tedy zatím 1-0 po trefě Voženílka, hodnocení po první třetině od olympijského šampiona Martina Procházky.
4: Velmi dobrý vstup do utkání od našeho týmu. Měli jsme lepší pohyb, byli jsme aktivnější v útočném pásmu, hned jsme dostávali slovenské obránce nebo slovenský tým pod tlak. Měli jsme tam několik dobrých možností. Naopak jsme Slovákům vlastně nedovolili prvních 10 minut skoro vůbec nic. Byly tam jenom snad dva nahozené kotouče od modré čáři, takže žádné nebezpečné situace. Pak přišla krásná branka od Daniela Voženílka při celkem jednoduchém přechodu přes střední pásmo jednou nahrávkou, střela přes obránce mezi nohama a na tlapačku brankáře, hlava je. Pak to trochu pokračovalo naší režii, ale posledních 7 minut před koncem té třetiny mi přišlo, že Slováci přidali, měli lepší pohyb, dobrou aktivitu, dobrých několik pozic, které Josef Kořán musel opravdu pokrýt. Byly tam i některé dorážky, ale s nimi si poradili zase obránci, takže Slováci tu hru potom přece jenom trošku dorovnali. Každopádně myslím si, že vedení 1-0 je zasloužené naší straně.
3: Tolik Martin Procházka, jeden z nejúspěšnějších českých hokejistů v historii mistrovství světa. Za chvíli ho znovu na Radiožurnálu uslyšíte. Teď pro vás ale máme aktuální zprávy.

0: 16 hodin 59 minut. Zprávy a Monika Chmilová. Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Izraelský útok na policejní stanici v pásmu Gazy nepřežilo nejméně 6 lidí. Čeští hokejisté vedou na mistrovství světa nad Slovenskem po úvodní třetině 1-0. Na dálnici D1 stojí kamiony za Meziříčím, na D10 je zdržení od Radonic a zítra bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
2: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Izraelský útok na policejní stanoviště v severní části pásma Gazy nepřežilo 5 policistů a 1 chlapec, další jsou zranění. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní policii. Podle Reuters podobné útoky sílí a zaměřují se na síly spojené s teroristickým hnutím Hamas. Jeho policejní sbory jsou hlavní překážkou v prosazení mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu. Hamas chce, aby jejich příslušníci byli začleněni do nové policejní síly. Proti tomu má námitky Izrael. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sabolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na Plzeňsku stanice dnes zatím naměřily 29 stupňů Celsia. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív, už 3. května. Předloni dokonce na začátku dubna. V pražském obecním domě dnes zazní Dvořákův violončelový koncert. V rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ho zahraje Filharmonie Oslo s norským solistou Trulsem Merkem. Dirigovat bude Klaus Mekele, kterého umělecký šéf festivalu Josef Třeštík považuje za finský zázrak.
3: On je šéf-dirigentem dvou orchestrů a do toho nastupuje jako šéf-dirigent Chicago Symphony. A jeho kalendář je plný, podle některých možná i přeplněný, a získat ho pro koncert je pro každého pořadatele nejen u nás, ale i ve světě skoro nemožný úkol, tak já mám velkou radost, že se nám povedlo ho získat a přijede s Filharmonií Oslo a Trulsem Merkem na Pražské jaro.
4: Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku 5. zápas. Národní tým po úvodní třetině vede ve Friburgu nad Slovenskem 1-0. Gól dal útočník Daniel Voženílek. I zbytek utkání odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. A fotbalisté Dukly Praha sestupují z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. V klíčovém souboji s Baníkem Ostrava si dali domácí na Julisce 3 vlastní branky a prohráli 0-3. Baník díky tomu míří do baráže o záchranu. Hrát bude proti Táborsku. První duel je na programu v úterý. O den později bude na úvod baráže Artis Brno hostit Slovácko, které v posledním kole šance ligy prohrálo 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla v nejvyšší soutěži Teplicím 0-2 a Olomouc si vítězstvím 4-0 nad Karvinou zajistila konečné 7. místo.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od Meziříčí na D10 za Radonicemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvá omezení před osovou Býtýškou na kilometru 150,5. Je tam uzavřený levý pruh a kolona převážně kamionů se sune pravým pruhem od Velkého Meziříčí přibližně z kilometru 148. Osobní auta brzdí těsně před omezením na stém 50. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova zastavíte za sjezdem na Horní Počernice zhruba na 5. kilometru a půl hodiny zabere trasa na úroveň Staré Boleslavy na 15. Silničáři pokračují s úklidem dopravního značení po končícím omezení. A přímo v metropoli v Liberecké ulici do centra se sune fronta od nájezdu z Letňan. Příčinou je víkendové zúžení a uzavírka levého pruhu. Silnice 17 na trase s Chrudimi k hlavnímu tahu 35 je za Stradouní v obou směrech dočasně uzavřená. Zasahují tam u vážné kolize dodávky a osobního auta. A zavřená v obou směrech i 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí na Nový Jičín. K odbočce na Krhovou. Odklízejí tam následky po vážném střetu osobního auta s motorkářem. Další zelená vlna v přestávce hokeje.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a jen ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 22 a na Šumavě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď předáváme na Radiožurnál Sport. Slovo má moderátor Adam Weidenthaler.
6: Vítáme znovu taky posluchače Radiožurnálu. Stav je 1-0 mezi Českem a Slovenskem po první třetině na hokejovém mistrovství světa. Dál to hodnotíme spolu s Martinem Procházkou, olympijským šampionem, a taky naším redaktorem Krištofem Kousalem. Pánové, vzhledem k tomu, jak se ta první třetina odvíjela a jak rozhodčí taky pouštěli hru, asi můžeme očekávat, že emoce ještě trochu víc vybublají v průběhu druhé části.
7: A už se to projevilo taky na konci té hrací doby v první třetině, tam po sobě šli, tam to trošku rozvířil tuším Černoch, který se tam přimotal do souboje u mantinelu a ten nejde daleko pro nějaké postrčení, a právě ten metr rozhodčích byly tam. My jsme tady usoudili nepísknuté fauly jak na jedné, tak na druhé straně. Jak ty, Martine, hodnotíš ten metr rozhodčích? Je to trošku uvolněnější?
8: Úplně stejně, přesně na to, že to je takhle, když to řeknu, ne úplně extrémně vyhrocené, ale je to přece jenom derby. Rozhodčí si musí být vědomi, že to je utkání mezi Českem a Slovenskem, takže to trochu pustili. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Byl tam jednou faul na Lukáše Sedláka za brankou, kde byl samozřejmě držení nebo hákování. Následně to pikle zase naopak byl Lukáš Sedlák, který tam na Martina Pospíšila měl hru vysokou holí, rozhodčí to prostě neodpískali, pustili to, takže díky tomu samozřejmě ty emoce tam budou stupňovat se, záleží, jak teďka samozřejmě oba dva ty týmy si s tím poradí, protože jak známe, Slováci jsou velmi emotivní, ale naši si to také nenechají líbit, takže uvidíme.
6: Ty jsi během své hráčské kariéry nebyl úplným bitkařem, přesto jak si poradit v těchto soubojích se Slováky? Měl bys nějaký tip?
8: Tak většinou to jakoby ustát ty provokace, no, nebo takové ty dohrávání. Tam byl hned snad ve druhé minutě bylo dohrání od Kristiana Pospíšila, našeho hráče chtěl dohrát, sám si v podstatě naběhl na rameno, takže v těch momentech se přesně k tomu takhle postavit, nenechat se nějakým způsobem vyvést do rovnováhy, prostě být připravený tady na ty dohrávané souboje, protože Slováci to samozřejmě, pokud budou prohrávat, tak to budou zkoušet nějakým způsobem to utkání takhle, jak se říká, otočit, vyprovokovat vás, jít si pro nějaký faul, takže na tohle si myslím, že rozhodčí, teda trenéři našeho týmu budou samozřejmě apelovat, aby hráli pořád takhle, když to řeknu, disciplinovaně a nenechali se nějakým způsobem, jak říkám, vytočit.
7: Ano, jedna věc je nefaulovat nebo nenechat se taky zranit, jak jsme to viděli u Pospíšila, kterého já upřímně jsem nezaznamenal ve zbytku první třetiny na ledě, dostal tam tady nějaký úder do obličeje. A potom...
6: to Kristian Pospíšil, Kristian to Pospíšil. Jsou tam dva Pospíšilové, jeden
7: ano, Martin ten hrál dál, ale s jinými spoluhráči v útočné trojici, takže si myslím, že Kristian Pospíšil tam nebyl ve zbytku první třetiny, takže to jsem chtěl říct, nenechat se zranit a pak taky v uvozovkách provokovat tak, aby to český tým neodpykal třeba dvouminutovým trestem.
8: Přesně říkáš, no. Oni to budou zkoušet, oni budou dohrávat, samozřejmě tím, jak dohráváte vás, tak samozřejmě nikdy to, jak se říká, hráči neustojí a jsou schopni oplácet. Takže tohle to samozřejmě budou pokyny určitě ze strany trenérů a není to nic novýho, jak říkám, hlavně v těchto zápasech, kde opravdu je skvělá atmosféra, fanoušci samozřejmě do toho dají emoce, bylo vidět tam několikrát i reakce fanoušků na ten neodpískaný faul, ať to bylo na straně Čechů, ať to bylo na straně Slováků, to se k tomu přidá a samozřejmě takhle to je i na tom ledě potom.
9: První formace zatím v celku funguje, Sedlák, Červenka, Kaut. Vím, že někteří fanouci nejsou úplně spokojení s výkony Martina Kauta dosud na turnaji. Třeba se jim ani nelíbilo to, že byl nasazován na oslabení, ale zatím v tomhle případě nemůžeme asi shledat nic špatného.
8: V tom dnešním, v té první třetině určitě zatím ne. No, tak byla to volba trenérů, oni už zkoušeli Martina Kauta na přípravě, v přípravě ho zkoušeli vlastně na všech oslabeních, když to řeknu, v každém zápase, takže zřejmě tam byla ta varianta, že bude chodit do oslabení, každopádně to úplně nebylo ono. Martin Kauta si myslím, že není zrovna tím hráčem, který by na oslabení musel chodit, myslím, že naopak má velké jiné přednosti, dokáže skvěle samozřejmě vystřelit, když mu připraví Červenka se Sedlákem nějakou dobrou pozici, tak dokáže být velmi nebezpečný a tu branku umí dát.
7: Uvidíme ve druhé třetině, jak to bude pochopitelně s počtem hráčů na ledě na obou stranách, jestli ten metr rozhodčích trošku povolí, anebo jestli se začne foulovat třeba trošku víc a uvidíme nějakou přesilovku oslabení.
9: Náš reportér Petr Kadeřábek teď má k dispozici rozhovor s jedním z hokejistů.
10: Autor přihrávky na gol Daniela Voženilka, Tomáš Cibulka. Tomáš, jak budete hodnotit první třetinu?
11: Já si myslím, že dost pozitivně do toho zápasu jsme stoupili přesně tak, jak jsme chtěli a má to tempo, má to všechno, co jsme si řekli, že to má mít a budeme se snažit tak pokračovat a držet to celý zápas.
10: Slováci hodně přidali, přestříleli vás i počtem střel a pak na konci už tam byly nějaké provokace. Je tohle, na co dbali trenéři v přestávce?
11: Jo, tak už jsme si to říkali před zápasem, že nesmíme se nechat vyprovokovat tyhle ty zápasy mezi náma, vždycky jsou a vždycky budou dost vyhrocený a může to rozhodnout maličkost, takže nenechat se vyprovokovat a nedostat nějaký zbytečný trest.
10: No, zatím se hraje bez trestu, ale asi přijde. Co udělat pro to, aby právě jste nebyli vy tím, kdo půjde jako první na trestnou lavici?
11: Tak furt to hrát ve stejným tempu jako teď, musí nám furt jezdit nohy, aby jsme se vyvarovali nějakého hákování, nějakého podrážení a zkusit na je zatlačit a říct si o ten faul.
10: Tomáši, děkuju moc a hodně štěstí pro další vývoj zápasu.
11: Děkuju moc.
10: Říká obránce české reprezentace Tomáš Cibulka. Za 3 minuty a 15 sekund začne druhá třetina utkání mezi Českem a Slovenskem. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
9: A tak si brzy vydáme zpátky teď ještě s Krištofem Kouselem, redaktorem Radiožurnálu Sport a olympijským šampionem Martinem Procházkou za stavu 1-0 pro Česko. Tomáš Cibulka o tom mluvil, stejně jako my, nenechat se vyprovokovat.
8: No, potvrdil to. Samozřejmě, já znám slovenský tým, nebo když jsem hrával proti ním, tak oni opravdu jsou trochu jinak to mají vhozené, oni jsou takový emotivnější, jsou schopní prostě i vás snažit rozhodit samozřejmě nějakýma pokřikama, podohrání, jsou hodně komunikativní, takže jsou takový, snaží se takhle soupeře vyvést, jak se říká, z té koncentrace, chtějí vás nějakým způsobem rozhodit, takže tohle to jsou ty pokyny od trenérů právě, aby to hráči naši vydrželi.
7: Ano, připomeňme, že Slováci taky usilují o první výhru nad českým národním týmem na velké akci, tedy mistrovství světa olympijské hry od roku 2012, kdy byli stříbrní na šampionátu a od té doby nebyli dál než ve čtvrtfinále. A ta bilance proti Čechům, ty jsi zmínil tam, že dali dva góly každý zápas proti Čechům z posledních 6 vzájemných utkání, ale taky dodejme to B, že 5 z těchto zápasů Slováci prohráli, takže tahle statistika vlastně, co říká o slovenské ofenzivě, nic moc.
9: Vy jste chtěli, pánové, ještě pochválit Tomáše Cibulku, kterého jsme před chviličkou slyšeli, byla to právě jeho přihrávka, která dostala do akce Daniela Voženilka, ten tedy následně dal ten zatím jediný gol po 20 minutách.
8: Je to tak, jak říkáš, byla to situace, kdy jsme vlastně šli do přechodu přes střední pásmo, pak se to trošičku zpomalilo, Kempný dával od levého mantelu na hrávku právě Cibulkovi, který udělal takovou malou polobrzdu dozadu, tím jakoby mi přišlo, rozhodil slovenskou obranu. Daniel Voženilka se právě najel na tu nahrávku skvěle, dostal ji někam do středního pásma, nějaké 2 metry před modrou čáru. Tím, že on tu hru trošku zpomalil, tak Slováci se nestačili jakoby najet znova Daniela Voženilka, ustoupili do obraného pásma, proto se dostal takhle vysoko vlastně, nebo takhle vysoko, jak se říká, do útočného pásma Daniel Voženilka a ta střela přišla až vlastně nad vrcholu toho kruhu, takže ono v podstatě, kdyby ta hra šla nějakým způsobem, jak má být, tak Slováci už by Daniela Voženka atakovali na modré čáře, on by se takhle lehce do útočného pásma nedostal, takže to byla dobrá, šikovná, vlastně správná, v pravou chvíli přesná nahrávka od Cibulky.
7: Dobrá i proto, že oni tam Češi směrem dopředu trošku přetížili pravou stranu, tam čekali na modré čáře, kromě Voženílka, tak ještě spoluhráči z formace Melovský a Blimel, a ten levý obránce Slováků v tu chvíli si musel možná tak trošku vybrat, na koho vsadit. Voženílek tam dostal parádní přihrávku, skryl tu střelu mezi nohy, už jsme o tom mluvili několikrát. Češi vedou 1-0 po první třetině zápasu se Slovenskem.
9: A tak se tady můžeme vydat za našimi reportéry. Petr Kadeřábek, František Kuna a stále tady taky Petr Kváča jsou aktuálně na komentátorské pozici. Radiožurnálu Sport začíná druhá třetina zápasu. Česko-Slovensko zastavu 1-0 po trefě Voženílka.
12: Daniel Voženílek jediným střelcem dosavadního průběhu zápasu. Za malou chvíli začne druhá třetina, pospíšil versus Sedláč, dnes už po několikáté na vhazování. Ještě kameraman na bruslích, až opustí ledovou plochu, budeme moci pokračovat. Stalo se, začíná druhá třetina zápasu Česko-Slovensko. Češi vedou 1-0 a Kempný nahazuje za branku soupeře. Hlavaj nestihl, toto už ten projíždí oběma rohy a vrací se za branku. Koch jednou rukou backendem, nepřihrál přesně, bojují tam Češi ve dvou. Sedlák v pravém rohu dává na modrou na Hronka, ten vypál z voleje, pokončí za brankou. V pravém rohu je Kaut, na něj se tlačí Koch, ale Kaut využívá centimetrů a z pravého mantinelu dává na modrou. Hronek od modré zase za branku po mantinelu, červenka nespracoval puk, vjel mezi kruhy, Kaut hola nestihl a pospíšil, může dopředu, ale nemá puk. Sedlák ho vybojoval, červenka napadá Kocha v levém rohu slovenského pásma, nakonec Kochův lob míří k červené, proskákal až na českou obranou modrou, Hronek odsouval na pravý kruh a dává chybně, ale vyšlo to na Fleka nakonec, ten doleva na Tomáška, který pálí takovém polopádu, polokleku, šance na slovenský break, za obranou je dost místa pro dobře bruslícího Lišku, toho ale stavil od kotouče Hájek a okuliar může hrát, ne na dlouho. Hájek dává do rohu, Češi s pukem, končí první minuta druhé třetiny, Česko-Slovensko 1-0, Slováci na modré s pukem na hození, které končí mimo od Gajdoše, ale Hrybík může hrát za českou brankou, udělal brzdu v souboji s Kubalíkem, o mantinel dává na modrou, Rosandič udržel pásmo a vrací za branku, tam je další souboj Kubalíka s Hrybíkem, Kubalík tlačí Hrybíka a úspěšný je teď u puku Flek, který vyváží do středního pásma, dává na červenou Tomáškovi, ten nahazuje a česká formace odchází střídat chvíle, kudy Rosandič s pukem v obraném pásmu Slováků, dlouhý křižný pas, který protečoval, neprotečoval okuliár, píská se zakázané uvolnění Slovákům, polovina druhé minuty druhé třetiny, 1-0 pro Česko stále. Tak se ještě s Petrem Kváčou pojďme rychle pohlednout za první třetinou, než bude buli.
13: Tak musím říct, že jsme měli výborný vstup, pramenil z toho i ten gól a potom my si myslím, že Slováci to trošku zjednodušili v našem útočním pásmu a snažili se víc tlačit do brány od modrý čáry, tak jenom ať zase dobře vstoupíme a zase vytvoříme šance.
10: Autory jiného dosavadního gólu Daniel Voženílek na buli, napomínán Hrybík za postavení Gajdoše špatné navazování, a tak Voženílek teď může bojovat, ale nevybojoval kotouč, Rasandič s ním objíždí branku, dává doleva na okuliára, ten rychle hledá Gajdoše, Litvínovský bek nahazuje přes oba dva zadní rohy za českou branku, ale tam to zvládli Hronek s Galvasem a Voženílek může už přihrávat Melovskému, ale kotouč mu trošku poskočil z hole a tak doputoval až do útočného rohu a tam o něj zabojoval Bliml. Voženílek se také zapojil do toho souboje, ještě Bliml za brankou, nakonec ale prohrává souboj s Kňažkem, který rychle kombinuje se Sikorou, Chromjak veme kotou, zajede s ním mezi obrané kruhy, kombinace s Adamem Sikorou a Sikora pílí do útočného pásma, Galvas je ale dobruslil a pak Chmelař si vyskočil na svého kamaráda, tedy Adama Sikoru, a nakonec ale to bylo tak 1-1, oba dva de facto zavrávorali a Galvas může vyjet z mezi kruží, nakonec nahození do útočného pásma, ale tohle by nestihl ani Jakub Flek, na to šíří Černok, byť Ondřej Beránek je seca krvý také, ale je z toho zakázané uvolnění a hra se stěhuje do obraného pásma českého týmu ve třetí minutě za stavu 1-0.
13: Tak já si myslím, že jak my, tak i Slováci si řekli v kabině pár věcí, co můžou zlepšit. Teďka jsme viděli, že Tomáš to neměl komu dát, Slováci si trošku víc odstoupili, víc si to hlídají, to střední pásmo, protože vědí, že jsme měli parádní breaky, takže se tam snažil najít skulinku, nenašel jí a jedeme dál.
12: Vazování v obraném pásmu českého týmu. Jiří Černoch vyhrává čistě i s pádem to bylo a Hronek lobuje kotouč k červené až za ní, až na útočnou modrou, kde je Chmelař vpravo, dokázal se prosadit a je v pravém rohu, hledal Beránka na kruhu, nenašel a tak hraje Faško Rudáš ve středním pásmu, Žabička šikovná do útočného pásmana Martina Pospíšila, ale Chmelař dále vhodný kotouč a může dopředu, Chmelař překonal, ale byl trochu přibržděn a na druhou stranu míří, Pospíšil, Kristián Pospíšil u pravého mantinelu, vytlačený křižní pas do českého pásma na Beránkovu hůl. Ten už je u modré, dává křížem zprava doleva nepřesně na Chmelaře. Slováci mohou dopředu, je z toho nakonec kotouč do obrané třetiny českého týmu, kde si mohou čeští beci chvíli rozmyslet, co s pukem, ale Alšer backendem ometl puk na slovenské hole a je tu šance pro Hrivíka, ten dává před branku, mezi kruhy je Chmelaře. Zvolil variantu jistoty a vyhazuje, takže to ani nebude zakázané uvolnění. 24. minuta se hraje, Češi dál vedou 1-0.
10: Kňažko kombinuje do středního pásma, přihrávka přesná, tak může hrát Liška na hození až na brankáře Kořenáře a ten kotouč spadl na hranu, vyskočil do vzduchu, no a teď je Kořenář možná uklidnil sebe i tým, protože tohle nebyl vůbec jednoduchý zákon.
13: Tohle je tak ošemetná situace pro toho golmana, jsou dva způsoby, buď to si to necháte spadnout a reagujete, jak to udělal Pepa, anebo si pro ten puk dojedete, ale výborně to vyhodnotil, že to spadne, ale je to tohle opravdu hodně těžký, když se to tak nezdá na pohled, tak zareagovat, kam ten puk odskočí, občas z toho padají góly, ale parádní práce.
12: Ona by z toho taky mohla být pořádná ostuda.
13: Přesně tak.
12: Vhozeno přikivuje Petr Kváča, český reprezentační golman. Češi vyhazují puk ve středním pásmu, Hrivík zpracovával vysokou holí, teď může hrát v obraném pásmu, tlačí kotouč za branku, ale dobře ho napadá Červenka, Červenka v levém rohu, backendový pas na modrou, tam je připravený Kempný, vrací puk do pravého rohu, kde musí napadat Kaut, Okuliarovu rozehrávku, Okuliar našel ve středním pásmu připraveného Lišku a ten přes obránce rozehrává, Liška u červené, utekl mu kotouč a Cibulka rozehrává Kempnému z pravého obraného kruhu na levý. Kempný už je ve středním pásmu, posouvá kotouč před sebe, křižní pas na Sedláka, ještě Kaut to dostal, ale na backend do těžké pozice, přihrávka na levý kruh, tam je Kempný, tlačí se do rohu, spolupráce s Kautem, ten je u levého mantinelu, dává na modrou Kempného, ten napřehuje, pálí těsně vedle tyčky a puk se dostal až na pravou stranu útočného pásma, kde hraje Tomášek. Jsme v 25. minutě zápasu, Češi mají puk ve středním pásmu a vedou nad Slovenskem 1-0.
10: Už v útočném a to po levé straně pronikl Tomášek, dává po modré čáře ráno od Kempného a hlava je musí chytat, ale řekl bych, že teď dvě střely na hlava je, ale v tom skrínu měl jednou jednoho českého hráče a teď žádného, což je problém.
13: Když tam není skrín, tak většinou ty rány golman chytí od té modré čáry a tady vlastně ta situace předtím, kluci chtějí využít, tím jak je to široké to hřiště, tak chtějí využít, aby ten golman musel udělat i ten laterální pohyb, aby prostě vznikají tam potom i dost mezery mezi tělem, nad ramenama, takže chtěli toho využít, škoda, že to Martinovi trošku odskočilo.
10: Pátá minuta v polovině, Češi stále vedou, tedy pátá minuta druhé třetiny v polovině, Češi stále vedou 1-0, hazování nakonec vítězné pro český tým, Flekovi nesedla rána a tak pro kotouč může do obraného rohu Štrbák, který ale chybuje a taky tady možnost pro Kubalíka, jenže on nepřihrál přes vracejícího se Štrbáka přesně. Je tady protiútok, ten vede Mešár, jeho rána sražená od Libora Hájka do ochranné sítě, za mě Libor Hájek dnes předvádí zatím nejlepší svůj výkon na turnaji, předtím byl takový neviditelný, ale dnes se hodně zapojuje.
13: Musím říct, že jo, možná, že to vychází z toho systému, co třeba trenéři trošku na tenhle zápas upravili. Tady si držel parádní, nenechal tomu hráči vůbec žádný prostor a hokejkou do puku, zblokovaná rána do sítě. Super práce a může být vazování, můžeme z toho zase udělat nějaký signál i z obranného pásma, kde vytvořit signál a vytvoření nějaké šance.
12: Buly na levé straně od Kořenáře, Slováci sice čistě vyhrávají buly, ale Koch musí pro kotouč až k červené, teď z levé strany červené čáry nahazuje, Kořenář přibrzdil ten kotouč pro Hronka, který mohl omést puk z obrané třetiny, což se ještě ale úplně nepovedlo, v obrané práci i Milovský a ten už má kotouč mezi vlastními kruhy, dává doprava obráncům a ti mohou spolupracovat. Hájek zajíždí za bránku, rozjíždí se Voženílek na levém mantinelu, Hájek jede středem, vybral si Voženílka, ten to bere na střed, Hronek teď nahazuje, puk za slovenskou branku, Hlavaj pro puk nepůjde, napadá rozehrávku soupeře Bliml a Voženílek dává Blimlovi za bránkou. Bliml vyjíždí na pravý kruh, pálí z velkého úhlu, Hlavaj vyráží, Bliml znovu s pukem u pravého hrazení, backendový pas na modrou, tam je Hronek, napřahuje, dává doprava, Voženílek zvoluje, vykopnutý kotouč až do středního pásma od Hlavaje, Češi se dostávají do tlaku, v 26. minutě vedou nad Slovenskem 1-0.
10: Hronek znovu ze středního pásma nahazuje do útočného, ale tam se nedostal kotouč přes napadajícího Radivojeviče a taky tady možnost pro přechod do útočného pásma v podání Slováku. Martin Pospíšil tam dává puk zleva doprava, Faško Rudáš u pravého mantinelu je tísněn Černochem a Černoch mu sebral kotouč a tak může postupovat Beránek přes Milaře, jenže toho zastavil právě teď už Martin Pospíšil s Kristianem Pospíšilem na ledové ploče a Martin Pospíšil už jede po pravé straně, má rychlost, najíždí za branku, nahodil z úhlu, tohle bylo nebezpečné, Alšer hlavně tečoval ten kotouč, který nakonec zapadl do náruče brankáře Kořenáře. Za stavu 1-0 se teď přerušuje po 27 necelých odehraných minutách. Bude tady úprava ledu. My ještě než se dostaneme k tomu hodnocení, tak Františku s oběžně ranem utkání Curychu vedou Švýcaři nad Maďary.
12: A budou velebit Romana Joziho, obránce, zvládl za 23 minut zápasu hat-trick. Švýcaři vedou 3-0 nad Maďarskem, což není tak překvapivé, jako to, že se právě obránce trefí třikrát. By to jednou bylo přesilovky. Tady je české vedení 1-0 nad Slovenskem. S námi je to dál Petr Kváča. V těžké pozici to Josef Kořenář. Nahození z úhlu, které popíšu, takže možná ten útočící hráč Martin Pospíšil mohl doufat nějaký odraz o výstroj do branky.
13: Myslím, že se o to pokoušel. Tam vlastně golman se snaží do té pozice na tu tyčku dostat co nejrychleji, protože vlastně to není zákrok takový, že to aktivně chytáte, ale že se ten puk necháte vlastně spadnout do klína nebo odrazit a následně reagujete potom, kam se to odrází a načasovat to tak, aby to zůstalo ve vás. Je to složitější, ale Pepa to parádně zvládnul a nedovolil ani tu dorážku, což je super, protože pak ty kluci si rozeberou ty hráče před bránou, ale když není dorážka, tak je to ten nejlepší možný scénář.
10: Lazování polovici brankáře Kořenáře u Klidováčeta opustila hrací plochu Martin Pospíšil versus Lukáš Sedlák. Ještě čárový rozhodčí píská, protože do blízkosti budu pro vhazování Věli Kempný společně s Faško Rudášem. Ještě jednou tedy vhazování, napomínat se nebude ani jeden z centrů, ani ten český, ani ten slovenský. Znovu narovnaná záda Josefa Kořenáře a teď už půjde do pokleku, pootočil se svým levým ramenem a sleduje, jak Lukáš Sedlák prohrál buli. Kristián Pospíšil znovu z úhlu, se pokusil překvapit českého golmana, ale to se mu nepodařilo. V rohu kluziště může hrát Sedlák a také Kaut, který vyváží společníkem týmu do středního pásma. Kaut nahazuje přes oba dva zadní rohy doleva pro Červenku. Červenka vrací za branku. Kaut ale nepokračoval v tom pohybu a tak nebyl v souboji včas tak, jak by se asi předpokládalo. Cibulka ale zastavuje Kristiána Pospíšila. Ještě předtím, než přijel červenou čáru, teď už se to útočníkovi Komety povedlo. Backendem nahazuje za českou branku a bude se vylučovat. Tam se Martin Pospíšil, řekl bych, dostal do křížku s Martinem Kautem a oba dva je teď sudí vykazuje na trestnou lavici a já se vlastně nedivím, protože Martin Pospíšil už ukázal v průběhu, dosavadním průběhu utkání v těch 27 minutách, že pro ránu nejde daleko.
13: Nejde, on to vyhledává, on se chce dostat těm hráčům do hlavy a myslím, že nebo vím, že spoustu hráčů z nás z extraligy a dělá to i v extralize a tohle je ten jeho způsob braní, takže...
12: A jeho bratr Kristián pak dal takový lehký crossček na loket Romana Červenky, ten se ale jen otočil, podíval se, kdo to je a udělal na střídačku. Buli v obraném pásmu českého týmu 1-0 pro Česko v zápase se Slovenskem. Slováci vyhrávají buli na modré čáře, Gajdoš v těžké pozici schodil hru, teď Liška pálí, rána smažená, dobře tam padl David Tomášek a ránu svými chrániči možná bruslemi odrazil do ochranné sítě. Asi také důležitá pomoc pro golmana.
13: Určitě, tam už, když je to takhle blízko, ten hráč byl nad vrcholem kruhu a tady nemůžeme vidět, ono to nevypadá, ale možná Pepa neviděl nic, ale parádně tam byli dobře rozehraný hráči. Slováci to zahráli po té buli, mají určitý signály, na ty jsme se taky připravovali a super rozebraný parádní blok.
10: Hozeno, Cibulka může hrát za branku, Kempný posouvá v obraném pásmu na Kubalíka. Kubalík rychle nachází Fleka, ten je ale zády v brance kolem Rosandiče, si nedokázal prohodit kotouč a hryví. Spěchá po pravé straně do útočného pásma. Tam ale předskočil okuliára Kempný, dává Cibulkovi riskantní přihrávka, Hrybík dává před branku a teď se vrátil Kempný, ale teď to Hrybík, řekl bych, hodně pokazil. Teď další nahození od modré čáry, teď se Hrybík pozapomněl trošku v útočném pásmu a jen tak, takže netečoval ten kotouč mimo dosah Josefa Kořenáře. Velké příležitosti pro Slovensko nevyužity, Češi stále vedou 1-0 v 28. minutě. Gajdoš zakládá další akci, dává Liškovi, ten chvilku zpracovával kotouč a pak promarnil možnost přejít do útočného pásma. Hrají tak Češi, Melovský dává Boženílkovi, který se snaží protlačit puk podle levého mantinelu právě pro Melovského do útočného pásma. Blíže ke kotouči měl ale Koch. Přehrál na Chromiaka, u něj byl velmi rychle Matěj Blimel, ale nakonec ten puk posouvá ještě na Galvase. Galvas ale nedokázal projít přes dvojici Slováků a ti tak mohou kombinovat vlastním obraném pásmu. Rychle rozehrání na Chromiaka, ten je nalevo v útočném pásmu, dává na Čederleho. Ten byl natlačen na mantinel za brankou Hronkem a může hrát Boženílek. Jeho přihrávka nebyla přesná na Matěje Plimla, ale nakonec ten puk skončil ve středním pásmu, odkud ho ale Slováci rychle vrací do blízkosti české branky. Adam Sýkora v rohu pozdiště dává na Kolára, Kolár za brankou odsloněn a Galvasem, ještě Boženílek musí bojovat u pravého mantinelu. Teď Slováci podporováni svými fanoušky zůstávají v útočném pásmu a bude se vykazovat slovenský tým z útočného pásma, tam se Adam Sýkora pozapomněl v brankovišti. 29. minuta ve své polovině, Češi stále po Boženílkově ráně z první třetiny vedou 1-0 a Adam Sýkora půjde na trestnou lavici.
14: Tomáš Galvas se totiž svojí rukou, kterou si vyndal z rukavice, chytil za obličej, takže před brankou tam nejspíš byla nebezpečná hra vysokou holí. Každopádně je tu první přesilovka v celém zápase, byť už byli svědky jednoho vzájemného vyloučení. Teď tedy na trestnou lavici usedl Adam Sýkora a hrát se začne v útočném pásmu českého týmu na levé straně. Češi tak mohou poprvé v 29. minutě zápasu při vedení 1-0 po gólu Boženílka vyzkoušet svoji přesilovkovou formaci.
10: A je tam Jiří Černoch, zřejmě místo Martina Kauta.
13: Jo, trenéři mají různý varianty, kdyby náhodou někdo právě nemohl, ať už by byl na trestný, nebo něco se stalo, takže varianty tu jsou.
10: Začalo vhozením kotouče, který vyhrává Lukáš Sedlák, jenže následná kombinace nevedla k postavení se v útočném pásmu. Lukmec vyhodil až za brankáře Kořenáře, kam si zajíždí Hronek, napadá jej Liška s Hrivíkem, Hronek vede kotouč, nakonec ho dává po levé straně na Červenku, Červenka nabírá rychlost ve středním pásmu, přejíždí do útočného, dává doprava na Černocha, Černoch skazuje za branku pro Červenku, Červenka do pravého rohu a posune na modrou čáru. U pravého mantrulu je Hronek, vrací Červenkovi, ten na modrou čáru pro Hronka, rychlé přehrání na Sedláka, ten vrací Červenkovi, Červenka na modrou čáru, Hronek napřehuje, ale nakonec si rozmyslel střelu, posune kotouč zápěstím před branku, ale tam nebyli dobře Češi tak, aby mohli tečovat a Slováci vyhodí. Prvních 45 sekund přesilovky Čechů vedlo k jedné střele, ale ke změně skórené ve 30. minutě, tak Češi stále vedou nad Slovenskem 1-0.
14: Hronek rozehrává na středový kruh a Tomášek zaváží po levé straně kotouč do pásma. Boženílek na levém kruhu pálí hodně mimo, kotouč projíždí rohem k modré čáře, kde ho zastavil Bliml. Pas na Hronka doprostřed modré čáry, napravo u modré Bliml, který jede na střed, dává doleva Hronkovi, ten napřáhl, nevystřelil, má puk stále, vlevo Tomášek nad kruhem. Hronek uprostřed modré čáry, Tomáškovi nabíjí, ten nevystřelil, Tomášek už míří nad kruhy. Teď vypálil, ale zdá se, že kotouč v lapačce golmana hlava je a česká přesilovka je teď přerušená. Do návratu vyloučeného Sýkory zbývá 1,40 sekund.
13: Tady byla schovaná střela. Daniel se tam snažil dostat ještě, možná tam by bylo trošku dřív, aby hlava vůbec neviděl. Kluci se to snažili sehrát vlastně na střelu z první ze zhora. Bohužel jim to nevyšlo, ale tím, jak je to široké, tak chcete to využít, abyste ten tvar roztáhli. pak tam vystřelit a zase ty dorážky kolem té brány, to je nejjednodušší způsob, jak se tady dostat do té obrovské šance.
14: Říká reprezentační golman Petr Kváča, který je dnešním spolukomentátorem našeho přímého přenosu.
10: Boženílek sice vyhrál boli, ale bojuje se v rohu kluziště. Kaut se vrátil z trestné lavice a zapojil se do přesilovkové formace. Dává na modrou čáru Cibulka, to měl těžké, ale udržel puk pro Boženílka. Za brankou je Bliml. Posune doprava na Kubalíka. Kubalík za hvizdotu slovenských fanoušků vede kotouč k modré čáře. Dává Blimlovi vedle branky rychlá přihrávka, která ale neprošla na Boženílka. Okuliar nevyhodí. On nakonec pojede, nabral rychlost, dává Martinu Pospíšilovi, ten je v útočném pásmu a šetří výrazně čas. Nakonec přišel o kotouč, ale z té přesilovky Čechů zbývá už odehrát jen 6 sekund. Kaut ve středním pásmu mezi modrými čarami, nepřesná přihrávka a tak může hrát Čederle, který tam je ještě doplňován Gajdošem. Boj u červené čáry na pravém mantinelu zatím vychází nerozhodné, ale skóre není. V 31. minutě stále vedou Češi nad Slováky 1-0.
14: Bojuje se u střídaček, kotouč už po delší době vypadl, teď na slovenské hole, dozadu musí Cibulka a v rohu kluziště zatím musí nahánět Slováky, rána od modré, Kořenář v zákroku a má podlesné výstroji, teď trochu vzrušené momenty, protože Slováci šli opravdu hodně důrazně a v předklonu odjíždí slovenský útočník Sýkora, drží se, pokud to je vidět dobře na tu dálku za levou tvář, tak asi nějaký střet možná i s českým golmanem.
13: Tam, jak se ty kluci rvou do té brány, ty hokejky tam o sebe šermují, někdy to vypadne, někdy zavadí člověk o rameno nebo o golmana, je to takový hodně ošemetný, ale Pepa parádně si ten kotouč našel, myslím, že to bylo i brankoviště, nebo jestli tam bylo natlačený od našeho hráče, ale myslím, že spíš se tam ten Slovák byl moc důrazný a mělo se spíš pískat brankoviště potom.
10: No, on ho tam velmi dobře vyprovodil z toho brankoviště Tomáš Cibulka, protože nenechal vlastně ho dojet až na Josefa Kořenáře, což bylo podle mě plánem Adama Sýkory.
13: Přesně tak, ono někdy stačí tomu obranci, vlastně, když s ním jede, se mu pak postavit do cesty a ten útočník si musí vybrat, jestli pojede skrz to brankoviště a riskuje to, ten kontakt s tím golmanem a... Nebo půjde tou delší cestou, ale zase dává tomu golmanovi větší čas na to, aby si ten puk našel. Teď to udělal takhle, dobrá práce Tomáše Cibulky, že nepustil toho hráče z toho rohu a jel s ním a jenom tím tělem prostě zamezil tomu, že se mohl dostat slovenský hráč do větší šance nebo k tečování nebo k čemukoliv.
10: 11-10 je to na střeli ve prospěch Slováků, pořád mají o ten jeden střelecký pokus jakoby navrch, ale gól ztrácí v 31. minutě vhazování za stavu 1-0 pro Čechy po levici brankáře Kořenáře Černok, ale Pospíšil vyhrává buli, kotouč na Rosandičově holi, ten názve před branku a teď vystrčil přes bránícího Alšera svou rukavici, Kořenář slapil a je tam rozmíška. No, myslím si, že teď uplatní i své zkušenosti z NHL, jak Chmelař, tak samozřejmě i Marek Alšer, ten už se dokonce popral v NHL ve svém prvním zápase, takže ví, kudy udeřit a Jaroslav Pospíšil se svými, tedy Jaroslav Chmelař se svými 105 kilogramy, to také není úplně jednoduché se mu postavit.
13: To ne, to je hora svalů a myslím, že už ty emoce už fungují a budou fungovat čím dál tím víc, že? Tím, jak ten čas ubíhá, tak budou fungovat a tady těch situací bude vznikat víc a víc, tak tam se viděl vlastně ten faul na Tomáše Galvase, to taky pramení z tohohle, že můžem toho těžit, že pak budeme mít vlastně přesilovku, že se nenecháme vyprovokovat a teďka to vypadá, že asi...
10: No, Michal Kempný se asi nechal vyprovokovat.
13: Teďka to asi dopadlo na tu druhou stranu, no. Takže...
10: No, já jsem jenom zvědav, jestli půjde, a musí jít ještě slovenský hráč, protože měl jinak by se chystalo zvazování v útočném pásmu, no, ono se možná chystá v útočném pásmu Slováku, takže by to měla být asi přesilovka.
13: Asi to tak vypadá, ale myslím, že rozhodčí se poradí, jestli budou vylučovat za hrubost, nebo koukám, teďka tam je ošetřován, jestli to bylo za vysokou hůl od Michala, ale tady těch situací bude teďka přibývat čím dál tím víc a mělo by to být na obě dvě strany.
10: Rozhodčí ukazuje 5-5.
13: Takže na obě dvě strany.
10: Vyloučení, ano.
13: A nebo se jde podívat?
14: Já myslím, že se čeká na to, až ošetří Kristiana Pospíšila, který tam dostával nějaký tampon pod red. A bude se hrát ve stejném počtu hráčů na ledě. Michal Kempný si ještě zdá se ze střídačky objednává ze střídačky jinou hokejku na trestnou lavici. Teď už ale se zaplní i slovenská trestná lavice. Jsme za polovinou zápasu, 32. minuta bude za malou chvíli pokračovat. Češi vedou nad Slovenskem 1-0, v první třetině se trefil Daniel Boženílek. Ale přiostřuje se i teď během přerušení, kde se tam dostal do takové drobné strkanice Okuliar s Ticháčkem.
13: Teď už to bude jenom gradovat a myslím, že nás Slováci chtějí trošku rozhodit z té naší hry a z té naší konzistentnosti v průběhu toho zápasu, takže chladné hlavy a pokračovat dál.
10: Sedlák na buli, proti němu Hrivík úspěšnější, Liška pálí, to už poskakuje před brankovištěm a tam si ho stáhnul jak nějakou housku ze stolu Josef Kořenář, vše uklidnil, no ale potom už zase horké hlavy a už tam jsou zase pěstní souboje a že si Liška vybere zrovna Marka Halšera, to nechápu.
13: To tak, to už člověk je pak asi v tranzu, že prostě koho, kdo se mu dostane pod ruce, tak to. Ale viděli jsme, tam slovenský hráč chtěl našeho hráče hodit na Pepu, už ty emoce fungují a gradují.
14: Vozeno v obraném pásmu českého týmu. Červenka vyváží kotouč, už je u červené. Žabička do pásma na Ticháčka, ten zleva dával před branku na Kauta, ale trefil jen brusle obránce Kňažka a Slováci se mohou dostat z obraného pásma. Na levé straně a teď už ve středu je Okuliar, byl do pásma, dává na levý mantinel, odkud může přijít přihrávka křižná, přichází Hrivík, zpracovává, pálí a dává gol, Slovensko vyrovnává na 1-1, objevila se tam skulinka v české obraně, Hrivík dostal ten potom hodně vysoko do své výstroje, měl i trochu štěstí, že se mu ten kuk odrazil přímo před něj a z levého kruhu blíž v brance z toho oblouku pálí na bližší tyč, překonal Josefa Kořenáře a ve 32. minutě je vyrovnáno 1-1.
13: Bohužel je to škoda, tam vzniknul ten prostor na středu, ta přihrávka myslím, že byla tečovaná, trefilo ho to do výstroje, golmanovi se to ztratí, teď se na to můžeme podívat znova. Golmanovi se to ztratí, kde ten puk je a pak už reaguje na poslední chvíli. Ten hráč už se to pak snaží jenom hodit do brány a vůbec na to nekouká. Bohužel to tam propadlo. No, tady vypadlo mu to ještě na hokejku prostě a jenom to prostě zametá.
10: A přihrávka na Hrivíka šla vlastně do břicha slovenskému kapitánovi a od toho břicha má asi dobré svaly na břiše, tak to spadlo na led přímo na hokejku a pak to trefil. Už ale se pokračuje a Slováci jsou povzbuzení tím vyrovnávacím gólem a míří do útočného pásma. Proti akci bude chtít vést Jakub Plek, nedostal se ale ke kotouči a tak může hrát Adam Sýkora. Ten názuje do útočného pásma na pravé straně. Cibulka přebrusil, Čedrleho obrací se v rohu, kluziště posouvá za brankou na Tomáška. Tomášek trefil hlavního rozhodčího, od něj se odrazil puk Cibulkovi, ten posouvá doleva na Hájka, ten je za červenou čárou, projede kotouč dvěma zadními rohy a Plek zachytil puk, který dává za branku, ale tam je dříve u kotouči Kmet před Kubalíkem. Češi půjdou střídat minimálně dva z útočníků, mezi tím Slováci nahazují puk, který se vnesl a skončil mimo hrací plochu 1-1 a to je už 33. minuta. Další rozruch může přinést další souboj, který ale bude prováděn ve středovém kruhu, protože Kotouč opustil střední pásmo právě tam, ze středního pásma hrací plochu. Petr Kováča sledoval teď ještě jednou tu ránu Hrivíkovu. Ono to prošlo Josefu Kořenářovi někde pod rukou.
13: Někde na tyčku. Tam už ten golman jenom letí do tyčky, aby ty mezery utěsnil, protože když to ztratí na milisekundu ten puk, tak je to obrovsky těžký to najít a jenom se chce nechat trefit.
14: Vozeno, Voženílek posouvá puk do pásma útočného pro Melovského. Stav 1-1 platí dál. Teď Koch vyhazuje, ale u modré vpravo je Hronek. Udělal kličku a přihrává Blimlovi. Ten se obtočil kolem nakonec už dvou Slováků, posunul do rohu puk pro napadajícího Voženilka. Bliml na pravém mantinelu, ty riskantní pas na modrou, skákal přes hokejku Galvasa až do středního pásma. Galvas vrací do obraného levého kruhu na Hronka. Ten zase rychle musel posunout dopředu. Melovský napadá rozehrávku soupeře. Úspěšný ale není. Voženílek ještě zkomplikuje život Slovákům. Relativně úspěšně i tak může hrát Radivojevič. Dává teď Kotouč je na pravé straně středního pásma. Slováci mohou dopředu. Mešár nahození. Nebezpečné před branku. Ta je teď posunutá po tom, co Kolár narazil do české brankové konstrukce. 34. minuta začala, je v ní hned přerušeno Česko-Slovensko nerozhodně 1-1, ale teď hodně nesnad nervózní, ale zajímavé okamžiky před českou brankou. Slováci si rychle vyměnili ten kotouč a Josef Kořenář špičkou betonu vykopl.
13: Tady parádní práce, přečet tu situaci, byl tam nahoře, ten hráč to pálil vlastně hnedka, stačí centimetr a ten puk potom letí mimo, což chceme jako gólmani, takže super to přečet, naskenoval si tu hru už předtím, ale trošku se mi zdá, že Slovákům ty potyčky a samozřejmě i ten střelený gól trošku dodali trošku sílu do nohou a mají takový ten lepší pohyb bez toho puku, takže myslím, že i teďka trenéři budou trošku apelovat, ať máme lepší pohyb bez puku, ať se nabízíme, ať ty obránci můžou ten puk hnedka vyvíst a ať trošku trávíme taky čas u nich a ne teďka, ale i tou a ne u nás.
14: Rozumíme. Říká Petr Kváča, český reprezentační gólman, dnešní spolukomentátor přímého přenosu. 1-1 mezi Českem a Slovenskem, Chmelař ve středním pásmu, nakonec se z toho ale český offside, nejspíš Richard Noch tam zůstal pozapomenutý a další strkanice ve středovém kruhu, u které nechybí Kristián Pospíšil,
13: bude to...
14: Beránek zase jede za Martinem Pospíšilem.
13: Bude to jednostranný, si myslím.
10: Já si myslím, že bude vyloučen jeden z bratrů Pospíšilových, ale půjde na tu trestnou lavici sám.
13: Přesně tak, on tam jel, byl tam najetý vlastně na Chmelaře, no a to by měl jít sám teďka, takže bychom měli mít přesilovku a bylo by super jí využít.
14: No koledují si u Jaroslava Chmelaře, bratři Pospíšilové.
13: Teďka parádní, chladná hlava, to přesně tohle někdy rozhoduje ty zápasy, že člověk prostě, i když si nechá dát tu ránu, tak vybojuje tu přesilovku a víme, že v dnešním hokeji ty přesilovky opravdu můžou rozhodovat každý zápas.
10: No je pravda, že Kristián Pospíšil i Martin Pospíšil podle mě hrají na nervy nejen Čechům, ale i rozhodčím, protože oni jim to sečtou. Tohle to bylo viditelné a tam bylo krásně vidět u tak mladého hráče, jak je Jaroslav Chmelař, že se nenechal vyprovokovat a z toho mají teď Češi přesilovou hru. Za stavu 1-1 ve 34. minutě. Sedlák na buli prohrává, hlava i vyhodí. Ten kotouč doputoval až ke slovenskému golmanovi a ten puk musí brát za vlastní brankou Filip Hronek. Hronek nachází Kauta, Kaut posouvá doleva Sedlákovi, ten má dost prostoru před sebou, nakonec míří za branku, dává na Černocha, ten mu ale nepředal dobře a Kmec vyhodí ten puk, nakonec neměl dostatečnou rychlost, ale z toho mohlo být klidně přečíslení 2-1. Červenka teď otáčí hru, dává doleva rychlý pas na Kauta, který projel k pravému mantinelu. Hronek je na ose hřiště na modré, teď dává Červenkovi, Hronek pálí, rána tečovaná, ještě Černoch, ale netrefil teď Kotouč ani Sedlák, ze vzduchu ještě jedna Hronková pozice na modré čáře, Červenka zamotal se mu puk, ale zvládl to s grácí, přihrávka na Kauta, tam je úplně volný a gól! Tomáš Kaut procedil ten kotouč přes brankáře Lavaje, on to tak nechtěl, ale ten puk skončil ve slovenské brance. Češi využívají přesilovku, trestají tu zbabilost, dejte tomu Kristiána Pospíšila, ty jeho provokace a Češi znovu vedou 2-1.
13: Přesně tak, tohle obrovský důležitý gól, ještě tak využitá přesilovka za tohle to, co udělal Pospíšil. Tady kluci se chtěli to roztáhnout, pak to chtěli do prázdné brány a někdy prostě, když ten obránce se to snaží zablokovat, trefí to špatně nohou, hokejkou, čímkoliv, může to být obrovský pro toho golmana. Ten reakční čas je strašně malej na tohleto a každá takováhle, a vidíme, že ten se rozčiluje, Pospíšil.
14: Kristián Pospíšil třikrát vstekle bouchl hokejkou o plexisklo. což se jistě líbí některým škodolibým českým fanouškům, ale dá se to pochopit. Derby Česko-Slovensko, Česko vede 2-1, je celých 6 minut před koncem druhé třetiny. Buly ve středovém kruhu po českém gólu Martina Kauta a zní tu gólová písnička českého týmu. Puk má Kempný na modré vlevo, posouvá před sebe nahození do útočného pásma, které napadá Flek. Hlava ale dobře podržel ten kotouč a rozehrál až ke střednímu pásmu, kde je ale znovu u červené Kubalík, posouvá kotouč před sebe. Rosandičovo nahození je tečované. Kořenář může za branku do vymlzeného lichoběžníku. Rozehrál k levému mantinelu z jeho pohledu tady. Tam už se hraje už i za brankou. Puk má Cibulka, dává backendem před sebe, ale chybně. A tohle je slovenské přečíslení, přirádka křížem. Výborně Josef Kořenář teď lapil ránu Sebastiana Čedrleho, který z levého kruhu dostal přirádku mezi kruhy mírně vpravo. Josef Kořenář se přesunul, chytil a kam jí asi dostal?
13: Buď to jí dostal někam do ruky, nebo do slabin, nebo někam. Teďka nevím, byl tam vlastně...
10: Ono to bylo výš, takže někam pod žebra, někam kolem...
13: Možná tam, kolem je tam vesta možná žebra. On vlastně byl roztažený, šel ten přesun na tu střelu z první. No a uvidíme, kam to dostal teďka. To byla střela z první, sedla mu, jo, možná do hlavy. Možná do hlavy dostal, teďka jsme to viděli, že letěla trošku víc než normálně, někam na bradu nebo tak, nebo do klíční kosti, tam ty vesty většinou nejsou tak chráněný, takže tam máme nákrčník, nebo někdo, nějaký golman používá takový plast občas, ale štípne to na tu bradu nebo na ten krk, to většinou je hodně bolestivý.
10: A co s tím teď dělat? Je přerušená hra, je vlastně dost prostoru, protože se uklízí led.
13: Teďka to rozdýchat, proto myslím, že Pepa i zůstával tam dolů, dojet za doktorem, podívat se na to, jestli to není tržný, jestli tam třeba nekape krev nebo něco takového. A zachladit to a prostě nandat si masku a pokračovat dál.
14: Vy jste říkal, štípne to, když to letí 130.
13: Štípne to, ona je to taková, je to, nejde to úplně popsat ta bolest, ale když to vlastně jde na tu kůži nebo přes dres nebo jenom přes to rybano, tak je to takový štiplavý, když to jde přes výstroj, tak je to vlastně většinou taková ta bolest, když se člověk prostě praští.
14: Říká reprezentační brankář Petr Kváča, vy ještě používáte výraz rybano, vy už se přijde trochu archaické.
13: Trošku jo, a já jsem na to zvyklý, vlastně od svého mládí to používám a to slovo mám pořád v hlavě, no, takže...
14: Takové no. To staré klasické rybano, kdo neví, co to je v podstatě bavlněná kombinéza zapínací od rozkroku nahoru.
13: Přesně tak, dneska už jsou dvojdílný.
14: Termoprádlo.
13: Přesně tak.
14: Vazování v horném pásmu českého týmu po levé ruce Josefa Kořenáře. Češi vedou 2-1, Kořenář je zpátky ve svém brankovišti. Zdá se v pořádku po předchozí ráně, kterou kryl a zachránil českému týmu vedení, to jistě po přesunu. Slováci vyhrávají Buly, puk je na modré vpravo, jenomže Štrbák schodil hru doprava, dostává se puk zpátky, vypálil, minul. Slováci udrželi pásmo zásluhou Kňažka, ale ten opuk přišel. Melovský, riskantní klíč se uspěl, už je u červené, dává doleva Hájek v pásmu, dostává se do levého rohu, kde zabrzdil, kotouč si prohodil za bruslemi, Voženílek mu pomáhá a toho teď napadal zase Martin Pospíšil, bojuje se v českém útočném rohu na levé straně. Hájek už si našel zpět svoje místo, Alšer pálí od modré rána, vykopnutá k pravému hrazení, tam je Bliml u modré, už nahazuje za branku, puk se dostává právě tam, Tomášek odstavený od Štrbáka, Slováci už se dokáží dostat a do středního pásma, Kristián Pospíšil vpravo, přečíslení, Pospíšil pálí, mý branku, ještě tam měl Faško Rudáše, ale tomu nakonec neadresoval kotouč, Češi v protiútoku, Voženílek u modré uprostřed, bere to doleva, nahazuje za branku, hlava i nakonec vykopl ten kotouč ještě do rohu, 4,5 minuty před první pauzou, pardon, před druhou pauzou, Češi vedou 2-1.
10: Dvě obrovská varování od Slováků, protože dvě obrovské šance teď spálili slovenští soupeři českého týmu, stále Češi tedy vedou 2-1, hra v obraném rohu vlevo, přehrání podél levého mantinelu na najíždějícího Kmelaře a ten bude u kotouče v útočném rohu první, ale při odstavování si Rosandiče upadl a tak hrají znovu Slováci, Koch už je na levém útočném kruhu. Chtěl oběc branku, ale Hronek mu uzmul kotouč, rychlá kombinace, ale Sedlák přišel, opuk, Hronek musí znovu hasit tenhle ten začínající požár od Slovenska. Hronek nahazuje kotouč doleva, tam je Sedlák, spolupráce s Chmelařem, Chmelař smíří za branku, vyjíždí a posouvá kotouč na modrou čáru. Cibulka vrací Chmelařovi k malému mantinelu, nahození, hlava je u zákrok levým betonem, Sedlák tam byl dobře zaparkován, ale přeci jen hlava i dobře viděl ten pokus. Teď už se Slovákům podařilo vyhodit. Mezi modré čáry 3,5 minuty před druhou sirénou Česko stále vede nad Slovenskem 2-1.
14: Hraje se v obraném pásmu Slováků, kotouč má Kmec, dává ho přes pravý mantinel do pásma, ale je z toho nakonec zakázané uvolnění Slováků. 3 minuty a 16 sekund před druhou přestávkou.
13: Musím říct, že Pepa nás teďka podržel, je tam fantastický zákrok, hodně důležitý za stavu 2-1. Tady vidíme potom tu střelu, to pospíšila mimo, ale zase Pepa tam byl a je to 2-1, což před druhou přestávkou je super a udržet to nebo zvýšit.
10: 3 minuty 16 sekund mají na to Češi, aby navýšili ještě své vedení ve druhé třetině. Vyhození od Slováku od zadního mantinelu. Okuliar neví, kde má kotouč a vlastně se díval jen do očí a jako by se lekl Filipa Hronka a vůbec se nezajímal o hru. Mezitím Dalva přihrává Kubalíkovi, ten je v útočném pásmu Rána, kterou vyslal, flex tečovaná do pravého útočného rohu. Ještě Tomášek dojíždí puk, dělá svým pohybem velké problémy bránícím Slovákům na hození za branku. Ten kotouč projel přes zadní roh na Hrivíkovu hůl. Ten už ne, Liška je to, který je v útočném pásmu, dává Čederlemu. Čederle trošku přihákoval.

0: ale 2:10 před druhou sirénou je vyrovnáno 2-2. Autorem gólu je Kromjak, tedy autor 30 gólů v AHL v letošní sezóně. Tohle vlastně by se nemělo stávat, protože těch dorážek tam bylo moc.
1: Přesně tak, tohle se nesmí stávat, ten puk tam vypadne. My jsme tam byli dobře, byli jsme tam v pěti před tou bránou a ten puk prostě musí jít do rohu, za bránu, kamkoliv, aby ten hráč útočící nemohl dorážet. Je tam chumel těch hráčů, anebo ty obránci musí prostě mít ty hokejky, aby nemohli dorážet, nemohli střílet.
2: Dohromady pětkrát bouchl Kromjak do puku, poslední pokus byl gólový. 2-2, je nové skóre, 2 minuty před koncem druhé třetiny. Už se hraje v českém rohu, Chmelař má puk, dává ho backendem k modré nepřesně a tak se toto už nakonec dostává až do českého obraného rohu. Tam je Kempný a má čas, může tak zajet za vlastní branku, napadá ho Paško Rudáš, Kempný vyjíždí před branku, jede středem k kluziště, už je u červené, dává doprava Černochovi, ten vyjel do pásma, Černoch vpravo v úhlu, dává před branku křížem na Beránka, tomu ale na poslední chvíli Slováci změnili dráhu letu té přihrávky a teď pozor, narodící se slovenský break, Štrbák, ale nakonec vzdal bruslařský souboj, nebo věděl, že by asi neuspěl, a tak se hraje ve středním pásmu. Kňažkova nabídka do třetiny, nahození do českého obraného rohu, 1:20 před koncem druhé třetiny, stav nerozhodný, 2-2.
0: Sedlák hraje v rohu kluziště, ale je tísněn, Slováci udrželi útočné pásmo, Rána Kmecova prolétla kolem české branky, puk si bele Sedlák, ale nedokázal jej přihrát přesně a taky tady možnost pro Okuliara. Toho odslonil Alšer a teď bude muset ještě najíždět na Kmece, přihrávka na Lišku. Ten stečoval na Hrivíka stojícího na modré čáře, dává doprava na Okuliara, Liška nezachytil a Alšer může trošku uklidnit české řady a nakonec vyhodil se štěstím do středního pásma, ale vlna Slováků se vrací znovu do blízkosti české branky. Kmec jí objíždí, je tísněn Kempným a vytlačen do rohu, ještě Alšer zlomil při tom zákroku hokejku a teď bez hokejky bude bránit, nakonec mu ji podal Sedlák a teď hrají Slováci jakoby přesilovku. Adam Sýkora, poslední půl minuta druhé třetiny, Kmec přihraje právě Hrivíkovi, ten pálí, Kořenář vyrazí, Sedlák bez hokejky nemůže hrát dál, ale bez hokejky takový fotbal teď i Sýkora, tak si to dali levá, pravá placírka, pak možná i nártem a Kotouk skončil ve středním pásmu, jenže už se znovu daří Kromjakovi dostat až v zakončení a pak to udělal výborně Alšer, který sebral další šanci Slovákům, ale protiútok vede Kaut. Kaut promáhal teď tu přihrávku na najíždějícího červenku před branku. Tohle je škoda, ve druhé třetině jsme viděli 3 branky, 2 slovenské, 1 českou, po 40 minutách je tedy vyrovnáno 2-2.
3: A je to před výbornou kulisou ve Friburgu československo utkání, které tedy může aktuálně shrnout olympijský šampion Martin Procházka ve studiu radiožurnálu Sport.
4: Očekávaná druhá třetina ve smyslu, že se začalo více soubojů, to znamená, že Slováci se opravdu toho pustili. Měli jsme dobrou první šanci, kdy jsme se dostali do situace 2-1, Sedlák s Kautem, ale nevyřešili jsme ji dobře. Potom následně přišla přesilovka z naší strany, kde se nám to moc nedařilo. Měli jsme takové 2-3 pokusy na střelu, ale neprošli až na brankáře. No a přišla branka na 1-1 od Slováku, kdy Hrivík výborně si tělem zpracoval kotouč, přejel přes osu a trefil k první tyči, gól na 1-1. Pak přišla přesolovka z naší strany, kde Martin Kaut takovou záhadnou střelou, dá se říct možná i skoro myšlenkou na nahrávku, na spoluhráče trefil obránce brusle a prošlo to přes hlavějový betony do branky. No ale v závěru sám nepovedlo samozřejmě situace, kdy dorážka od Kromjaka, který byl sám mezi dvěma nebo třemi hráči, stačil na 3x dorazit a vyrovnal stav 2-2 po druhé třetině.
3: Tolik prvotní hodnocení, my se znovu spojíme s posluchači radiožurnálu po zpravodajské relaci, která začíná právě teď.
5: Jsou to zprávy a Monika Chmilová. Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. Desítky tisíc lidí ve španělském Madridu demonstrovali proti premiérovi. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa nad Slovenskem po 2/3 nerozhodně 2-2. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se před omezením u osové bytýšky rozjíždí kolona a zítra bude jasno.

0: Máš polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že si jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
2: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný. A už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
0: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázána na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027. Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla to agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných, shromáždění ale bylo zvětšiny poklidné. Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda v tom, že je kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
3: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech, a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
4: Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Friburgu se Slovenskem po dvou třetinách nerozhodně 2-2. Za národní tým skórovali Daniel Voženílek a Martin Kaut. A fotbalisté pražské Dukly se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. V posledním ligovém kole prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava, který čeká baráž o záchranu mezi elitou. Dukla si dala všechny 3 góly vlastní. I proto těžko hledal slova kapitán domácích Marcel Čermák.
5: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí, a je to strašně mrzí.
4: Paráži se Baník utká s Táborskem a Slovácko s Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště prohrál v šancelize ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla 0-2 Teplicím, Olomouc přehrála Karvinou 4-0 a v nejvyšší soutěži tak obsadila konečné 7. místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 za Meziříčím, překážka na D10 před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna před omezením u osové výtyžky na kilometru 150,5 se rozjíždí poslední zbytky kolony. Jen velmi krátké zdržení nabírají kamiony jedoucí v pravém pruhu ze stého 50. kilometru. Osobní auta v levém už jedou svižně. Na D10 na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy teď velmi opatrně před sjezdem na Horní Počernice.
7: Na 4,5 kilometru vypadl z vozíku vodní skútr, jsou na krajnici, ale mírně to zasahuje do pravého pruhu.
6: Na D10 směrem z Prahy do Turnova přibrzdíte před Brandýsem na 6,5 kilometru. Dneškem končí dlouhodobé omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. Silničáři odklízejí kužely, zdržíte se do 10 minut. A v metropoli v Liberecké směrem do centra naopak omezení stále trvá, počítejte s ním i během zítřka. Za nájezdem od Veselské je uzavřený levý pruh, fronta vás zdrží maximálně 5 minut, provoz už slábne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už předáváme slovo moderátorovi radiožurnálu Sport Adamu Weidenthalerovi.
9: Síly s radiožurnálem. Vítáme posluchače radiožurnálu Československo. To je utkání, které je aktuálně srovnané 2-2 po 40 minutách na hokejovém světovém šampionátu. Dál ho hodnotíme spolu s Martinem Procházkou, olympijským šampionem a čtyřnásobným mistrem světa a taky naším redaktorem Krištofem Kousalem. Bavili jsme se teď na radiožurnálu Sport o emocích, které vytvořili slovenští hokejisté. Co ty branky, co třeba to krásné zpracování Marka Hrivíka a gol, který dostal Slováky zpátky do utkání. Můžeme to popsat trochu?
10: Jo, bylo to celkem situace, celkem nenápadná, v podstatě od levého mantelu, přechod přes modrou čáru Slováku, přišla nahrávka do, když to řeknu, takového toho ideálního předbrankového prostoru, ne úplně k brankovišti, ale nějaké 2-3-4 metry před, kde Jiří Ticháček nejprve sledoval kotouč, stačil dát do té nahrávky hokejku, pak se mu ztratil kotouč, ve výhledu nevěděl, co dělat, tak se zastavil a v podstatě od tělo Hrivík si to ten kotouč zpracoval, přejel přes osu, bylo vidět, že Josef Kořenář na to nestačil zareagovat, protože přišla první střela hnedka k první tyči podhorní tyč, takže to trefil výborně. Samozřejmě tohle to bylo těžké, protože když se vám ztratí kotouč z pohledu, tak nevíte, co, kde je, jak máte reagovat. Každopádně Ticháček, jak říkám, přestal bruslit a Hrivík toho skvěle využil.
11: To byla těžká situace pro obránce českého Ticháčka, ale při tom druhém inkasovaném gólu tam se obránci zkrátka měli postarat o to, aby dostali kotouč pryč od Kořenáře, to se asi na třikrát nepovedlo a to už musíme tenhle gól přičíst českým obráncům.
10: Já to přičtu ještě i těm útočníkům. Byli tam samozřejmě obránci, ale byl tam Filip Hronek, který tam přijížděl vlastně k pravé tyči z pohledu Josefa Kořenáře. On byl nejdříve v souboji u mantinelu, pak přijížděl toho souboje právě, kde ten kotouč přišel na nahrávku. A byl tam, myslím, že to byl Melovský, že tam byl s Blimlem, který ten kotouč prostě nevyhodil někam do rohu, někam k mantinelu. Prostě Chromiak tam byl nejdříve v polopokliku, nejdříve se stačil jednu dorážku, stačil dát, potom se vlastně postavil a dal tam druhou, třetí, až se třetí ten kotouč vyletěl vlastně pod horní tyč. Takže byla to kombinace, samozřejmě chyba jak obránců, tak útočníky, kteří měli povinnost ten kotouč nějakým způsobem prostě odrazit k mantinelu nebo odstřelit.
9: Do toho i ta šance, kterou chytil ještě Josef Kořenář betonem a pak vlastně taky moment, kdy ho Čeberle, soupeřící útočník, trefil někam na bradu, možná na, jak se tomu říká, Adamovo jablko.
11: Ohryzek. Tvoje jablko. Ano. To byla velmi bolestivá rána, rád bych vyjádřil trošku obavu, možná Josefa Kořenáře, pak jsem sledoval, když odjížděl z ledu po druhé třetině, byl tam, nebo komunikoval tam s Dominikem Pavlátem, no a nedivil bych se možná ani, kdyby přišla změna v brankovišti po dvou třetinách, protože to hodně těžko rozdýchával tu ránu.
10: Určitě, samozřejmě záleží, jak teďka to zranění nebo ta střela bude dál pokračovat, protože klidně vám to může otéct, že jo, může se tam udělat nějaký otok a to by určitě pro něho bylo nepříjemné a riskantní. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Každopádně ta střela byla opravdu velmi nepříjemná. Levák tam střílel, vlastně on se přesouval a v tom přesunu, kdy ten brankář se přesouvá, tak nemáte úplně ten kryt, který vám kryje právě tu část toho krku, toho ohrysku, tak zřejmě se nestačil úplně dobře na to připravit tu střelu. A muselo to obrovsky bolet, protože tam možná takovouhle ránu, když dostáváte golfákem, dostáváte na odkrytou část těla, tak klobouk dolů, že vůbec to ustalo.
9: Tak pro nás štěstí, že máme na komentátorce radiožurnálu Sport právě dnes Petra Kváču, třetího golmana národního týmu, protože už bychom ho taky nemuseli dostat k mikrofonu.
11: Ano, a ten dokáže hezky taky popsat, jak moc tohle bolí a kam to tak asi mohl dostat Josef Kořenář, no a uvidíme tady, jak to bude s budoucností Josefa Kořenáře v tomhle zápase na celém turnaji.
9: Mluvili jsme ale o první pauze o Martinu Kautovi, o hráči, který je hodně kritizován na sociálních sítích českými fanoušky. On se možná tak malinko vykoupil, každopádně ten jeho gól, ještě Martine, můžeš popsat, byl trošku náhodný, on spíš asi chtěl přihrávat, než střílet.
10: Ono to tak vypadalo, bylo to samozřejmě při přesilovce, právě jak jsme zmiňovali, že pospíšil se nechal zbytečně vyloučit a nebylo to vlastně nic extrémně sehraného, situace, kdy Martin Kaut vlastně jako pravák se dostal na osu, do středu hřiště. A dostal se na rávku. Potom mě přišlo, jak kdyby chtěl střílet a všiml se spoluhráče se štěstím, ale paráda, krásný gol 2-1.
9: Martin Procházka to doplní, teď Petr Kadeřábek a další živý rozhovor s jedním z aktérů zápasu.
12: U mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je teď obránce Marek Alšer. Marku, jak moc je to náročný souboj udržet nervy, protože Slovensko ve druhé třetině po vás docela dost šlo.
13: Takže je to náročný, ale myslím si, že všichni cítíme, že tady dokážeme utrhnout možná tu výhodu, která rozhodne. My budeme hrát mezi pískáním a po pískání, tak už to necháme na Slovácích, co udělají, a doufáme, že tam budou pokračovat, že z toho můžeme těžit.
12: Vy jste byl u toho prvního inkasovaného gólu na ledě, kdy ho dal Hrivík. Jak jste to viděl vy, protože mu se to odrazilo od břicha, spadlo mu to na led přesně na placku na hokejku. Dá se tohle ubránit?
13: Tak dá, ten vstup tam byl trošku pomalej, vlastně bylo tam sekačka na zpátek, brzda. Tak nějak tam dostal slovenský hráč hodně prostoru a potom smolnej odraz a to tam padlo, ale...
12: Marku, rychle ještě, co vám řekli před třetí třetinou trenéři v kabině?
13: Udržet ty nervy na úzdě a nedat jim žádný trest zadarmo.
12: Tak to vydržte a doufejme, že po třetí třetině budete slavit vy.
13: Děkujem.
12: Říká Marek Alšer před startem třetí třetiny, ta začne za stavu 2-2 za 3 minuty a 40 sekund. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
14: Martine, ty chceš reagovat?
10: No, v podstatě Marek Alšer potvrdil to, co jsme tady říkali, že Slováci to utkání nějakým způsobem právě v té druhé třetině zdramatizovali díky těm provokacím, těm nějakým tím dohráváním, právě těma strkanicema, tou melou. Oni se tím samozřejmě trošku nastartují, ale jak už říkal Marek, určitě trenéři dali jim právě pokyny, aby se nenechali z toho rozhodit, aby se nechali vyprovokovat, aby udrželi ty nervy, jak se říká. A tohle to budou muset hráči vydržet. No. Prostě Slováci to budou zkoušet dál, protože vidí, že tudy cesta vede, že prostě tímhle tím oni jsou vlastně celkem známí. No, že.
14: Mně se hrozně líbí, že tuhle špinavou práci vlastně zastávají ti nejmladší hráči kádru. Jaroslav Chmelař, ročník 2003, Marek Alšer 2004, a právě oni se tak v podstatě chtějí postavit za své silnější kolegy. Víš, že to vezmou na sebe?
10: Tak určitě takhle. Zaprvé taky oba dva k tomu mají velké předpoklady, mají k tomu fyzické parametry, takže i to samozřejmě se k tomu nabízí. A je fajn, že jak říkáš, že se toho nebojí, že do toho jdou, že na druhou stranu ukazují charakter toho týmu, že prostě je to jedno, jestli se proti těm zkušeným slovenským hráčům postaví jak naši zkušení nebo mladší hráči.
11: Jestli čeští trenéři teď nabádali, jak jsme slyšeli z úst Marka Alšera, k větší trpělivosti při těch soubojích a možná, aby nechali hlavně provokovat Slováky, tak jaký je, co může zaznít na druhé straně u Slováků? Pokračovat v tom agresivním stylu i mezi pískáními?
10: No, Určitě Vlado Orsák bude chtít hráče udržet přesně v tomhletom tempu, v tomhletom stylu. Určitě nebude chtít, aby se Slováci nechali vyfoulovat takhle, jako se nechali foulovat Pospíšil, kdy vlastně po odpískání zbytečně najel do Chmelaře a dostal 2 minuty za úplně nesmyslný zákrok, takže tohle to určitě jim nenabádá, ale určitě bude nabádat to, aby v tom pokračovali, aby prostě dohrávali nás, aby prostě byli hodně nepříjemní, aby jsme třeba opláceli, to taky někdy vede k tomu, že prostě hodně dohrávejte, hráči to neudrží, budou oplácet, potom budeme mít přesilovku, takže určitě v tomhletom stylu budou pokračovat Slováci.
14: V už dohraných zápasech Dánsko porazilo Slovinsko 4-0, Lotyšsko si poradilo se Spojenými státy americkými 4-2, no a ve třetí třetině, zhruba v její 6. minutě, je utkání Švýcarsko-Maďarsko v Curychu, domácí vedou 7-0.
8: Hokejové mistrovství světa. Radiožurnál Sport přímo u ledu.
14: A my jdeme tedy přímo na tribunu za Františkem Kunou, Petrem Kadeřábkem a stále ještě Petrem Kváčou do třetí třetiny zápasu Česko-Slovensko.
15: Hezký večer z Friburgu, 2-2 po dvou třetinách. S Petrem Kváčou zůstáváme na komentátorské pozici Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Shodli jsme se, že gól na 2-2 byla za prvé škoda a za druhé chyba.
13: Byla tam chyba, ten puk Slováci ho jenom nahodili do předbrankového prostoru, pak tam byl zmatek, ty hráče jsme tam měli, ale bohužel nikdo se tam nepostaral o hokejky nebo o ten puk, který mohl odpálit někam pryč. Je to škoda, ale máme třetí třetinu před sebou, myslím, že trenéři promluvili k týmu, ať máme stejný začátek jako v první třetině a můžeme si vytvořit šance.
15: Když si vybereme Čechy a Slováky, kterému týmu víc se hodilo, že byla ta přestávka? Nebyly to Češi, když Slováci trochu vystrkovali už hokejové růžky?
13: Myslím si, že ano, že tam zase že zase ty trenéři přijdou na nějaký na určitý věci, co by mohly fungovat, tomu týmu to sdělí, v té kabině se to říká lépe, protože poslouchají všichni, není tam hluk, není to narychlo, takže si to řeknou a do té třetiny to můžou použít.
15: A ta právě začíná, stav 2-2 mezi Českem a Slovenskem. Lukáš Sedlák pobalil Martina Pospíšila, ten pak rukavicí přistrčil kotouč Aleke Kempnému, ten posouvá před sebe. Kaut poražený Kristiánem Pospíšilem. Slováci mohou dopředu podél levého mantinelu, obránce Koch nahodil za českou branku. V levém rohu je Kempný, vyváží puk, našel Sedláka, ten backendem hledá u levého mantinelu Červenku, kterému se kotouč odrazil o mantinela pak na brusle. I tak Červenka se snaží získat kotouč a povedlo se mu to, byť hokejkou v jedné ruce a po 20 sekundách odchází střídat. Hrají Češi z obraného pásma, uprostřed je Kempný, ale nepřihrál přesně, kotouč i tak projíždí na druhou stranu koziště. A pak zase zpátky, Hronek zpracovával bruslí, Hryvík dává doprava pro Lišku, ten zabrzdil u pravého mantinelu, napadá ho Tomášek a také Kempný, Liška si ale obhodil a Hryvík z toho těží v rohu, je u něj Hronek, prostrčil kotouč, ten ale vypadl na pravý kruh, Slováci s pukem, Rosandič na modré, pálí, Kořenář vyrazil betonem do rohu kluziště, končí první minuta třetí třetiny, stav 2-2 mezi Českem a Slovenskem, platí dál. Za českou brankou Kempný už je dlouho na ledě, minutu, posouvá puk do středního pásma, kde Dominik Kubalík asi protečoval ten puk a Flek může napadat slovenskou rozhrávku, ale je tam sám a tak hrají Slováci, Gajdoš. Rozehrávka teď do obraného pásma českého týmu, kde se nakonec dostávají k puku Češi znovu Voženílek. Přihrává ještě beku a Cibulka může rozehrát. Je na obrané modré. U červené backendem posouvá před sebe protečovaný puk za slovenskou branku, kam jde Kňažko a zvládl rozehrát. Ještě přes Štrbáka jdou Slováci do středního pásma, ale puk nemají. Voženílek ho získává pro Cibulku, který rychle přihrál už do středního pásma na Hájka. Ten vpravo hledá a našel Voženílka, který je v pravém rohu kluziště bráněn. Nakonec protlačil ten kotouč až na druhou stranu kluziště a získal ho. Nakonec nabídka na modrou od Hájka, pro Hájka od Blimla. Hájek se dostává a teď už i Voženílek za branku a do pravého rohu. Češi se tlačí za pukem, ale jen po mantinelech zatím tedy. U modré čáry Bliml udržel pásmo. Pro český tým odehrány 2 minuty. Ze třetí třetiny stav nerozhodný 2-2 a za českou brankou a teď už v rohu je Tomáš Cibulka s pukem.
12: Tomáš Cibulka počká, až mu prostřídají spoluhráči, najíždí mu Černochova formace, právě její centr už přel červenou čáru, nahazuje zprava doleva. Tam byl ale Beránek odsloněn a taky tady možnost pro rychlý přechod, který vede ze slovenské strany Koch. Vypálil někam na kliční kost, kam podle lékaře Tomáše vyskočila předtím šlata rána, kterou, po které byl Josef Kořenář ošetřován. Bylo to někde mezi krk a kliční kost, mi říkal při přestávce vlastně Tomáš vyskočil.
13: Tak to vypadalo z té situace potom z toho opakovaného záběru, že vlastně ta střela šla trošku výš a tím, jak se tam Pepa natahoval, tak si tu vestu mohl trošku posunout, ta rána tam pak zajede, ten hráč většinou, nebo snaží se mířit, ale chce to dostat co nejrychleji na bránu a pak to může být bolestivý, no, ale byl to fantastický zákrok a díky tomu to je teďka jenom 2-2.
15: Vazování v obraném pásmu českého týmu po levé ruce Josefa Kořenáře. Úspěšnější na boli nakonec Češi a Alšer lobuje puk až na druhou modrou, kam míří Slováci Radivojevič, rychle přehrál situaci až za Kořenáře, ten může hrát a musí hrát pro Alšera, který o mantinel posouvá zase do střední třetiny, teď je to takové doleva doprava nebo nahoru dolů od obou týmů, nakonec Slováci s pukem u vlastní branky Gajdoš oklamal napadajícího Chmelaře, ale ten už ho pak narazil, jenže hraje Koch, ale dobře to udělali Češi a Červenka má kotouč na levém kruhu, pálí po dobré práci Sedláka, puk vyjel na modrou, tam pálí Alšer, vyražený kotouč, Červenka musí hrát u levého mantinelu, dává žabičku za branku, kde je Sedlák, odstavil si proti hráči, ale je tam proti dvěma, i tak to zvládá a přehrál situaci za branku znovu na Červenku, ten dělá otočku, Červenku pas na modrou, hodně prostoru pro Alšera, Hronek má také místo, pálí, rána ale neprošla do brankoviště, nakonec ano, schumnul tělo Sedlák, ještě dorážela Hlavaj, mu to jde vysvětlit společně s trojicí Slováků. Ještě Kaut tam jde, čeští beci zůstávají poslušně na modré čáře, aby případně nebyli vyloučeni. 2-2 platí dál, 44. minuta.
13: Já myslím, že se teďka Hlavaj rozčiluje, že tam bylo sekání, ale v takovémhle zápase, kdy chcete mít každou dorážku a vidíte ten puk volný, tak se natáhnete a než ten gólman to přikreje, tak tam může dojít k tomu, že se sekne přes tu lapačku a hlavně byl mimo brankoviště, takže tam to musí očekávat víc než v tom brankovišti, ale parádní tlak teďka, tak pokračujeme dál.
12: Tomášek na buli, proti němu Martin Pospíšil, Tomášek úspěšný v útočném pásmu na pravé straně Jeronek. Dává za branku, Flek přepustil kotouč doleva pro Galvace, tomu ale utekl puk, přesto Kubalík jej zaskytil, ale trefil Fleka někam, kde záda ztrácí své slušné jméno. Flek tedy už bruslí na modré čáře, jenže na druhé straně hrajou bratři Pospíšilové, nemyslím tím Kolovou, ale Kristian s Martinem, ale přišli o puk a teď vyhození k modré čáře, které zachytil obránce Kmec. Nakonec to Hronek s Galvasem zvládli za brankou dobře a Galvas se ještě otáčí. To se pak zeptáme Petra Kváči, jaké to je hrát za, chytat za Tomášem Galvasem. Teď ale hrají Slováci. Kmec na modré čáře vede puk zprava doleva. Chtěl přenechat Vašku Rudáčovi, ale přihrávku vykopl svou bruslý Flek do středního pásma. Hryvík zaváží puk do útočného pásma na hození za českou branku, kam právě spěchá slovenský kapitán, dává přední. Liška si tam sjížděl z osy hřiště trošku doleva, ale nedostal se ke střele. Přesto Koch ještě udržel pro Slováky útočné pásmo. Hryvík u pravého mantinelu je tísněn a Melovský by se měl dostat ke kotouči jako první. Galvas mu vrací do rouku kluziště. Melovský ale to dostal znovu do souboje. Ještě pomohl Voženílek, ale Koch znovu udržel útočné pásmo. Tady je přihrávka před branku od okuliára. Liška minul, byl dobře bráněný Melovským, slonil mu hůl, teď ještě Kňažkovo nahození a tohle Kořenář udělal výborně, on vyrážečkou záměrně poslal ten kotouč do ochranné sítě, je tedy přerušeno, Češi mohou střídat v 45. minutě po velkém tlaku Slovenska, stále platí 2-2.
13: Přesně tak, to občas to děláte na tu vyrážečku, se to těžko přikrývá, tak to vyrazíte, trošku se to zase uklidní ta hra. Nové buly, nové vhalozování, ale viděli jsme obrovskou příležitost Slováků. Na zpomaleném záběru bylo vidět, jak vlastně Melovský jel jenom s tím hráčem, vůbec nekoukal na puk, vůbec nekoukal na toho hráče, na který má puk, a jenom koukal na toho hráče, co jede do té brány, a tím ho fantasticky obsadil a zamezil tý dorážce.
15: Vozeno v obraném pásmu českého týmu, stav 2-2 platí dál v 45. minutě. Beránek v obraném rohu bojuje o kotouč, pomáhá mu Kempný, souboj 2-2, teď dál Kempný a Beránek šťouchají do bruslí proti hráčů. Puk vypadl k Černochovi k mantinelu, ten se snaží osvobodit český tým, nedaří se. Kempný má puk v rohu, posouvá ho jen kousek před sebe, tam už je Černoch zase vše v levém obraném rohu. Černoch přehrál situaci za branku, kde má čas Cibulka a dává o mantinel. Chmelař osvobodil český tým a Beránek napadá soupeře. Měl tohle dál ke kotouči, i tak vybojoval kotouč pro Černocha, ten dává před branku. Nakonec rána od Alšera, který ještě nakonec hledal šikovně Beránka, všiml si najíždějícího spoluhráče. Češi s pukem v pásmu na bezpečné nahození od Cibulky a byť Češi střídali, tak nakonec scout tam byl čas a Češi mají útočné pásmo stále za stavu 2-2.
13: Super střela, jenom taková překvapivá, rychlá, relativně zadarmo pásmo, což je super. Čas na nějaký signál, trošku zase oddechnout a nějakou střelu. Z toho vzhazování se tam může to, ale viděli jsme, že Alši vlastně přihrával ještě, zase narážím na tu šířku toho hřiště, že většinou ty hráči střílí dál a proto se snaží někoho hledat třeba přes tu osu nebo do prázdné brány, protože většinou z dálky ty golmani, taky jak jsou obrovský, mají rychlé reakce, chytí to, proto se snaží ty hráči hledat někoho vedle.
12: Martin Pospíšil a Sedlák, to je boj o kotouč v obraném pásmu Slováků, Pospíšil úspěšnější a už posouvá Paško Rudášovi, který nahazuje na brankáře Kořenáře, ten zasáhl, poslal k levému mantinelu a tam zabojoval dobře Kaut a Sedlák dělá velké problémy Rosandičovi, nakonec ale Slováci nahazují znovu za českou branku, tam míří Hájek, posouvá k levému mantinelu, tam byl ale Martin Pospíšil, udržel pro Slováky, ale Sedlák, dobrá práce Kauta a Sedlák už mezi středním pásmem 3-2, tam je Červenka, Červenka dával ještě Kautovi, ale Kaut byl obsazený, možná mohl český kapitán vypálit, teď půjde do souboje s Kmecem v rohu kluziště, Červenka je velmi šikovný, předvídá tyhle ty střety, ale kotouč nakonec nevybojoval pro Kauta, Kaut tak musí do rohu kluziště znovu zabojovat. Trošku tam rozvěsil Slováky po mantinel, ale kotouč nezískal, přesto dal Čechům na vystřídání čas a tak v 27. minutě za stavu 2-2 pokračuje při napadání českého týmu.
15: My chceme gól z ní z tribun, ale nelze poznat, jestli jsou to Češi nebo Slováci, nejspíš možná oba fanouškovské tábory. Ty mohou sledovat Jiřího Ticháčka za českou brankou, jede středem, už je mezi kruhy, přihrál doprava na Hronka, ten je na modré, prudký pas, který protečoval Kubalík do pásma pro Fleka, ten je v pravém rohu, kde zabrzdil, je ale naražený na mantinel a do souboje přichází ještě Kubalík na modré čáře, udržené pásmo na hození a Tomášek se snaží dorážet, nakonec musí spěchat dozadu, stejně jako Hronek musí do českého rohu proti Kolárovi, ten přihrál kotouč pro Mešára, který je na pravém mantinelu, dává na pravý kruh kotouč pro Kocha, toho ale odstavil Ticháček, bojuje se za brankou, Koch povalil Ticháčka, padají ale oba, hraje se za českou brankou mírně vlevo z pohledu Kořenáře, puk vypadl do rohu, tam je Tomášek, štouchl do puku k modré, ale Slováci udrželi pásmo, i teď je tu rána, kterou Kořenář posílá do rohu, stále 2-2 ve 48. minutě zápasu, Slováci mírně tlačí.
12: Mírně tlačí, Kochovo nahození a Kořenář nechá ten kotouč v lapačce, tak aby se hra uklidnila, je tady navíc prostor pro úpravu ledu. 2-2, 28. minuta, ale Slováci jsou velmi nebezpeční.
13: Je to asi, myslím, že to pramení z toho jejich pohybu, který mají o trošičku lepší než my, ale snažíme se jim vyrovnat. Myslím, že kluci načerpali síly o té přestávce. Tady ty střely relativně, když máme pokrytý ten střed naší třetiny, a nepouštíme tam nikoho před Pepu, tak Pepa si to pak takhle sebere, uklidní to, trenéři můžou říct, dát nějaký pokyny na střídačce a můžeme pokračovat dál.
12: Souběžně hraném utkání v Curychu, tam už se hraje 52. minuta, jsou tam prakticky tradičně rychlejší, Švýcarsko vede na Maďarském 7-0.
13: Švýcaři tady mají hodně kvalitní tým, dokazují to, už to dokázali v těch zápasech předtím. Já s nima taky mám osobní zkušenost před turnajem, takže mají tu kvalitní tým a je to jejich domácí mistrovství, takže myslím, že o to víc jsou namotivovaní a zatím jim to střílí.
12: No, s týmem je i Kevin Fiala, byť má na noze sádru, ale je vlastně v dějišti šampionátu, podporuje ten tým, největší hvězda Švýcarska, když se to tak dá říct, prostě ten byl zraněn na olympijském turnaji, přesto tady na šampionátu je a podporuje jeho spoluhráče. Teď už ale ještě připraveno vhazování, 28. minutě, Slovensko-Česko, 2-2.
15: Vozeno v obraném pásmu českého týmu do souboje jde Kempný do levého rohu a posouvá na Beránka, ten už je ve středním pásmu u červené vlevo, křižné nahození do pásma, kam spěchá Chmelař, ne, Černoch to je, a dává za branku na Beránka, ten má prostor, obtáčí se, dává Černochovi, ten pálí z velkého úhlu, kotouč projel brankovištěm do rohu až i na modrou, na Kempného hůl, který spolupracuje s Cibulkou, přihrávka za branku, Černoch přenechal puk, aby projel do pravého rohu, kam zase jede Beránek bojovat a pomáhá mu Chmelař, zase přehraná situace na druhou stranu doleva tedy, Cibulka udržel pásmo. Sandič propustil ten kotouč a Slováci by z toho mohli vytěžit, navíc velice zkušeně to udělal Radivojevič, který přihrál kotouč za branku a ukmá Rosandič. 2-2 mezi Českem a Slovenskem ve 49. minutě zápasu.
12: Velkou klidu, jako by se schylovalo k rozhodujícímu okamžiku tohoto duelu. Kotouč má na své holi a teď už protečoval Chromiak do útočného pásma Četrl, za ním spěchá, je tísněn Cibulkou, pomáhá mu ještě Melovský, vše zpovzdálí v levém obraném rhu, sleduje také Hájek, který je tam tísněn Chromiakem. Melovský byl na chviličku sám, vypadalo to, že on vyjede s kotoučem, ale Četrl nedá vůbec prostor Cibulkovi, ten puk podle mě už dávno zmizel, rozočím z dohledu, ale pokračuje se, Melovský nakonec vyhazuje a tohle bude zakázané uvolnění. Je to tak, Melovský vyhodil ten kotouč, se postavil na hranu a kutálel tak rychle, že z toho je nakonec icing a tak se hra přestěhuje přes českého golmana. Za stavu 2-2, 49. minutě.
13: Když se mě chtěl zeptat, jak se vlastně chytá za Tomášem Galvasem. Je to dost specifické, on sice nemá ty parametry toho velkého silného obránce, ale obrovsky šikovný na puku, ten puk má rád, dobře vypichuje kotouče, člověk už s tím počítá potom.
15: 2-2 stále, 11 minut před koncem zápasu, třetí třetiny, tady teď šance pro a velká, do které se dostal Patrik Koch. na levém kruhu. Rána je ale snažená do ochranné sítě a Slováci budou pokračovat v útočném snažení ve třetině. Češi mohou vystřídat, to je dílčí úspěch. Přišla rána od modré, puk se odrazil od zadního mantinelu a potom blokovaný puk skončil v ochranné síti. Další boli v obraném pásmu českého týmu v 50. minutě zápasu. Stav nerozhodný mezi Českem a Slovenskem 2-2. Posloucháte Radiožurnál a digitální stanici Radiožurnál Sport. Lukáš Sedlák jde na boli v obraném pásmu. Proti němu Martin Pospíšil, Čárový ještě poodjel a Kristiana Pospíšila odsouvá kousek dál. Teď už se snad všichni shodli, že budeme moci pokračovat. Boli v obraném pásmu českého týmu, Kotouč chvilku byl na puntíku a Kaut ho pak posílá do středního pásma, kde je u červené Koch, nahazuje za českou branku. Kořenář jel za branku, ale puk nerozehrál, ten projel oběma rohy, hraje Alšer, chtěl propíchnout puk do rohu, což se mu nepovedlo nakonec a i tak Kaut bojuje o Kotouč. Další nahození před českou branku, Alšer padá, ale Kaut má puk, posouvá ho před sebe na červenku, ten backendem našel Sedláka, který to má ale trochu na dlouhou hůl, i tak nahazuje a vyhazuje na slovenskou střídačku, možná na tribuny. Kaut tam ještě dal Pospíšilovi ránu, ten pak Sedlákovi zase. Přiostřuje, jednu branku od nás ještě minimálně musíte slyšet, v 50. minutě dál platí 2-2.
13: Tak zase, emoce už fungují, ten zápas se blíží ke konci, takže to možná se trošku oba dva týmy uklidnili v kabině, protože Slováci zjistili, že ty chladné hlavy máme, takže teď už to tak nevypadá, ale ty emoce budou fungovat. Opět trošku Slováci zase ten pohyb v naší třetině nás rychle napadají, takže myslím, že kluci se snaží o to je trošku překvapit nějakým lobem za tu obranu, aby tam kluci do toho najížděli, když jsou hodně pod tlakem.
12: Tomášek na buli, proti němu Kolár. Tomášek je tam s Kubalíkem, s Flekem, zatím řada, která si vytváří i velmi slušné příležitosti. Teď nahození od Hromka, míří přes oba dva zadní rohy zprava doleva. Tomášek posunul na modrou čáru, těžké to měl teď Galvas. Chtěl posunout ještě po modré čáře na Fleka, nepodařilo se, a tak musel odsouvat. Vpravo pod modrou čárou obranou hraje Hronek, nahodil pravému mantinelu, Kubalík protečoval. Flek dělá Kmecovi velké problémy, ale Kmec to ustál a už je tady protiútok, který vede na levé straně Mešár. Mešár byl zastaven Hronkem, Flek musí se vrátit a přihraje Hronkovi do pravého obraného rohu. Ten nabírá rychlost, najíždí do středního pásma, ale před červenou čárou přihrál Tomáši Galvasovi. Ten prokličkoval do útočného pásma, jenže přes dva se dostal, přes tři už protihráče ne, a tak se hra znovu stěhuje do blízkosti české branky, jenže pouze za cenu zakázaného uvolnění. Tam dostali Slováci a tak se znovu můžou Češi soustředit na vazování v útočném pásmu v 51. minutě za stavu 2-2.
13: Tam Tomáš se s tím pukem rád mazlí, rád si s tím hraje. Škoda, že to nedostal třeba do rohu, kam by zase mohli útočníci napadat a dostat Slováky pod tlak, ale dopadlo to takhle, máme vazování.
15: Říká Petr Kváča, český reprezentační golman, který je naším dnešním spolukomentátorem, a dostane se ke slovu znovu v přerušení. Teď Slováci ve středním pásmu na levé straně, průnik od Kňažka, prohnal Kotouč oběma rohy na Hrivíka. Chmelař ale zpracovává puk, přišel o něj Hrivík, dává na modrou. Černoch přijel k modré čáře a trochu zkomplikoval Slovákům život. Puk za brankou českého týmu, má ho Kempný, dal ho Beránkovi, který posunul Kotouč asi tak prudce, ano, že je z toho zakázané uvolnění českého týmu, a hra se dostává na konci 51. minuty k Josefu Kořenářovi. Stav zápasu nerozhodný, 2-2 stále.
13: Musím říct, že od nás tady to vypadá, že ta hra se trošku zpomalila, oba týmy možná začínají být trošičku nervóznější, je tam hodně nepřesností na obou dvou stranách, ale je to důsledkem toho, že ten zápas tak míří ke konci potom.
12: Černoch vyhrává buli, protichláčka za branku, ten ale nenašel přesně Beránka, přesto ten dokázal oklamat Gajdoše a pokuše v útočném pásmu, kam ho vrací Kempný. Ještě jednou na Bliml stahovačka pod nohama kolem Kochále a nakonec se nedostal ke střel, byl vytlačen do rohu, ale přesto drží puk. Ještě jedna protisměrná klička u pravého mantinelu, vyjíždí na modrou čáru, tady je Voženílek pálí, dva Slováci padli do střely, Sýkora měl Kotouč pod nohama, tam si ho vzal Voženílek, vyjíždí do pravého útočného rohu, dělá znovu bognu, teď ještě jednou oklamal Gajdoše, Kotouč míří za branku, kde ho zpracoval Bliml, jenže jeho zpětná přihrávka byla tak o 3 metry jinde, než by bylo potřeba. Michal Kempný byl připraven na střelu, ale přihrávku nedostal. A tak od vlastní branky vyjíždí Cibulka. Rozmyslel si první přihrávku i druhou, jenže teď chybuje v kličce a Vašku Rudáš jen tak, takže se nedostal do zakončení. No, nakonec se k němu dostal Kristián Pospíšil. Ten puk projel kolem české branky a znovu hrají Slováci ve středním pásmu. Vašku Rudáš po levé straně na Kristiána Pospíšila, ten ale neprošel a červenka. Jede s protiútokem, jeho přihrávka přes Rosandiče neprošla, ještě zabojoval Kaut. Dává červenkovi. Tohle je gól. Tohle je gól. Červenka bruslí patou levou nohou. Možná se bude zkoumat, ale červenka dává na 3-2 po nahození a výborné práci Martina Kauta na modré čáře. On jen nahodil před branku. Tam stál rozkročený Roman Červenka a za mě nestraně to je gól.
13: Měl by to být gól. Já jsem těch situací v minulý sezóně zažil hodně. Pokud tu brusli měl, tady odsaď jsme to neviděli, pokud ta brusle a ten nůž byl na ledě a jenom nasměroval puk do brány, tak by to mělo platit. Od nás to vypadalo, že ten gól by měl být uznán.
12: Tam bylo vidět, jak se nad vlastně tabletem sklání Jan Pardavý a Vlado Orsák. A Vlado Orsák jen tak si jakoby pomlaskl, posteskl. Takže ani Slovensko si podle mě nebude brát trenerskou výzvu.
15: Červenka se natahoval po tom puku, ale vlastně on byl rozkročený, zády k brance, levou nohu dával do protipohybu a kotouč ho trefil z vnitřní strany nože, takže to nepůsobí, to, jako kopnutí to být nemůže, protože on šel do opačné strany, než ten kotouč letěl. Pan rozhodčí nám to teď anglicky řekne, že se jde podívat na video.
13: Myslím, že ta situace bude těžká pro rozhodčí, ale za mě Roman se natahoval po tom puku a špičkou, která byla vlastně na ledě, tak vlastně usměrnil jenom ten puk a tohle v pravidlech by se mělo uznávat jako gól.
12: Včera tady dali Švédové gól bruslí, ale to byla klasická placírka. Zrovna to dali těsně po vstupu nebo po příspěvku o Josefu Moderovi, který dával góly na fotbalovém Euro 76. A přesně takhle to vypadalo. Pěkně k pravé tyči to Bjerg usměrnil, ale ten gol neplatil. Tenhle ten gol teď zkoumají, tady Červenkův gol zkoumají rozhodčí, ale já si opravdu myslím, že tohle není zjevné kopnutí do kotouče, tak jak je napsáno v pravidlech.
13: Přesně tak, ale tím, jak stojí ještě zádama, tak ten pohyb vlastně nejde směrem k té bráně. Takže za mě by to, teď, když to tady vidíme, za mě by to mělo být gol.
15: Pokoušíme se být co nejvíce objektivní samozřejmě, ale asi s nástupem videa a všech možných přezkoumávání si asi nemůžeme být úplně jistí tím, jak to celé dopadne. Roman Červenka se napil na střídačce, to je jen takový drobný detail, teď v 53. minutě zápasu, kdy na kostce nad ledem svítí, že Češi vedou nad Slovenskem 3-2. Ten kotouč zamířil mezi betony brankáře. Tohle asi v podstatě nešlo chytit.
12: Já si ale doopravdy nedovedu představit, pokud by skončilo československé derby gólem, který musí přezkoumat video. To si myslím, že se bude hodně dlouho probírat.
13: To bude, jsem na 100% přesvědčený také. A tam jde o ten pohyb, asi co udělal Roman potom, vlastně co ten puk opustil tu brusli a nasměřoval ho. Takže vlastně nejdřív vlastně mu šel ten puk do brusle, ten puk se odrazil a teďka rozhodčí nám dej, tak uvidíme.
15: Tak vysledujte rozhodčího, já se budu dívat na rozhlasové kolegy ze Slovenska.
16: Je to gol?
12: No Františku, můžeš pokomentovat, co jsi viděl.
15: No, uznalé pokývali, přišlo mi, že asi i oni, byť sedí, takže nemohu slyšet nějaké 4 metry po mé levé ruce, tak asi i slovenský hokejový fanoušek čekal, že tenhle gól bude uznaný. Velice důležitá branka necelých 8 minut před koncem třetí třetiny. Si Češi po třetí v tomhle zápase berou vedení na svoji stranu. Díky Romanovi Červenkovi vedou 3-2.
13: Myslím, že i Roman si byl sám toho vědom, aby nějaký pohyb neudělal navíc. A pak už se vracel jenom do té pozice, aby tam nespadnul, že tu nohu vracel pod sebe. A myslím, že opravdu si byl vědom fakt, aby neudělal pohyb do puku nebo k bráně.
12: Aby neudělal pohyb navíc, Roman Červenka si myslím, že už si dává pozor tak 10 let.
13: To možná.
12: Bylo vozeno 53. minuta, Češi vedou 3-2, Hronek má kotouč po dobré práci na buli od Tomáška a Kubalík zrušil svým pohybem. Icing, Slováci pískají, tedy slovenští diváci pískají na to pojmenování střelce dosud rozdílového gólu a teď se dostávají možná i fandění, ne, protože Slovensko se neudrželo v útočném pásmu a píská se. Zakázané uvolnění, Kubalík byl hodně rychle na čárkách, ale bylo to na stejném místě zhruba s bekem a v tu chvíli se dává samozřejmě přednost odpískání zakázané uvolnění, aby nedošlo ke zranění.
13: Jo, přesně tak, je to tak udělaný, aby ty hráči byli ochráněni, tam je to pak hlava na hlavě, člověk nevnívá levá, pravá a jede jenom pro ten puk, tak už se to rozhoduje, proto se to rozhoduje na těch čárkách už předem.
15: Kvůli v obraném pásmu českého týmu přesně 7,5 minuty před koncem třetí třetiny Česko vede 3-2. Vhozeno, puk je na ledě a má ho Flek a míří do středního pásma, bere to na levou stranu k červené, nahodil kotouč a česká pětice jde vystřídat po zakázaném uvolnění a Kňažko má dost prostoru v obraném pásmu, ale někam nepospíchá, prudký pas protečovaný do českého rohu, kde je první obránce Ticháček, posunul na Chmelaře, ten nedostal kotouč do středního pásma, Ticháčkovi spadl ten puk za branku, posunul Alšerovi do rohu, ten nabízí kotouč na Chmelaře, kotouč dojíždí až do slovenského brankoviště, hlava ji musí hrát a rozehrál do středního pásma, odkud spěchá dopředu Sýkora, tlačí ho na mantinel Ticháček, Sýkora se obtočil kolem Ticháčka, ještě jednou to udělal a přehrává na modrou čáru. Tam je dost prostoru na střelu od Kňažka, puk se odrazil od zadního mantinelu a má ho v lapačce Josef Kořenář. Češi teď obestoupili českého golmana, aby se nikdo ze Slováků nedostal před něj, ale nešlo dorážet, protože nebylo co.
13: Přesně tak, ale myslím, že teďka Slováci ještě budou chtít vyždímat za sebe poslední síly, co jim ještě zbyly. Mají 6 minut 47 do konce a budou se chtít tlačit před Pepu co nejvíc, aby neviděl, aby mu tu práci co nejvíc stížili a aby tam vznikaly potom z těch těl ty dorážky, to, jak vlastně dali ten druhý gol a myslím, že na to budou chtít navázat, ale kluci tam fantasticky potom se zlukujou před naší bránou a teď tam to k tomu nedochází, takže jenom to držet a vydržet to těch 6 minut a těžit z toho potom třeba do těch rychlých protiútoků, protože tím, jak i ty útočníci budou poblázněni a budou se tam chtít u nás rotovat a to, tak tam budou vznikat ty okýnka pro ty hráče. Zase budu zmiňovat Kubu Fleka, který tam může najet a těžit z toho, že budou ty hráči níž a může ujet, může zase skórovat, takže to by byl ideální scénář pro nás.
15: Říká reprezentační brankář Petr Kváča pro dnešní duel se Slovenskem náš spolukomentátor přímého přenosu na Radiožurnálu a digitálním Radiožurnálu Sport. 3-2 vede Česko nad Slovenskem, 6 minut a 47 sekund před koncem třetí třetiny. Lukáš Sedlák se sklání na vazování v obraném pásmu po levé ruce Josefa Kořenáře.
12: Sedlák vyhrává buly, Kaut může vyvést kotouč za obranou modrou čáru, činí tak dobře, teď je to 3-2 ve středním pásmu, Sedlák nalevo přikopl si kotouč, pálí na blížící tyč, ještě červenka, obrovská šance českého kapitána, ve vyložené šanci přestřelil slovenskou branku, naproti už postupuje Paško Rudáš, ale Alšer mu odebral kotouč a teď se mohou konsolidovat české řady, ale červenka už zaváží kotouč znovu do útočného pásma. Nemá podporu svých spoluhráčů, ale snaží se ještě udržet puk v blízkosti slovenské branky. Teď už s ním je za ní Gajdoš, přenechává Kochovi. Koch vyjíždí po levé straně přes obraný kruh. Rychlá kolmice na Lišku, po protočovaném kotouči spěchá Okuliar za branku. Tam je tísní Hájek, kterému Liška nechal, nebo Okuliar nechal vlastně hokejku pod paždí a schválně pustil a signalizoval, že měl drženou hůl, ale já si nemyslím úplně, že tohle to rozhodčí, oni to také nepotrestali a byl velmi blízko.
15: No já si myslím, že možná trochu větší prohřešek bylo to, že Hájek tu hokejku pak odpálil Okuliarovi, aby nemohl hrát.
13: Přesně tak, tam vlastně ty hráči využívají to, že třeba ten puk je mimo, ten rozhodčí se kouká, snaží se koukat, dokoukávat ty situace a koukat až za pukem a občas, když se nepodívá, tak ten hráč zkusí něco takového, aby si vybojoval ten faul, ale tohle nebylo za mě.
12: hozenu v obraném pásmu českého týmu. Nakonec Hronek může vyhodit Kotouš do středního pásma, ale nedaří se to. Liška jde do souboje do pravého útočného rohu ze slovenského pohledu s Kemplým. Kemplý uspěl. Kubalík může posunout puk na Hronka doprava, ten je ve středovém kruhu a jen posune za červenou čáru, tak aby byl prostor pro vystřídání a naskočila Černochova řada. Hrivík nabírá rychlost. V obraném pásmu pro jeho střední pásmo dává doleva, ale jeho přihrávku nepochopil jeho spoluhráč Nuis a tak ten puk nakonec skončil na české hráčské lavici, tam jej zachytil Zdeněk Šmíd svým mohutným osvaleným tělem a může se pokračovat znovu úklidem ledové plochy. 5 minut 26 vteřin, 3-2 vedou Češi, co v tuhle chvíli Petře dělají čeští kustodi na hráčské lavici. Je tak tam nějaký vtípek, povzbuzení?
13: To také, to dělají v průběhu celého zápasu, ale myslím, že teďka hlavně obstarávají různé třeba gely, aby ty hráči měli vlastně na těch posledních 5 minut do síly. Vyměňují rukavice nebo hokejky. Rukavice jsou většinou dvoje, troje na zápas. Jak jsou spocený, tak se dávají na sušák. Takže měněj všem rukavice, nebo někdo si může třeba stěžovat na brusle, že se je někde stupil, nebo po nějakým souboji. Takže měněj brusle, teda měněj nože a tohle všechno mají na starost. Tam vidíme vlastně vedle takovou červenou krabici, to je vlastně fén, tam jsou většinou ty rukavice a ty hráči si tam můžou odkládat vlastně ten druhý pár, nebo když mají troje, tak oba dva. Samozřejmě to jde podle věku, je to omezený počet.
12: Takže Roman Červenka má zajištěno místo na sušáku.
13: Přesně tak.
15: Občanka hovoří. Vazování v obraném pásmu českého týmu, 5,5 minuty před koncem třetí třetiny. Česko vede nad Slovenskem 3-2. Puk padl na led, bojuje o něj Beránek, ale Slováci také a úspěšný je Nauš, přihrává na modrou, od ní míří Rána míjí českou branku, puk se dostává do rohu, kluziště, kde jsou Slováci připraveni a na modré Naušova přihrávka, po modré zleva doprava na Kocha, Černoch musí do rohu zabojovat, souboj jeden na jednoho, další hráči přijíždějí, puk ale se skončil za českou brankou, Kempný ho backendem posílá k modré čáře, Melar se snaží osvobodit český tým, ale udělal radost některému z fanoušků, protože puk vyletěl na tribunu. Už začala 56. minuta zápasu. Ten fanoušek ale zase takovou radost mít nebude, protože by měl Kotouč, který je očipovaný kvůli monitorování různých statistik, vrátit, ale dostane za něj oficiální puk, který tedy ale neměl nikdo z hokejistů na své čepeli, na brusli. Prostě nebyl účastníkem přímo na ledové ploše. Vazuje se v obraném pásmu českého týmu, tedy za malou chvíli. 4:58 do konce třetí třetiny, Česko vede 3-2.
12: Sedlák a Čedrle, to je souboj po pravici brankáře Josefa Kořenáře, ještě umravnění pro Chromiaka a Kempného a Čedrle vyhrává bude, ale nakonec Kempný se dobře dostal do prostoru pro vazování, vybojoval puk Červenkaj, ale nedostal do středního pásma, netrefil kolem Gajdoše, Kempný tak musí spěchat znovu za českou brankou, dělal to výborně, krásná brzda a pak posunutí na Kauta, Sedlák nabírá rychlost, už je v útočném pásmu, dává doprava pod kruh na Kauta, ten ale těžce zpracovával poskakující Kotouč a vyváží jej Slovák Gajdoš, ten je na středovém kruhu brzděn Sedlákem, který se dostane ke Kotouči u modré obrané čáry a jen posune k červené. Rosandič zpracovává přihrávku zprava doleva od svého parťáka v obraně Gajdoše, přenechává Martinu Pospíšilovi, ten dělá kličku Boženílkovi, ale přes Faško Rudáše neudrželi Slováci útočné pásmo. Znovu obraný val Čechů ve středním pásmu, který se snaží překonat a zatím úspěšně Martin Pospíšil, jenže přihrál přímo na hůl Ticháčko, by to malé odskočil Kotouč od čepele hole, zpracování na modré čáře pro Kmece, ten posouvá na Kristiána Pospíšila a Kmec po modré čáře se vyhnul dvěma českým hráčům. Vykleknutí Daniela Boženilka vede k tomu, že Češi se dostanou ke Kotouči. Vyhození od Marka Alšera bude zakázaným uvolněním 3 minuty 44 sekund. Před třetí sirénou Češi stále vedou 3-2.
13: Už vidíme, že ty taktiky teďka ke konci toho zápasu se trošku mění. Vidíme nás, že jsme trošku víc zataženější i v tom středním pásmu, i v obraném pásmu. Slováci to se snaží k nám protečovat. Předtím jsme mohli vidět, že v těch první a ve druhé třetině si to spíš strkali do stran. Teďka to protečou a letějí na nás. hlavně udržet teďka to, aby jsme měli v tom slotu, kde padá těch nejvíc gólů, aby se tam měli prostě převahu našich hráčů. A i takovýhle zakázaný uvolnění prostě nevadí. Zase to můžeme srovnat, trošku odpočinout a pokračovat dál.
15: Říká reprezentační brankář Petr Kváča, teď vhozeno v obraném pásmu českého týmu 3,5 minuty před třetí serénou. Slováci drží pásmo od modré Kochovo, nahození míří, ale jen do bruslí Jakuba Fleka. Teď volný kotouč pro slovenské beky a přihrávka do střední třetiny. Hronek musí dozadu. Koch dává křížnou přihrávku, nádherně se přesunul Kořenář a gol to není. Výborná slovenská akce, další přihrávka před branku, končí u modré. Koch to ještě stihl u modré čáry, dává mezi kruhy pro Lišku, ten nahodil puk za branku. Ten projíždí až na Hryvikovu hůl do pravého rohu z pohledu útočících Slováků. Hronek tlačí Hryvika a úspěšně a Beránek vyhazuje. Poslední tři minuty třetí třetiny Česko vede 3-2 nad Slovenskem.
12: Hronek napadal slovenskou rozhrávku, Liška byl teď tvrdě naražen hájkem a teď si myslím, že Slováci klidně mohli být potrestáni za příliš mnoho hráčů na ledě, ale pokračuje se bez pískání. Čedrle po levé straně projel do útočného pásma, dává zleva doprava, tam je ale dříve u kotouče Kaut, který vyhodí na zakázané uvolnění. Tohle si myslím, že bylo úplně zbytečné, protože Kaut měl před sebou Kempného, měl po mantinelu dalšího hráče. Červenka mohl zpracovat, kdyby ten kotouč neletěl tak rychle. Teď 2,5 minuty před třetí sirénou se bude podle mě tajmovat, protože vidím na Vladimíra Orsága, jak ukazuje to téčko, a přijde asi slovenská powerplay. Česko totiž vede 3-2 a my jsme si teď zkontrolovali ještě tyčku, kterou nastřelil Hrivík.
13: Tyčku, tam byla vlastně přesunutá hra z levé strany z pohledu Slováků doprava rychle. Snažil se vlastně Marek Hrivík zakončit co nejrychleji. Šlo to do tyčky, ale i kdyby to šlo do brány, tak jsme mohli vidět, že Pepa se tam přesunul, už tam byl připravený na to, že kdyby to šlo někam jinam, tak to bude mít. A dopadlo to tyčkou. I tak to šlo ven. Teďka nám možná trošku nahrává to, že si vlastně Slováci vzali timeout, že ta pětka naše může odpočinout, říct si nějaký pokyny, kdo koho bude mít, jak si to rozeberou, protože tím, že se ty zápasy rozebírají před tím zápasem, jak hráli předtím, víme o těch signálech, tak si to můžeme znova trošku připomenout, říct co a jak. Připravit se na tu možnou powerplay, kterou vidíme, že teďka Slováci odvolili golmana. A ty poslední dvě minuty odehrát tak, aby jsme mohli dát ten gol do té prázdné brány.
12: Pět útočníků, jeden obránce, Františko, na slovenské straně. Pokračuj.
15: Vůli po pravé ruce Josefa Kořenáře, 2.35 do konce. Slováci prohrávají o gól 2-3 a hrají bez brankáře a mají kotouč v útočném pásmu. Na levém mantinelu Chrmiak dává před branku ještě puk volný, který se dostává k dorážce. Ne, je u tyčky. Kořenář neví, kde ho má, je pod bruslemi hráčů stále a teď už ho Češi mohou vzít. Kaut dává za branku, ale tam musí spěchat Kempný do souboje do rohu, kde je první Kristián Pospíšil. Přihrávka do rohu znovu na Okuliara, Pospíšil na pravém mantinelu. 2.10 do konce, rána od modré míří do houštiny těl a do Josefa Kořenáře a Petr Kváča říká hezky.
13: Parádní, tam jsme viděli, že tím, že mají těch 6 hráčů, tak v té bráně už tam nestojí jeden, když vlastně ten puk je na tom vnějšku té třetiny, tak můžou tam stát rovnou 2 a pak tady vidíme na tom záběru, že tam stály vlastně 2 Slováci, 2 Češi potom a Pepa si to parádně našel, ten zákrok, a přikryl to. A tady ještě situace předtím, parádní obětavost všech českých hráčů, hnedka se slukli před Pepou, Pepa tam udělá vzadu hradbu a oni...
12: A přišel Ohul.
13: Přišel Ohul, pak mu ji tam hnedka vrátili, takže takhle se bojuje při soupeřově powerplay.
12: A také 2 minuty do konce zápasu na mistrovství světa.
13: Přesně tak.
12: Když český tým vede 3-2. Hazování po pravici, brankář Josefa Kořenáře, teď na ledě Tomáškova formace, tedy s Kubolíkem a Flekem, za nimi Hronek a Hájek. Tomáše Gnabuli proti Martinu Pospíšilovi je neúspěšný a tak mohou Slováci kombinovat v útočném pásmu. Na modré čáře se snaží hrát Radivojevič, ale ten kopl směřuje směrem na slovenskou branku, ale minulý. Tohle bude zakázané uvolnění. Jakub Flek si myslím, že vybojoval ten kotouč a poslal ho stříc prázdné slovenské brance, ale bohužel ten puk skončil 30 cm mimo.
13: Škoda, Kuba to umí, z extraligy těch gólů dal spoustu, ale nevadí zase. Srovnáme se na té buly, řekneme si kdo co jak a pokračujeme dál.
12: Tomášek na boli úspěšný, Horonek ale nevyhodil, trefil klub kotěl, ale teď Kubalík dává na mantinel Flekovi, Flek má rychlost, Flek drží ten kotouč, ale nedopravil jej do brány. Výtečný obraný zákrok Radivojeviče, to musíme uznat.

0: flag u... takže to nestihne, ten kotouš mu nakonec ujel a hrají Slováci. Kolár vyjíždí, poslední minuta třetí třetiny, Česko vede 3-2, Slováci dál v šesti. Kolár zavezl kotouš do pásma po levé straně, ještě si ho protečoval do rohu, za brankou je ale včas Kempný, kotouč končí na slovenských bruslích. Tomášek posouvá do rohu k mantinelu, kde je flek, ten posunul ten kotouček modré a výborně teď zapracoval Beránek a Slováci už nemají pásmo. 40 sekund do konce třetí třetiny. Liška nahazuje kotouč kolem Filipa Hronka. Ten je ale první u puku a forehandem posílá kotouč k modré čáře. Slováci ho mají, Rosandič na něj čeká u modré do konce 30 sekund. Faško Rudáš v rohu nahazuje před branku, kotouč míří na tribunu, je přerušeno. 25 sekund před koncem třetí třetiny. Drama pokračuje, Česko vede nad Slovenskem 3-2.
1: Hezká práce od našich. Teďka jsme viděli, že Martin Faško Rudáš tam měl v rohu puk, ale neměl komu přihrát. My jsme tam byli parádně v tom slotu před tou bránou, měli jsme všechno pokrytý. Jediná přihrávka mohla být nahoru, ale zkusil to do brány. Tam hráči, myslím, že Pepa to zrovna vystřel ven ten puk, že do té přihrávky dal puk, ale teďka nám stačí, nemusíme ani na góla, stačí ten puk dostávat jenom za modrou, jeden puk za druhým pukem a takhle ukrajovat ty sekundy.
0: I Petr Kváča, reprezentační gólman dnes v civilu, vyhlíží závěr zápasu, 25 sekund do konce třetí třetiny. Česko vede nad Slovenskem 3-2 a může se dostat místo něj na druhé místo průběžného hodnocení skupiny tady ve Friburgu za zatím vedoucí Kanadu. Boli po pravé ruce Kořenáře, Slováci ale mají kotouč a na modré čáře jsou s ním, Radivojevič dává doleva, kotouč nakonec v českém rohu, 19 sekund do konce, Červenka napadá, Pospíšila a Červenka může za pukem, dostal ho ale jen na brusle soupeře, 13 sekund do konce třetí třetiny. Stále se bojuje u levého mantinelu z pohledu Kořenáře a Červenka vysunul ten kotouč na druhou stranu kluziště. No. Je hotovo, 5 sekund, Slováci mají puk v obraném pásmu, ale tohle už nestihnou. Petr Kváča zatěl pravou pěst. Přijměte gratulaci. Český národní tým poráží Slovensko 3-2. Děkujeme za váš čas, snad jste si to užil.
1: Bylo to super, parádní zápas, 3 body máme. A jdem dál. Děkuju moc za pozvání.
0: Rádo se stalo, Petr Kváča si odchází za svými milými povinnostmi, to, aby si plácel se svými kamarády, spoluhráči. Česko poráží Slovensko 3-2.
2: Děkujeme tedy nové komentátorské trojici Kuna, Kadeřábek, Kváča. Uvidíme, jak vám to, pánové, třeba půjde do budoucna. První reakce, které jsme zaznamenali už v průběhu zápasu, tedy rozhodně byly velmi pozitivní. My teď budeme pokračovat v našem studiu tady na Radiožurnálu Sport a taky ještě samozřejmě i pro posluchače Radiožurnálu s Martinem Procházkou. Pojďme si to shrnout, ale vezmeme to tak říkajíc odzadu, protože to bylo opravdu hodně infarktové. Martine, pojďme na tu třetí třetinu.
3: Třetí třetina, začátku prvních 5-10 minut to bylo velmi vyrovnané, střídalo se to nahoru dolů, byly tam dobré momenty na obou dvou stranách, výborné zákroky samozřejmě jak Josefa Kořenáře, tak hlava je. Pak přišla taková pasáž, že to bylo trošičku hluchým, přišlo takový více bojovnosti, ale přišla ta třetí branka z naší strany, Roman Červenka po nahození kotouče od Martina Kauta od modré čáry. V podstatě nemohl nic udělat, protože neměl hůl ani v obou dvou rukách a jen tam v podstatě se tak dobře postavil, že ten kotouč se mu od paty nože vlastně, nebo od brusle odrazil tak šťastně mezi betony hlava je, že nakonec rozhodčí tu branku uznali na 3-2. No a kluci to potom, že se říká, odbojovali, ale výborný výkon samozřejmě v závěru toho zápasu předvedl Josef Kořenář.
4: Ano, určitě jeden z mužů utkání, ne-li ten muž utkání na české straně, velmi vyrovnaný zápas, dva náhoďáky, jestli to můžu říct takhle expresivně z českého pohledu, které nejdřív Martin Kaut na 2-1 v přesilovce z přihrávky cílené, to byl nakonec gól, odrazilo se to a Roman Červenka, potom bruslí, kterou možná uhybal, možná se snažil někomu přikopávat, každopádně i od ní se to odrazilo do branky. Přišlo mi, že ve třetí třetině jedna trošku zajímavá věc, že se ty vášně trošku uklidnily, jak jsme předpovídali, že se bude pokračovat v tom velkém nasazení, v provokování, tak to tam vůbec nebylo ve třetí třetině od Slováků.
3: Nebyly tam žádné ty strkanice. Ono, důrazná hra tam pokračovala, Slováci samozřejmě dál nějakým způsobem nás dohrávali, ale jak říkáš, Krištofe, přesně, nebyly tam ty strkanice potom po těch situacích, kdy vlastně třeba kotouč byl nastřený do brankoviště a brankář ho pokryl, tak potom už tam Slováci do toho takhle nešli, protože byli si vědomi toho, že samozřejmě to by mohlo oslabit. Uklidnili se i ti největší provokatéři právě podání Martina Pospíšila a Kristiana Pospíšila.
4: Výhra 3-2, tímhle výsledkem skončila 4 z posledních 5 vzájemných utkání Čechů se Slováky na velké mezinárodní

0: scéně. Martine, řekl bys, že Češi byli v tomhle zápase lepší?
1: Tak lepší. Měli jsme lepší my první třetinu, kde jsme opravdu hráli velmi dobře. Tam jsme Slovákům to moc nepovolili. Ve druhé třetině to Slováci, když to řeknu právě těma provokacema, dohráváním, tvrdýma sourobojem a rozhodili trošku tu naši hru, takže tam to dorovnali. No a ta třetí třetina byla velmi vyrovnaná, takže já bych si asi netroufnul říct, že je úplně lepší, protože v závěru opravdu Josef Kořenář musel předvést, nebo ne v závěru, během té třetí třetiny několikrát tam prostě vytáhl parádní zákrok. Už to bylo v té druhé třetině, takže já bych řekl velmi vyrovnané utkání. Můj typ před zápasem byla remíza, ta nakonec nebyla díky té brance Romana Červenky, ale neříkám, že tomu bylo blízko. Takže nedokážu říct, že by byl úplně naši byli lepším extra, nebo více lepším týmem.
2: S Martinem Procházkou a Krištofem Kouselem pokračuje tedy studio mistrovství světa. Povídáme si o zápase, který čeští hokejisté dokázali nakonec tedy vyhrát nad Slováky 3-2. Martine, už to zaznělo i od komentátorů. Rozhodující gól nakonec muselo zkoumat video. Petr Kadeřábek to říkal, že si nechce představit, jaká ta atmosféra bude, když tenhle gól zrovna rozhodne. Nakonec to byl ten rozhodující gól, ale myslím, že asi budeš souhlasit, když řeknu, že snad nemusí být kolem toho nějaké kontroverze. Ne? Jaký je tvůj názor?
1: Ne, nemusí. Tam nebyl tam žádné, nebylo tam kopnutí, nebylo tam žádný pohyb bruslí. Bylo to prostě dobře nastavené. Roman Červenka už nic jiného nemohl udělat. Samozřejmě nemohl ani vědět, jak to dopadne, protože byl zády vlastně k brankáři, hlava je. Takže on se snažil ten kotouč tam nějakým způsobem spíš nasměrovat. Opravdu měl, bylo to ze šťastím, to je takový ten ideální odraz, kdy golman na to nestačí zareagovat, ale říkám, pohyb bruslí tam nebyl, takže rozhodčí se nakonec rozhodli za mě správně a ten gol uznali.
0: Ale asi se nebudeme moc divit Slovákům, kdyby se přece jenom cítili trošku ukřivdění, přece jenom měli tam spoustu šancí v závěru, Hrivíková tyč, pěkná střela, tam měl Kořenář i štěstí.
1: Určitě, tak oni potom se snažili dělat všechno možné, poslední těch 8-7 minut, samozřejmě potom vyndali, jak se říká, brankáře, měli tam dobré závary, odskakovali jim to v poslední chvíli, takže samozřejmě takové zápasy jsou, patří to k tomu, že jeden z těch týmů má potom v závěru prostě více štěstí, což se přesně potvrdilo, že to bylo na naší straně.
2: Čekáme na to, až se znovu spojíme taky s našimi kolegy, kteří jsou přímo na mistrovství světa ve Švýcarsku, nabídnou tedy bleskové rozhovory s českými hokejisty. Jenom jsem chtěl jenom doplnit ještě to, co i pánové komentátoři vlastně říkali. Jednak, že tedy reakce na slovenské lavičce a jednak, že taky třeba od slovenských komentátorů byla taková, že vlastně tam se nikdo nedivil, že všichni věděli, že ten gol bude platit, Martine.
1: Tak aspoň, že se tomu neměli, aspoň se tomu nedivili. Každopádně bylo vidět, že Vladimír Horsák tam první moment s Pardavým, asistent trenéra, tam samozřejmě zkoumali, hned dostali pokyn, ale ono to nebylo tak, že by si mohli vzít vlastně video challenge trenéři, ono to bylo tak, že rozhodčí se sami šli podívat, takže to sami potřebovali potvrdit, vyhodnotit tu situaci a nakonec si vyhodnotili sami, aniž by někdo podával proti tomu nějaký podnět.
0: Nakonec velmi vyrovnaný zápas 3-2 pro Česko. Když říkám velmi vyrovnaný, tak mi to rozhodně přišlo při sledování a poslouchání přímého přenosu ze Švýcarska, ale teď jsem rozklikl statistiky, střely na branku 30-18 ve prospěch Slovenska.
1: Jo, já to měl to samé, já jsem to připravené. Ono, jak říkám, naši první třetinu velmi kvalitní, velmi dobrou, ta druhá už to bylo vyrovnané, ve třetí Slováci přidali, nakonec měli ten větší počet střel.
2: To říká Martin Procházka ve studiu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sporta, jak už jsem sliboval před chviličkou, tak pojďme znovu za našimi kolegy na mistrovství světa. Jako první ve Flashzóně dostává slovo Petr Kadeřábek.
3: Zápas jsme začínali s Jakubem Flekem, tak ho také zhodnotíme s Jakubem Flekem. Dohodli jsme se, že budeme hodnotit vítězný zápas. Jak ho budete hodnotit? Byl velmi náročný.
4: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V první řadě to, že v hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
3: Jakube, kde myslíte, že se ten zápas definitivně zlomil na vaší stranu? Bylo to až když prostě zazněla ta sirena, protože vy jste tam měli i šance do prázdné branky. Slováci měli obrovskou příležitost.
4: Jo, byl to boj do poslední vteřiny, do posledního klaxonu, do posledního nádechu. Kluci hráli výborně. My jsme se jim vyrovnali v tom pohybu. Byly tam pasáže pro nás, byly tam pasáže pro ně, strašně vyrovnané a náročné utkání.
3: Bylo to hodně emoční, obzvlášť té druhé třetině. Čekal jste to takhle, nebo jste čekal ještě vyhrocenější souboje?
4: Možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější. Bylo vidět, že potom falu, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gola, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
3: Jak moc se těšíte na ten den volna, protože máte jistotu čtvrtfinále a pak vás čekají v pondělí a úterý Norsko a Kanada?
4: Tak den volna samozřejmě přijde vhod, zvlášť po takhle náročném utkání. To vedro fakt dělá hodně, jako co jsme se bavili s klukama, jsme vyždímaný, vypocený totálně, takže dobře zregenerovat, dobře doplnit minerály, kterých se dneska ztratilo hodně to tělo a připravit se na Norsko, protože sice, jak říkáš, tak jsme si zajistili postup v čtvrtfinále, ale chceme mít samozřejmě co nejlepší výchozí pozici.
3: Já pro vás jakoby nemám úplně příjemnou zprávu, má být až 30 stupňů venku v těch následujících dnech.
4: No, tak co se dá dělat, no, se půjdem schladit nějak a jak jsem říkal, v tomhle je vždycky důležitý tomu tělu dodávat ty minerály, který ten člověk hodně vypotí při tom zápase, ať nedochází k nějakým křečím, takže důležitá regenerace, doplnění tady těch všech věcí, ale o toho jsme všichni profíci, víme, co máme dělat.
3: Říká Jakub Flek a minerály bude muset doplňovat také asi Josef Kořenář, který je teď u mikrofonu mého kolegy Františka Kuny.
5: Slyšel jste otázku? Jestli budete muset doplňovat minerály?
6: Já určitě. Já už jsem musel proti Švédsku a dneska znova. Dneska to bylo podle mě takových 25 stupňů na tom zimáku, takže extrémní teplo. Ale zvládli jsme to dobře. Doplníme minerály a jdeme dál.
5: Jaký to byl zápas v brankovišti, povídejte?
6: Jo, tak první třetina, nebo dejme tomu Buka zápasu, byla opatrnější. Bylo tak 10-10 na střely asi a pak trošku nás začali přehrávat. Jsem rád, že jsme to udrželi a doufám, že jsem něco tam pochytal a podržel jsem tým trošku tam a kluci dali ten rozhodující gol v té třetí třetině důležitý trošku asi jak z který strany sporný, ale za mě regulární gol a myslím si, že velmi důležitý body pro nás.
5: Zápas byl chvílemi nervózní, spoustu strkanic, šarvátek, pak se to trochu uklidnilo. Šli po vás Slováci i v brankovišti hodně?
6: Tak byly tam nějaké dojíždění, ale to k tomu patří. Nebylo to nic agresivního úplně a kor takhle zápas s našima sousedama je vždycky takovej a bude takovej, takže já si myslím, že s respektem oba týmy odehrály.
5: Díky, gratuluju k vítězství i k pozici muže utkání z české strany. Josef Kořenář, děkuju.
6: Děkuju moc.
5: Slovo má Petr Kadeřábek.
3: A u mě už je předkloněný, hodně zhluboka vydechuje. Něco říkal o vedru Jaroslav Chmelas. Jaroslave, jak budete hodnotit vítězství nad Slovenskem 3-2 a vůbec celý ten zápas, ve kterém vy jste se dostal i do několika šarvátek?
7: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně se trošku jakoby do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
3: No, jak jste si to užívali vy, protože jak Jakub Flek, tak teď Josef Kořenář hodnotili, že v takovém vedru se jim úplně nehrálo dobře.
7: Určitě ne, je to hodně znát, že všichni se tam potíme a mně přijde, že bych potřeboval tak patry rukavice na tu jednu třetinu, abych je všechny nepropotil úplně durch, takže je to určitě znát, ale zároveň jsou to stejné podmínky pro všechny a nevím, no, co s tím udělat v květnu, když je venku 30 stupňů, takže s tím musíme počítat a prostě je to tak, jak to je. No.
3: A propo k těm rukavicím, dostanete se vůbec během zápasu k tomu sušáku, který je vedle střídačky, nebo na to jste ještě hodně mladý, abyste se tam vešel?
7: Ne, mám dvoje rukavice na třetinu, takže vždycky v polovině si je vyměním a samozřejmě, když se cítím dobře s těma mokrýma, tak si je nechám, ale často měním, protože se tady fakt potíme hodně.
3: Vy jste celý turnaj celkem usměvavý, ale teď mi přijde, že vám ten úsměv září na tváři ještě víc. Čím to je? Je to tím, že jste zvládli takhle, ale takhle vyhrocený zápas?
7: Myslím si, že jo. Myslím si, že ty zápasy nám nejdou moc uklidnit, takže všechny jsou fakt těsný, hodně emočně náročný, takže ještě s tím vedrem do toho, takže určitě jsme strašně rádi, že jsme odbali ty tři body. Myslím, že to bylo pro nás hodně důležitý a bereme tři body se vším všudy a tě výsledek, jaký chce.
3: No a ty tři body vám zajistili účast ve čtvrtfinále. Spadl vám na vašem prvním světovém šampionátu kámen ze srdce?
7: A nevím, jestli kámen ze srdce, věřil jsem v tým už od prvního dne, takže bereme to, myslím, zápas od zápasu, že teď bychom si řekli, že máme nějakým způsobem jistý čtvrtfinále, nemyslím, že by to bylo úplně chytrý, takže musíme jít do dalšího zápasu úplně se stejným nasazením, prostě chceme urvat co nejvíc výher, co můžeme a pokračovat dál takhle v turnaji.
3: Zítra vás čeká trénink, volný den, těšíte se na trénink, tam bude 8 stupňů na tom tréninkovém hřišti.
7: No, tak to zní parádně, takže určitě si užijeme trošku studena, ale určitě zapotíme u toho, takže myslím si, že určitě v té trénkové hale to bude trošku příjemnější.
3: Jaroslave, děkuji moc za rozhovor.
7: Já děkuji.
3: Říká Jaroslav Chmelař z Friburgu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Děkujeme moc oběma komentátorům, oběma reportérům, jak Petrovi Kadeřábkovi, tak taky Františku Kunovi. Ještě krátce shrneme s Martinem Procházkou. Martine, já to nemůžu na tebe odstartovat jinde, než tím, co bylo zmíněno vlastně ve všech těch rozhovorech. Obrovské vedro. Teď sice hráči, že se těší do zimy, ale to možná může být spíš ještě nevýhoda, ne střídat ty teploty. Ale tohle vedro, na to jsme tak nějak zvyklí, shodli jsme se tady ve studiu Radiožurnálu Sport, že tohle počasí prostě s hokejovým mistrovstvím světa máme spojené.
1: Máme to s tím spojené. My tady máme krásný ve studiu, tady je příjemně, tričku pohodička, nikdo se nepotí, ale samozřejmě je to trošičku takový. Pro ty kluky je to nepříjemný, samozřejmě. Ono to vedro se to nezdá, ale opravdu špatně se vám v tom dýchá. Ten let není kvalitní, zmiňovali to tam taky všichni, posledně tam zmiňoval Jakub Flek, že to nebylo úplně ideální, samozřejmě, ale nedá se nic dělat, takhle to tak je a nikdo to nezmíní. Ještě vezmeme tomu, že letos byla olympiáda, prostě olympijský rok, takže je to správně posunutý.
0: Teď se půjdou tedy doplňovat minerály.
1: Ano. A
0: je ale nutno říct, že Češi nemuseli mít tak upocenou koncovku toho zápasu, protože tam třikrát nedali do prázdné branky.
1: Ano, já už jsem si tam jako dopředu trošku napsal, že gol padne na 4-2 do prázdné branky a dva jsem tam napsal na jeho Jakuba Fleka, který to poprvé netrefil, po druhé zarážel Kotouš, taky ho to nezandal. Ano a nakonec Kubalí, který měl Kotouš na druhé modré čáře, v podstatě netrefil.
2: Jak takže se tomu tohle může stát, Martin?
1: Stane se, no jasně, tak dojíždělo tam obránce, tak samozřejmě je to extra. Ten střelec, no vlastně to tam nepadlo.
0: Tam se
1: no.
0: Asi musela propsat ta kvalita ledu. Asi.
1: No jednoznačně, no tak stačí, že to tam bude blbě, tam padl špatně patkou a netrefí se to, no, takže takhle to bylo asi.
2: Nicméně navzdory tomu, že tenhle potvrzující gol na 4-2 nepadl, tak Češi porazili Slováky 3-2, připsali si důležité body ve skupině a vypadá to velmi dobře, pokud jde o jejich postup do čtvrtfinále. Tolik naše krátké hodnocení tady ze studia Radiožurnálu Sport. Já moc děkuju Krištofu Kousalovi.
0: Taky děkuju.
2: Moc děkuju Martinu Procházkovi a budeme se zase znovu těšit na slyšenou. Martine, moc díky.
1: Taky děkuju na slyšenou.
2: No a teď posluchači Radiožurnálu, ty už čekají zprávy a tady na Radiožurnálu Sport pojďme na další sporty. No a tím i další.
8: 19 hodin, téměř 13 minut. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
9: Účastníci poutě smíření došli do Brna, kde na ně čekali protestující. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Ben Gvirovi. Česko porazilo Slovensko na hokejovém mistrovství světa 3-2. Silnice 17 s Krudimi k Vysokému mýtu za Stradouní zůstává po nehodě v obou směrech uzavřená. A zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů. Je sobota 23. května. Po poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Do Brna došli účastníci poutě smíření. V zahradě augustiniánského opatství na Mendelově náměstí zapálili svíčky za oběti divokého poválečného odsunu Němců, při kterém zemřelo 1700 lidí. 30-kilometrovou trasu z Pohořelic prošly stovky lidí. Další se přidali na posledním kilometru, kde na ně čekali odpůrci sudetoněmeckého sjezdu, který je o víkendu na výstavišti. Z místa se hlásí reportérka Vlasta Gajdošíková.
11: Někteří z odpůrců sudetoněmeckých dní a pouti smíření měli české vlajky a transparenty a skandováním dávali najevo nesouhlas s konáním akcí. Byli mezi nimi i lidé, kteří takto v Brně protestovali už ve čtvrtek a pátek. Skandovali například hanba, hanba, stop sudetoněmeckému sjezdu nebo táhněte zpátky. Poutníci na ně volali přidejte se k nám. Obě skupiny byly na opačných stranách ulice, oddělila je policie. Podle jejich odhadů v průvodu šlo asi 4,5 tisíce lidí. Protestujících byly necelé 300. Vážnější incidenty se nestaly. Většina účastníků pouti smíření už odešla a zamířili někteří na výstaviště, kde bude večer lidová slavnost v rámci sudetoněmeckých dnů. Ty pokračují i zítra. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
12: Neznámý vandal v noci poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Červeným sprejem na něj namaloval hákové kříže, potvrdila to mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
13: Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
14: Proti akcím česko-německého smíření protestuje část veřejnosti i někteří politici. Návštěvníci si festival užívají.
15: Je to úžasné. Mám radost z toho, kolik Čechů je tu s námi. Skvěle.
16: Great, great, great.
14: Říká 81letý Wolfgang Tischler původem z Karlových Varů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
12: Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou podle něj nedostatečné výdaje na obranu.
17: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
18: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
17: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to taky v televizi Nova.
19: Dneska jsme zpátky v éře kolektivní odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
17: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
12: Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Na sociální síti X to potvrdil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Paříž tak reaguje na chování izraelského ministra vůči aktivistům mířícím do pásma Gazy.
20: Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir v týdnu zveřejnil na sociální síti X video, na kterém je vidět, jak v izraelském přístavu Ašdod prochází kolem spoutaných aktivistů, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. K příspěvku napsal, že takto vítá podporovatele terorismu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X uvedl, že Francie neschvaluje postup flotily, která mířila s humanitární pomocí k pásmu Gazy. Podle něj ale Paříž nemůže tolerovat vyhrožování, zastrašování a hrubé zacházení s francouzskými občany. Barrot zároveň zdůraznil, že tohle chování odsoudili i další členové izraelské vlády. Itálie si kvůli tomuto incidentu předvolala izraelského velvyslance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
21: Víme, co se děje u vás.
12: V Bělehradě právě začíná protest organizovaný studenty proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Na demonstraci dorazili 10 000 lidí z mnoha koutů Srbska, jde už o čtvrtý velký protest od tragické události v listopadu 2024. Tehdy po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. V centru Bělehradu máme zvláštního zpravodaje Pavla Nováka.
22: Studenti žádají vyšetření zodpovědnosti za pád přístřešku a také potrestání viníků. Tím hlavním je ale podle nich všeobjímající korupce. Ta se projevuje nejen v přidělování státních zakázek podle stranického klíče, ale také nedbalosti ve stavebnictví, zhoršeným stavem zdravotní péče a školství. Na demonstraci svolanou na náměstí Slavia, tedy velký kruhový objezd, který je zásadní pro bělehradskou tramvajovou i trolejbusovou dopravu, vyrazili její účastníci z několika shromaždišť, jednak od univerzitních fakult, ale také z náměstí před Národním divadlem. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
12: Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla to agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa zadržela.
4: Úřady v kalifornském okrese Origin County evakuovaly kvůli úniku nebezpečných chemikálií na 40 tisíc lidí. Vysoce toxická a hořlavá látka unikla z nádrží v letecké technologické firmě. Cisterny od pátku kolabují a kvůli stoupajícím teplotám hrozí přehřátí a výbuch tisíců litrů látky, která v nádržích zůstává. Podle vedoucího hasičského sboru Craiga Koveje tamní úřady nikdy nečelili ničemu podobnému.
5: Máme dvě možnosti a východiska. To první je, že nádrž praskne a všechny chemikálie vytečou do okolí. Na to jsme připraveni. Vytvořili jsme bariéry, aby nevytekly do blízkých kanálů, řek a do moře. Věřte nebo nevěřte, tohle je ten nejlepší možný scénář. Druhá možnost je, že to celé vybuchne. Zdůrazňuji, že nejde o nic předčasného. Tohle se opravdu stane.
4: Hasiči nádrže dál chladí vodou. Orange County leží jižně od Los Angeles nedaleko dvou zábavních parků Disneylandu. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku je zhruba 3 500 skautů. Začal tam mezinárodní intercamp. Organizátoři účastníkům zajišťují jen základní potřeby, jinak se o sebe musí postarat sami, popisuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
6: Oni si tady vaří všichni sami, musí se postarat sami o sebe. To je trochu specifikum právě intercampu, že nemají, dejme tomu, full service, když to tak řeknu.
23: Tady vznikl lidský řetěz za vazadel. Vy jste přijeli na měsíc se mne.
24: Na 4 dny.
25: Hej, tohle je moje krosna.
23: Můžu si tady nahrát, jak spekulujete nad stavbou toho stanu?
26: Jo, je to velmi tragické.
23: Ten stan už dostává pomalu tvar, ale ten tvar není úplně asi, jak ten výrobce předpokládal, že jo?
27: Účastníky z Česka, Belgie, Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí čeká plnění různých úkolů v mezinárodních týmech. Z Ralska Jiří Jelínek, Radiožurnál. Sport.
28: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od své brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka. Fotbalisti pražské Dukly prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava a sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Duklu vede od února trenér Pavel Šustr, který si neúspěšný pokus o záchranu vyčítá.
29: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe, protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál. Ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
28: Baník se díky vítězství posouvá do baráže o udržení mezi elitou. Čeká ho souboj s Táborskem. V baráži bude hrát taky Slovácko proti Artisu Brno. Klub z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc přehrála Karvinou 4-0.
30: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
31: Situace na D1 za Velkým Meziříčím na D10 končící omezení u Brandýsa. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Býtýšky. Stále uzavřený levý pruh, fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes navíc končí dlouhodobé omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. Pokud D10 pokračujete dál na sever a chystáte se na exitu 57 sjíždět na Mnichovo Hradiště, tak velmi pozorně.
32: Dopravní nehoda, ať do ní nevlídnete, je to hned za sjezdem do Mnichova Hradiště.
31: Silnice 17 na trase s Chrudimi k hlavnímu tahu 35 za Stradou. Ní byla po vážné nehodě delší dobu obousměrně uzavřená. Teď už je provoz opět obnovený a projíždí se bez komplikací. A na 20 z Českých Budějovic do Písku před Pištínem překáží porouchaný autobus.
33: A je to cirka 200 metrů před zúžením, před tou obcí. A je to tam takový dost ouský.
31: Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
30: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 22 a na Šumavě až 25 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď už začíná další díl Vinohradské 12 ze speciální série Kati, tentokrát o rumunském diktátorovi Ceauşescovi.
0: 25. prosinec roku 1989. Targoviště, Rumunsko. Muž v dlouhém černém kabátu a jeho žena se šátkem kolem krku křičí a vzpírají se. Mají ruce zkroucené za zády. Vojáci v zelených uniformách jim zápěstí svazují dlouhým provazem. Tribunál je právě narychlo odsoudil za genocidu k trestu smrti. Vyvedou je ven na dvůr vojenské základny a postaví ke zdi. Pak se ozve salva popravčí čety. Po boku své ženy Eleny umírá rumunský kat. Nikolaj Čaučesku. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Komunista Čaučesku, brutální vládce Rumunska. I o něm mluvíme v dalším díle naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. A to samozřejmě zase s Jaroslavem Bílkem, politologem se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota 23. května. Dobrý den, vítejte po šesté.
1: Dobrý den.
0: Už jsme se přesunuli do druhé půlky životopisů těch nejkrvavějších diktátorů, které jsme vybrali pro tuhletu sérii. Budeme se bavit o Čaučeskových. Ten proces, o kterém jsem mluvil na začátku téhleté epizody, on byl strašně rychlý. Mě překvapilo, jak až přehnaně rychlé to bylo, protože za hodinu bylo hotovo snad. Oni je odsoudili, vyhnali na dvůr, zastřelili a bylo hotovo. Neměli nárok na nějaký řádnější proces?
1: Neměli jejich oběti nárok na lepší život,
0: no to
1: lepší procesy.
0: To bez pochyby.
1: Rozhodně asi měli, ale bohužel ty revoluce bývají překotné a konkrétně v tomhle případě já jsem našel nějaké informace o tom, že oni se hodně báli, aby to ještě nedopadlo jinak. Protože už vlastně ve chvíli, kdy je zajali, tak tam stále probíhal nějaký boj těch demonstrantů, armády, která odepsala poslušnost a té tajné policie Securitate. A oni se pravděpodobně báli, aby se třeba nevysvobodila ještě. Protože, nevím, co na tom pravdy, ale nějaký historik říkal, že on měl v hodinkách vysílačku a díky tomu policie mohla monitorovat, kde jako jsou a že důvodem, proč je třeba nenašli, bylo, že převáželi v obrněném transportéru a tam ten pancíř odslonil ten signál. A pak, když jako je vyslýchal, je tak na tom záznamu prý, on se často dívá na hodinky, takže on možná jako fakt čekal, jako že teda někdo přijde a on nikdo jako nepřišel už. Vždycky u těch převratů a revolucí je strašně důležité, jestli dokážete třeba izolovat ty centra moci a ideálně ty hlavní aktéry toho minulého režimu. Takže to pak vede i k tomu, že třeba jako popravíte. No.
0: A vůbec ten rok, nebo konec toho roku 89. v Rumunsku byl strašně dramatický. Původně manželé Čaučeskovi chtěli uniknout vlastně ze střechy paláce svého ve vrtulníku a pak je dopadli.
1: Oni pak dopadli, protože někam přeletěli tím vrtulníkem, chtěli letět dál, ale ten pilot jim řekl, že nepoletí, protože mu hrozí, že ho sestřelej. Pak nějak jeli nějakým autem, tomu došel benzín, což v Rumunsku nebylo překvapivý tehdy. No a než našli benzín do dalšího auta a někam dojeli, tak už je jako dopadli.
0: My máme...
1: A mezi tím už tam umírali demonstranti, do kterých střílela první den ta Securitate a armáda. Tam
0: byl
1: nějak,
0: to krvavý tam přechod, no.
1: Údajně jako ten jeden z těch demokracie. Velkých zlomů byl, že ministr obrany, tak Čaučesku ho odvolal a označil za zrádce, načež buď spáchal sebevraždu, nebo ho zabila Securitate. A nějací historici říkali, že to byl důvod, kdy si část toho represivního aparátu řekla, aha, tak on střílí do nás. Tak na to kašlem.
0: Já jsem v tom příběhu na začátku zmiňoval takové velmi důsledné detaily až z těch okamžiků před tím zastřelením, před tou popravou, kde si asi i ti vojáci často vybíjeli frustraci, protože jsou záznamy o tom, že desítky ran kulek skončily v tělech Čaučeskových, tak ty detaily byly třeba vůně vody poholení, která se rozlinula po tom dvoře a Elena, že manželka Nikolaje, že prý strašně sprostě nadávala a podobně. Měl zpívat Nikolaj taky v posledních vteřinách Internacionálu. To jsou doložené záznamy z nějakých ověřitelných zdrojů, nebo to jsou prostě svědectví, povídačky těch lidí, kteří byli na místě, kteří si dnes už můžou vyprávět, co chtějí?
1: Tak výpověď někoho, kdo tam byl, je do jisté míry nějaký zdroj pro historické bádání. To je asi legitimní. Já nemám nic k té kosmetice a podobně, jenom jsem zase z nějakého vyprávění pamětníka slyšel, že ten důvod, proč oni stříleli tolik, byl právě ten, že ti vojáci dostali rozkaz ta popravní četa, aby jako stříleli na automat a na jednotlivýma kulkama, protože zase se asi báli, že by někdo třeba nestřílel, nebo že by jako to, nevím, prostě, ale jako prostě je zabili, to je asi to podstatný.
0: Ta nařízená střelba do demonstrantů v Temešváru, ta je ale nespochybnitelná. Ten konec toho režimu a přechod k té demokracii byl jako extrémně krvavý. Na realitu těch východoevropských zemí té doby, čím to Rumunsko takhle vybočovalo?
1: No, ono vybočovalo tím, že třeba teoretici autoritářských režimů a přechodů k demokracii Linz a Stepan ve své knize z roku 96 uvádí, že tam se seběhly dva faktory. Tím prvním bylo, že tu Rumunsko oproti jiným režimům té východní Evropy neprodělalo takovou tu posttotalitní fázi, kde ten režim se do nějaké míry rozvolňoval nebo vyprazňoval, jako bylo třeba u nás jako po normalizaci. A z druhé strany, že vlastně ten režim sice byl komunistický na papíře, byl v tom východním bloku, měl ty instituce, ale spíše to byl takový mix jako toho komunistického režimu a sultanistického režimu, protože ta moc se extrémně koncentrovala v rukou lidí z Čaučeskovy rodiny, což nebylo v těch ostatních komunistických režimech tak často zvykem. Ta strana a ty straníci neměli takový vliv, což vedlo třeba k tomu, že při tom vyjednávání přechodu k té demokracii tam vlastně nebylo s kým jednat na té druhé straně, protože tam byla Čaučesková rodina, ta chtěla být jako u moci. Takže z toho důvodu to vlastně se takhle jako vyhrotilo. No a já bych tomu dodal, on tomu hodně pomohl a opravdu katastrofální stav rumunského hospodářství v té poslední dekádě, kdy Rumunsko na tom bylo extrémně špatně a ten život běžných lidí to strašně poznamenávalo.
0: Vy jste říkal, Čaučesko chtěl být u moci a chtěl dál samozřejmě setrvávat v čele
1: Rumunska. On dokonce měl vybraného svého syna jako nástupce.
0: No, vidíte to. Přitom v mládí se úplně neukazovalo, že by on byl měl být ten, který jako ten vrcholný komunista a komunistický agitátor povede Rumunsko, nebo jo?
1: Tak on byl...
0: Trávil hodně času po vězeních, to byl takový vyvrhel.
1: Tak to zas ale ti komunisté tehdejší generace jako často prostě měli, protože většinou vězili nějaké ideologie, která byla ilegální anebo protistátní tehdy, takže oni v těch kriminálech se dávali. Zároveň on byl původní profesí, myslím, že Švec. Vasil Bilak byl zase krejčí, že jo? Takže to zase jako logicky, z jakých stavů se ty lidé rekrutovali, jeho manželka měla velmi malé vzdělání a tak dále, takže postupně rostl s tou příležitostí. Ono prý hodně mu pomohlo, že v koncentračním táboře poznal toho předchozí jeho předáka, hlavního komunistického toho Deje, a díky přátelství s ním vlastně pak stoupal v té hierarchii a učil se, jak dělat tu politiku.
0: Ne, že by se úplně zamiloval do Sovětského svazu.
1: Tak on jako byl nacionalista a zároveň se snažil jakoby mít ty dobré vztahy s tím druhým blokem, protože zase z toho západu pak po nějakou dobu proudily levné půjčky.
0: No, v roce 68 nebyly jeho tanky v Československu, ne?
1: Nebyly, on řekl, že by si neměli zasahovat navzájem do vnitřní politiky tady ty státy. Tím jako tady byl jako za hrdinu, ale pak se postupně ukázalo, že doma bylo docela jako kruťas, no.
0: Jak velký kruťas?
1: Na velký kruťas. Tam byly věznění lidi, mučení lidi, společnost byla prošpikovaná tajnou policií a navíc hodně lidí umíralo následkem těch jeho špatných ekonomických reform, protože když vlastně v 80. letech tam začala ekonomická krize, tak on se odhodl k drastickým škrtům, ale jako k extrémně drastickým škrtům, jakože teplá voda šla jenom několik hodin denně, elektrika taky byla omezovaná, měl tezi, že Rumuni moc jedí, takže se omezoval příjem potravin. Z té doby je takový ten slavný vtip, že celá země vstává a dívá se, jak snídá pan Čaučesku, protože ostatní nesnídají. Tohle bylo hrozně krutý. Já jsem třeba našel, že novorozence do matriky zapisovali až po 2 týdnech, protože jim třeba umíralo hodně novorozenců v inkubátorech kvůli těm výpadkům proudu, jako v nemocnicích. Lidi nad 65 neměli nemocnice už přijímat, protože to bylo neekonomický pro tu zemi a podobně. Tam ta ekonomika byla hodně špatná.
0: Já se jenom vrátím ale k té mé otázce. nebo já jsem mi možná nedopověděl, ale jak se teda on, jako člověk, který trávil ten čas ve vězení, neměl se úplně rád se Sovětským svazem, respektive chtěl být Rumun a ne součást Sovětského svazu, to měl asi podobně, jako to měli třeba v Jugoslávii, tak jak zrovna on byl navolen do čela té země, nebo tak čím si prostě jako vyrostl
1: v tom aparátu té strany postupně a vybral si ho jako nástupce ten Georgi Dej, co byl před ním.
0: To znamená, byl vybrán už někdy v půlce 60. let jako jeho nástupce, protože se mu zdál jako ideální volba.
1: Protože byl silný ve straně, no, tak to stranická politika tehdy byla důležitá a on prostě celý život to pak dělal jako
0: ten
1: aparátčík.
0: A on pak přitvrdil teda jako nejenom v té ekonomice, kdy to obyvatelstvo strádalo, no tam, o tom jste už jako, mluvil, ale i v cenzuře, i v nějakých jako odvetných
1: akcích. Ta cenzura a tak dále tam bylo vždycky, tam jde o to, že ten režim vlastně neprodělal destalinizaci.
0: Jo,
1: že třeba u nás jako proběhla aspoň nějaká destalinizace třeba například, ale tam ani tohle nebylo. Ani Pražský jaro neměli a jeli prostě tvrdě až do konce a pak museli je přetvrzovat, protože se zhoršovala ta ekonomika. K tomu vztahu se Sovětským svazem je důležité asi říci, že on, jeden z důvodů, proč tam nastala nějaká roztržka, byla v tom, že vlastně jak bylo to centrální plánování i na úrovni toho východního bloku, tak ta teze byla, že Rumunsko bude agrární země. Ale oni byli velmi hrdí na svůj průmysl, takže s tím jako nesouhlasili a zároveň on se pak snažil ten průmysl ještě jako dále budovat, ale ta země uvízla díky tomu, že on všechno zřídil do investičních projektů, které se nedazily. Tam byl problém třeba s tím, že za druhé světové války dodávali ropu Adolfu Hitlerovi, bez ní by Wehrmacht nepostupoval. No a pak najednou Čaušesku řekl, tak strojnásobíme počet rafinérií a už nestrojnásobili těžbu ropy. Potom postavili nějakou elektrárnu hrozně megalomanskou, která vůbec nefungovala. Do toho on se lákal zahraniční investice hodně. Chtěl, aby lidi žili na venkovech jako ve městech, takže strašné množství výstavby, ale ty domy neměly dveře a okna a topení a takhle celkově jim to prostě nefungovalo. A bylo to většinou pro ten Čaušesku všechno řídil a on měl sadu přezdívek. On měl velký kult osobnosti, nesporně.
0: Jo, a tak to souvisí s tou neproběhnuvší destalinizací.
1: No a s tím, že vlastně ještě byl nacionalista a měl velký kult osobnosti, takže on si třeba nechal přezdívat Genius Skarpat, Dunaj myšlenek.
0: Dunaj myšlenek je moje oblíbené.
1: No, a jako ve finále se ukázalo, že zas takovej genius teda zjevně nebyl.
0: Jeho ženě říkali pologramotná diktátorka.
1: Tak ona měla nějakou velkou funkci v Akademii věd a jí připisovali k nějakým vědeckým paperům a tak dále, takže tak to prostě měli velký kult osobnosti manžele Žalčeskovi, který úplně nekorespondoval s jejich reálnými schopnostmi, bohužel. A ještě tam bylo důležité, on byl posedlý tím, aby Rumunsko bylo velké. Takže dělal hodně politiku, aby se rodilo hodně dětí. Takže třeba potraty velmi omezily, například, kdy třeba ženě bylo nad 45 a měla alespoň 4 děti, anebo ta byla těžce nemocná. A dokonce zavedli takzvanou potratovou policii. A já jsem tomu našel, že to probíhalo tak, že ve fabrikách, což bylo pro ty ženy asi hodně dehumanizujícím způsobem, tak chodily pravidelné kontroly, které řešily, jestli jako menstruují nebo ne.
0: Aha.
1: Aby teda zjistili, jestli náhodou nejsou těhotné a případně teda nechtěli někde si zařídit potrat, že jo, ilegálně.
0: Potom tam taky bylo mnoho sirotků a sirotčinců vzniklo v Rumunsku v 70. a 80. letech, protože se prostě...
1: Což zase souvisí s tím, jak katastrofální byla ta ekonomická situace. Vy na jednu stranu jste chtěli, aby se rodilo více dětí, Rumunsko bylo velké, industrializované, ale nedokázal jste ty lidi uživit. To byla katastrofa.
0: Protože ty rodiny potom strádaly.
1: Oni právě tady z toho důvodu ho vlastně chtěli soudit za to, že páchal genocidu na vlastní populaci.
0: Měl vůbec nějakou opozici?
1: Ne, tam prý opozice skoro nebyla, protože ta společnost byla tak proliferovaná tou tajnou policií.
0: Takže tam opozice jako nebyla? Žádná?
1: No, nebyla, nebo to byly prostě atomizovaní lidi, kteří nedokázali nic organizovat.
0: Takže nemohli ani vycházet třeba do ulic a dávat najevo svůj nesouhlas s tím, co
1: demonstrace
0: Nikolaj
1: tam
0: v paláci
1: ke konci
0: rozhoduje.
1: Nějaký už byly, ale nebylo jich moc. Vlastně až do konce, než to úplně prasklo, tak ten režim byl jako hodně vlastně silný v kramflecích. Tam běhaly takový ty vtipy, že ty Rumuni sami říkali, kdybychom měli trošku víc jídla, tak se máme tak dobře jako za války.
0: To je strašný.
1: To je strašný, jako ten režim opravdu ekonomicky byl šílený, no a bylo to tím, že prostě Čaušesku neměl žádnou opozici ani mimo stranu, ani v té straně, vlastně všichni mu jenom jako schvalovali to, co říkal, byl ten kult osobnosti a tajnou policii a vládl jak vládl.
0: Kolik obětí se dá Čaušeskovi přičíst a dá se to skutečně považovat, to, co dělal v rámci toho nejbrutálnějšího režimu ve východním bloku, za genocidu? Jako
1: nejsem
0: svých vlastních lidí, jo?
1: Na
0: takhle.
1: Genocidu, takže to asi přeskočím, ale pokud je o ty čísla, tak udává se podle odhadu, že asi 15 000 lidí zemřelo ročně kvůli té špatné ekonomické situaci a zároveň, když počítali nějak ty oběti přímo, tak myslím, že napočítali 6400 jako zabitých. Mm-hmm. Což jsou vyšší čísla, než tady někteří ti předchozí aktéři měli tady toho seriálu. A zároveň samozřejmě k tomu přičítáte takové ty klasické věci, jako strašně moc vězněných, mučených a podobně.
0: Obří dominantou Bukurešti je do dneška takový ten velký, megalomanský, obří palác lidu. Já si myslím, že větší administrativní budovu na světě moc států teda nemá. Možná Pentagon je větší o něco. Čaučesku nechal údajně zkrátit v té budově schody, protože on nebyl zrovna extrémně vysoký, tak aby se mu lépe vycházelo. To je pulvární suvka možná jenom. Měl tam ale i atomový kryt, to je důležitější. On se prý strašně bál smrti. Tak jako asi, úplně každý, o kterém jako my tady
1: úplně společně asi, mluvíme. Asi i každý člověk se do nějaké míry bojí smrti a skoro každý chce mít doma atomový kryt.
0: No, počkejte, zase, on pálil své oblečení, na zahraniční cesty si vozil vlastní jídlo.
1: Ale navíc ještě, počkejme, strach, ale on je přece z té generace lidí, která reálně počítala s tou jadernou válkou. Takže ten atomový kryt asi chtěl mít, ale já jsem chtěl jít z té budově. To byla další strašně špatná investice. Ona údajně po dobu té stavby, tady ta jedna budova polikala čtvrtinu rumunského rozpočtu. Hmm. Takže to je další ukázka toho, že oni vůbec nebyli schopni nějak ekonomicky myslet.
0: A to měl být jako jeho pomník? To, co po něm mělo zůstat?
1: To měla být prostě administrativní budova, kde bude vláda a všechno a prostě tak jo, tak každý chce nějaký ten pomníček, že jo, asi tady z těch lidí, takže on byl megaloman. On nějaké vodní stavby rozhodl postavit, pak popravili ty inženýry a zavřeli, co to nedokázali, protože to nešlo třeba. On prostě byl megaloman, myslel si, že všemu rozumí, neměl skoro žádné vzdělání a neměl opozici.
0: No tak pak máte.
1: Proto se mu říká, že byl spíše jako prostě sultán, že jo, protože v sultanistickém režimu podle definice nehrají roli zákony nebo nějaká politická konstelace a ústava, ale to, jak se vyspíte, jak rozhodnete. A tohle je ten Čaučesku vlastně krásným příkladem.
0: Počkejte, a sultán Čaučesku se inspiroval třeba u diktátorů, já nevím, na Blízkém východě, v zemích Magrebu nebo v Ázii, jako byl s nima v kontaktu třeba?
1: Tak určitě byl v kontaktu, tak jeho syn, který byl ten nástupce, tak byl v čelém kontaktu se synem Sadáma Husajna a jezdil spolu utrácet peníze do Monaka do kasína.
0: No, to je krásný.
1: Takže ty vazby tam byly, ale on je přizazován k těm lidem, jako byl třeba Idi Amin, Reza Pahlaví, Sadám Husajn a podobně.
0: Uganda, Irán,
1: jo, prostě
0: Irák.
1: Tady ty, že právě oni říkají, on jako byl to papírově komunista, ale ten režim měl blíže spíš tady k těm režimu.
0: Rumunsko je dneska součástí Evropské unie, je součástí Schengenu, ekonomicky roste, ekonomicky se strašně posunulo od těch dob, kdy Rumuni a Rumunky zažívali tu strašnou bídu, o které vy jste tady mluvil. Nicméně nepřetrvává v Rumunsku stále takový ten poměrně rozsáhlý korupční systém, který už tady za Čaučeska byl a který se možná může projevovat i dnes.
1: Na tohle už upozorňovali třeba ten Linz a Stepan v té knize o té demokratické tranzici z roku 96, kde říkali, že problémem Rumunska je, že prostě tam je strašně slabá občanská společnost, což souvisí zase s tím dědictvím toho režimu. Ta korupce je zakořeněná a že se s tím jako blbě pracuje. A vlastně my vidíme smutně, že se ta kniha vyšla v roce 96, jsme v roce 2026 a bohužel tyhle nějaké charakteristiky přetrvávají a těžko se s nimi vlastně bojuje. Díky bohu pro obyvatele Rumunska, že se ekonomicky zvedli, protože předtím žili ve fakt hrozných poměrech.
0: Ale politicky je to pořád dost nestabilní země teda, protože Čaučesku vládl kolik 24 let a pak po roce 89, po tom přechodu k tomu demokratickému režimu, respektive po té demokratizaci, která může a nemusí být za těch 30 let, 35 let úplně ukončená ještě, tak se vystřídali desítky vlád. Za tu dobu
1: vystřídali a jsme tady v takovém 90. tom klasickém paradoxu, že jedním extrémem je, když vláda jeden člověk strašně dlouho a druhým extrémem je, když se ty vlády střídají příliš rychle. A my bychom ideálně, aby z hlediska nějaké akceschopnosti a možnosti vládnutí a všeho, ty bylo někde mezi tím na půl cesty. Zatím se to tomu Rumunsko nedaří, ale ty extrémy už má zmáklé skvěle.
0: Jak na něj Rumuni a Rumunky vzpomínají?
1: Tady se dokázali asi budeme se zase opakovat jako v těch minulých lety. Dílech. Určitě pro nějaké lidi to byla nejlepší doba dějin, nejlepší panovník a nejlepší politik a státník, že jo, bylo to Rumunsko velké, vlivné, mocné z jejich pohledu a pro ty ostatní to byla noční můra, no.
0: Zůstaly po něm nějaké sochy nebo nějaké, kromě toho teda obrovského paláce lidu, tak něco, co by ho připomínalo?
1: Je prý nějaký pomník, třeba, nebo který je před tím balkónem, z kterého měl ten poslední prv s manželkou předtím, než museli utíct. tak tam před tím balkónem jako je nějaká ta paketa, která to upozorňuje, se tady stalo. No a tak asi tam zůstaly nějaké ty pomátky po nich. Tohle těžko vymažete. Tohle je prostě hrozně smutná kapitola a je dobře, že skončila.
0: Tak jo. Tak moc díky, že jste jí mohla aspoň na čas připomenout, aby se třeba už nikdy nejen v Rumunsku neopakovala.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. I tuto sobotu jste slyšeli Katy, což je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou. Tentokrát jsme ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu rozebírali Nikolaje Čaučeska, komunistického vládce Rumunska, a byl u toho se mnou, jak už je zvykem, politolog Jaroslav Bílek z Univerzity Karlovy. Čaučesku, abych to na závěr jako vždycky shrnul, byl u moci od roku 1965 až do revoluce v 89. Kateřina Pospíšilová, Tea Veseláková, Damiana Smetanová, Krištof Cejp, Tereza Velebilová, Jana Mikolášková a Hana Řeháková, to je celý tým, který dává Katy dohromady. 6 z nich už máme za sebou, 4 další nám ještě zbývají. Dočkáte se jich nadcházející 4 víkendy, vždy v sobotu, ve vysílání, na webu i v podcastových aplikacích. A připomínám, že jsme i na YouTube nebo na Instagramu. Naslyšenou příště.

0: To byla Adele. Česko prožilo první letošní tropický den, což znamená 30-stupňovou teplotu naměřenou v Doksanech na Litoměřicku. S blížící se letní sezónou se koupaliště připravují na otevření, provozovatelé dokončují opravy, napouštějí bazény nebo kosí travnaté plochy. V Oseku na Teplicku navíc řeší změnu ve způsobu čištění vody v rozlehlé nádrži. Místo dosavadních bakterií se po několika letech vracejí k chloru.
1: A tohle, co teda slyšíme, to souvisí s tím čištěním?
2: Ano. Teď vlastně služby města Oseka to postupně odpouštějí koupaliště a čistí. A čistí se to jenom sodou. No, to, co máme povolení prostě.
1: Uh-huh. Se starostou Václavem Krtkem z uskupení Osek všem míříme k vypuštěnému venkovnímu bazénu.
2: Tam asi největší posun teďkon je, že žádáme vlastně na změnu užívání z přírodního na umělý koupaliště. Máme udělaný už revize na chemii, takže podmínka udržet kvalitu bazénové vody, jo, takový, která by odpovídala kvalitě umělého koupaliště.
1: Takže už jsme na koupališti, tady ještě je nápis přírodní koupaliště.
2: Jo, to se všechno bude měnit, protože my musíme změnit provozní řád, aby odpovídala prostě všem právním předpisům a tomu stavu vlastně faktickému, jaký tady je.
1: Jak jste říkal, je to změna oproti těm dvěma předchozím letům, kdy jste tady zkoušeli jiný způsob čištění koupaliště.
2: Protože tím, jak je ta umělá folie, tak samozřejmě při používání těch bakterií se nad ně dělal takový sliz, který klouzal a to bylo vlastně asi to nejhorší, co na tom koupališti bylo, jinak ta voda pořád vycházela čistá.
1: Některým návštěvníkům vadilo i to, že voda v koupališti měla tmavou barvu.
2: Věříme, že když to bude spálený od toho chloru, že to prostě půjde líp, nebude to klouzat.
1: Čistící bakterie tady nasadili před dvěma lety, aby mohli koupaliště provozovat jako přírodní. Teď mají podle starosty Krtka během roku vyzkoušet účinnost čistírny vody a povolených chemikálií. Otevřou v polovině června. Z Oseku Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Zprávy má Monika Chmilová.
2: Ruské údery na Ukrajinu nepřežilo 5 lidí. V okupované Luhanské oblasti narostl počet obětí pátečního útoku. Policisté pátrají po seniorovi Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa díky gólu kapitána Červenky Slovensko 3-2. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 5 lidí. Přes 60 dalších utrpení.

0: Trpělo zranění, informoval o tom deník Kyjev Independent s odkazem na místní úřady. Ruské úřady zase informovaly o dalších mrtvých ve městě Starobelsk v okupované Luhanské oblasti. Páteční útok na tamní internát nepřežilo 18 lidí a další jsou zranění. Ruský prezident Vladimir Putin z úmyslného útoku na civilisty obvinil Ukrajinu a označil to za teroristický útok. Podle Kyjeva jde o manipulativní výroky a ukrajinská armáda prý na budovu nezaútočila. Německo rozšíří kompetence lékáren. Lidé se v nich budou moct třeba nechat naočkovat. Návrh zákona už schválil spolkový sněm. Cílem opatření je snížit úbytek kamenných lékáren.
1: V Německu je momentálně nejnižší počet lékáren od konce 70. let a reforma by to podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové měla napravit. Nelékaři by tak v lékárnách mohli například očkovat proti tetanu, provádět krevní odběry nebo za některých okolností vydávat léky na předpis přímo, bez předložení lékařského receptu. Zákon kritizují lékaři, ještě ho projedná horní komora německého parlamentu, spolková rada. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotníků plánuje tak český ministr zdravotnictví a nestraník za hnutí ANO Adam Vojtěch. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž hubené postavy má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, tak se obraťte na link 158. V Rosicích u Brna se dnes po rekonstrukci otevřelo městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let. Radnice ho opravovala poslední dva roky. Práce přišly na více než 130 milionů korun. Nový, skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, říká nezávislá starostka Andrea Trojanová.
2: Přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka. Je tady stezka k zimnímu stadionu, tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem. Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
3: Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
4: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát v nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
3: Fotbalisté Dukly Praha sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Házenkářky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Kynžvart 33-24 a sérii ovládly poměrem 2-1 na zápasy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zvěř na D5 u Benešovic a zdržení na D10 před Brandýsem. Na dálnici D5 z Plzně do Bavorska velmi opatrně za Benešovicemi. Na kilometru 112 se k dálnici dostala srna, pobíhá mezi vozovkou a plotem. Kilometr 112 směr Německo. A další nebezpečná situace je pak na D5 za Rozvadovem ve směru do Německa. Na úrovni parkoviště na kilometru 150 pobíhá po vozovce PES. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy počítejte s pomalejším provozem před Brandýsem nad Labem. Na 10. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Opatrně na D10 i ve směru do Prahy. Za Brandýsem na kilometru 6,5 nepřehledněte odstavené osobní auto. A v Praze vás zdrží omezení v Liberecké ulici ve směru do centra. Za nájezdem od Letňan z Veselské ulice začíná kolona, která se rozjede za Vysočanskou. Je to asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno zpočátku slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy ojediněle přehánky. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Teď už na Radiožurnálu začíná pořad o Roma Vakaren, moderuje Iveta Demeterová.
7: Už od zítřka do příští soboty můžete navštívit 28. ročník Světového romského festivalu Camoro. Dobrý večer, Lačera Tešukar Šuniben. Po více než 20 letech končí odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády České republiky. Jeho agenda se od července rozdělí mezi několik ministerstev. Co vedlo vládu k této změně, se dozvíte za malou chvíli. Mangal Šukar Šuniben.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a dozněl Ondra Gizman mladší. Po pondělním jednání vlády padlo rozhodnutí, že odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády České republiky zanikne. Romská agenda nově přejde pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, lidská práva pod Ministerstvo spravedlnosti a agenda národnostních menšin pod Ministerstvo kultury. Vláda tento krok vysvětluje snahou o lepší fungování systému. Kritici ale upozorňují na to, že o plánovaných změnách nebyla žádná komunikace. Na důvody rozhodnutí jsme se zeptali mluvčí úřadu vlády Karly Mráčkové.
1: Celý systém měl být takto nastaven už dávno. Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
0: V čem konkrétně spočívala takzvaná dvoukolejnost, na kterou vláda odkazuje?
1: V tom, že i dnes jsou tyto agendy z velké části řešeny i na jednotlivých rezortech. Tyto často paralelní struktury pod úřadem vlády vznikaly v době, kdy v minulosti na úřadu vlády seděli různí ministři bez portfeje, například ministři pro lidská práva, a ti si vytvářeli odbory s tou samou agendou, která byla po celou dobu řešena i na úrovni ministerstev. Tito ministři následně odešli, ale struktury pod úřadem vlády zůstaly. Odstraňujeme tím tedy nelogičnost celého systému.
0: Jak bude v novém uspořádání zajištěna nadrezortní koordinace, zejména v oblasti lidských práv a menšin?
1: Strategické řízení a koordinace zůstanou dál na úrovni jednotlivých rad vlády, kde jsou jednak zástupci dotčených rezortů a především jsou řízeny premiérem.
0: Říká mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková. S kroky vlády nesouhlasí současný člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo.
2: K aktuálnímu dění kolem přesunu agendy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny pod Ministerstvo práce a sociálních věcí mohu sdělit asi jen to, že se s tímto návrhem osobně nestotožňuji. Romská problematika je přitom v české společnosti dlouhodobě podceňována. A to navzdory tomu, že stále řešíme chudobu, stovky sociálně vyloučených lokalit, segregaci ve školství nebo třeba důsledky protiprávních sterilizací romských žen, ale i potřebu větší participace Romů na veřejném rozhodování. Právě proto jsem přesvědčen, že romská agenda měla zůstat silně meziresortně ukotvená a měla zůstat na úřadu vlády.
0: K chystaným změnám má výhrady i bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a ředitel organizace ARAART David Tischer.
3: Mám obavy, aby přesun romské agendy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí neznamenal, že budou Romové znovu vnímáni hlavně jako sociální problém. Romská agenda není jen o dávkách nebo chudobě, ale je hlavně o lidských právech, boji proti rasismu, segregaci a nerovným podmínkám. Mnoho lidí se bojí, že tento krok posílí nebezpečný stereotyp, že Rom rovná se sociální případ. O to vážnější je, že o tomto kroku dopředu nevěděli ani členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. To vysílá velmi jasný signál o tom, jakým způsobem se v naší zemi přistupuje k lidským právům a k samotným Romům. Tak zásadní rozhodnutí přece nemůže vznikat bez dialogu s těmi, kterých se přímo týká.
0: A na závěr nám zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fuková k tématu uvedla.
4: Jako vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny je mou hlavní vizí, aby pozice i agenda romské integrace zůstaly nadrezortní a měly důstojné a funkční místo v celém systému. Romská agenda existuje na úřadu vlády od roku 1998 a pozice zmocněnky pro záležitosti romské menšiny od roku 2022. Otevřela jsem dveře v různých oblastech, kde dříve chyběla zkušenost s participací, s přímým dialogem s Romy a romskými odborníky. Zástupci romské občanské společnosti i obyčejní lidé z komunity tak často vůbec poprvé dostali možnost hovořit přímo s představiteli státu. Proto teď jednám se všemi dotčenými aktéry, úřadem vlády, MPSV, s občanskou částí Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, s Romy z regionů a lidskoprávními organizacemi, aby tato agenda i pozice měly důstojné ukotvení a zůstaly zachovány.
0: Říká vládní zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fuková.

0: Slyšeli jste kapelu Ritmo Gitano. Už po sedmé zaplnili 14. května besední dům v Brně žáci a studenti základních a středních škol, pedagogové, úředníci i další osobnosti veřejného života. Konalo se tam fórum inspirace a dialogu, které je součástí celoročního kulturně vzdělávacího projektu Romipen. O vzniku a poslání akce nám poví její zakladatel Tomáš Čuka z organizace Romani Hub.
1: Kdybyste měl někomu, kdo o akci Romipen nikdy neslyšel, představit tady tuto akci, co by to bylo?
2: Romipen je celoroční akce, kde jsou workshopy na základních školách, tam nám projde zhruba 1500 až 2000 žáků a studentů. Pak je tady to fórum a pak je vyvrcholení oslav, což je festival, kde vystoupí špičkoví romští umělci z Čech a zahraničí. Ale za nás, organizátory, nám největší smysl dává právě tady to fórum inspirace a dialogu, protože na jednom místě přinesete vlastně tu generaci, kde je nějaká šance na tu změnu toho vnímání. To si myslím, že je obrovsky důležité. Nám šlo jako organizátorům o to, aby v Brně byla důstojná akce. To znamená ne, aby byla umístěna někde v sociálně vyloučené lokalitě. Aby to bylo prostředí, ze kterého už jen ty účastníci, zejména žáci a studenti, když přijdou do toho prostředí, tak je to slavnostní. Když někam přinesete takovou masu dětí, už je to nějaký zážitek, který se pojí samozřejmě i s tím dialogem a s tímto jako důležitým tématem. Já si myslím, že v tom je to inovativní, že reagujeme na to dlouhodobé společenské klima, ale vlastními silami, romskými osobnostmi výraznými. Má to i nějakou logickou návaznost. Já jako autor toho projektu jsem se podílel na výzkumu učebnic a ten mě velmi zklamal, protože ty výsledky byly takové, že Romové buď nejsou, anebo jsou zobrazováni stereotypně.
1: V čem je sedmý ročník výjimečný?
2: Že se nám podařilo nastavit za těch 7 let partnerství. To znamená, ve spolupráci s městem, školami se nám podařilo zaplnit besední dům. To je obrovský úspěch. Stejně tak si Romipen získává čím dál tím větší kredit i mezi úředníky ve státní správě. Dneska je tady dětský ombudsman, jsou tady komunální politici, senátor. Je tady i to zastoupení, které má možnost ovlivňovat tu třeba vzdělávací politiku. A to si myslím, že je obrovský úspěch. A kdybych to měl charakterizovat, tak určitě inovace, autentičnost a důstojná prezentace romské kultury, života Romů. Že naše organizace Romani Hub třeba jednou z našich priorit je participace Romů. Ta je samozřejmě důležitá, ale bez spolupráce té majority to nebude. Tady to jasně vidíme, že kdyby teď tady ty školy nepřišly, tak tady nemáme to obecenstvo, tu audienci a proto si myslím, že i to je to motto a myšlenka pro tento letošní rok vlastně jako podpořit to zapojení Romů co nejvíc, ale samozřejmě i s účastí spolupráci těch relevantních aktérů z majority ze společnosti.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.

0: Na Radiožurnálu posloucháte o Romava Keren. 28. ročník Světového romského festivalu Camoro nabídne v Praze během několika dní koncerty, doprovodný program i vzdělávací akce pro školy. Na co se mohou návštěvníci letos těšit, nám řekne mluvčí festivalu Vojta Lavička.
1: Už v neděli 24. května startujeme na Střeleckém ostrově velkým zahajovacím koncertem, kde se představí například nadějný rapper Ladix B, Kaminiko a Four Gypsy Soul, což je taková funkovo-soulová kapela. Letos uslyšíme Gypsy Brothers, což je David Kraus a jeho muzikanti, ovšem ve velmi netradičním pojetí, neboť budou mít cymbál.
0: Největším lákadlem hlavního programu budou koncerty tradiční romské hudby, během kterých se od čtvrtka do soboty představí umělci z různých koutů světa.
1: Pak přijdou Sangre Gitana, což je klasický španělské flamenko. Samozřejmě se můžete těšit na olašské Romy z Maďarska. Tentokrát to budou Voja Kešave. Sare Roma, to je lotyšská kapela. A samozřejmě Maja Atenosová a Karandila Orkestar, což je bulharská dechovka. Maja je skvělá zpěvačka, která už na Camoru zpívala, takže se určitě máte na co těšit. Do toho hudebního programu také, ale musíme zařadit samozřejmě koncerty jazzové, hudby Gypsy Swing.
0: Na své si letos přijdou také milovníci Gypsy Jazzu a klasické hudby.
1: Nelze nepozvat také na středeční koncert klasické hudby, kde se představí Alexian Group v Glam Galasově paláci. To bude opravdu nádherný koncert, protože hlavní postavou je Alex Spinelli, což je špičkový akordeonista, vynikající hudebník, takže si myslím, že letos ten hudební program bude zase o stupínek výš, než byl minulý rok.
0: Návštěvníci mohou zavítat také na divadelní představení, výstavy, storytelling, promítání filmu nebo komentovanou prohlídku výstavy Mabister, která připomíná osudy Romů a Sintů pronásledovaných během druhé světové války.
1: Největším lákadlem doprovodného programu, aspoň dle mého názoru, bude určitě divadelní představení Černý partizán, které produkuje divadlo Minor. Tam také to představení proběhne ve čtvrtek od 6 hodin a tam hlavní roli exceluje Richard Samko v roli romského partizána Serinka. Z filmů se můžete určitě těšit na promítání v Institutu Cervantes na Chaplin Duše na cestě. Tak se přijďte určitě podívat, protože dnes se o Charlie Chaplinovi hovoří také jako o herci s romskými kořeny a tento film by to měl dokázat, že to tak je.
0: Na Světový romský festival Camoro nás pozval Vojta Lavička. Více informací najdete na camoro.cz. Palikera Hojsana z Amensa. A než si poslechnete zprávy Radiožurnálu, zaspívají Ida Kellerová a Desider Dužda. Klidný sobotní večer vám přeje Iveta Demeterová.

0: město ukryté v údolí, drsná krajina Krušných hor, těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Davidského divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
2: Po pátečním výbuchu plynu v Černouhelném dole na severovýchodě Číny zemřelo 82 lidí. Podle agentury Nová Čína bylo v době výbuchu ve službě 247 dělníků. Více než 120 lidí je hospitalizovaných a na místo vyjeli stovky záchranářů. Příčina výbuchu se vyšetřuje. První zjištění podle úřadu ukazují na závažná porušení předpisů ze strany těžební společnosti. Peking přislíbil přísné potrestání viníků. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Szabolcse Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Jihlavští policisté hledají 11-letou dívku, která pohádce s otcem odešla z domova. Má delší hnědé vlasy a na sobě oblečené kalhoty s maskovacím vzorem a zelené tričko s krátkým rukávem. Pokud jí někdo spatří, má se ozvat přímo na tísňovou linku 158. A dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív 3. května, předloni dokonce už na začátku dubna. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a výrazně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. Lotyšsko zvítězilo nad Spojenými státy 4-2, Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0 a domácí Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0. Duel Norsko-Švédsko sleduje na místě Petr Kadeřábek.
3: 8 minut odehráno a zatím Norsko-Švédsko sice nastřeli 2-2, ale na góly 0-0. Stejné skóre platí v 10. minutě také v Curychu v souboji Rakouska s Německem. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D3 u Veselí nad Lužnicí a nehoda na 6C za Karlovými Vary. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic zvyšuje pozornost před sjezdem na Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 103 se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy stojí za Brandýsem na kilometru 6,5 nepojízdné osobní auto. Zabírá odstavný pruh, větší vozidla mohou vybočovat tak opatrně. Ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy už se rozjela kolona ve zúžení mezi 7. a 15. kilometrem. Silničáři tam rozebírají dopravní omezení, zatím se projíždí jedním pruhem a teď už bez dlouhého zdržení. A na silnici 6 Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto, zasahují tam záchranáři, s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno zpočátku slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy ojediněle přehánky. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela Fanerne.
6: S námi kapela Jelen. Hezký večer.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Lidé v Praze dnes mohli sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnil ji i odborný výklad historiků. Nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky. Díky tomu byly na místě dobové kulisy, historické vozy a další rekvizity. A jen upozornění, na začátku reportáže zaznějí výstřely, aby vás to nevylekalo.
1: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
2: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakým rozsahu, jak autenticky to bude pojatý. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
1: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
3: To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby exploziv bomby Heydrich přežil, měl nasupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
1: A dodává, že Gabčík se samopalem nestál před vozidlem, jak často filmaři zobrazují, ale vedle něj.
3: Přížící auto se schovalo za blížící se tramvaj, tak se tam asi oběma parašutistům objevilo náhle. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala.
1: Místo rekonstrukce v pražském Hloubětíně využili den předtím filmaři pro natáčení atentátu. Podle režiséra filmu Ležáky Miloše Pilaře hledal vhodnou lokaci zhruba 3 měsíce.
4: Všude jsem jezdil po kolejích a hledal jsem to. A pak jsem zjistil, že v Hloubětíně u vozovny je něco podobného. Vyfotografoval jsem to takhle z větší dálky. A nejenom to koukám, říkám, sakra, to je stejný, jako když je vyfocený to Heydrichovo auto v té zatáčce.
1: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nastoupilo období takzvané Heydrich, při které zemřelo zhruba 5000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

Na bývalou střelnici v Kochánovicích na Chrudimsku se vrátili mohutní a rohatí zahradníci. To je naše další informace. Stádo náhorního skotu tam pomáhá s údržbou terénu vhodného pro život vzácných obojživelníků. Na Chrudimsko nás tedy zavede další reportáž. Za chvilku.

0: let's try love.
1: Kapela Picture This. Bývalá střelnice lidových milicí v Kochánovicích na Chrudimsku se mění v obojživelnou oázu. Ochranáři tam před 3 lety odstranili meliorační trubky a vrátili do krajiny vodu. Proměnu jim pomáhá dokončovat stádo odolného plemene skotu. Na pastviny se teď vrátilo po zimní pauze.
2: V bývalé střelnici se teď blíží nákladní vůz naložený skotským skotem.
3: Počkáme jenom, až tam zapnou ještě zdroj.
4: Jo.
3: Pak je vypustím.
2: No, hned na trávu.
3: Do Kochánovic se letos vlastně vrátilo 5 jaloviček, 3 dospělé krávy a 2 telátka.
2: Adéla Malinovská, spolek Pestré Polaví.
3: Ano.
2: Já jsem se vás chtěl původně zeptat, jak dlouho trvá, než si zvyknou na to nové prostředí. Oni si zvykli okamžitě.
3: Oni si zvyknou velmi rychle, hlavně když to ty zvířata znají, tak vědí, kam mají. A jinak, když přijedou někam na novou pastvinu, kde vidí, že tam je vlastně hodně té trávy, tak jsou většinou v klidu.
2: Do jedné stůní v areálu se teď noří vedoucí HKO Železné hory Vlastimil Peřina.
5: Jo, tady je.
6: Nedávno jsem do jedné živochytné pasti přes noc nalovil 12 čolků velkých na jednom místě. To je úplná rarita. Ty obojživelníci, ale i další druhy vášky a další druhy vázané na vodu potřebují, aby to zpátky nezarostlo tím lesem, aby to bylo prosluněné, aby ta voda byla teplá. Takže máme 2 možnosti. Buď tu lokalitu budeme kosit, anebo sem zavedeme pastvu. Ta pastva je lepší, protože zvířata pastvou vytvoří nejrůznější přechodová stanoviště, někde spasou méně, někde více, některá rostlina jim chutná více, některá méně, takže je to velmi pestrá mozaika. Tu tady vlastně nám teď ten skotský náhorní skot vytváří.
2: 10členné skotské stádo bude kochánovické louky spásat do podzimu. Z Kochánovic Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: U švédské kapele Roxette další výlet. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znova na konci roku 2027.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřeli veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo zažádat o podporu z evropských fondů.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil. Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Je také herec divadla jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila.
4: To se stalo, když Bůh šel do nebes. Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, že nám může pomoct.
1: Z Roudnice nad Labem pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Monika Chmilová.
2: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Izraelský útok na policejní stanici v pásmu Gazy nepřežilo nejméně 6 lidí. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která měla připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
4: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
2: Pochod byl součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudetských Němců. Izraelský útok na policejní stanoviště v severní části pásma Gazy nepřežilo 5 policistů a jeden chlapec. Další jsou zranění. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na

0: tamní policii. Podle Reuters podobné útoky sílí a zaměřují se na síly spojené s teroristickým hnutím Hamas. Jeho policejní sbory jsou hlavní překážkou v prosazení mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu. Hamas chce, aby jejich příslušníci byli začleněni do nové policejní síly. Proti tomu má námitky Izrael. Izraelské útoky od uzavření příměří s pásmem Gazy zabily více než 880 Palestinců. Při odvetných útocích zemřeli nejméně 4 izraelští vojáci. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi.
1: Sport. Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2. Norsko aktuálně hraje se Švédskem. Podrobnosti má Petr Kadeřábek.
2: Po první třetině vedou Norové nad Švédy 1-0, postaral se o to v přesilovce Norsten. První branka zatím ještě nepadla v souběžně hraném utkání v Curychu. Tam po první třetině je stav utkání Rakousko-Německo 0-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Dukly Praha spadli ze šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. Po třech vlastních gólech prohráli s Baníkem Ostrava 0-3. Ostravané budou o udržení mezi elitou hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko se pokusí zachránit v duelu s Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v posledním kole šance ligy prohrál ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a sedmé místo si zajistila Olomouc po vítězství 4-0 nad Karvinou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D4 za Mirovicemi a nehoda na 6C u Karlových Varů. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Mirovice a Plzeň. Na 57. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy podobná překážka za Brandýsem nad Labem. Na kilometru 6,5 stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. Na nehodu pozor na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Olšovými Vraty u Golfu havarovalo osobní auto a na místo museli přijet záchranáři, průjezd je omezený a brzdí se v obou směrech. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova havarovalo nákladní auto. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a to, že průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno zpočátku slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy ojediněle přehánky. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začínají příběhy 20. století s Mikulášem Kroupou.
5: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
6: Jmenuji se Karol Pfeiffer, jsem křtěný Karol. Měl jsem s ním trochu problémy, když jsme se rozdělili Slovensko a Česko, protože mi tady, jestli jsem Slovák nebo Čech, já jsem to i to. Narodil jsem se 14.6.1936 v Margecanech. Známý železniční uzel se dělí s obcí Jaklovce a mezi těmi dvěmi obcemi je Veliká Vápenka. A v té Vápence jsem se narodil já.
7: Karlu Pfeifferovi je dnes skoro 85 let. Žije od roku 1944 v Čechách. Z jakých zvláštních a poměrně dobrodružných okolností se sem dostal, se za chvíli dozvíte. Jeho rodina žila v Margecane, v Košickém kraji, na Slovensku, v úředním bytě ve Vápence, protože jejich tatínek Karl tam pracoval jako účetní. Byl to Němec. Řeklo by se slovenský Němec. Pocházel z nedalekého Švedláru, kde žila jeho rodina po staletí a patřila k německé menšině. Mluvili takovou zvláštní němčinou. Říkávalo se jí Manta. A tak se místním, co mluvili tímto jazykem, přezdívalo trošku s posměškem Mantáci. Maminka Františka pocházela z Čech, narodila se v Polici nad Metují a s pohledným Karlem se seznámila v Banské Bystrici. Chodila tady na střední hospodářskou školu, dnes by se řeklo na obchodní průmyslovku. Její tatínek s rodinou se často stěhoval kvůli ekonomické krizi.
6: Její dědeček byl neobyčejně činný a tvůrčí člověk, kterýho se nedotkla ani krize. Práci si vždycky našel a uměl všecko. Jo, tehdy si říkal strojmistr, prostě všechno uměl, kovář, všechno uměl. A když nebyla práce, zavali kufry a s rodinou se přestěhovali do Líbeznic, do Možlic, do Banské Bystrice, kde se asi pravděpodobně mi rodiče seznámili.
7: Karel vyrůstal ve Vápence, která je na Slovensku dodnes. Jeho první vzpomínky se vážou k vlakům a vojákům, kteří na nich zpívali německé písně.
8: Kameraden, wir haben die Welt gesehen.
6: Tak po té trati, pořád jedním směrem, jsem viděl jezdit nákladní vlaky plný vojenského materiálu, tanky, děla a spoustu německých vojáků. Všichni jeli na východ. Bylo mi potom divný, když jsem potom už byl dospělý a začal jsem občas někdy slyšet německý folklor, že některé melodie mě byly známý, že? To byly písně, které vojáci zpívali na cestě do pekla.
7: Karl Pfeiffer, účetní z Vápenky, byl ovšem jako občan Třetí říše, hlásící se k německému národu, povolán splnit svoji vojenskou povinnost. Povolali ho do protektorátu.
6: Můj táta byl SSák a můžu říct, že sloužil v Jablonci nad Nisou, tam je Rychnov. Můžu o tom rozprávět?
9: Určitě, určitě.
6: SSáci víme, co nadělali, co Lidice a podobně. Tak mě zajímalo, co asi dělal on, kde tam byl, že tak oni byli malá posádka a byli umístěni v takové velké továrně. Nevím, co tam tehdy dělali. Jo, takhle, tatínek říkal, že tam se vyráběly díly na odposlouchávání ponorek. Ty, co to dělali, byli zajatkyně, ruská děvčata. Ty vojáci, co tam se mnou byli, ta malá posádka, je jako hlídali a já jsem nikdy nikoho nehlídal, protože já jsem dělal to, co je moje povolání, můj tatínek byl účetní celý život. Od začátku až do jeho smrti. Pořád byl účetní. Já jsem dělal účetní práci. Já jsem posílal peníze ženám po padlých vojácích a ty lístky jsem dával vojákům a podobně. Tohle to mě říkal. No.
7: Tatínek pana Pfeiffera pracoval jako účetní, SSák, ve zbrojní továrně Ketevent. Nebyla to obyčejná fabrika na zbraně, ale prováděl se tu výzkum a vývoj specializovaných komponent, například ponorkové radary, radiopřijímače, kalibrátory na velké radary, elektrotechnické díly do ponorek, ale také velmi nebezpečné zařízení, které mělo krycí jméno Nordpol, navádění raket V2, což, jak víte, byla nesmírně nebezpečná nacistická zbraň, balistická střela. Naštěstí, že vývoj a hlavně německá sériová výroba těchto raket přišla až ke konci války v roce 1944, takže z asi 6000 vyrobených stačili Němci odpálit asi jen polovinu a zabili touto zbraní přes 7000 lidí, hlavně v Londýně. Jediné, co z tohoto továrního komplexu u Jablonce zbylo, jsou podzemní chodby protileteckého krytu a štoly testovacího bunkru.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
7: Jak samostatný stát, Slovensko, spojence nacistického Německa, vnímal asi 8letý chlapec, syn SS-mana. Rozhovor s panem Karlem Pfeifferem natočila před 2 lety spolupracovnice Paměti národa Petra Verzichová.
9: Vnímal jste tam ten fašismus nebo ten příklon k tomu nacismu?
6: Samozřejmě, že jo.
9: Nebo nenávist třeba vůči Čechům a vůči ostatním národnostem?
6: O nenávist nemůžu hovořit. V té době nebyla vůbec žádná nenávist. Skutečně ne. Je pravda, že všichni hajlovali, i já jsem hajloval, a všechny slovenské děti. A učili jsme se o Štefánikovi a panu Tisovi.
7: Karel byl malým klukem a svět sledoval svýma dětskýma očima. Říká, že Hitler Němce sfanfrněl. Nasliboval jim práci, dálnice, dal jim pocit výjimečnosti a nadřazenosti. Pro malého kluka vztah k tatínkovi neměl nic společného s politikou, s Hitlerem, s němectvím. To podstatné pro děti je jinde. Být prostě spolu s mámou a tátou.
6: Nikdo mi nic neřekl, najednou nebyl. A vím, že jsem ho pořád jsem ho chtěl. Já jsem tatínka strašně miloval a pořád jsem po něm toužil, pořád jsem chtěl a furt jsem se na ně ptal, kdy přijde domů a tak.
9: A maminka nevysvětlovala?
6: Co mohla říkat, kolik mě bylo 6 let, že v té době.
7: Karel si vzpomíná na muže a ženu, Ukrajince, kteří, když nebyl tatínek doma, přebývali s nimi. Byli to dva lidé, kteří utíkali ze sovětského gulagu. Prošli asi neuvěřitelnou anabází. Přešli frontu a dorazili až na Slovensko, kde se o ně postaral farář. A ten poprosil Františku Fajferovou, co chodila s dětmi každou neděli do kostela, aby se o ně postarala.
6: Celý ten můj příběh životní, jako červená nit, se táhne taková jedna věc, o které vám teď řeknu. Bylo to už koncem toho léta, 44. Přišel k nám domů pan farář Labanc a řekl mamince, vy chodíte do kostela a víte, že si máme jako lidi vzájemně pomáhat. Já mám v kostele dva Ukrajince. Jsou to dva mladí manželé, učitelé a prchají před ruskou frontou na západ. Já vás jdu poprosit, jestli by několik dní si u vás mohli odpočinout. No, maminka s tím souhlasila a tak ty dva přišli. Jmenovali se Malukovi a ta paní v mých dětských očích byla hrozně ošklivá, protože ona možná ošklivá nebyla, ale ona měla po tváři jeden strup vedle druhého. Prostě jako když po zemi někdo ji otáhne nebo tak, prostě byla zjizvená strašně. A dozvěděl jsem se následující. Mě bylo divný, jako, že jsou Rusové a že prchají s německou armádou. A oni říkali, my jsme učitelé a když se fronta vracela zpátky, tak nás a všechnu inteligenci, která byla na Ukrajině, zavřeli do koncentráku. To jsem poprvé v životě slyšel, že jsou nějaké koncentráky, a dokonce ruský, ne německý, o těch jsme nevěděli, o německých, protože oni se Němci s tím nechlubili. A že tam jsou sami Rusáci. A oni říkali, my musíme utíct. My víme, to si pamatuju, že říkali, my víme, že německou válku prohraje, ale my s nimi půjdeme tak dlouho, jak to nejdýl půjde. Až nás dopadnou, tak nás zabijí. A já jsem malý kluk a říkal jsem si, jak může Rusák zabít Rusáka. To jsem si vzpomněl, až když jsem byl dospělý, na to, co říkali a došlo mě, jakou měli pravdu. A fakt jsem si tohle to všechno pamatoval.
7: Manželé Malukovi utíkali odkud si z gulagu, který se prý rozkládal někde na břehu řeky Dněpr. Prchali tak, že na jaře, kdy praskaly ledy na řece, v noci za tmy skočili do vody a přeplavali. Mezi ledovými kry se schovávali kůkám, dozorci na ně svítili světlomety a stříleli ze samopalů. Právě z toho nejspíš měla ona žena na tváři strupy. Možná to byly hojící se puchýře po omrzlinách, nebo se mohla poranit mezi ledy na řece. V očích malého chlapce to byla jen strašně ošklivá paní. A proč Karel říká, že se jeho životem line jako červená nit tato událost, tedy setkání s učiteli z Ukrajiny? Protože oni poprvé mu vyprávěli o hrůzách komunismu. Tito uprchlíci popisovali koncentrační tábory v Rusku. Varovali ho před komunisty. Zapamatoval si to dobře a také se podle toho choval. Později ho to stálo studium, výslechy na státní bezpečnosti a vězení.
10: Jsme za bratské spolužitě s českým národem v novej Československé republike. Voláme celý národ do zbraně a do boja proti našim nepriateľom a jich tunajším prísluhovačům.
7: 29. srpna 1944 na Slovensku vypuklo národní povstání. Nehledě na to, že do konce října bylo toto ozbrojené povstání Wehrmachtem tvrdě potlačeno. Představovali tyto 3 měsíce. Toto období pro německé obyvatelstvo na Slovensku nebezpečí. A proto tisíce lidí před násilím prchali ze země. Mezi těmi, kdo se vydali na dalekou cestu směrem na západ, byla i Češka, provdaná za Němce, SSáka, Františka Fajferová se 2 malými syny. V dětských očích je ztráta domova asi to nejhorší, co se může stát.
6: Já jsem se probudil, maminka něco dělala, strojila mě, vem si 3 košile, 2 kabáty na sebe. Já jsem říkal, proč to děláme? Říkal, my jedeme hodně daleko a můžeme se vzít jenom 20 kilo. Tak všechno, co můžeme, tak si vezmeme na sebe. To pěšky po trati na zastávku a jeli jsme do Gelnice na náměstí. Tam bylo shromáždění veliký, tam byly nákladní auta a němečtí vojáci tam organizovali nástup do těch. A jeli jsme dlouho, celý den jsme jeli.
7: Pfeifferovi se na cestu v září 1944 nevypravili sami. Šli s nimi Molukovi. Chvíli jeli nákladňákem, vlakem, pěšky, spávali po ubytovnách, kde děti zažívali hrůzu. Král si zapamatoval jednu noc, kde si na Slovensku. Slyšeli letadla, sirény, výbuchy. Obyvatelé ubytovny se probudili a utíkali se schovat. Pan Maluk se zachoval laskavě a ducha přítomně.
6: A ten pan Maluk otíká mojího brášku, zabalil do deky, nezom náročí a šli jsme, no, půl kiláku, jako, bylo to na nic, protože vždycky ty letadla jsme slyšeli, že nad náma směli, nevěděli jsme, jaký jsou, jestli jsou německý, nebo ruský, nebo americký, nevěděli jsme, prostě byly to letadla, které někam jeli, ale nic se nestalo. A na to si pamatuju, že ten pan Moluk.
7: Další děsivou chvíli si Karel z cesty vybavuje na jakémsi nádraží. Stalo se, že Němci zastavili vlak a po každém požadovali cestovní doklady.
6: K té cestě mám jeden takový asi nejhorší zážitek z mýho dětství. Přijeli jsme na nějakou, do nějaké krajiny, takový nehostinný, takový nebylo tam nic zajímavého, žádný stromy, nic. Taková malá budka nádražní, nějaká zastavka to byla. A všichni ven, z celého vlaku, všichni museli jsme jít ven. Tak jsme všichni vystoupili a že se musí odevzdat každý průkaz, takzvaný Ausweis. Tak jsme to odevzdali, že se budou kontrolovat. Ti někam odnesli, no a pak začali vyvolávat. To nešlo, že aby měli, teď to rozdávali. Prostě podle jmén vždycky vyvolávali, koho vyvolali, ten průkaz znova dostal a mohl nastoupit do toho vlaku. A bylo na to hrozně dlouhý, mě s bráchou. Pořád se to bylo, pořád jako chodili lidi, pořád a my jsme pořád nepřišli na řadu. Až jsme na tom nádražičku zůstali sami dva. Já, brácha a maminka a ještě jedna paní s někým. Že prej průkazy se ztratili, žádný, že nejsou. Tam začala sučet ta lokomotiva, že už pojede. A já jsem v tu chvíli pocítil takový ohromný strach, jaký jsem ještě nikdy neměl jako dítě, že tam zůstaneme v té krajině, co tam budeme dělat, nic jsme neměli. Tak znova, že se půjdou podívat, tak tam zase někdo ty budou šel, dlouho nic. Pak se vrátil, takhle mával průkazem, tak jsme měli radost, že konečně, jenže ten průkaz patřil ty paní s tím druhým, co. A my jsme tam zase zůstali. No jak to dopadlo, nevím, protože nakonec jsme tam nastoupili přece jenom do toho. A tolikrát jsem si říkal, že jsem se maminky už nezeptal potom, pak člověk měl jiné starosti, protože za války cestovat někam bez dokladů bylo absolutně vyloučený. To jsem věděl jako malé dítě. To bylo vyloučený, takže že to tak muselo nějak dopadnout.
7: Cestu za babičkou do Nového Města vypráví Karel Pfeiffer dlouze, do detailu. Vybavují se mu obrazy třeba z Opavského nádraží, kde do Ešusů dostali hrachovou polévku. Pamatuje si její lahodnou chuť. Vybavuje si také školu ve Skorošicích, kde se ubytovali. V noci z oken sledovali bombardování, záři z požárů, 100 kilometrů vzdálené Vratislavy, tedy polské Vroclavy, tenkrát německého Breslau. O toto město bojovala Rudá armáda takřka nepřetržitě skoro 80 dní. Mimochodem právě tady sídlila jedna z hlavních věznic, kam gestapo nechávalo převážet československé odbojáře. Skoro 1000 z nich zde bylo popraveno nebo jinak zavražděno. Pfeifferovi cestovali do Orlických hor za babičkou, kam po týdnech dorazili. Karel si pamatuje, že na uvítanou pronesl dlouho připravovanou větu: ruku líbám. U babičky šli až do konce války. Protektorát se malému Karlovi zdál ušmudlaný.
6: Na Slovensku byli lidi hezky ustrojený. Buď to byli sedláci v lněných kalhotech nebo tak, pracovním, a normálně se nosili saka značky Nehera, to si taky pamatuju, slovenské značky Nehera. A teď jsem viděl, že ty lidi jsou takový ustrojený, tak nějak divně, prostě každý měl něco přešitýho po někom. A kde co bylo, protože nic nebylo, tak byla válka, že? Tak každý byl ustrojen do toho, co bylo.
7: Za tu dobu se jeho tatínek, účetní, SSák, za rodinou zastavil snad jenom jednou, možná dvakrát, ale vždy jen krátce a hned zase odjížděl. Blížil se konec války. Všichni si kladli otázku, co bude, Jak to bude vypadat, až projde novým městem nad Metují fronta? Co bude vlastně s německými rodinami?
11: Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
12: Od Horna Benešova do Prahy postupňují germánské tanky. Klekáme na pomoc litaky.
13: Babička s dědečkem scháněli nějaké hládky, aby ušili český prapor, československý prapor, že to se mohlo vystrčit ven prapory, že? Ty jsme žádný neměli. To se šilo, a to všechny, nejen my, to všichni lidi, protože každý se bál. Někdo to možná měl tak schovaný, že to mohl zrovna dát, ale my jsme to asi schovaný neměli. Přišli jsme tam, kde jsem chodil do školy. Přímo naproti škole jsme stáli na chodníku, všude bylo plno lidí, všichni stáli jako špalírem a jezdili ruský tanky, jeden za druhým. A celá vojenská technika, že? A vím, že maminka říkala, podívej se, jak jsou ty kluci unavení, jak jsou ty vojáci. A najednou se skočil z jednoho tanku jeden rusák, jeden ruský voják, vrnul se na mýho čtyřletého bráchu, vzal ho také do náruče, nahoru ho hodil a zase ho položil opatrně a utíkal zase zpátky. To je taková vzpomínka, co si pamatuju. A jinak k bráchovi chci říct, že brácha byl chudák, protože já jsem prožil nádherný dětství na Slovensku, ale překrásný do těch 8 let. A on vlastně do těch 3,5 roku neznal nic, čili když přišel do Čech, tak začal už to tvrdý. On sám říkal, já jsem si myslel, že to tak má být, že to jinak nejde. Asi 12. května to bylo nebo kdy, najednou se tatínek objevil na zahradě, oslovil babičku, maminku a přišel, no teď to bylo veliký těšení. Já jsem honem chtěl říct německy, ten den přistálo kousek vedle dvoumotorové letadlo. To bylo poprvé v životě, co jsem letadlo viděl a bylo u nás na louce. Teď jsem mu ten objev chtěl říct. A ty všechny hlítli, nesmíš mluvit německy. Vůbec nemluv německy. Protože nikdo si dneska neumí představit, tak v té době všecko, co bylo německy nebo s němčinou spjaté, tak to bylo jako... ohromná nenávist byla, ohromná nenávist.
14: Toto setkání s tatínkem 12. května 1945 muselo být opravdu zvláštní. Viděl tatínka po dlouhé době a také konečně bez uniformy. Jak to s ním vlastně na konci války bylo? To všechno ví z pozdějšího otcova vyprávění.
13: Jeho velitel řekl, je konec války, zkusíme se dostat ještě na západ, nějaký terén tam, že je. A mu říkal, pane veliteli, já jdu na východ, já tam mám rodinu. On říkal, to vás bude stát krk, Pfeiffer mu říkal velitel. Sehnali si civil, oni nemohli jít jako už jako vojáci, že? Hnedka ho zbalili nějaký, takový nějaký mladý s rudýma práporama, jako to nikdy bylo, a zavedli ho do školy ve Fridštejně a v té škole byl poručík Vavřicha, už jako důstojník, a tatínka vyslýchal. A tatínek mi říkal, já vám naliju, pane Vavřicha, čistého vína. Já jsem SS-man a byl jsem tady u vás dole v Rychnově a já jsem ho měl účetního a ten se ho ptal, jsou tam tanky, pane, já jsem žádný tanky neviděl, nic tam takového není. A on říkal, no, tak sedněte si tady zatím a já si to jdu ověřit. No a po něk asi za 2 hodiny se ten Vavřich jel na kole, se vrátil a říkal, Pfeiffer, to česky mi hovoril, on mluvil česky, jo, co jste mi říkal. Je pravda, všecko tak sedí. A co teďka s váma? No, německý vojáci se soustředili v Trutnově, já vás pošlu do Trutnova. Už to napsal, ten doklad se zachoval. A pak si to rozmyslel, přeškrtal to a napsal do Nového města nad Metují.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Než se druhý den stačil přihlásit na úřad, někdo ze sousedů ho jakožto příslušníka SS udal a začala mu další vězeňská anabáze. Zavřeli ho do kasáren. Po nějaké době ho odvezli do vězení v Náchodě, pak do Bělovsi, odkud němečtí vězni mašírovali přes 40 kilometrů pěšky do Klocka, Ohladu a Žízni. Tady je internovali v pevnosti. Možná proto, že byl pohledný a výřečný, podařilo se mu umluvit nějakou sovětskou vojandu na komandatuře a získal povolení vycestovat na Slovensko. Měl ale k rodině do Nového města nad Metují. A asi 14 dní s rodinou skutečně pobyl.
13: Když jsme byli v tom, chodili jsme do kostela, z kostela, tak se tatínek potkal jednou s českým důstojníkem, s kterým už mluvil, když ho poprvé zabásli do těch. A on říkal, co tady děláte? Vy neznáte zdejší lidi. tam tomu ještě důstojně ho varoval, jako byl při něm, nebo jako nebyl proti němu, že ho varoval, aby se někde zbalil, jenže on to neudělal, že prostě si myslel, že čestným jednáním, že všechno dopadne dobře a on říkal, já si nemám čeho bát, já jsem za celou válku nikomu nic neudělal, byl naivní strašně, protože to tak bylo, no prostě.
14: Pak ho opět drapli a pak už tomuto někdejšímu SSákovi nepomohla ani sovětská propustka. Zavřeli ho a následně odsunuli do Německa.
13: Já jsem si celý život myslel, že když řekli odsun Němců, že řekli, tak pojďte si tam, máte vlak, nastupte si a jedete. To nebylo. Ty byli v takových sběrných táborech, někteří tam byli až celý rok s malýma dětma, který neměli mlíko, tam umírali děti, takže to bylo dost jako krutý, že, protože to, že se říkali, že odsun bude, já jsem četl ty Benešovy dekrety, tam je jasně psáno, že ten odsun bude proveden humánně, což není vůbec pravda. Kdo mohl, tak si každý přisadil.
14: Otec se raději se svou ženou rozvedl. Podle Benešových dekretů byl odsunutý do Německa. Dostal se ale na západní část, usídl se v Hamburku. Znovu se tady oženil. S jeho původní rodinou ho rozdělila železná opona. Se svými syny a někdejší manželkou se neviděl 20 let. Co zažili jeho němečtí příbuzní z tatínkovy strany, ti, co přežili odsun, se dozvěděl z vyprávění, až když byl starší.
13: To bylo tak zoufalý, protože neměli co jíst, i když měli peníze, protože za války byly lístky. A lístky vám vydat jenom váš úřad obecní. Lístky jim nikdo nedal a bez lístku nedostali jídlo. Čili ta matka s těmi dětmi nevěděla, co má dělat, byla zoufalá a jenom se rozhodla, že se všechny utopějí. A když je svazovala děti, tak to viděl jeden německý voják a ty mamince to rozmluvil.
14: V 15 letech si Karel pokládal otázky. Kým je a kým by se chtěl stát? Toužil si obnovit vzpomínky na šťastné chvíle svého života, na dětství. Vypravil se tedy sám vlakem do Margecana na Slovensko a našel tam svoji tetu a ta mu vyprávěla, že je moc dobře, že odešli.
13: A vyprávěla mě o těch hrůzách, co byly a z toho bylo mě 15 let a z toho si pamatuju jediný, že záznam, že házeli živí lidi do důlních jam.
14: Karel Pfeiffer nemohl studovat, protože přikreslil Stalinovi na fotce knírek a udělal z něho Hitlera. Byl také zadržen státní bezpečností v jeho 15 letech, protože mu vychovatelé na učňáku objevili tajný skautský deník. Jak se to všechno přihodilo a co následovalo, se dozvíte po krátkých zprávách.
15: Radiožurnál.
16: Každý den s vámi. Brněnská jedenáctka.
15: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
16: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
15: Brněnská jedenáctka.
16: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
15: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
16: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi.
17: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
18: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
19: To je čas zpráv a Moniky Chmelové.
0: Ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 5 lidí, přes 60 dalších utrpělo zranění, informoval o tom deník Kyjev Independent s odkazem na místní úřady. Ruské úřady zase informovaly o dalších mrtvých ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti. Páteční útok na tamní internát nepřežilo 18 lidí a další jsou zranění. Ruský prezident Vladimir Putin z úmyslného útoku na civilisty obvinil Ukrajinu a označil to za teroristický čin. Podle Kyjeva jde o manipulativní výroky a ukrajinská armáda prý na budovu nezaútočila. Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze po sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla to agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných. Shromáždění ale bylo z většiny poklidné. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, tak se obraťte na linku 158. A provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží dnes vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zavedena je náhradní autobusová doprava. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Správa železnic na svém webu uvádí, že omezení potrvá do nedělních 6 hodin ráno.
16: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Norsko teď hraje proti Švédsku a sleduje to Petr Kadeřábek.
2: Zatím 1-1 ve 33. minutě, oba celky totiž dokázaly využít přesilovou hru, tak Švédové hrají další, ale zatím to nevede k obratu ve skóre. 1-1 tedy Švédsko, Norsko a 1-1 je to i v souběžně hraném utkání mezi Rakouskem a Německem v Curychu. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: V ostatních zápasech Lotyšsko vyhrálo nad Spojenými státy 4-2, Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0 a domácí Švýcarsko porazilo Maďarsko 9-0.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D35 před Olomoucí i na D5 u Nýřan. Na dálnici D35 se vyhněte překážce před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Za odbočkou na náměště na kilometru 259 se na vozovce v pravém pruhu povalují kusy pneumatiky. Na dálnici D35 směrem z Ostravy do Olomouce dejte pozor za Lipníkem nad Bečvou. U sjezdu na velký újezd na kilometru 290 se na vozovce pohybují lidé. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně čekejte překážku za sjezdem na Nýřany. Na 97. kilometru zastavilo osobní auto kvůli defektu, zabírá odstavní pruh. A na nehodu pozor na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím nákladní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku a pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer slunečno, během dne přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Příběhy 20. století.
3: Posloucháte Příběhy 20. století.
14: A dnes vyprávíme osud Karla Pfeiffera, syna jednoho německého účetního ze Slovenska, který za druhé světové války sloužil u nacistických SS. Po válce byl tento Němec odsunut do Německa. Zbytek jeho rodiny, manželka Češka, se dvěma syny zůstala v Československu. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa. Karel Pfeiffer od 9 let navštěvoval české školy v Novém Městě nad Metují. Děti se mu vyhýbali. Nesměli si s ním hrát, měli to zakázané od rodičů, což mu prozradili. Na ulici každého, jak mu maminka nakázala, hlasitě a zdvořile pozdravil. Viděl na mnohých, čím opovrhují a na pozdravy neodpovídají. To všechno velmi na dospívajícího Karla působilo. Také se rozcházel s všeobecným adorováním všeho sovětského.
20: Protože já už jsem v té době jako osmiletý chlapec věděl, jaký Rusáci jsou, co to je. A když jsem potom chodil do školy, konkrétně do 9. třídy, tak Stalin měl narozeniny a jak to bylo po platné době, já jsem měl na starosti takovou časopisy dětský nebo mladéžnický, který jsem po třídě musel vyvěsit, tak jsem jedno dostal ten časopis, kde on byl Stalin na titulní straně. No a měli jsme nějaké učení, které mě asi nebavilo, já jsem se nudil a Stalina jsem překreslil na Hitlera. No a to viděl můj kamarád, byli jsme tehdy kamarádi, který to strašně žral, ten komunismus. A říkal, co jsi to udělal? Tohle to je něco hroznýho. Já okamžitě s tím letím k řediteli na ředitelství. To je prostě něco strašného. A na stranický nějaký útvar, že to řekne na KSČ, protože to už bylo, to byly 50. leta, že to už bylo takový veselý všechno. A byla přestávka a přišel za mnou ještě jeden můj spolužák, kterého jsem vůbec nečekal, a říkal, podívej se, já mu to vytáhl z kapsy a dal mě to. A onem to spal, pač tehdy byli ve třídách veliký kamna, ty kulatý, to topilo se uhlím a dřívím. No, tak jsem ten předmět doličný vzal, spál, hodil jsem ho do kamen. On neměl nic, ale tehdy byla taková doba, že mladýho kluka udání stačilo k tomu, aby mu komunisti věřili. Nemusel mít nic.
14: Karel Pfeiffer tímto přišel o studium. Byl premiantem, měl samé jedničky, byl aktivním žákem, ale protože projevil neúctu ke Stalinovi, soudruzi mu nedovolili podat si přihlášku na gymnázium. Oznámili mu, že syn SS-mana půjde do učení. Ale mohl si vybrat.
20: Že krajská rada nějaká školská rozhodla, že jsem nebyl přijat do školy výběrho stupně. Tak až mít to za konec. Tak se teď rodiče říkali, no jo, rodiče, maminka se podruhý vdala, tatínek se v Německu taky podruhý oženil, což je přirozený, normální, že? Tak jsem šel na pracovní úřad, už bylo všechno rozebrané a dali mě vybrat. Mohl jsem být strojní zámečník, kominík, anebo horník. Já jsem byl v té době strašně malej a hubenej. A ať jsem byl ve skautu, v sokole, ve škole, nebo i na vojně, když se řeklo, seřeďte se podle velikosti, tak já jsem vždycky automaticky šel nakonec, protože jsem byl vždycky ten nejmenší, vždycky. Jo, tak jsem mohl být samozřejmě horník, jsem si ani neměl představit. No, vybral jsem si toho zámečníka a dostal jsem se tak do internátu, to nebylo, že bych chodil, to bylo prostě, řeknu to takhle, když jsem potom později měl jít na vojnu, tak občas jsem slyšel, počkej, na vojně tam ti ukážou. Mě na vojně nic neukázali. To všecko já jsem znal. Dokonce vojna byla taková lepší. Já jsem dokonce vojnu měl pěknou proti tomu, co my jsme tam zažili. Z nás tam teda dřeli, prostě my jsme měli normálně vojenský výcvik. Tři dny jsme chodili do školy, tři dny pracovat. A když jsme přišli z práce nebo ze školy, tak žádný ven. Museli jsme na tom internátě být a věnovat se takzvaným zájmovým kroužkům. Politický školení jsme museli poslouchat, to nám vždycky četli tam z Rudého práva, takový canci, nebo co je napadlo, to už nevím. Vím, že se mi to strašně nelíbilo. A museli jsme zpívat pokrokové písničky, to se mi taky nelíbilo. Je to hrozně, já si ty je pamatuju ještě dneska, jo. To, takhle to bylo, no prostě.
14: Jeho maminka se znovu vdala. Doufala, že jí nový manžel pomůže s dospívajícími syny. A všechno se zlepší, když německé jméno Pfeiffer vymění za jiné. Za lepší, tedy doslova. Vzala si pana Lepše.
20: Nechal nás přeměnovat místo Pfeiffer na Lepše. Byli jsme Lepšovi, protože se domníval, že když budeme nosit české jméno, že to pomůže jako, že nám to pomůže, ale nepomohlo nám to vůbec nic. No a tak to soužití poměrně ze začátku šlo, ale později ne, z něho se stal takový, já nevím, ne alkoholik to v žádném případě, ale mami si nedával žádný peníze, nic a našel si nějakou milenku někde a zrovna v té době, když tohle to dělal, tak tatínkovi se podařilo, že přijel do Čech. Pár měsíců zbývalo do 20 let. Necelý 20 let jsme čekali. Když nás opouštěl, tak jsme byli děti. A když jsme se za 20 let viděli, tak už jsme my sami, jak i brácha, svoje děti měli. To setkání bylo úžasné.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Ještě na chvilku se vraťme před rok 1948. předtím, než se komunisté v této zemi chopili moci a zrušili Sokola a Skauta. Právě v těchto spolcích Karel objevil obrovské kouzlo, které ho očarovalo do konce života. Karel měl jednoho velikého kamaráda, Pepíka Zeleného, a ten ho pozval do oddílu vodních skautů v nedalekém Krčíně. A tady poznal na začátku roku 1946 veliká přátelství. Naučil se morzovku, skautské uzle, hodně kreslil. Jeho nejoblíbenějším motivem byli Indiáni. Nakreslil si je na první stránku svého deníku. Nikdo mu tady nenadával do SSáků, chovali se k němu hezky, kluci i dospělí. Jejich vedoucím byl úžasný, silný, charismatický Jan Bednář, přezdívkou doktor. Právě tento muž dětem v oddíle vštěpoval lásku k vlasti, vyprávěl jim o moudrosti skautingu, o čestném životě, o tom, jak je důležité držet se svého slova, postoju a vznešených hodnot. Je nepochopitelné, co se s panem Bednářem pak stalo, ale o tom za chvíli. Zámečnický učeň v internátě v Dobružce Karel Pfeiffer, tehdy tedy Lepš, skaut, v té době tajný, prožíval těžké období osamocení, zrzenosti. Mnoho kamarádů neměl. Spřízněnou duši objevil u vychovatele jistého pana Wurma. Od starších kamarádů se dozvěděl, že vychovatel Wurm býval mistrem republiky v řecko-římském zápase a válečným hrdinou. Karel sám byl malý a slabý a chtěl se naučit nějaké bojové umění. Pan Wurm ho učil řecko-římským zápasům. Tento vychovatel nebyl komunista a navíc se ukázalo, že i on je skautem.
20: Náš hlavní vychovatel v té době byl pan Wurm, kterýmu jsem strašně fandil, protože jsme věděli, že bojoval na barikádách v Praze a dostal prezidenta Beneše vyznamenání. A já jsem si jednou tak dozvěděl, že když jsi byl skaut, a já jsem v tu chvíli věděl, že to je můj spojenec. Jo. Tím pádem, že asi on se moc neprojevoval jako komunistický, ani ve straně nebyl samozřejmě, tak ho ty další ho vyštípali.
14: Z učňáku tohoto vychovatele Wurma někdy v průběhu roku 1952 vyhodili. Nebyl dostatečně socialisticky uvědomělý. Karel byl zoufalý a vše si zapisoval do svého tajného skautského deníku. Je to sešit ve tvrdých tmavých deskách s bílým linkovaným štítkem. Z deníku citujeme.
5: 14. července 1952, Dobruška, internát, 170. den, pondělí. Bratr Wurm šel pohromadě s kluky z druhého ročníku. Měli zpívat a zkrachlo to, Wurm se tomu smál a Dvořák se málem zbláznil. Začal na nás řvát jak dobytek. Wurm musí vyhrát. 16. červenec 1952, doma, 172. den, středa. Zajímavé, že od tatínka nechce nic přijít. V dílně jsem udělal 200 šroubováků. 17. červenec 1952, Dobruška, internát, 173. den. Wurma včera na hodinu vyhodili. Zatím se ještě zdržuje v Dobružce, v hotelu Tomáš.
14: Do deníku si zaznamenával svobodně všechno možné, podle sebe. Takže se strefoval do komunistů. Když Karla Wurma vyhodili, Karel Pfeiffer si zjistil, kde Wurm bydlí a napsal mu dopis.
5: S junákem se u nás už nedá naprosto nic dělat. Poslední naděje hrstka chlapců se teď rozjede do internátu a nezbude z nás nikdo. A co navíc pozoruji, že již nemám k junáku takovou lásku jako dřív. Co je příčinou? Internát a jeho výchova? Ale já to musím přemoci a s plnou silou se pustit do toho znova. Jednoho dne se opět ulice a lesy naplní tou veselou mládeží, která ani v této době zakázaného bratrství nesložila ruce v klín. Mám přání jít po vašich stopách, pracovat pro to nejkrásnější, pro vlast. Musím urychleně skončit, je nástup. Mnoho srdečných pozdravů vám posílá Karel Lepš.
14: 5. září 1952 na internát přišla odpověď na jeho dopis od pana Wurma.
5: Milý Karle, přijmi ode mne srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Děkuji, sice opožděně, za tvůj dopis. Potěšil mne. A to tím víc, že je od řádného a dobrého junáka. Drž se svých zásad. Moc nedůvěřuj a buď opatrný. Moc toho zatím nepíši, dej pozor, ať to nikdo neotevře.
14: Jenže tento dopis pana Wurma vychovatelé z učňáku zachytili. Na obálce poznali Wurmův rukopis a prostě je zajímalo, co tak asi píše synovi SS-mana. Dopis otevřeli. Učni Karlovi pak prohledali pokoj a pod polštářem našli jeho deník. Do něj vložili zadržený dopis a šli s tím na stanici SNB.
20: A ten deník oni mě našli, vychovatele, a dali to estebákům. Červeně si zatrhli všechno, co je dráždilo. Teď deník je skoro celý červený. Tam jsem si psal svoje myšlenky, které jsem, to bylo jenom moje, nikomu jsem to neukazoval. A oni se mnou udělali takový cirkus, to si vůbec nemůžete představit. Jo? Pro mě přišli v 8 hodin ráno do dílny, kdy jsme měli práci. Odtáhli mě na služebnu, tam taková místnost, asi jako tahle, možná ještě menší. Tam kouřili všechny, čtyři uniformovaní STBáci, SNBáci tam byli a vyslychali mě. Vyslychali mě 12 hodin.
14: Z dnešního pohledu je prostě až neuvěřitelné, co následovalo. Končil rok 1952. Státní bezpečnost zatkla vychovatele Wurma za to, že napsal svému někdejšímu učňovi v dopise větu: dej pozor, ať to nikdo neotevře.
20: On sám za to pak šel sedět na 16 měsíců, za to, že mě napsal, aby byl opatrný. A dával pozor. Nic jiného. A za takové věci se zavíralo. Představte si.
14: Vychovatele a učně zadržela policie, tvrdě je vyslýchá. Po měsících se konal lidový soud. A ten 12. února 1953 odsoudil vychovatele Wurma k 16 měsícům vězení a mladistvého 15-letého Karla Lepše, Pfeifera, ke 3 měsícům vězení s podmínečným odkladem na 2 roky. Cituji z rozsudku, který se zachoval v Národním archivu. Obviněný Karel Wurm jako vedoucí učňovského internátu soustavně vychovávalo mladistvého Karla Lepše, případně i další osoby svěřené jeho výchově, k nepřátelství vůči lidově demokratickému zřízení. Mladiství Karel Lepš ve svém chronologicky vedeném deníku vyjadřoval nepřátelské smýšlení vůči lidově demokratickému zřízení, přičemž odkazoval na rozhovory vedené s obviněným Wurmem a projevoval lítost nad tím, že nemůže provést nějaké úderné akce proti tomuto zřízení. Čím spáchali oba obvinění trestný čin nepřátelského jednání proti republice.
20: Oni jednali protiprávně v souladu s tehdejšími zákony komunistickými.
9: No to určitě,
20: to, co dělali, oni vůbec nesměli dělat.
9: No jste byl ještě dítě.
20: Byl jsem dítě.
14: Během vyšetřování STBáci 15-letého Karla obvinili, že se dokonce skutečně pokusil o záškodnickou akci. Jeho tatínek ze západního Německa mu totiž poslal sklenici plnou žvíkaček.
20: V té době to bylo strašně žádaný. Lidi to vozili z Tuzexu a tak, jo, když to někdo sehnal. A nebylo to prostě. No já s samým nadšením, nás bylo asi 120 učňů, jsem každému dal jedné nebo dvě žvíkačky. Nikdo to po mě nechtěl, já jsem jim to sám dal. Jako. A co se nestalo? Já jsem ten den, než po mě přišli policajti, jsem se ráno probudil, teda, že byl vodiček, a teď mi bylo divný takový roh, byl takový jiný než jiný dny. Já říkám, co je, co se děje? No, co pak ty nic nevíš? To by nic nebylo. Já říkám, co mělo být? No všichni jsme měli průjem. Celou noc jsme chodili na záchod. No pánečku, a teď jsem se od policajtu dozvěděl, že jsem rozdával otrávený žvíkačky ze západního Německa. Vy si neumíte představit, co to bylo v té době. Jo? To, teď se tomu třeba smějeme nebo tak, ale tenkrát všechno, co bylo západní, tak smrdělo kriminálem nebo jako bylo špatný. No, oni to samozřejmě později zjistili, proč měli ten průjem, protože večer jedli maso, které bylo zkažené, a já jediné maso nejed. Já jsem částečně vegetarián, já nejsem vegetarián, ale nechtěl jsem ho. Tak proto mě nic nebylo a všichni ostatní se podělali.
8: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Vychovatel Karel Wurm putoval do vězení. Učeň Karel Lepš, dnes Pfeifer, domů s podmínkou. Jakousi obludnou pikantností celého případu je, že ve stejné době nastupuje k policii a později se stává v hodnosti kapitána nadřízený vyšetřovatelům a náchodským STBákům jistý Jan Bednář. Ano, ten vedoucí skautského oddílu, kterého tolik za jeho čestnost a vlastenectví miloval 15-letý skautík Karel Pfeifer.
20: A našeho vedoucího jsem baštil úplně jak vlastní mámu, co řekl, bylo všechno svatý. A on nám vykládal o lásce k vlasti a tak, až jak je republika a tohle, to se taky teďka nosilo. No a já to všechno přeskočím roky. V náchodě kapitánem útvaru státní bezpečnosti byl ten můj, tenhle ten vedoucí, který jsem tak baštil. Já jsem slíbil, jako přísahal jsem, jako skautskou přísahu jsem složil a říkal jsem si, že nikdy nesmím poručit. A s píchou říkám, já jsem si jako skaut cítil celý život. A doufám, že jsem se nespronevěřil. A ten, co mě to naučil, že takový mám být, tak ten sám se stal pak velitel. A skoro ve všech spisech STB je on podepsán, kde se jako jedná o mě.
7: Co o bývalém skautu STBákovi Janu Bednářovi víme? Podle dochovaných dokumentů z archivu bezpečnostních složek se narodil v roce 1929 v Novém Městě nad Metují v okrese Náchod. V kolonce původ uvedl, že je synem dělníka. V kolonce povolání soudruzi zapsali neurčitě technický úředník. Chodil na textilní průmyslovku. Zverbován byl nejspíš už na vojně. Hned po ní nastupuje totiž jako velitel čety v hodnosti poručíka na učiliště v Olomouci. A pak postupně buduje kariéru důstojníka bezpečnostních složek. O svém skautingu v životopisech pomlčel. V roce 1965 se stal estébáckým operativcem v Náchodě. Tady si ho ale všimli jeho skautíci, jak chodí v civilu s fízly do místní hospody na obědy. Tak se prý provalilo, že dělá pro STB. Bednář podle spisu dál stoupal ve funkcích a hodnostech, až ho v roce 1977 jmenovali náčelníkem krajského náchodského oddělení. V roce 1986 byl, jak spis uvádí, v jeho necelých 60 letech ze závažného osobního důvodu uvolněn ze služby. Detaily neznáme. Je mu ale přiznán nárok na starobní důchod. Karel Pfeiffer ho jednou potkal přímo na policejní stanici. Šel tam cosi vysvětlovat. Dostal od svého tatínka z Německa auto, Mercedes, a šel vysvětlit, že když má tatínka v západním Německu, tak to ještě neznamená, že je špionem. A najednou se přímo tváří v tvář potkal s Janem Bednářem, se svým někdejším skautským vedoucím.
20: Jednou jsem to při výslechu jako říkal, když jste byl, už jsem mu začal vykat, že? My jsme si tykali jedinkrát, že? Podiu, to už je strašně dávno, nechtěl o tom mluvit.
7: Karel Pfeiffer pak sem tam v Náchodě svého kdysi skautského vedoucího Jana Bednáře potkával na ulici, ale vyhýbali se, nezdravili se, chovali se k sobě jako cizí lidé. Po roce 1989 se ho snažil najít, chtěl s ním promluvit soukromně. Zjistil ale, že zemřel snad někdy v roce 1990. Po tom, co Karla Lepše, Pfeiffera, odsoudili ke 2 měsícům nepodmíněně za jeho deník, vyhodili tohoto 15-letého kluka z učňáku, doslova na ulici. Prožíval nesmírně obtížné chvíle.
20: Okamžitě se seber svoje věci, běž na internát a do 12 hodin opust město Dobrušku a nikdy sem už nesmíš přijít. Takový to bylo. No. Tak pak jsem si musel hledat zaměstnání, žádný jsem nenašel, nikdo mě nechtěl nikde. Jednou jsem to zkusil ve stavostroji, tam jsem přišel na vrátnici a říkám, že bych chtěl do kádrového oddělení, protože kádrovák rozhodoval o tom, kdo ho vem ho ne. No, bylo mě divný, že o mě vůbec jako nepustil. Všecko jednal vrátný a všecko jako hlavní telefony vyřizoval on. A říkám, no tak, že možná, že jo, ale že musím jít si to vyjednat na pracovní úřad do Dobrušky. To byl tehdy Dobruška okres jednou chvíli. Tak jsem tam na kole jel, bylo to 4. listopadu, to jsem měl svátek, to je Karla, pršelo, ošklivý den, já tam přijdu a oni na mě tak vylítli, i ty úředníci civilní, jako co si to dovoluju, že ne, že já takový jako já, že nemůžu dostat žádné zaměstnání. No prostě mě vyhodili mě. Tak jsem jel a to jsem se rozbrečel, protože mě to bylo, že nic. A teď jsem jel do kopce, se pamatuju, ten kopec ve stoje, jo, jsem šlapal. A proti mě měl obavaný komunista Štěpina a smál se na mě. To jsem věděl, že v tom mají oni prsty. A to jsem fakt brečel a byl jsem rád, že prší, abych mu to radost neudělal, že vidí moje slzy. No a pak ten pan, můj podutník, pan Lepš, tam, kde pracoval, v Mezu v Náchodě, se nějak dohodnul s kádrovačkou, s paní Pavlíkovou, která byla částečně postižená, trošku kulhala, byla taky u komunistů, ale byla jiná. Dopadlo to, a mohl jsem tam nastoupit.
7: V dílně dělal ale jen podřadné práce, hlavně uklízel. Ještě se zmíním o jeho tatínkovi, o účetním za války SSákovi, který v roce 1946 zmizel kdesi v západním Německu. Z Hamburku posílal svým synům dopisy, různou korespondenci. Snažil se jim pomoci. Vše zprostředkovával jeho strýc, jinak by prý balíky nedostali. V roce 1964, po 20 letech, přijel na návštěvu do Československa. Ukázalo se, že dlouhé odloučení vztah Karla a Františky, jeho rodičů, nepoznamenalo. Rozvedli se se svými partnery a Františka emigrovala do Německa a podruhé se s Karlem vzali. Jeho tatínek zemřel na konci 70. let. Karel za ním byl v Německu. A právě tady viděl svobodu. Došlo mu, že je důležité vzdělání, samostatnost a podnikavost. A když se do Československa vrátil, změnil práci. Z poskoka, který uklízel v dílnách a zametal, se stal student

0: O tom, co je v životě nejdůležitější.
1: Když jsem šel dneska k vám, tak jsem si říkal, jak jsem šťastný, že jsem si dožil pádu komunismu, že se já se cítím svobodný. Je to nejhezčí úsek mého života. Můžu si myslet, co chci, dělat si, co chci. Nikdo mě v ničem nebrání, můžu se projevovat, jak chci. A mně se tenhle způsob života líbí. Tak jsem si to představoval. I přes hádky politiků, tak to bude ale vždycky. Výsledek je, a že můžeme s celým světem. Když si vzpomenu, že vás pozvu dneska na večeři do Nürnbergu, tak tam můžeme jít, když se domluvíme. Tak takový věc je se dneska možný.
0: Tak to byl příběh Karla Pfeiffera. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu. Každá koruna pro paměť národa je nesmírně důležitá. Pomáhá nám uchovat takové příběhy. Ale také díky vám vzniklo Centrum pomoci paměti národa. Staráme se o staré lidi. Děkuji vám moc za každou pomoc. Jak se například stát členem klubu Přátel paměti národa, najdete na našem webu pamětnároda.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. Zelená vlna radiožurnálu.
4: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
3: Tisíce aktivních zpravodajů.
4: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
3: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
4: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
3: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
4: 800 553 553.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Socher slaví 100 let.
6: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
7: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Monika Chmilová.
8: Důlní neštěstí v Čínském dole nepřežilo přes 80 lidí. Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Čeští hokejisté slaví na mistrovství světa výhru 3-2 nad Slovenskem a zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Po pátečním výbuchu plynu v černouhelném dole na severovýchodě Číny zemřelo 82 lidí. Podle agentury Nová Čína bylo v době výbuchu ve službě 247 dělníků. Více než 120 lidí je hospitalizovaných. Podle Nové Číny překročila hladina oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
9: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
10: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme

0: Látky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na Centrum služeb vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
2: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
1: Sport. Čeští hokejisté se díky vítězství 3-2 nad Slovenskem na mistrovství světa výrazně přiblížili čtvrtfinále. Teď se ve Friburgu hraje zápas Norsko-Švédsko a na místě je Petr Kadeřábek.
3: Za 3 vteřiny začne třetí třetina, do té vstoupí s jednogolovým náskokem Norové, kteří vedou na Švédy 2-1. Začne se hrát také velmi brzy. V Curychu třetí třetina, tam vedou Němci po 40 minutách nad Rakouskem také 2-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: A fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. V posledním ligovém kole prohráli 0-3 s Baníkem Ostrava, který čeká baráž o záchranu mezi elitou. Dukla si dala všechny 3 góly vlastní. Baník se v baráži utká s Táborskem. Slovácko narazí na Artis Brno. Na závěr šance ligy Slovácko prohrálo ve Zlíně 0-1, Teplice vyhráli v Mladé Boleslavi 2-0 a Olomouc si zajistila 7. místo vítězstvím 4-0 nad Karvinou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka v tunelu na Pražském okruhu a nehoda u horní loděnice na Olomoucku. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku v Lochkovském tunelu. Na 13. kilometru stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Na D1 pozor před Prahou ve směru z Brna. Za nájezdem od Čestlic na 8. kilometru leží u krajnice sražená srna. Na D1 z Brna do Prahy opatrně také za Větrným Jeníkovem. Na 99. kilometru stojí v zatáčce porouchané nákladní auto. Některá vozidla tam mohou vybočovat. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy zpomalte u horní loděnice. Uklízejí tam vozovku po srážce osobního auta se zvěří. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela Fanarne.
6: S další informací, vodáckou sezonu v Českém Krumlově dočasně omezila výměna mostu u sídliště Plešivec. Lodě musí vodáci v místě přenášet po pravém břehu. Dokdy omezení potrvá, upřesníme za moment.
4: Víkendový Radiožurnál
7: a Michaela Fanarne.

0: Kapela One Republic. Řidiči v Českém Krumlově přejedou u sídliště Plešivec přes Vltavu po provizorní lávce do konce roku. Jeho český kraj nechá stávající most vyměnit za nový. Tento týden začali technici s jeho demolicí, ale kvůli pracím pod mostem neprojedou vodáci. Lodě teď musí přenášet několik desítek metrů po břehu.
1: Tam ať holky počkají a pomůžete jim s tím, ať to netahají, jo?
2: Je to na nic, je to docela dřina, radši bych si sjel ten jezd, no jako.
3: Svoje lodě tady u mostu v Českém Krumlově museli přinášet i žáci střední průmyslové školy stavební z Plzně. Plné ruce má i jejich třídní učitel Michal Chocholatýk.
4: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde.
3: Technici se do odstranění starého mostu pustili před pár dny. Právě kvůli demolici by při podplouvání konstrukce hrozil úraz. Vysvětluje za státní plavební správu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Proto jsme museli sáhnout k úplnému uzavření vodní cesty a průjezd tedy nebude po první fázi rekonstrukce možný.
3: Kompletní rekonstrukce mostu za 119 milionů korun zajišťuje jeho český kraj. Jak připomíná starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO, most je třeba vyměnit hlavně z preventivních důvodů.
6: Se jednalo o řešení mostu, které je poměrně rizikové, nedá se kontrolovat dostatečně dobře jeho stav. Ta předepjatá konstrukce je zalitá v betonu, tak se nedaly ty nosníky dostatečně kontrolovat.
3: Demolice původního mostu bude hotová v polovině června. Poté vodáci místem projedou, ale pouze ve speciálním tunelu. Starosta se přesto dopadů na turistickou nebo vodáckou sezonu nijak neobává.
6: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
3: Vedení města i kraje počítá s otevřením mostu v polovině letošního prosince. Příští rok by tak pod ním neměli vodáky potkat žádné komplikace. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Radiožurnál.

Lady Gaga dozněla, pojďme dál. Světový rekord v hodu oštěpem Barbory Špotákové měl na mále. Hodně se mu totiž na domácím mítinku Diamantové ligy v Číně přiblížila teprve 18-letá Jensi. Hodila 71 metr a 74 centimetry. To je historicky druhý nejlepší výkon. Barbora Špotáková hodila v roce 2008 72 metry a 28 centimetrů. Za chvíli nabídneme sportovní přehled i s informacemi o dalším českém vítězství na hokejovém mistrovství světa.

0: Posloucháte radiožurnál kapelu Spice Girls, před námi je sportovní přehled. Čeští hokejisté jsou na mistrovství světa ve Švýcarsku velmi blízko účasti ve čtvrtfinále, a to hlavně díky výhře 3-2 nad Slovenskem. Právě tím začíná sportovní přehled, který připravil Kristián Šveda ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Vítězný gól národního týmu na 3-2 dal ve Friburgu kapitán Roman Červenka ve třetí třetině. Další český útočník Jakub Flek popisoval, v jak náročných podmínkách se hrálo.
2: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
1: Česku patří ve skupině B druhé místo. Dánsko vyhralo ve stejné skupině nad Slovinskem 4-0. Ve skupině A Lotyšsko přehrálo Spojené státy 4-2 a domácí Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0. Norsko hraje se Švédskem a ve Friburgu je u toho náš reportér Petr Kadeřábek.
3: Zatím nerozhodný stav 2-2 platí v 50. minutě. Norové dvakrát vedli, Švédové vždy dokázali vyrovnat. Velkou otočku předvedli ve třetí části Němci. Pozor teď na gól, který dává Salsten. Norsko po třetí vede 3-2 v Curychu. Zatím Německo vede nad Rakouskem v 51. minutě 4-2. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Fotbalisté pražské Dukly sestupují z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. V klíčovém souboji s Baníkem Ostrava si dali domácí na Julišce 3 vlastní góly a prohráli 0-3. Po utkání posledního ligového kola obtížně hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
4: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí a je to strašně mrzí.
1: Baník díky výhře míří do baráže o záchranu. Hrát bude proti Táborsku. První duel je na programu v úterý. O den později bude na úvod baráže Artis Brno hostit Slovácko, které v posledním gole šance ligy prohrálo ve Zlíně 0-1. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si vítězstvím nad Karvinou 4-0 zajistila konečné sedmé místo. Kordista Jakub Jurka obsadil na světovém poháru v Bernu třetí místo. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže Egypťana Mohameda Saída. Dán Leon Madsen vyhrál plochodrážní Grand Prix České republiky. Už po základní části skončil závod na stadionu Markéta pro celkově 14. Jana Kvěcha a 16. Adama Bednáře. Rally Český Krumlov ovládl Dominik Stříteský, 2. Adama Březíka porazil o 7,5 sekundy. Devítinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký skončil 9. Na závěr házená hráčky Slávie získaly po 3 letech ligový titul. Pražanky porazily v rozhodujícím finále v Chebu Kinžvart 33-24 a sérii zvítězily a ovládly ji poměrem 2-1 na zápasy.
0: Kristián Šveda, poslem sportovních zpráv. Jsem tomu ráda, díky za tvou práci a hezký večer.
1: Není zač, krásný večer.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodiny 30 minut. Čas zpráv a Lenky Pištěkové. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Munjoa. Zhruba dvouhodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, které se přestěhují do Norska. Tam se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s místními úřady. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského měla mít možnost získat plnohodnotné členství v Evropské unii. Uvedl to v dopise reagujícím na německého kancléře Friedricha Merce. Ten navrhl, aby Ukrajina dostala status přidruženého členského státu. Ukrajinští zástupci by pak mohli zasedat v evropských institucích. Neměli by ale hlasovací práva. Unie by taky měla možnost přidružené členství Ukrajiny zrušit v případě, že by země neprovedla potřebné reformy. Zelenský to označil za nespravedlivé. Kyjev by podle něj neměl uvnitř bloku hlas. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo musí kvůli epidemii eboli ve své zemi do 3týdenní izolace, aby mohli odcestovat na mistrovství světa do Spojených států. Sportovní stanici ESPN to řekl šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědný za průběh šampionátu. Reprezentace Konga se připravuje v Belgii. Přípravný program v rodné zemi kvůli ebole zrušila. A do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Friburgu po čtvrté. Slovensko porazili 3-2, rozhodující branku dal kapitán Roman Červenka. Lotyšsko vyhrálo nad Spojenými státy 4-2, Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0 a Švýcarsko deklasovalo na domácím ledě Maďarsko 9-0. Jak vypadá duel Norsko-Švédsko, ví Petr Kadeřábek.
2: Norové připravují další překvapení, už obrali obod Kanadu a teď 5 minut před koncem základní hrací doby vedou 3-2 nad Švédskem. V souběžně hraném duelu v Curychu zatím přehrává Německo, Rakousko 5-2. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Překážky v tunelu na Pražském okruhu i na D1 před Humpolcem. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor na odstavené vozidlo v Lhkovském tunelu. Na 13. kilometru je kvůli němu uzavřený i pravý pruh a vybočuje se v mírné zatáčce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy také pozor na stojící vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 99. kilometru stojí v zatáčce porouchané nákladní auto. Některá vozidla tam vybočují. Další stojící auto čekejte na D1 až před Prahou směrem z Brna. Za nájezdem od Čestlic na 8. kilometru nepojízdné auto v odstavném pruhu. A na nehodu pozor u Veselí nad Moravou. Na silnici 54 do Bzence osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až k 7, v mrazových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude nejdřív slunečná, postupně oblačná, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky a večer se má znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový večerní radiožurnál s Michálou van Erne.
5: Ještě máme dost času na výlety a informace v této půl hodině, ale ze všeho nejdřív je tu hudba, což znamená Kristýnu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: S vámi je Radiožurnál. Před stadionem fotbalistů Manchesteru City vyroste socha trenéra Pepa Guardioli. Pod jeho vedením získali víc než polovinu trofejí své historie. Další už nepřidá, protože se rozhodl z klubu odejít. My k tomu řekneme víc za chvilku, teď je tu kapela U2.

0: 10 let, 20 trofejí, taková byla éra fotbalového trenéra Pepa Guardioli v Manchesteru City. Španělský kouč po sezóně anglický klub opustí. Citizens už oznámili, že po něm pojmenují jednu z tribun stadionu a před ním mu postaví sochu. Fanouškům dá Guardiola s Bohem v zítřejším posledním kole Premier League.
1: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
2: Říká skoro až poeticky v rozlučkovém videu Guardiola. Velká osobnost fotbalu. Tak velká, že se španělský kouč stal tématem několika tiskových konferencí napříč Evropou. Třeba trenér Anglie Thomas Tuchel mluvil s novináři původně o nominaci na mistrovství světa. Stejně přišla řeč na Guardiolu, kterého Tuchel vychválil.
3: Je jeden z těch úplně nejlepších. V Barceloně udělal fotbalovou revoluci tím stylem, kterým jeho tým hrál.
4: Barcelona
3: Potom všechno převrátil vzhůru nohama v Bundeslize. A pak přišel sem do Anglie a překonal snad každý rekord. Je to neskutečné.
4: Outstanding.
5: A treble of trophies that's never been won before.
2: Tady je jen pár rekordů Guardioli v Manchesteru City. První 100-bodová sezóna v historii Premier League. Nejvíc gólů v jedné sezóně, 4 ligové tituly v řadě. A k tomu navíc dovedl City k vytouženému premiérovému triumfu v Lize mistrů. Úspěchem je vlastně i to, že stál v čele elitního týmu tak dlouho, myslí si barcelonský trenér Hansi Flick.
6: 10 let v jednom klubu na této úrovni, to je neuvěřitelné. Ne. Vždycky říkám, Pep je nejlepší trenér na světě. Ukazoval to každou sezónu z těch 10 let. Moc si vážím toho, že se známe. Přeju mu, ať si odpočine a snad se vrátí. Mladý je na to dostatečně.
2: 55-letý Pep Guardiola je jedním z těch fotbalových velikánů, se kterým by každý chtěl mít nějakou svoji vzpomínku nebo příhodu. Jednu má i náš expert, Pavel Horvát.
7: Když jsem po zápase vycházel ze šatny, měl jsem kolem sebe omotaný ručník a potkal jsem Pepa Guardiolu a tak jsme se jako podali ruku na rozloučenou a to je můj největší zážitek a velmi si to vážím, že vůbec jsem se v takovýhle situaci s ním mohl setkat.
2: Guardiola sice oznámil, že zůstane součástí Manchesteru City jako globální ambasador, i tak je to podle Horváta smutný moment.
7: Jednou to asi přijít stejně muselo, stejně tak jako končil Jürgen Klopp, tak si myslím, že na Guardiolu by měla být u Citizens postavená socha. Tyhle ty lidi prostě překročili normálně hranice toho našeho normálního fotbalu a klobouk dolů a já si myslím, že si odfrkne a ještě nám někde ukáže, kde má kozel rohy.
2: Kdy a kde to bude, na to si musíme počkat. Na lavičku Manchesteru City se podle Sky Sports přesune italský kouč Enzo Maresca a bude mít skoro nesplnitelný úkol nahradit Pepa Guardiolu. Adam Procházka, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál, za chvíli se vypravíme na letiště v pražské Ruzyni, a to konkrétně na meteorologickou zahrádku. Právě odtamtud dostávají piloti aktuální informace o počasí, které jsou klíčové pro bezpečný vzlet i přistání letadla. Práci leteckých meteorologů vám představíme za chvíli.

0: Zleva dobrý, zprava letadlo. I tak vypadá každodenní cesta leteckých meteorologů a pozorovatelů do práce, tedy přesněji na jejich pozorovatelské stanoviště na letišti v pražské Ruzyni. Svou meteorologickou zahrádku mají na volném prostranství mezi oběma drahami, tak, aby dobře viděli do všech stran. A právě tam se zbíhají naměřená data o počasí, která jsou nezbytná k bezpečnému vzletu i přistání.
1: Po pojížděcí ploše přejedeme vzletovou a přistávací dráhu a dostaneme se k meteorologické stanici.
2: S Pavlem Pačesem, technikem Českého hydrometeorologického ústavu, teď vyjíždíme na letištní plochu, ale pravidla silničního provozu tady neplatí.
3: Tady platí, co řekne dispečer.
4: Máme to 1-4 na hotelu přednost terénový, co jede na limu.
1: Rozumím, provoz si ohlídáme.
2: Takže dáme přednost letadlu.
3: Musíme dát přednost letadlu, který teď právě pojíždí ze stojánky na práh dráhy 3.0, odkud bude vzlítat. Teď nás mine.
4: Přijíždí dráhu 3.0.
3: S dostatečným odstupem za ním můžeme projet.
2: Dojeli jsme vlastně až na konec letiště, my ho teď máme po pravé straně. Tady jsou všechny přístroje, které potřebují meteorologové.
1: Tím, že jsme na letecké meteorologické stanici, tak musí být ty systémy zdvojený, ale měří vlastně úplně stejně.
2: Tady jsou přístroje, řekl bych, moderní, ale pak i ty klasické. Když bychom se podívali tady do té budky nahoru.
5: V tuto chvíli stav na suchém teploměru je 15,8 stupně Celsia.
2: Robert Řehák odečítá teploty.
5: A na vlhké máme přesně 11 stupňů Celsia.
2: Ale vidím, že ten jeden teploměr je namočený do nádobky.
1: Technicky je úplně stejný, akorát, že má ochlazovanou tu baňku s tou rtutí. Tomu se říká vlhký teploměr. Ta suchá vlhká teplota slouží pro výpočet vlhkosti a tlaku pár.
2: Když počítám 1, 2, 3, 4, možná 15 přístrojů zhruba. Tady velký barel, kolem kterého je takový věnec.
1: To je váhový srážkoměr, to znamená, že on pozná, když na to něco kape a všechno, co mu přibyde v té jeho nádobě, tak zváží a pošle do systému a tím nám řekne, kolik srážek napadlo.
2: K měření tlaku se používají přístroje, které jsou kousek vedle, takže tady jdeme k takovému stožáru s krabicí.
1: Tlak se měří zase elektronicky. Teď jsme otevřeli takový koncentrátor dat, kde na stožáru je tato ústředna, do které jsou přivedeny jednotlivá čidla, teplota, vlhkost a tady je ten tlakoměr samotný, směr a rychlost větru, sluneční svit a data z jednotlivých čidel se koncentrují do datové zprávy, která se posílá zase do systému.
6: Teď ze zahrádky jsme přišli k nám na stanici, takže pojďte nahoru, jak vidíte, okna po všech stranách s výhledem na celé letiště.
2: Lenka Počasová, vedoucí letecké meteorologické stanice, mě tady zve po nějakých asi 30 schodech nahoru. Vidím tady spoustu dat ze 6 míst, 2 drah.
6: Plus ještě teda ta meteorologická zahrádka. Tady je možno vidět, z jakého směru fouká, kolik to měří přímo na tom stanovišti právě v tuto chvíli.
2: Teď vám tady něco pípá.
6: Takhle ten systém upozorňuje připravit si zprávu METAR, si podává po půl hodinách.
2: Paradoxně, když to tady takhle zapípalo, tak Lucie Fenslová se zvedla, odchází od počítačů a jde na terasu.
7: My si fyzicky ověříme, že ta data souhlasí s tím, co se aktuálně venku děje.
2: Takže když se rozhlédnete?
7: Tam vidíme vzadu Kladno, takové paneláky, to je 12 kilometrů. Vidíme, že je střední oblačnost.
2: Jak to vypadá ve srovnání s těmi daty, co vám naměří přístroje?
7: To jsou vlastně výstupy z ceilometru nad každou tou dráhou a vidím, že to měří momentálně v nějaké výšce 8000 feetů. To je oblačnost střední.
2: To odpovídá.
7: Ano.
2: Takže co jste teď poslali řízení letového provozu?
6: Že fouká z 0,30 stupňů, že je dohlednost nad 10 kilometrů. V trendu je momentálně nosek, což znamená, že není očekáváno výrazná změna počasí.
2: V opačném případě letečtí meteorologové okamžitě vydávají upozornění. Z pražské Ruzyně Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Lenka Pištěková. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Maďarsko zakázalo dovoz většiny ukrajinských potravin, informoval o tom maďarský premiér. Hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále a zítra bude zpočátku slunečno, postupně s přibýváním oblačnosti, ojedinělé přehánky a teploty až 30 stupňů Celsia.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i na povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
2: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
0: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená a přerušené byly i maturitní zkoušky. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sabolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dovoz ukrajinského zboží zakázala i předchozí maďarská vláda. Zakotvila ho ale ve výjimečném stavu země, který nová vláda zrušila. V Rosicích u Brna se dnes po rekonstrukci otevřelo městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let. Radnice ho opravovala poslední dva roky. Práce přišly na víc než 130 milionů korun. Nový skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, říká nezávislá starostka Andrea Trojanová.
3: Přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka, je tady stezka k zimnímu stadionu, tam je další

0: náměstek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem. Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
1: Sport. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dánsko pak zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. Fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy. S Baníkem Ostrava prohráli 0-3. Všechny tři góly si Dukla dala sama a to trenér Slezanů Josef Dvorník ještě nezažil.
2: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme tři góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal pět vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
1: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šance lize v baráži, čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se v baráži utká s Artisem Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Březinou a nehoda na D1 za Ostravou. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Turnova se vyhněte překážce za Březinou. Na kilometru 65,5 leží na vozovce v pravém pruhu sražená zvěř. Na D1 pozor na nehodu za Ostravou ve směru do Brna. Za Klimkovickým tunelem na kilometru 344,5 osobní auto srazilo srnu. Na místě to vyšetřuje policie, projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pozor na překážku v Lohkovském tunelu. Na 13. kilometru stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů nehoda za Verušičkami. Osobní auto se tam střetlo se srnou. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. A na Jindřichohradecku vyšetřují nehodu na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Na vjezdu do Lomnice nad Lužnicí havarovala dvě osobní auta. Průjezd místem je částečně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, v údolích ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnosti, odpoledne se objeví i ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer v Čechách většinou zase jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. To byly zprávy. A na řadě je repríza dopoledního hosta Vladimíra Kroce.
5: Všichni hosté jsou pro mě výjimeční, ale ti dva dnešní ještě o něco výjimečnější. Ředitel a šéf-dramaturg projektu Meziploty Robert Kozler, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A patron festivalu režisér Václav Marhoul, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: No, nebýt klíšťové encefalitidy, nebylo by festivalu Meziploty. Dá se to takhle vystihnout ve zkratce, nebo je to příliš zjednodušení?
6: Tak možná to ani zjednodušení není. Je pravda, že v roce 1988 jsem dostal klíšťovou encefalitidu a ta mě dovedla až, jakoby bych řekl, k takovému vnímání souvislostí a hlubších souvislostí, než jak jsem byl do těch 18 let zvyklý, protože vám to vlastně zasáhlo ne celý mozek. Takže potom po dvou letech jsem se jaksi klíšťové encefalitidy zbavil úspěšně a nastoupil festival Meziploty.
5: Co bylo cílem úplně tím prapůvodním?
6: Tak tam bylo jiný období, jo. Byla jiná doba, kterou já bych si osobně strašně přál, kdyby zase ten vítr se sem jaksi zavál. Byly všeobecně objímající idealismus okolo nás. Jo. Až bych řekl, že to bylo v takový jako euforii, síle. A já, jak jsem byl 18-letý kluk, tak já jsem se zrovna nejlíp neučil, se přiznám. A měl jsem jako potřebu udělat něco, co by jako prospělo té společnosti, jo. Což je jako zajímavý, že to teď takhle můžu říct zpětně. A no, nic lepšího mě nenapadlo, než navštívit ředitele Zdeňka Bašního tehdy a požádat ho, že by se mi líbilo, kdyby jsme mohli realizovat festival, který se bude jmenovat Meziploty, to, že jako jinak se jmenovat určitě nebude, a přímo tehdy tedy ještě v léčebně Bohnicích.
5: Kdy do projektu vstoupil Václav Marhoul a proč?
7: No, já jsem v podstatě takhle aktivně vstoupil do projektu teprve před 3 lety, protože Festival Mezi ploty strašně krutě zasáhl covid. Festival Mezi ploty do té doby byl jeden z nejúspěšnějších festivalů na území České republiky. Je to festival, který se svojí náplní, poselstvím, svojí misí absolutně vymyká. Je to rarita i v evropském prostoru. A já ho poprvé registroval v roce 2000, pokud se nemýlím, kdy Praha bylo takzvané Evropské město kultury. A já jsem byl pouhým konzumentem, účastníkem, ale ve chvíli, kdy Robert dával dohromady jakoby vlastně ten první ročník po covidu, tak to byl smutek. To musím říct, to byla pro mě taková deprese, protože ještě ke všemu nevyšlo počasí. A vlastně ten areál byl úplně prázdný, 10 000 lidí zmizelo, teď nás tam bylo tak jako pár a teď pár stánků se tam někde krčilo pod těmi stromy a já jsem se Robertovi nabídnul, že mu pomůžu ten festival znovu postavit na nohy a dostat ho do dob bývalé slávy. Což si tedy troufnu říci, že se minulý rok podařilo.
5: Letos se Festival Mezi ploty v psychiatrické nemocnici v Pražských Bohnicích koná příští víkend 30. a 31. května a my si o něm budeme z hosty radiožurnálu Václavem Marhoulem a Robertem Kozlerem dál povídat.

0: Scenárista, režisér, herec, filmový producent, podnikatel, kulturní organizátor, manažer Václav Marhoul a ředitel a šéf-dramaturg projektu Meziploty Robert Kozler jsou hosty Radiožurnálu. Co znamená, Václave, že jste patron projektu?
1: No, patron znamená, jakože pokud už mě někdo vůbec přisuzuje jako nebo mé osobě nějakou vážnost, tak dejme tomu pokud, jo, říkám pokud, jo, najdou se tací, který by to absolutně popírali, no tak samozřejmě to potom hraje, neskromně řečeno, jakousi úlohu ve smyslu jednání, dejme tomu, s těmi partnery toho festivalu, protože samozřejmě všechno stojí peníze, má to nějaké náklady a já jsem Robertovi hlavně jakoby patron pomáhal, řekněme, v přístupu k určitým potenciálním finančním partnerům, kteří by dokázali ten festival prostě znovu nějakým způsobem teda dostat na to výsluní. A takže asi v těch dvou sférách to funguje stejně jako, že Robert asi určitě dosvědčí i to, že pro nás je absolutně důležité ve stejném, řekněme, módu chápání věcí, že tu záštitu uděluje prezident republiky, pan Petr Pavel.
0: Jak je to pro vás důležité, taková záštita?
2: Pro mě je důležitá vůbec jako podpora i Václava. Teď se teda dostanu k panu prezidentovi.
1: Pardon, a ještě naší kolegyně Jitky Čvančarové. Tu musíme zmínit. Jitka Čvančarová je druhou patronkou.
2: A z loňska teda je potřeba připomenout.
1: Je to Vilma Cibulková, ano.
2: Pro mě to bylo až dojemný, jo, protože pan prezident vlastně už tu podporu, jak Václav tady řekl, udělal projektu před 3 lety. S tím, že v tom sále toho divadla vlastně se octly ty bejvalí donátoři projektu Meziploty, umělci, zástupci neziskových organizací, ale i odborníci na duševní zdraví a včetně vlastně těch bejvalých dvou ředitelů, což byl Zdeněk Bašný a Martin Holý. A vznik takovej, jako bych řekl, spontánní večírek, jo, takový oslavný jako na něco, co není, ale snad znova bude. A musím říct, že jsem si tehdy teprve jako rok poté, což bylo loni, kdy ten festival opět byl to, co má být, to znamená tisíce lidí nadšených z různých produkcí dorazili na ploty, tak tam jsem si jako uvědomil, jakou pan prezident má skutečně vážnost a velkou sílu. Že jeho hlas není jenom takovým tom, jak známe ty tichý záštity, kterých každý vždycky rozdává, jak na běžícím pásu, tak tady to mělo skutečně hluboký význam. Jo. I to, že se loni, a doufejme, že tak bude i letos, což už víme, že bude, v podstatě na festival sám i osobně dostaví. Letos tedy s paní prezidentkou Čaputovou.
0: Už jsme prozradili něco z programu a k paní prezidentce Čaputové se ještě vrátím, ale když mluvíme o těch hlavách státu, jak se chystáte připomnout nedožité 90. prezidenta Václava Havla?
2: To tady mám přímo napsaný. My jsme v podstatě se rozhodli, že v divadle Za plotem, což je divadlo, teda, který existuje v rámci nemocnice v Bohnicích, uděláme takový jakoby repertoárový, když bych to řekl velmi zjednodušeně, cyklus poctu vlastně Václavu Havlovi, který by se tedy letos dožil 90 let. A vystoupí divadlo Maná Vršovické, který tedy bude hrát hru Protest. Pak, čeho si moc vážím, že tam vystoupí divadlo Na druhém tahu. Dřív to bylo divadlo Na tahu Andreje Kroba. A ty tedy vystoupí s hrou Vernisáž. Ale kromě toho vlastně budeme i v rámci dramaturgie mít takový jakoby vsuvky hudební pro poctu Karlovi Krylovi, jo, protože si myslím, že bychom ten festival měli taky jaksi prodemokraticky uchopit.
0: Václave, budete i letos moderovat sérii debat Tuláci po hvězdách?
1: Ano, budu a budu ho společně moderovat právě s Jitkou Čvančarovou. Pro nás to s Jitkou není žádné novum, protože my to máme dlouhodobě vyzkoušené. My jsme s Jitkou moderovali vlastně v rámci kampaně pana prezidenta Petra Pavla diskuze s občany po celé České republice. Jsme jezdili vlastně až 3/4 roku, jestli si dobře pamatuju, takže pro mě s Jitkou to není novum, takže Jitka do toho určitě vnese jakoby ten ženský pohled, kterého já zase nejsem úplně přesně jakoby schopen. A ta témata všech těch 4 hostů, které budeme mít v rámci teda cyklu Tuláci po hvězdách, což ještě zastavím u těch Tuláků po hvězdách, jestli dovolíte. Tuláci po hvězdách, to mě napadlo ve chvíli, když jsem přemýšlel o tom, jak to vůbec nazvat, jakoby ten náš blok toho programu, a vzpomněl jsem si na ten uchvatný román Jacka Londona, Tulák povězda, který vlastně se absolutně vymyká z jeho standardu jako spisovatele, příběh jakoby té uvolněné mysli, která je schopná opustit to tělo a opravdu se toulat po hvězdách a mít ideály jako a prožívat jako opravdu silné emoce. Takže z toho to vzniklo, takže ano, máme to, budeme to moderovat. My v sobotu 30. tam máme naprosto úžasnou ženu, kterou já chovám v hluboké vážnosti, a to je reportérka, válečná reportérka České televize Daria Stomatová. Tu máme od 16 hodin a od 18 hodin máme dalšího naprosto úžasného člověka, původem aplikovaného psychologa Maroše Vaga, ale který dnes jako se vlastně věnuje jakoby těm ne úplně zcela, řekněme, zakolejeným, ne vykolejeným, ale zakolejeným jakoby vlastně přístupem k lidské duši, a vůbec byť ta jeho odbornost je jeho profesí daná, ale on hodně se poučuje, dejme tomu, ze zkušeností jeho amerických šamanů a tak dále. Nicméně je důležité dodat, že on sám o sobě netvrdí, že je šamanem. Jo. To je jako velmi specifické, mnoho lidí vám to bude tvrdit, a že mají všichni ty klíče od těch vrat, jako který se jmenují Bůh. Tak takhle to s ním opravdu není, je to velice inspirativní a je to jiná cesta. No a v neděli 31. o 14 hodin máme pana prezidenta společně s paní prezidentkou Čaputovou, a obecně ta témata, která budeme řešit, jsou vlastně jakoby veskrze úvahová, možná bych dokonce řekl až intelektuálně laděná, protože pro všechny to téma je duševní zdraví, štěstí, smysl života, je to i otázka smrti, jakým způsobem je chápaná v našem civilizačním okruhu, co pro nás znamená, jaká je symbolika. Takže vlastně je to všechno tímto způsobem dohromady. Není to žádná politika a nebude.
0: Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty jsou zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler a patron akce Václav Marhoul.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty jsou zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler a patron akce Václav Marhoul. Adam Karlík z kapely Divokej byl řekl, festival Mezi ploty máme rádi, vždy to byl tak trochu jiný festival s jinou atmosférou. Kdo dál další příští víkend v Bohnicích mimo jiné vystoupí?
1: Tak těch interpretů je více než 100 na 10 scénách, což jsme rádi. A tímto jim děkuji. Poprvé v historii vlastně vystoupí na festivalu skupina Lucie, což vzniklo vlastně ve spolupráci s Tomášem Belkem, který teda mimo jiné taky výrazně festivalu Mezi ploty, to je textař, abych tady uvedl, pomáhá.
0: Takže nebude chybět ani letos 100 zvířat.
1: Takže nebude chybět ani 100 zvířat, dokonce Tomáš tam nebude chybět ani s Lukášem Pavláskem, s jejich zajímavou interpretací hudební, team building, což jsem ještě v životě neslyšel, něco takového, všem doporučuji. Ale pro děti zvu na Kašpárka v rohlíku, Xindla X, Kateřinu Marii Tichou, Michala Hrůzu, jsem Adama Myšíka, Marpa, No Name, prostě myslím si, že tam letos zažijete skutečně hudební výkvět, ale i ten divadelní, protože bych se tady mohl dotknout Ester Kočičkové z Nastojáka, Spitfire Company a tak dále, nebo tam Batukády, úžasná věc, brazilské rytmy, když už se tady bavíme tak trochu i o duševním zdraví, tak si myslím, že tohle je věc, která vám velmi, velmi všem prospěje a srdečně tímto zvu, je to tedy příští víkend.
0: Ano. Jak funguje relaxační zóna s aktivitami proti každodennímu stresu, kterou taky nabízíte?
1: No tak my kromě tohohle nabízíme i řadu konzultací vlastně s odborníky, ale i peer konzultanty. Peer konzultanti jsou lidé, kteří si prošli vlastně duševním onemocněním, ať už je to schizofrenie nebo závislosti. A vlastně přes tu svoji nemoc ještě k tomu rozhodli pomáhat druhým lidem. Jo. Takže tohle si velmi vážím. A relaxační zóna, to už je z toho názvu patrný. Jo. Jde o to, že v tom festivalu taky je dobré se někde s těmi dětmi sám ze sebou mít možnost zastavit, vydechnout, naučit se různé cviky, jak vlastně v tom každodenním stresu vůbec svoji mysl umět ovládat, jo, což já se přiznám, to je teda můj velký problém.
0: To bych se v našem rozhovoru ještě rád vrátil, ale ještě krátká otázka na Václava Marhoula. Kromě toho spolu moderování Tuláku po hvězdách, máte tam ještě nějaký další úkol?
2: No, nemám, prosím. Nemám. Já jsem své úkoly ohledně realizace festivalu splnil předem a teď už mě čeká opravdu jenom se připravit společně s Jitkou Čvančarovou na to, aby jsme teda se přesně vydefinovali ty otázky, jakým způsobem to budeme vést. Ale já bych ještě doplnil Roberta v rámci toho programu. Je to výjimečné v tom, jako takhle, Robert tady vyjmenoval všechny ty kapely a tak dále, ale což takových festivalů je hodně, to je pravda, jako lidi chodí na mnoho hudebních festivalů a tohle není hudební festival. A vedle toho divadla a vedle těch doprovodných programů, tak tam je ještě jedna strašně důležitá oblast a to jsou ty neziskové sektory. Jsou ty neziskovky. To znamená organizace, které se nějakým způsobem čistily solidarity, empatie, soucitu, ale ne takového toho falešného soucitu, prostě věnují všem lidem, kteří jako trpí nějakým duševním onemocněním nebo by to o tom chtěli něco vědět. Takže jako v tom je to taky jako výjimečná záležitost, že lidi se vlastně obeznámí s celým tím neziskovým prostorem, který je důležitý a myslím, že si troufnu tvrdit, že je důležitější, protože ta doba je pro mnoho lidí tak strašně těžká a to, co na ně doléhá, jako čemu jsou vystaveni těm stresům, tlakům, informacím, sociálním sítím, tak se vlastně ukazuje, že to téma toho duševního zdraví začíná být jako v podstatě na stejné úrovni jako prostě ta, řekněme, v uvozovkách klasická medicína. A ta lidská duše je prostě křehčí, než dokáže být ta nejkřehčí kost jako v těle.
0: O chystaném letošním ročníku festivalu Mezi ploty si s organizátorem a patronem této akce, tedy Robertem Kozlerem a Václavem Marhoulem, budeme povídat i po zprávách.

0: 23.30. Zprávy Alenka Pištěková. Vláda loni vydala meziročně méně peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávku a nebo platbu veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny. Dnešek byl prvním tropickým dnem letošního roku. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila hranici 30 stupňů. Odpoledne tam dokonce teploměr naměřil 30,7 stupně Celsia. Na 19 místech v západní polovině Čech padly taky teplotní rekordy. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle Pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný. Fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá Vrchní soud v Praze. A v Hodkovicích nad Mlholkou na Liberecku je od pátku technoparty a hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie dostala několik stížností na hluk a situaci na místě monitoruje. Technoparty je nahlášená do nedělního poledne. Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Pražská Dukla se stoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník zabojuje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Ve skupině o záchranu ještě Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a ve finále části o umístění Olomouc zdolala Karvinou 4-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 před Šternovem a nehoda na D48 za Frýdkem Místkem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy velmi nebezpečná situace za odbočkou na Vlašim. Na 42. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na D1 z Ostravy do Brna se uklízí po nehodě za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 344,5 osobní auto srazilo srnu. Místo je označené silničáři v odstavném pruhu. Na překážku pozor i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Turnova. Za Březinou na kilometru 65,5 zůstala v pravém pruhu na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D48 na výjezdu z Frýdku Místku na Český Těšín havarovalo osobní auto a ve sjezdu na Nošovice, tedy na exitu 54, narazilo do předmětu na vozovce. Na silnici 4 za Prahu ve směru na Strakonice buďte opatrní v okolí Cukráku. V blízkosti vozovky se pohybují srny. A následky nehody překážejí na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů. Za Verušičkami auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noční teploty většinou 14 až 9 stupňů, ojediněle až 7 a v mrazových kotlinách může být chladněji. Neděle bude většinou slunečná, postupně ale oblačná. Na severovýchodě Čech a na severu Moravy můžou být i přehánky. Večer v Čechách většinou jasno. Teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: Robert Kozler a Václav Marhoul jsou hosté Radiožurnálu. Jak si sami pro sebe vysvětlujete, že se kolektivní duševní zdraví rapidně horší?
5: No, myslím si, že to je daný několika faktory a já teda včera jsme zrovna shodou okolností s Václavem si na to téma volali, aby se vlastně definovali, což vlastně řeší Václav sám, já mu do toho nezasahuju vůbec otázky pro pana prezidenta. A já jako začínám být v poslední době přesvědčený, že to, co jako ovládá společnost, jak je nastavená, zdali jako je nastavená, jak bylo v 90. letech ještě zvykem za Václava Havla, do tolerantního chování, nějaký schopnosti pomoci a tyhle ty lidský vlastnosti zcela zásadní pro naší existenci byly vlastně jakoby neupozaďované, ale vlastně jako privilegované. Když to v tuhle chvíli mám někdy pocit, a teď se nechci dotýkat jenom politiky, ale myslím si, že na to hodně bych kladl důraz. To velmi negativně, to, jak současně vlastně vůbec tito lidé, pánové, hovoří. Jo. Já se nebavím o tom, co říkají, ale jak působí. Velmi negativně působí na ty děti, protože děti vlastně tohle vidí na ČT24, jo, nebo slyší kdekoliv jinde, a to má neblahý vliv, protože každý mladý kluk potřebuje nějaký idealismus, potřebuje toho svého otce.
4: Nejenom kluk, ale i holka.
5: Přesně no. Tak, který ukáže jako tu cestu a řekne, hele, hochu, je dobrý za něčím si stát, pro něco žít, pro něco existovat, být nějak přínosný, což vlastně pro mě, jako organizátora a autora teda projektu Mezi ploty, Václav tady zde sedící jako plně splňuje, jo, a já jsem strašně rád a musím to tady říct, že on je patronem festivalu Mezi ploty, protože to vlastně teď odpovídá i na ten váš dotaz.
4: A souhlasíte s tím, že tedy zejména mladí lidé mají čím dál větší problémy s psychikou právě absencí těch vzorů?
3: Tak jsme toho svědky, no, bohužel, no, je to, prostě je to tak, jako, já si nemyslím, že je správně, jakoby dneska tu mladou generaci nazývat sněhovými vločkami. Já si myslím, že to není úplně fér, jako, protože ty lidi čelí úplně, ale absolutně úplně jiným výzvám, než jsme čelili my nebo jejich rodiče, a častokrát se to setkává ze strany, jako, těch starších generací s nepochopením a právě s nedostatkem, jako, soucitu nebo empatie se vlastně na chvíli vcítit do pozice těchto lidí v tomhletom věkovém rozmezí, kdy prostě ty starší lidi absolutně nechápou, jako co se na ně v tu chvíli valí ve chvíli, kdy se teprve, řekněme, ten jejich charakter a ta duše formuje. A my jsme tady prostě svědky toho, že hlavně děti, řekněme, okolo 12. 13. roku jsou jakoby vlastně těmi největšími oběťmi, jako, a do toho samozřejmě nejsem sociolog, ale myslím si, že obecně se mohu, myslím, celkem jasně stotožnit s tím, jako že sociální sítě je prostě opravdu jako fenomén, ze kterým to funguje jako dobrý sluha, špatný pán. A jako ty sociální sítě, to duševní zdraví těch dětí opravdu neuvěřitelně negativně jakoby ovlivňují, protože potom v tom kolektivu tam jsou ty pojmy jako sociální vyloučení, jako předsudky, v podstatě jako někdy rasismus, šikana a tak dále, to všechno ty lidi zasahuje. A samozřejmě potom jako, no, ještě jednu větu, pardon, obecně ta naše společnost jako za posledních těch 20 let, si troufnu říct, neuvěřitelně zhrubla. Ta úroveň komunikace a prostě padla jakoby na to pomyslné dno, a my jsme prostě svědky jako neuvěřitelných vulgarismů jako i z úst našich politiků, ku příkladu, arogance, vulgarity, nějakého pocitu jakoby nadřazenosti, to všechno vede k tomu, že lidi se vlastně od toho nějakým způsobem distancují, zároveň se k tomu musí nějakým postavit a platí tady samozřejmě úměra. Čím jste citlivější duše, tím víc to prožíváte. Pokud jste člověkem, který ho zajímá jít večer do hospody a dát si pivo, no tak jako to hodíte za hlavu a řekněte, Pepo, přines mi ještě jednoho drska, a potom je vymalováno a je to úplně jedno. Ale těch citlivých lidí je tady hodně a hodně lidí to prožívá, a to je vlastně to součástí taktéž.

0: Nejen o festivalu Meziploty, na který jste zváni do psychiatrické nemocnice Bohnice o posledním květnovém víkendu, si dnes povídáme s Robertem Kozlerem a Václavem Marhoulem. Václav, vy jste v týdnu dokončil svůj hollywoodský film. Jak to, že jste letos, ani letos tedy tu účast na Meziploty neodmítl, když jste byl takto zaneprázdněn?
1: No, tak zaneprázdněn jsem byl hodně, ale víte co, to je jak s kmotrem. Prostě dostal jsem nabídku, kterou nelze odmítnout, a platí to jak pro ten můj první americký film, tak to platí pro festival Meziploty. Každopádně čas je otázkou jeho organizace a já jenom v rámci toho natáčení filmu, kdy jsem opravdu Robertovi nebyl schopen jako mu pomáhat, to byl akorát ten minulý listopad a prosinec, kdy já jsem žil a pracoval v Los Angeles, kde jsem ten film natáčel, ale jo, máte pravdu, já jsem ten film vlastně tento týden dokončil. Lidi se mě často ptají, kdy to uvidíme. Aha. Říkám, já se hluboce omlouvám, já jsem jenom režisér, nejsem producent, to je všechno jeho parketa, takže já na to bývám nevím.
0: A co tedy o svém čtvrtém celovečerním filmu můžete teď prozradit? Už je znám název?
1: Ano, název teda jako bych říkat neměl, ale já si vlastně myslím, že zrovna tohle bych říci mohl. Film se jmenuje Confession, neboli Doznání. A je to komorní psychologický příběh, je to věc, která je hodně dialogová a měl jsem tam 8 herců, z čehož teda bylo 5 herců v podstatě Oscarových nebo nominovaných na Oscara, ale já můžu vlastně jmenovat jenom jednoho z nich, což je herečka Jennifer Jason Leigh, kterou, jestli jste viděli nebo posluchači viděli ten film od Quentina Tarantina 8 hrozných, to je ten zimní western, tak ona tam hraje tu naprosto šílenou a vykolejenou vražednici. Ale potom tam hraje velká hvězda Rob Lowe, který u nás v Čechách není až tak známý, ale v Americe je to opravdu veliká hvězda. Štáb byl taky americký, já byl jediný Čech. No a mně se tam pracovalo prostě velmi dobře, čemuž dodávám, že bych v Americe nikdy žít nechtěl.
0: A v čem je ten film protikladem Nabarvenému ptáči, jak jste se vyjádřil? Právě tím, že je to dialogový?
1: Je to dialogovka, ano, přesně tak. Protože Nabarvené ptáče trvá 2 hodiny 50 minut a pokud byste si vzal do ruky stopky, tak byste naměřil 9 minut cirka. Tady se vlastně tak 95% toho filmu mluví. Je to prostě, je to absolutní opak. Jako
0: takže Nabarvené. Rozhlasová hra s obrázky.
1: I tak by se to dalo nazvat. Ano, přesně tak.
0: A zatím tady neprozradíte, nebo říkáte, že to ani nevíte
1: tu premiéru. Já nemůžu říct víc. Jako. Já bych samozřejmě mohl o tom filmu hovořit dlouze přesně o tom, kdo je, co je, jak je, o čem to je, kdo v tom hraje, jak to bylo, když jsem natáčel, co se s ním bude dít dál. To všechno nějakým způsobem vím, ale prostě rozhodnutí producenta je z mnoha důvodů na to uděleno to informační embargo a já musím poctivě a trpělivě čekat, než se to embargo zruší.
0: Ani vy, Roberte, jste jako kamarád z Václava nic jiného nevytáhl?
2: No, já jsem hlavně šťastný z toho, že vlastně vůbec jako se tohle celé povedlo, že Václav natáčel v Americe a mu držel palce, ptal jsem se, jak se daří, když tam tehdy v listopadu byl, a pro mě vlastně je to takový jako štěstí, když se Václavovi vede, ono se vede i tak trochu mě, takže já k tomu musím říct to takhle jako zjednodušeně, no, jestli se to dá.
1: Ale chápat. Vytáhl ze mě víc, protože mezi čtyřmi jako mezi čtyřmi jako to prostě, ano, já jsem schopen o tom hovořit, jako, ale musí to být jenom opravdu jako čistě.
0: Tak dobře, my vyčkáme, až přijde ten správný čas.
1: Do médií to nejde, to se omluvím.
0: Václav Marhoul a Robert Kozlér jsou hosty Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy teď velmi opatrně v okolí odbočky na Mirovice, Tábor a Plzeň. Na 63. kilometru má policie hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete od Strakonic a Písku na Prahu, jste kolem 63. kilometru, buďte velmi opatrní, zůstaňte raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách o půlnoci.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Radiožurnál, vracíme se k festivalu Meziploty, který bude příští víkend a zvou nás na něj jeho organizátor a zakladatel Robert Kozler a taky manažer, v tomto případě taky spolumoderátor Václav Marhoul. Daří se ten základní cíl téhleté akce destigmatizace duševních nemocí?
3: No, já bych řekl, že v míře vrchovaté teda, jo. Jakože v podstatě letos tam těch diskuzí a těch témat bude snad na 60. Já bych skoro se bál, aby jsme jaksi nepřebubtnali, až že upozadíme ten kulturní program samotný, protože je strašně důležitá ta harmonie mezi těma věcma, aby se doplňovaly.
2: No, mě napadla otázka, jestli těch 10 scén a víc než 100 účinkujících, jestli to vlastně není příliš bombastická akce, to prostě jednotlivec není schopen obsáhnout. Navíc není to, to je jenom ten kulturní program.
3: To je ale i včetně právě těch diskuzí, jo, různých panelů a relaxačních zón, o kterých jsme tady mluvili, samozřejmě i vystoupení divadel, které jsou určeny nejenom dětem, dospělým, stand-upovým komikům a komikům, hudebním zónám, které na jednu stránku vlastně cílí na nezávislost, pro lidi, kteří mají rádi nezávislou hudební scénu, zároveň pro lidi, kteří mají rádi mainstream hudební. A i tam vznikne scéna rodinné hudební scény, kde vlastně zase budou hrát kapely a účinkující, které mají v oblibě jak děti, tak jejich rodiče, aby se to jaksi takhle jako celé pospolu spojovalo a do toho vám tam vstupují ty různé debaty a zejména teda tuláci po hvězdách Václava Marhola a Jitky Čvančarové. No, bude to velké tak jako každý rok.
2: Zeptám se, co vás osobně drží příčetné. A napadlo mě, jestli by vlastně nebylo někde osobozující, kdyby nastal opak.
4: Co mě drží příčetným ve smyslu mého duševního zdraví? No, já musím říct, že jsou to hlavně teda moje koníčky. A já patřím mezi ty šťastlivce, pro který je jejich práce jejich koníčkem. Jo. To znamená, já jsem u filmu, bože, opravdu už nějakých 50 let, věřte nebo nevěřte.
2: Nevěřím.
4: Je to tak. V 15 letech, když jsem nastoupil do Čemlis na střední průmyslovou školu filmu, je to opravdu 50 let u filmu. A já prostě film miluju. Já ho prostě miluju. Je to moje práce, dělám ji celý život a je to zároveň můj koníček, jako co si přát více. Ale vedle toho je samozřejmě spousta dalších koníčků, což je, dejme tomu, hraní v divadle Sklep, jako, dejme tomu, čas od času. Je to určitě jít se zahrát s kamarády fotbal s naším týmem Sklepovský Sršání. Je to jet na vodu, je to o tom jet nahoře, prostě zaležovat si, je to o tom, že někdy prostě to všechno hodím za hlavu a vemu si úžasnou knížku a prostě si čtu. A tak dále, a tak dále. A vůbec se nevyhýbám tomu, abych dennodenně sledoval politiku, abych dennodenně sledoval jak to tuzemské, tak to světové dění. Mnoho lidí mi říká, Václav, jak to vůbec můžeš vydržet, jak to uneseš. Ale to je právě jakoby ten balanc toho duševního zdraví, protože já se nechci uzavřít do bubliny a nevidět, neslyšet, nemluvit. Nechci být v pozice těch třech asijských opiček, které všechny znají, jakože ruka přes pusu, ruka přes ucho a ruka přes oči. A takhle jako opravdu jako žít nechci, jo. Takže vlastně je to nějakým způsobem jakoby v té náplni toho života aktivním, jako bych řekl, jo. A to mě přátelé, děti, bože, všechno. To je konglomerát, to je prostě mozaika všech věcí a samozřejmě, bože, přiznávám, já určitě nejsem člověk, který má na všechno recept. Častokrát se dostanu do situace, kdy já jsem zdeprimovaný, kdy nemám sílu, kdy prostě mám pocit, jako, že vlastně všechno je špatně a nic se mi nedaří a jak se říká lidově, fangličně je to fuck up, jako opravdu všech fuck upů futral. Jasně, že tím procházím taky, jako jo, to je úplná jistota. Jako já bych v životě o své neřekl, že jsem stoprocentně ze všem jako v souladu a jsem neuvěřitelně jako happy takzvaně. To určitě ne, ale beru to tak, že vlastně i ty prohry životních, jakože jich bylo opravdu tucty, tak mi vlastně nějakým způsobem pomáhají se poučit jako a tu chybu neopakovat. Jako no.
2: Robert Kosler a Václav Marhoul nás pozvali mezi ploty do Bohnic na příští víkend. Ať se vše vydaří podle vašich představ. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
4: Děkujeme. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Pětou v Brně skončila pouť smíření. Účastníci prošli kolem odpůrců sudeto německého sjezdu. Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. Dnes bude zpočátku slunečno, postupně s přibýváním oblačnosti, ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů. Je neděle 24. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Neznámý vandal poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Červeným sprejem na něj nastříkal hákové kříže. Policisté to oznámili na sociálních sítích. Věc šetří jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Právě od památníku v Pohořelicích vyšla v neděli pouť smíření, které se zúčastnili tisíce lidí. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelic do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek odpůrců.
3: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
4: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
3: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
5: Doučte si dějiny.
6: Tak ještě na tu svou stranu.
7: Já se nechám klidně zavřít.
8: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
4: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
9: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přím neopakovaly.
4: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
1: Tématu jsme se věnovali v sobotní publicistice. Reprízu nabídneme na Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků v Česku. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. V pondělí má návrh projednat vláda.
10: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
10: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
12: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
10: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál s víc než tisícovkou respondentů. Právě o podpoře očkování se přou koaliční partneři z hnutí ANO a SPD.
13: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká

0: výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
1: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
2: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
0: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Obraz České a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou podle něj nedostatečné výdaje na obranu.
4: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
5: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
4: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to taky v televizi Nova.
6: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v srbském Bělehradu na jedné z největších protivládních demonstrací. Je pokračováním série protestů po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu před 2 lety, při kterém zahynulo 16 lidí. Demonstranti protestovali proti 14-leté vládě prezidenta Alexandra Vučiče a rozbujelé korupci. Budovu parlamentu i sídlo hlavy státu chránili policejní těžkooděnci.
7: Jedna ze studentek vystupujících na demonstraci připomněla, že studenti žádají jen úplně základní věc, aby úřady dělali svou práci, tedy vyšetřili tragický pád přístřešku v Novém Sadu i napadení studentů při jejich protestu v listopadu 2024. Demonstranti volali po stíhání korupčního chování spojenců vlády prokuraturou a zajištění svobody slova v médiích i na veřejnosti. Rektorka Bělehradské akademie muzických umění Mirjana Nikoličová upozornila na to, že se v Srbsku dává na kulturu jen 45% ze státního rozpočtu. Vláda totiž podle ní kulturní a přemýšlivé lidi nepotřebuje. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Na sociální síti X to potvrdil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Paříž tak reaguje na chování izraelského ministra vůči aktivistům mířícím do pásma Gazy.
8: Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir v týdnu zveřejnil na sociální síti X video, na kterém je vidět, jak v izraelském přístavu Ašdod prochází kolem spoutaných aktivistů, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. K příspěvku napsal, že takto vítá podporovatele terorismu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X uvedl, že Francie neschvaluje postup flotily, která mířila s humanitární pomocí k pásmu Gazy. Podle něj ale Paříž nemůže tolerovat vyhrožování, zastrašování a hrubé zacházení s francouzskými občany. Barrot zároveň zdůraznil, že tohle chování odsoudili i další členové izraelské vlády. Itálie si kvůli tomuto incidentu předvolala izraelského velvyslance. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Tradiční jízda králů dnes projede Kunovicemi na Uherskohradišťsku. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku města v 11 hodin dopoledne. Průvod bude letos opět početnější než loni, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z hnutí ANO.
9: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho pážat.
3: Součástí dnešního programu budou i folklorní vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského Vermuňku. Sport. Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Boženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
10: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, od kterých jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo. Jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
3: Česko má jisté čtvrtfinále. Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovensko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovenskem 4-2. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Na závěr nadstavby prohrála po třech vlastních gólech s Baníkem Ostrava 0-3. Slezany čeká dvouzápasová baráž s Táborskem. O udržení prvoligové příslušnosti bude hrát taky Slovácko, a to proti Artisu Brno.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D48 za Frýdkem Místkem a překážka na D1 s odbočkou na Vlašim. Nejdřív ale aktualizace auta v protisměru na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy a policie prověřila situaci a nebezpečí už podle ní nehrozí. Na dálnici D48 pozor na nehodu za Frýdkem Místkem ve směru na Český Těšín. Ve sjezdu na Nošovice, tedy na exitu 54, osobní auto narazilo do předmětu na vozovce. Na místě se vyšetřuje, průjezd je omezený. Na D1 z Brna do Prahy stále opatrně za odbočkou na Vlašim. Na 42. kilometru mohou ještě ležet v pravém pruhu kusy pneumatiky. A na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor na odstavené vozidlo v Lohkovském tunelu. Na 13. kilometru je kvůli němu uzavřený i pravý pruh a vybočuje se tam v mírné zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná až polojasná, teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů v údolích, ale můžou padat ojediněle až k 7 a v mrazových kotlinách může být ještě chladněji. Neděle bude po ránu většinou slunečná, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech až 31 stupňů, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tak to byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza sobotní publicistiky. Moderuje Tomáš Pavlíček.
13: Pomáhá sjezd sudeto německého krajanského sdružení v Brně smíření, anebo spíš oživuje proti německé nálady? Hrozí reálně prolomení tzv. Benešových dekretů, jak varují odpůrci sněmu? A měl by stát prodat výrobce výbušnin a střelivin explozii? Z Pohořelic na Brněnsku se dnes vydali do Brna asi 2000 lidí na takzvanou pouť smíření, připomínající divoký poválečný odsun německého obyvatelstva. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, který na akci promluvil, ocenil, jak řekl, stavění mostů tam, kde byly hluboké příkopy. Souběžně se v Brně koná první sjezd sudeto německého krajanského sdružení na území Česka, což ministr označil za historickou událost. Festival Meeting Brno, který série akcí včetně sjezdu zastřešuje, ale vyvolává rozporuplné reakce. Samotný památník pochodu smrti Pohořelicích v noci na dnešek někdo pomaloval hákovými kříži. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Naším hostem ve vysílání je bývalý náměstek ministra zahraničí, politolog, předseda spolku Svatopluk Petr Drulák. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Tak spolek Svatopluk už před časem vyzval Bernda Posselta, co by představitele sudeto německého Landsmannschaftu, aby přehodnotil to rozhodnutí uspořádat toto setkání v Brně či kdekoliv jinde v České republice. Co vás k tomu vedlo?
14: Já se domnívám, a nejenom já, že tato akce poškozuje česko-německé vztahy. Oni byly dobře nastaveny a v roce 1997 se obě vlády dohodly na tom, že uzavřeme tu velmi bolestivou minulost a budeme se dívat do budoucnosti. Sudeto německé sdružení je tu proto, aby minulostní otázky otevíralo. To není dobré.
13: Prosím vás, ale proč si myslíte, že to opravdu poškozuje ty vztahy? My jsme viděli, že třeba u společného dlouhého stolu se symbolicky setkali sudeční Němci a Češi, byla tam folklorní vystoupení dětí i dospělých z obou stran, předávali se sudeto německé kulturní ceny pro české, německé další spisovatele, historiky a tak dále. Neukazuje to, že z velké částky se jedná spíš o kulturní festival?
14: Kulturní stránka toho festivalu je nesporná a je v pořádku. Nicméně uvědomme si, že sudeto německé sdružení není ryze kulturní spolek. Oni mají jasnou politickou agendu, je to politický spolek, proto také na to setkání přišly těžké váhy německé politiky. Bavorský premiér a německý ministr vnitra. A ten jejich základní požadavek se skrývá za termínem právo na vlast. právo na vlast, to v mezinárodním právu neexistuje a sudetští Němci chtějí, aby ho Česká republika uznala a z toho pak budou vyvozovat nejspíše další požadavky.
13: A to myslíte, jaké tedy požadavky další?
14: Mohou to být požadavky právní, majetkové a další, protože oni vlastně donedávna měli majetkové požadavky ve svých statutech, to zrušili a zůstalo tam právo na vlast a odpor k Benešovým, k takzvaným Benešovým dekretům. Takže nelze si myslet nic jiného, než že se jednalo o taktický krok k tomu, aby si tyto požadavky pak vrátili v době, kdy to bude příznivější.
13: Tak oni sami popírají, že by usilovali o ty majetky v České republice a my víme, že Ústavní soud České republiky i Mezinárodní soudní instituce potvrdili, že tyto dekrety jsou neměnné, ale z dnešního pohledu jsou takzvaně vyhaslé. To znamená, že podle nich nelze zakládat žádné nové právní vztahy ani nikoho vyvlastnit, ale zároveň na jejich základě nelze zpětně vymáhat majetky. Čili není to v tomhle případě už naprosto uzavřená záležitost?
14: Pokud by to byla naprosto uzavřená záležitost, tak proč se neustále objevují hlasy na zrušení Benešových dekretů?
13: Já souhlasím s tím, že je správné. Se ozývají? Kdo je vznáší?
14: No samozřejmě sami sudetští Němci. Sám Ben posledně několikrát říká, jak mu vadí Benešovy dekrety. Takzvané Benešovy dekrety, to je i tohle trochu chybné označení. Jedná se o zákony, které byly řádně schváleny československým parlamentem. Pokud je to uzavřená otázka, nechme je být na pokoji. A pak je to v pořádku. Co potom ale znamená to právo na vlast? Oni by to měli vysvětlit.
13: Tak ale když tedy posloucháte, co říká Ben Posselt, tak on současně zdůrazňuje, že nejde o majetky, nejde o přehodnocení těchto záležitostí, ale o nějaký morální apel, aby ten princip kolektivní viny, jak si v tom evropském prostoru už nefungoval. Čili v tomhle smyslu to nechápete?
14: Ne, rozhodně ne, protože samozřejmě Ben Posselt je velmi zkušený politik, dokáže věci podávat tak, aby nevyvolávali odpor, ale my jsme přece ty otázky minulosti v té deklaraci uzavřeli. Tam samozřejmě i česká strana vyjádřila lítost nad těmi nevinnými oběťmi, protože samozřejmě zejména v té divoké fázi toho odsunu byly nevinné oběti. My jsme se k tomu vyjádřili, Němci se k tomu vyjádřili a je to uzavřeno. Takže proč tohle nadále rozvíjet, pokud tu není nějaká další skrytá agenda?
13: A není to opravdu uzavřeno tou česko-německou deklarací a pokud někdo tohle říká, tak ale to podle nich, tedy podle sudeto-německého krajanského sdružení, nezakládá žádné právní a další otázky?
14: V okamžiku, kdy se začnou zpochybňovat ty takzvané Benešovy dekrety, tak samozřejmě se ty právní otázky mohou znovu objevit. Takže nechme to být, přestaňme to řešit, bavme se o folkloru, bavme se o tom, co chceme dělat v budoucnosti v sousedství, to je fajn, ale o tom není sudetoněmecké sdružení.
13: No a nemyslíte si, že to, co zatím probíhalo a co se ještě chystá v rámci tohoto sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, tak je podanou rukou ke smíření, tedy že účastníci uctili památku obětí holokaustu, chystají se také připomenout oběti nacistických perzekucí proti studentům v Kounicových kolejích a poprosili o odpuštění.
14: Já bych nečekal taky, že sudetští Němci na tom sjezdu budou dělat něco jiného, protože oni už zaznamenali obrovské vítězství tím, že tam ten sjezd se vůbec koná. Že se koná, to byl jejich dlouholetý cíl, dlouholeté přání. Česká strana to odmítala, říkala, že to je nevhodné. Teď se jim tedy povedlo za spolupráci těch aktivistů to uskutečnit. Tak samozřejmě, že letos už to nebudou dál tlačit. Ale samozřejmě, když jsme v diplomacii a v mezistátních a mezinárodních vztazích, tak se vždycky musíme ptát, co bude ten další krok. A to uvidíme za rok, za dva, za tři.
13: Tak tolik bývalý náměstek ministra zahraničí, politolog, předseda spolku Svatopluk Petr Drulák. Díky, naslyšenou.
14: Děkuji, naslyšenou.
13: A na druhé lince je filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Dobrý den.
15: Dobrý den.
13: Jak vy byste zatím hodnotil průběh festivalu Meeting Brno, jehož, jak jsme řekli, součástí je i sjezd sudeto-německého krajanského sdružení?
15: Já se domnívám, že se neděje nic, co se nedalo očekávat předem. Bylo jasné, že organizátoři setkání Čechů se sudetskými Němci, že budou se snažit o co nejpřátelštější projevy a že odpůrci tohoto setkání, že budou v blízkosti Artusit. Ta folklorní či kulturní stránka věci, tak tam myslím, že byla asi tak nejmilejší z celé té akce.
13: No ale nepodcenili podle vás organizátoři festivalu Meeting Brno ten potenciál toho, jaké nálady může sudetoněmecký sjezd v Česku vyvolat? Třeba zástupce německé menšiny v Česku Martin Zingel řekl, že vnímá nejsilnější antiněmecké nálady za poslední desítky let a podle něj to vyvolalo jednoznačně samotné konání sjezdu a teprve potom dodal, že vláda tu negativní reakci ještě posílila.
15: No, víte, některé bolestné stránky česko-německých vztahů je nutné otevřít a to vyvolá určitě určitou vlnu nepřátelských nálad, ale já myslím, že tato vlna brzy pomine. Víte, já jsem se hodně angažoval při přípravě česko-německé deklarace, ve které šlo o to uzavřít ty vzájemné tlaky a nároky zejména z německé strany na rušení dekretu prezidenta Beneše. A tato věc byla uzavřena. Ovšem v té deklaraci se zároveň zcela jasně předpokládá, že budou probíhat nějaké společné akce, ve kterých jednak na historické úrovni se bude hledat společné poznání těch událostí, vysvětlení těch vzájemných křivd, ke kterým došlo na prvním místě samozřejmě ty nacistické křivdy a selhání těch českých Němců, abych nemluvil jenom o těch žijících v Sudetech, protože ti Němci žili také v Praze a ve městech. A zkrátka dobře, předpokládalo se, že bude k takovýmto setkáváním docházet. K tomu účelu byl také zřízen Česko-německý fond.
13: Ale ne, můžu vás přerušit, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale přece jenom taková ta setkávání, proč ne, ale pokud se koná přímo sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení tady v Česku, není to přece jenom něco jiného, nedá se brát to konání sjezdu jako provokace, jako pokus o přepisování dějin, jak říkají někteří kritici?
15: To myslím, že je úplný smysl, protože ti, kteří dnes tvoří sudetoněmecký landsmannschaft, tak to jsou synové či vnukové lidí, kteří se vlastně v průběhu 40. let účastnili těch tragických událostí. Tohle jsou už lidé jiné generace a ti, jak jsme viděli, nemají zájem vyvolávat nějaké negativní reakce, ale chtějí opravdu otevřený o těchto věcech a česká strana musí si uvědomit, že prostě se naši tvůrci
13: Tak to spojení, já se velice omlouvám, ale to spojení nám trošku pokulhává, jestli byste mohl třeba popojit o kousek dál.
15: Ano, provedu.
13: Ano, teď to je lepší. Takže já položím další otázku. Myslíte si, že sudeční Němci opravdu odmítli majetkové nároky, jak jsme o tom teď mluvili s Petrem Drulákem, protože sdružení se opravdu nevzdalo požadavku na zrušení takzvaných Benešových dekretů? Čili nemyslíte si, že kdyby byly zrušeny, tak se otevírá možnost dožadovat se vrácení majetku soudní cestou?
15: To já myslím, že už je zcela uzavřená záležitost a ti, kdo si jsou toho dobře vědomi, jsou právě představitelé sudetoněmeckého landsmannschaftu na prvním místě Bernd Posselt. To, co od nich nemůžeme očekávat, že budou ty Benešovy dekrety chválit, protože samozřejmě z hlediska moderního chápání práva jsou tyto dekrety těžko obhajitelné, ale musíme vidět prostě situaci, ve které vznikaly, a z české strany samozřejmě trvat na tom, že se rušit nebudou.
13: No ale když tedy i sudeční Němci podle vašeho názoru vědí, že tyto otázky se nedají otvírat, tak proč stále o tom zrušení Benešových dekretů mluví?
15: No já myslím, že jim by stačilo, kdyby z české strany zaznělo, že ty dekrety byly špatné. Podobně jak se kdysi vyjádřil Karel Schwarzenberg, který v důsledku toho prohrál prezidentské volby. Zkrátka z dnešního hlediska ty dekrety by neobstály a vůči mnoha Němcům českým byly nespravedlivé, protože se týkali nejenom těch, kteří podporovali nacismus a kterých byla většina, ale týkali se i té menšiny, která s nacismem nechtěla mít nic společného.
13: No a když to celé uzavřeme, myslíte si, že s ohledem na to, jaké vášně v Česku to způsobilo, takže akce přispěje ke smíření Čechů a Němců, jak organizátoři zamýšleli, nebo ne?
15: Já se domnívám, že ano, ale víte, na té nejnižší úrovni, ty lidi, kteří se v Brně prostě setkali, řekl bych i mnozí z těch odpůrců, když vidí ty obyčejné konkrétní lidi, tak na téhle té úrovni myslím si, že už takové ty nehoráznosti, které padají do veřejného prostoru, zaznívat nebudou. Ono se to těžko říká, když se tomu člověku díváte do očí.
13: Filozof a politolog Daniel Kroupa byl naším hostem. Děkuji. Naslyšenou.
15: Já také děkuji. Naschledanou.
13: Stát uvažuje o prodeji pardubického výrobce výbušnin a střelivin Explosia, řekl včera premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Firmě se podle něho extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. Vláda dostala nabídku na koupy z Francie, dodal Andrej Babiš.
16: Prezident Macron se na mě obrátil, že by v podstatě francouzská státní firma měla zájem o Explosii. Samozřejmě je tady řada dalších firm, které mají zájem o Explosii. No a pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a české armády.
13: Řekl to premiér s připomínkou, že podle něho chybí smluvní vztah mezi Explosií a českou armádu. On osobně by byl pro prodej Explosie a jediným kritériem při rozhodování by měla být cena. Do roku 2002 patřila Explosia do skupiny Agrofert Andreje Babiše. My jsme teď ve spojení s Jiřím Hinkem, prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Dobrý den.
17: Dobrý den.
13: Tak Explosie, která mimo jiné vyrábí výbušný Semtex, se za to čtvrtstoletí, kdy od Agrofertu převzal stát, dostala z dluhu do vysokých zisků. A už předloni to bylo rekordních 442 milionů. Letos čeká vedení podobný výsledek. Daří se firmě tak dobře jenom kvůli vysoké poptávce způsobené válkou?
17: Tak určitě poptávka způsobená válkou je hnacím motorem pro celý obranný průmysl, taky Explosie, ale předpokládám, že vedení Explosie pracuje dobře a i proto se ty Explosie daří.
13: Vy jste řekl, že bez střelného prachu se v Česku nevyrobí ani jeden náboj. Tak jak je Explosia důležitá pro domácí výrobce zbraní a střeliva?
17: V době míru existují výrobci střelného prachu na různých místech světa, ale my se musíme připravovat na situaci, na krizovou situaci, kterou může být i válka. A v době, kdy nastane krizová situace, tak vlastně jediný dodavatel střelného prachu by právě byla Explosie. Myslím tím jediný dodavatel střelného prachu pro české muničky, ať už v oblasti malorážové munice, tím myslím náboje do pistolí, samopalů, pušek, kulometů, ale i velkorážové houfnice, kanóny.
13: No jak jsme slyšeli, Andrej Babiš, tedy bývalý majitel Explosie, by osobně byl pro její opětovnou privatizaci. Vy se na to díváte jak?
17: Tak já jsem toho názoru, že stát by neměl podnikat a i výroba střelného prachu, prodej střelného prachu, ale nejenom střelného prachu, ona Explosie vyrábí jak střelný prach, tak takzvané samospalitelné moduly, což je, řekněme, zušlechtění toho silného prachu do vyšší kvality, ale i trhaviny, jak už jste zmiňoval, Semtex. Vždycky privátní sféra umí lépe podnikat, to je z roky osvědčené pravidlo, ale zároveň tím, že je to strategický výrobce, by mělo být zagarantováno, že potenciální nový majitel třeba nekoupí jenom trh a výrobu tady zavře, investuje ve své zemi, ale tím dostane do nepříjemné situace právě ty firmy, které jsou na dodávky střelného prachu navázány. Takže není to jenom prodejme za nejvyšší cenu, ale zagarantujme další rozvoj explozie, řekněme nějakou masivní investicí. Já bych ještě chtěl jenom dodat, že my hned vedle explozie máme tak syntézii, která vyrábí nitrocelulózu, která je klíčová pro výrobu střelného prachu. A z té nitrocelulózy, která se v České republice vyrobí, odhaduji, že takových 6-7 tisíc tun, pouze jenom zlomek umíme zušlechtit do střelného prachu. Kdyby přišel nový investor, který masivně nainvestuje do explozie, tak samozřejmě je to win-win, i stát na tom vydělá potom na daních.
13: No a jak by tedy mohl prodejce tedy stát, jak si to nastavit tak, aby se nestalo to, co říkáte, že by se ta výroba přesunula třeba někam úplně jinam?
17: Tak existují případy ze světa, kde státní podniky, které, řekněme, neprosperovaly špatně, ale postupu zahraničního investora nebo tuzemského investora, abych to nejenom nezobrazoval na zahraničního investora, razantním způsobem vstoupili na zahraniční trhy a stát si tam ponechal nějaký kontrolní balík, zlatou akci, místa v dozorčí radě. Jde to vždycky zajistit, je potřeba na tom pracovat.
13: No, premiér Andrej Babiš se včera při návštěvě explozie pozastavil nad tím, že firma nemá smluvně upravené vztahy s českou armádou. Je to podle vás problém? A poprosím o stručnou odpověď.
17: Není, česká armáda neodebírá přímo z explozie, ale prostřednictvím munice, čili výrobců nábojů, dělostřeleckých nábojů, s těmi má smluvní vztah a oni nakupují z explozie.
13: Tak tolik Jiří Hynek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
13: No a publicistika hlavních zpráv je u konce. Kdybyste chtěli tento nebo další pořady Českého rozhlasu třeba vzít sebou k vodě nebo na výlet, tak se to dá jednoduše přes portál Můj rozhlas. Přeji vám hezký den.
11: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
18: Skončila repríza sobotní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem a jeho hosty a právě teď máme půl minuty po půl jedné. Lenka Pištěková a krátké zprávy.
3: V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Policisté proto budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. Lidi podle policistů, hlavně u dětí, často podceňují dostatečné vybavení. Španělským Madridem prošly desítky tisíc lidí požadujících odstoupení premiéra Pedra Sancheze. Po sérii korupčních skandálů protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadu polovina, uvedla to agentura AFP. Malá skupina protestujících se pokusila prorazit bariéry kolem Sanchezovy rezidence. Policie skupinu maskovaných lidí u paláce Moncloa zadržela. Při střetech bylo nejméně 7 policistů zraněných. Shromáždění ale bylo z většiny poklidné. Zlatou palmu na festivalu v Cannes získalo drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mundžua. Zhruba dvouhodinový snímek zvítězil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. Pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Tam se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s místními úřady. A do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. 5letá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku. Sport. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Fotbalisté Bayernu Mnichov vyhráli po Bundeslize i německý pohár. Ve finále v Berlíně porazili Stuttgart 3-0 a je to díky hat-triku útočníka Kanea.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 za Žebrákem a nehoda u Horního Němčína, u Uherskohradišťku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu za Žebrákem. Na 36. kilometru osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D10 opatrně u Mladé Boleslavy, pokud jedete směrem na Turnov. Na 48. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. S komplikacemi počítejte také na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto. Skončilo ho mimo vozovku, zasahují tam záchranáři, budou vyprošťovat vozidlo, průjezd je proto výrazně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně až oblačná, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer v Čechách zase jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29, v západní polovině Čech až 31 stupňů a na horách většinou 23. To byly zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
18: Přeji poklidnou nedělní noc, 4 minuty po půl jedné, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná, a víkend konečně přinesl letní počasí, a i proto zamíříme na Brněnsko. Lidé v Rosicích u Brna se totiž po 15 letech znovu mohou v horkých dnech schladit na koupališti. Areál, který prošel celkovou rekonstrukcí, město poprvé otevřelo včera, tedy v sobotu, a za chvíli vás tam vezmeme.
11: Noční radiožurnál
19: a Adam Carda.

0: Hudební novinka od Činasky, slyšeli jste píseň Selhání. A koupaliště v Rosicích u Brna po velké rekonstrukci o tomto víkendu znovu otevřelo své brány návštěvníkům. Láká na netypický tvar bazénu, brouzdaliště a zatravněné odpočinkové plochy. Samotné opravy začaly předloni, koupaliště ale bylo zavřené skoro 15 let.
1: Já mám přímo výhled z okna z bytu, na to, jak se tam stavilo, takže já na to koukám celou dobu, takže o to víc se právě hlavně dcera těší.
2: Sdílí dojmy z opraveného koupaliště Jan. Když se přistěhoval, už bylo několik let zavřené.
1: Já teda tady žiju jenom 6 let, takže co jsem viděl, bylo akorát tamto zarostlé prostranství, tak jsou jako zvědavé, jak to bude vypadat.
2: Děti má na koupaliště v plánu vzít i paní Markéta.
3: My doma bazén nemáme, tak pravděpodobně se tam půjdeme podívat kvůli dětem aspoň.
2: Areálem koupaliště mě provází nezávislá starostka Rosic Andrea Trojanová.
4: Má takový netypický tvar, proto i novému koupališti říkáme zátoka, protože má tvar zátoky, je to jedna vodní plocha, rozdělená jenom pro plavce a neplavce na vodní hladině lanem.
2: Zakřivený nepravidelný bazén je skoro 130 metrů dlouhý. Většina ploch kolem vody je zatravněná, zhruba uprostřed bazén překlenuje lávka, u které teď stojíme. Čištění vody je tady na přírodní bázi. Vše se odehrává v nádržích pod našima nohama.
4: V podzemních nádržích je jednak dolomitický vápenec, přes který ta voda proudí, a jednak jsou tam takzvané biofiltry, na kterých narůstá biologický materiál, který potom z vody odbourává ty nežádoucí látky.
2: Rekonstrukce trvala 2 roky a městskou kasu stála přes 130 milionů korun. Plánovala se od roku 2012, kdy koupaliště zavřelo. Projekt podle Trojanové zbrzdila třeba nutnost vyřešit nejasné vlastnictví pozemků pod areálem koupaliště. Práce se dotkly i jeho okolí.
4: Tady přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka. Je tady stezka vybudovaná, která vede k zimnímu stadionu. Tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem.
2: Rosice otevřením předběhly většinu ostatních jihomoravských koupališť. Příští týden otevře třeba plovárna Louka ve Znojmě, koupaliště ve Vyškově a taky většina venkovních koupališť v Brně. Opravy finišují i na bazénu v Břeclavi, tam si lidé poprvé vykoupají v červenci. Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Vytáhnout jména lidí ze zaprášených archivů a dát jim tvář. Tak i to je úkol pracovníků českých muzeí. Ti nejlepší z nich dostali tento týden v prostorách Ministerstva kultury ocenění Gloria Musealis. A my vám některé oceněné projekty muzeí teď představíme.
1: Je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mě vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
2: Sdílí první dojmy z vítězství v kategorii Výstava roku historik Ivan Rose. Získat ocenění se podle něj Severočeskému muzeu povedlo díky výtvarnici Toybox, která se do výstavy zapojila.
1: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda. Měli jsme tam třeba německého pilota, který měl obrovské úspěchy, ale zároveň to byl nepřítel a jinak to byl také kluk, syn, který zemřel ve 24 letech. Stejně tak tam byla židovská zpěvačka, byly tam osudy Romů, které se odehrály a byly děsivé za druhé světové války.
2: Cenu za publikaci získala monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Oderska. Pokračuje oceněný historik Zdeněk Orlita.
3: To město je samozřejmě zajímavé mimo jiné i tím, že do roku 1945 z velké části, skoro 95%, bylo teda tvořeno německým, sudeto německým obyvatelstvem. Takže vlastně i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo zpracovat dějiny 20. století, které vlastně vyšly česky nebo pro českého čtenáře poprvé od roku 1945.
2: Muzejním počinem je pak nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Slovo má jeho ředitel Jiří Junek.
4: Pardubický kraj je kolébku letectví, takže i jedna z těch expozic je právě věnovaná letectví, kde začínáme osud Jana Kašpara, jdeme přes různé snílky a vynálezce až po slavnou firmu Orličan, která ve svých slavných letech vyráběla velice zajímavé letouny.
2: Další ročník muzejní soutěže Gloria Musealis se bude konat nejdříve za 2 roky. Asociace galerií a muzeí České republiky totiž chce, aby vláda změnila nařízení z roku 2003, které podle nich neodpovídá aktuálním potřebám soutěže, ať už z hlediska kapacity nebo financí. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Lenka Pištěková.
1: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Důlní neštěstí v Čínském dole nepřežilo přes 80 lidí. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jistý postup do čtvrtfinále. A neděle bude nejdřív slunečná, postupně i oblačná, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Páteční výbuch plynu v čínském černouhelném dole ve městě Changchun nepřežilo nejméně 82 lidí. Záchranáři z něj vysvobodili dalších skoro 250 lidí. Podle agentury Nová Čína překročila hladina oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
4: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miroslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubený, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miroslav Berger odjel z domu v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, ale trpí demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, volejte linku 150. Sněhové pole v Krkonoších, známé jako mapa republiky, roztaje letos rekordně brzy. Poslední zbytky sněhu by měly zmizet ještě v květnu. Letošní vrstva sněhu dosáhla výšky necelých 5 metrů, což je nejméně za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Nejvíc sněhu na mapě republiky zaznamenala správa Krkonošského národního parku na přelomu století, a to téměř 16 metrů. Tehdy sněhové pole odtálo až začátkem srpna.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka. Česko už má jisté čtvrtfinále díky výhře Norů nad Švédy 3-2. Fotbalisti pražské Dukly prohráli s Baníkem Ostrava 0-3 a sestoupili z šance ligy. Duklu vede od února trenér Pavel Šustr, který si neúspěšný pokus o záchranu vyčítá.
5: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe. Protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby.
2: Zelená vlna.

0: hledáme lepší cestu.
1: Omezení na D10 u Brandýsa nad Labem a zavřená silnice 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se pracuje kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Mezi 7. a 15. kilometrem silničáři demontují dopravní značení. Zatím se projíždí jedním pruhem, během víkendu ale omezení skončí. Silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko je za Horním Němčí uzavřená po nehodě osobního auta. Zasahují tam teď záchranáři, bude to zřejmě na déle. A provoz odklánějí policisté. A v Praze počítejte i dnes s omezením v Liberecké ulici ve směru do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je uzavřený levý pruh. Přes den se opět může před zúžením tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noční teploty klesají na 14 až 9 stupňů, ojedinil až k 7 stupňům a v rázových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude většinou slunečná po ránu postupně, ale i oblačná, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky a večer v Čechách zase se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31 a na horách kolem 23. To byly zprávy. A pokračuje víkendový noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Konkrétně pokračujeme necelých 6 minut po jedné hodině. S vámi je noční radiožurnál, jak už bylo řečeno. A v Lužických horách má nově památník poslední agent Chodec, tedy člověk, který převáděl v době studené války lidi přes hranice. Kdo byl Bedřich Lorenz, uslyšíte za okamžik v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Slyšeli jste Eda Sheerana z písní Bad Habits v nočním radiožurnálu. Bedřich Lawrence byl jedním z posledních agentů chodců, tedy lidí, kteří na začátku studené války tajně přecházeli hranice, převáděli přes ně lidi a přenášeli informace. Dosud zapomenutý hrdina má nový památník v lesích Lužických hor, na místě, kde ho v roce 1955 zastřelili pohraničníci.
1: Prosíme tě, chraň toto místo jako připomínku jeho oběti.
2: Za přítomnosti asi 30 lidí žehná cvikovský farář Rudolf Repka památníku. Má tvar stylizovaného padajícího kabátu, což má připomínat poslední okamžiky Bedřicha Lawrence. Ten zemřel nedaleko hranice s Německem 24. dubna roku 1955.
3: Když už se otočil a směřoval zpátky do Německa, tak jejich hlídka zahlédla a na 80 metrů po něm spustila palbu a zasáhla ho do nohou a do boku. Na rotách se tradovalo, že poraněný agent jim nabízel peníze, když ho nechají jít, a ten jeden z pohraničníků, Teník se jmenoval, neunesl tíhu situace a dorazil ho spoutaného zblízka střelou.
2: Popisuje historik Martin Pulec. Bedřich, nebo chcete-li Friedrich Lorenz, pocházel z česko-německé rodiny ve Varnsdorfu. Po komunistickém převratu odešel i s rodinou do Bavorska. Jako agent zahraniční tajné služby překračoval hranici, převáděl lidi a sbíral informace.
4: Jsem tady poprvé a je to zvláštní pocit. U nás v rodině se o téhle kapitole vůbec nemluvilo. Říkalo se jen, že Friedrich zahynul na hranicích, a to v té době nebylo nic neobvyklého.
2: Svěřuje se Martin Bruckner, Lorenzův prasynovec, který přijel i s rodinou z Bavorska. Na odhalení památníku dorazila i 102 roku stará paní Anna Langrová.
5: Jak já si ho pamatuju, jako takový rošťák, který chodil se mnou do jedné třídy.
2: Památník možná posledního agenta chodce stojí v lese na břehu Hamerského potoka pod horou Luž, nedaleko místa, kterému se říká U svatého Jána. Z Lužických hor Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Potíže se stavbou stanů a také dlouhá cesta. I to provázelo účastníky mezinárodního skautského setkání Intercamp. Na bývalé vojenské letiště v Ralsku na Českolipsku se nastěhovalo 3,5 tisíce skautů. My vás vezmeme mezi ně v reportáži nočního radiožurnálu už za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Španělsko-německý zpěvák Álvaro Soler a zpěvačka Marta Santos vám dělali společnost v nočním radiožurnálu a míříme na sever Čech. V Ralsku na Českolipsku se od pátku koná jedna z nejvýznamnějších akcí evropského skautingu. Zhruba 3,5 tisíce skautů z různých zemí táboří na letišti v bývalém vojenském prostoru. Setkání Intercamp se do Česka vrátilo po 10 letech.
1: Já to beru.
2: Tady vznikl lidský řetěz zavazadel.
1: Ale oni z vás lepší.
2: A kolik vy máte těch zavazadel, to je neuvěřitelné.
3: Hodně.
2: Vy jste přijeli na měsíc sem, ne?
3: Na 4 dny.
1: Ale i tak.
3: Hej, tohle je moje krosna.
2: Jo. A to jste se vyšli všichni do té jedné dodávky, jo, to ne, víte.
3: Vlakem, autobusem.
2: Říká Roza Smutná ze Znojemského 13. oddílu.
3: Celou Českou republiku.
2: Můžu si tady nahrát, jak spekulujete nad stavbou toho stanu?
4: Jo, je to velmi tragické.
2: Ten stan už dostává pomalu tvar, ale ten tvar není úplně asi, jak ten výrobce předpokládal, že jo? Skupina Splaňan u Kolína. A teď to celé spadlo. Takže tady bude muset nastoupit nějaká rychlá oprava.
3: Honza, tady.
2: Takže tady Honza, to je opravář stanu, teda jsem pochopil. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Takže zaseklý zip a to brzdí celou výstavbu tady tohohle stýdla, jo?
5: No, moc to nejde, no. Dobře.
2: No, tak možná budete spát venku, tak to nevadí.
6: Jsou naši skaučtí sběratelé.
7: Mluvčí skautu Barbora Trojak mě přes improvizované náměstí vede k improvizovanému skautskému muzeu.
6: Pro každou akci si připravují speciální expozici.
2: Aha, takže tady kromě toho, že tady jsou vystavené různé věci, tady historický stan i s modelem skauta, tam různé šátky, fotografie samozřejmě, přeskyp na pásek.
8: Pak je tady pár nějakých fenoménů českého skautingu, jako třeba krabička poslední záchrany.
2: To je fenoménem českého skautingu.
8: Ano, takový vynález Jaroslava Foglera.
7: Říká průvodce Bobr.
8: Je to vlastně časopis, ne ještě mladý, ale ještě malý hlasatel.
2: Číslo 6 z roku 1935, tak tady vznikla slavná KPZ-ka.
8: No, tady už jsou různý variace, jednak starý znak moderní, co se dneska prodávají.
7: Účastníky z Česka, Belgie, Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí čeká plnění různých úkolů v mezinárodních týmech. Na programu jsou ale také koncerty, výlety a další zábava. Z Ralska Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lenkou Pištěkovou.
1: Při střelbě nedaleko Bílého domu utrpěli zranění dva lidé. Informuje o tom stanice CNN. Podle policie na místě jeden člověk začal střílet z revolveru u bezpečnostního stanoviště tajné služby, která Bílý dům chrání. Agenti ho postřelili a odvezli do nemocnice. O tom, kdo je druhý zraněný, zatím nejsou informace. Je možné, že šlo o náhodného kolem jdoucího. Mezi policisty nikdo zraněný není. Podle svědků padlo několik desítek výstřelů. Další podrobnosti zjišťujeme. Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Hrozí mu 10 let vězení. Informoval o tom soudce Jiří Procházka. Obviněný mladiství se k činu přiznal. Podle obvinění ve čtvrtek napadl nožem dívku, která následky těžkých zranění v nemocnici zemřela. Do Česka se dnes znovu dostane prach ze Sahary. Podle meteorologů by mohl snížit teploty, které se dnes mají podle předpovědi vyšplhat i ke 30 stupňům Celsia. Jemný písek ze Sahary se letos v Česku objeví už po několikáté. Prach by se ale tentokrát neměl dostat do přízemních vrstev atmosféry. No a České národní parky dnes slaví Evropský den chráněných území. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Hrachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jezerou je dnes pro návštěvníky zdarma. Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Slovensko 3-2 a díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 mají jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Brit George Russell z Mercedesu vyhrál na velké ceně Kanady Formule 1 sprint i kvalifikaci a do dnešního hlavního závodu odstartuje z první příčky. Ze druhé pojede Russellův stájový kolega a současný lídr seriálu Ital Kimi Antonelli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Vysokého Mýta a překážka na D1 u Domašova. Na nehodu pozor na dálnici D35 u Vysokého Mýta ve směru do Hradce Králové. Před sjezdem zpátky na silnici 35, tedy před exitem 166, osobní auto narazilo do dopravního značení. Je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Domašov. Na kilometru 174 zastavilo nákladní auto kvůli defektu na pneumatice. Pozor na vybočující vozidla. A na Uherskohradišťku je neprůjezdná silnice 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta a provoz odklánějí policisté na objízdnou trasu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 14 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, v mrazových kotlinách může být i chladněji. Neděle bude ráno většinou slunečná, postupně od severozápadu i oblačná, odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, nejvyšší teploty 25 až 29, západní polovině Čech až 31 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje víkendový noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Smutnou zprávu mají ochránci přírody ze Žďárských vrchů. Sokolí mláďata se tam letos bohužel odchovat nepodaří. Důvody uslyšíte za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Naked a Portugal The Man s písní Glide vám zpříjemnili poslech nočního radiožurnálu v 1:40. A smutné zjištění čekalo ochránce přírody ve Žďárských vrších. Sokoly, kteří se tam loni vrátili po dlouhých desetiletích, přišli bohužel o všechna tři mláďata. Postupně je ulovil vír. Ochránci to zjistili, když vylezli přímo k sokolímu hnízdu, aby je ptáčata okroužkovali.
1: Takový exponovanější kroky. V loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem. Dobrý, a tady ti mě teda vyšistí, tady se to je.
2: Zoolog Petr Mikštajn jistí, regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč, popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
1: Kdyby náhodou tam ještě mám tady něco bylo, tak bychom tam nechali fotoplast, aby jsme viděli.
3: Kroužky kleště.
1: No, to bych když tak došel zpátky.
4: Petře, už jdu, jo?
1: Ale ti pojď. Prázdno.
4: Prázdno.
1: Tady je výbržek z víra, od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
2: Takže kroužkovat se letos nebude.
1: To se populace neposílí. Tak to je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
2: Oni se sokoly do Žďárských vrchů vrátili po 70 letech. A tento pár úspěšně vyvedl dvě mláďata, připomíná Petr Mikštajn.
5: V současnosti to je jediný vlastně přilezený hnízdo sokolu v kraji Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady všech skal dostatek.
2: Pásky a zákaz vstupu ke čtyřem palicím zatím zůstávají.
1: Ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to hrušení zbytečně prostě nestresovalo.
2: Ještě pár dní klidů zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Frýdek Místek dočasně přišel o jednu z hlavních reprezentačních prostor. V rytířském sále na tamním zámku město předává ceny významným osobnostem, vítá nové občánky nebo oddává snoubence. Ve stropě se ale objevily praskliny a muzeum Beskyd se kvůli bezpečnosti rozhodlo sál do odvolání uzavřít.
1: Prosím. Nemusíte se bát, že nás starostou.
2: S ředitelem Muzea Beskyd Lukášem Lisníkem jsme teď vstoupili do rytířského sálu. Na první pohled bych si asi nevšiml ničeho, ale přece jenom tam v rohu ty štuky, tam to nějak praská. To bylo asi, co vás upozornilo, předpokládám.
1: Samozřejmě, objevující nové praskliny nás upozornili, že se něco děje. Proto byl 21. dubna proveden firmou průzkum stropní konstrukce. A to ve dvou místech.
3: Do dřevěné konstrukce pravděpodobně zatékala voda. Dřevo začalo zahnívat a objevily se dřevokazné houby.
1: A v severovýchodní části štuky jsou povolené, tudíž firma doporučila uzavřít z pohledu bezpečnosti sál pro veřejnost.
2: Co zámecký okruh bude nějakým způsobem omezený?
4: Ano, rytířský sál nám omezil i zámecký okruh, který teď vlastně bude v kratším čase, ale my se budeme snažit ho teď rozšířit, a to expozici Frýdek a Místek, a návštěvníci můžou vlastně navštívit i naši ledovnu, která je umístěna v zámeckém parku.
3: Říká mi náměstkyně ředitele Muzea Beskyd Andrea Vlachovská. Podle zřizovatele muzea, kterým je Moravskoslezský kraj, nehrozí výraznější škody, například zhroucení stropu. Hejtmanství ale ještě čeká na kompletní zprávu o výsledcích průzkumu.
5: Pokud nemáme detailní zprávu, nelze přesně říct rozsah škod ani cenu oprav. Jisté je, že bude potřeba statické zesílení stropu a zásah odborníků na historické konstrukce.
3: Říká mluvčí kraje Miroslava Chleboundová. Kdy se tedy sál znovu otevře, zatím není jasné. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Americká tajná služba šetří střelbu poblíž Bílého domu. Hlášeni jsou 2 zranění. Sudeto německé dny v Brně dnes pokračují bohoslužbou porozumění. Hokejová reprezentace má na světovém šampionátu jistou účast ve čtvrtfinále. A neděle bude nejdřív slunečná, postupně i oblačná, ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: 2 lidé jsou zranění po střelbě nedaleko Bílého domu ve Washingtonu. Informuje o tom stanice CNN. Podle policie na místě jeden člověk začal střílet z revolveru u bezpečnostního stanoviště tajné služby, která prezidentské sídlo chrání. Agenti útočníka postřelili a odvezli do nemocnice. O tom, kdo je druhý zraněný, zatím nejsou informace. Podle svědků padlo několik desítek výstřelů. Prezident Donald Trump byl podle agentury AFP v době incidentu v Bílém domě. Na výstavišti v Brně pokračují Sudeto německé dny. Dnešní program začíná dopoledne římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Södera. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
3: Sie braucht Bereitschaft zuzuhören.
4: Usmíření vyžaduje odvahu. Ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostů. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
1: Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Komárů na jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří lihniště, například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně než obvykle. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
5: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, kteří se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílovou branku Romana Červenky bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi nehráli ani jednou v oslabení. Útočník Jiří Černoch mluví o provokacích v zápase.
6: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný a oni výbušní byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní věc.
1: Díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 už mají Češi jisté, že si zahrají čtvrtfinále. Pražská Dukla sestoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr nadstavby 0-3 po 3 vlastních gólech. Baník zaboduje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. Ve skupině o záchranu ještě Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a ve finále části o umístění Olomouc zdolala Karvinou 4-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D7 Uloun a zavřená silnice 54 na Uherskohradišťsku. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu Uloun. U nájezdu z exitu Louny východ na 45. kilometru osobní auto srazilo srnu. A na místě už to řeší policie, projíždějte opatrně. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Hustopečemi. Na 17. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše, některá vozidla v místě vybočují. A s komplikacemi stále počítejte na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko. Mezi Horním Němčí a Stráním havarovalo osobní auto. Kvůli vyprošťování je to stále neprůjezdné a policisté tam odklánějí dopravu na náhradní trasu.